0: Já mám skoro strach, jestli jsme nenasadili laťku příliš vysoko, jo? Protože tohle přeskočit, to nám dá práci. Já jsem si to vedle trénoval, Květa, mě ještě kamarádi vzadu říkali, podívej se na ty šaty, jo, to je přece vodítko. Já jsem říkal, nevím, jo, takhle květy, tak to jo, Květa Teturová. Květo, vy dneska ještě zahrajete, zcela určitě, jo. Ale teď se u nás posaďte, budeme rádi, když tady s námi budete, tady krásně nastydnete na jevišti, to bude dobrý. A teď, jak bych uvedl tu dámu, na kterou všichni čekáte, no? No, jak bych ji uvedl? Tuhle. Nedávno jsem jí telefonoval a říkám, co děláš? A ona říkala, nic, tak tady koukám do zrcadla. A říkám, prosím tě, co vidíš? No, já jsem úplně překvapená. Jak jsem šarmantní. Jo, jak jsem mladá, krásná, přitažlivá. Rozhodně to víno, které piju, si ještě koupím. Marie Formáčková. Živá a zdravá.
1: Ne, je to hlavně úžasný, že se zase takhle můžeme vidět. Já už jsem dneska přijela ráno. Já jsem se fakt už nemohla dočkat. A já jsem tady v Plzni opravdu od rána. Já jsem seděla tady chvíli v tom parku, vzadu za tím divadlem. Pak jsem seděla tady vevnitř a fakt to bylo tak příjemný po takový dlouhý době. A navíc ještě ten saxofon, to je tak krásný.
0: Ďábel saxofon.
1: To jsem vždycky chtěla umět. A to je opravdu ještě můj sen, se na to naučit, dokud mám ještě zuby, to je potřeba, že jo?
0: Já nevím.
1: Ano, dokud musíš na to mít zuby svoje. Prosím, protože jak je nemáš, tak se nenaučí. Já musím rychle.
0: Květo, můžete... No jo, no tak vy asi máte zuby, koukám, že jo. No, dobře.
1: Ještě máme taky.
0: No jasně, ale je to první předpoklad k tomu, abychom dobře hráli na saxík, jako jo, že musíme mít pevný chrup?
2: Ano, určitě. Chrup je k tomu zapotřebí. A potom ještě možná hbité prsty.
0: Hbité prsty? Chrup, dobře. Vy jste začínala v kolika letech?
2: Já jsem začínala asi v 6 letech.
0: No vy to už hrajete 20 let, to je slušný, no. No že jo, to je pěkný, takže pozor.
1: Takže my to doženeme. Ale jinak teda já mám ještě poznámku k tomu, jak říkal, jako dobrý vtip. Já se fakt na sebe docela ráda dívám do zrcadla. Já jsem spokojená.
0: Co myslíš, že já taky?
1: Ale to já i v koupelně, když třeba se fakt slíknu, se na sebe kouknu a řeknu si, Marie, to není špatný. Já fakt tohle to mám, jo. A ty to si řekl jako vtip, jo. Já ale mám to navzdory tomu, já už jsem tady asi vyprávěla, že jednou, když byl můj syn malý, tak jsme jeli autobusem a ona celý ten autobus říká, mami, a čím ty bys se živila, kdybys byla hezká? Ale ani to mě nepoznamenalo, jo. Takže já fakt na sebe ráda koukám. Já si vždycky řeknu, mohlo by to být horší.
0: Ty nějak trpíš tou rodinou, protože ty si taky jednou říkala o těch tramvajích, jako že ti říkali, že přivedli domů.
1: To taky udělal náš Peťa, on byl takový zvídavý jako malý chlapeček, tak přivedl domů kamarády a říkal, mami, řekni klukům, že je to pravda, že ještě pamatuješ dřevěný tramvaje. Ale pamatuju, opravdu, jo?
0: Teď já taky. My jsme v Praze vyskakovali, naskakovali za jízdy, to bylo úžasný.
1: Protože už jsme starý, ale pořád nám to sluší.
0: Marie Formáčková. Já jsem si vzpomněl na takový výjev, který jsem viděl, někdo mi to poslal, jak ten chlapík takový jako celý už zkroušený sedí za stolem proti němu dáma asi na pracovním úřadě a říká mu, prosím vás, to, že jste se zúčastnil skupinového sexu, ještě neznamená, že umíte pracovat v kolektivu. A teď ovšem, přátelé, se budu snažit trumfnout ten bombastický začátek s tou fanfárou a s tím nádherným saxofonem, protože my jsme si řekli, že na začátek musí přijít, já nechci užít slovo bomba, protože to hned jako začnou větřit, jestli náhodou tady něco nevybuchne a tak, ale tohle to je skutečně šrapnér, to je granát, to je bomba, protože my jsme na vás nešetřili. My jsme si řekli, že dneska musíme pozvat prvotřídní hvězdu. A tak jsme pozvali toho, který v současné době prodává nejvíc nosičů, myslím hudebních nosičů, ano. Někoho, kdo okouzlil svět, někoho, kdo prostě zpívá tak famozně, že rozum zůstává stát, chodí na něj statisíce lidí. Ed Sheeran!

0: Teď si představte, že ti nebozí posluchači si fakt myslí, že tady byl. Ed Sheeran. To by bylo, já mám takový pocit, že kdyby náhodou tady opravdu byl, tak to by bylo poslední naše setkání. A to bych ještě musel prodat barák a zadlužit se až do třetího kolena. Pravděpodobně. I váš barák bych prodal rád, ano. Tady sousedi taky, ano. Ti by přispěli, ty jsou hodný. No, mít dobrý sousedy, to je dobrá věc, to je fajn. Když jdete domů a vidíte někoho, kdo se usmívá a pozdravíte ho, on pozdraví vás, pak si odplivnou, když jdu dál, no ale jinak dobrý. Ne, to si dělám legraci samozřejmě. Co říkáte, dámy, Ed Sheeran? Jo, to je, prostě to se tak jako objeví.
1: Promiň, ale já vůbec nevím, kdo to je.
0: No. To je totiž strašně těžký, Marie, s tebou. Já tě tady nechávám už jenom jako takovou relikvii, aby lidi věděli, že máme srdce. Jo? Že prostě každý z nás jednou dospěje, že jo, do toho stadia jako Marie. Ty nevíš, kdo to je Ed Sheeran?
1: Já bych, jak jsi zřejmě zpěvák, jo, ale já...
0: Ty máš postřeh, panečku. Prosím tě, Květo, co ty říkáš tomu, když Marie řekne, já nevím, kdo to je Ed Sheeran?
2: Mně to přijde trošku smutné, abych pravdu řekla.
0: Smutné je to smutné, ano, ano. Teď ale vážně, zvedněte ruku, kdo jste na tom stejně jako Marie. No, já jsem si to totiž myslel. Já tě v tom, Marie, nenechám samozřejmě, protože já se tady chlubím Bůh ví čím. A kdybyste mi řekli, no tak milý chlapče, tak řekni nějakou další písničku, kterou znáš, byl bych úplně namydlený. A proto jsem si říkal, nedá se nic dělat, my musíme pozvat nějakou českou hvězdu, ale takovou, aby i Marie byla oslovena. A tak já doufám, že tahle hvězda se vám bude líbit.
1: Ale musí to být trochu jako starší, nový, já taky neznám.
0: Marie, u koho mám začít? U Zity Kabátové nebo kde?
1: Třeba Josefa Zímu znám výborně a toho mám ráda.
0: Ale to zase tady, když se zeptám, tak lidi, ale jak se na vás koukám vy, jo? Ne, tak samozřejmě Josefa Zímo dobře, ale my chceme hitmakera, my chceme chlapa, který se umí oblíct, který má šar, který má charisma. Karel Gott taky dobře, no jasně, že taky by mohl být, ale já jsem pozval, nezlob se na mě, víš, jak je uražený teď, když jsi na ně nepřišla. No. Jiří Korn!
1: Tak toho znám.
3: Jste připravena, Marie?
1: Ano, a již nikdy neodejdu.
3: Ano. Píseň zamilovaná.

0: pan Jiří Korn.
1: A to je hned jiná.
2: Děkuji.
3: Tak, to je taková zvláštní mystifikace našich posluchačů. Jirko, nechoď nikam, tak já už myslím, že musíme s pravdou ven, ale zase bylo krásné.
4: Já bych ještě chvilku protahoval.
3: Ano, to je náš host, který je tady přímo z nemocničního ošetření.
4: Skřípe mi levá galuska na vozíku.
3: Ale no tak, no. Já nevím, jestli už si naši posluchači typli, kdo by asi tady mohl být. Zkusme to ještě nějak.
2: No tak já bych to úplně neprozrazoval, podívejte na ně, když ty netušej vůbec nic, ty mě v životě neviděli, to pak někdo tadyhle tohle, tamhle ta třeba ta vůbec ne. No a ta vedle ní už, Ježiši Kriste.
3: To je další hlas a to jich, pokud jsem se dobře dočetl, ten muž, který stojí vedle mě, což je neuvěřitelné.
2: Tedy, já se omlouvám, ale ještě bych měl jeden hlas pro paní Marii.
3: Ano.
2: Tohle pamatujete, Marie. To jsem velmi rád, že jsem konečně našel někoho, koho Marie miluje.
1: Ale já jsem ho zažila ještě živýho a jednou jsem s ním dělala rozhovor.
2: No to je neuvěřitelné. Já tedy Marii zažil živou několikrát.
3: Marie, budeme jí říkat divoká Marie třeba.
5: No, že... Wild Mary.
3: Ano, wild, že jo. No, Mary, pro tebe už jsme udělali maximum, co jsme mohli. Já nevím, ještě, jak byl starý pan Kovařík se jmenoval, ne?
5: No, potěšil jste mě, mládenče. A nebo Jaroslav Vojta, toho má taky ráda. A ten tady může vypravit klidně anekdoty, to se mně stala hrozná věc. V divadle přišel za mnou mladý Kopecký, Miloš. A říkal mě... Járo, mám pro tebe bezvadný fór. To, když budeš doma vyprávět manželce, to se normálně vyvrhne smíchy. No hele, přišel za mnou a říká mě, Járo, řekni mě číslo od 1 do 5, ale teď hned. No jak na mě leknul, tak já vůbec nevěděl, to jsem vyhrknul, jsem 3. A ten zprosták mě řekl, k***l si by 3. Říkám, že se nestydíš takovýhle věci do rádia. No a, ale počkej, já jsem jel domů. Jel jsem domů, abych si to zapamatoval, počkej, nech mě. Jel jsem domů, říkám si, furt si to opakuju v té tramvaji. 3? No, dobře, 3. A furt si to říkám, přijel jsem domů, otevřu dveře, tam stála manželka, říkala, stará, nech všeho, nech a pojď do kuchyně. A říká, prosím tě, Vojtěšku, ne, ticho, nemluv na mě, nebo to zapomenu. Šli jsme do kuchyně, ona tam stojí u toho dřezu, jak vyvoraná myš, kouká na mě a já říkám, okamžitě mě řekni první číslo od 1 do 5, který tě napadne. Ona si stoupla a řekla mi, Jaroušku, 5. Já nevěděl, jestli mám zabít v tu chvíli, nebo co mám udělat. Já se tam stal jak opařený, vůbec jsem nevěděl, co mám. A pak mě to napadlo. Říkám, ha, tak to máš 3, když si vytři a 2 ti zbydou. To se vystříhne.
3: Já jsem slíbil, že budeme točit takové jako spíš literární zastavení.
5: To se vystříhne.
3: No to je. No a jak tak se na to koukám, tak zase propípáme půlku našeho neočekávaného dýchánku. Je to hrozné, když to potom máte vypípnout. Jako to musíte, protože Rada pro rozhlasové vysílání a...
2: No já bych ji okamžitě propustil komplet. Já nejsem spokojen, Já mám pocit, že ne.
3: Je to falešná otázka tohle.
2: Je to, nemáte pero?
3: Tak dobře. To je hezké, jak jsme ještě stále neřekli, tak samozřejmě lidi, kteří jsou tady přítomni na neočekávaném dýchánku, ví, s kým si tady povídáme, ale...
2: To jsem jediný, kdo to neví. Já teda vůbec nemám ponětí, já tadyhle koukám tadyhle do těch, já bych řekl, obličejů, ale to je všechno přikrytý těma hadrama. Takže tadyhle akorát pána poznám, až má pleš. Jinak já tady vidím takový hrozný, jako víte, jak mám co poznat vůbec, kdo co je? Já poznám akorát tadyhle Marušku, Maruška, no jo. Na Marušku jsem zvyklý celý léta. Ona se mě chudák tadyhle dusí teďkon zrovna. Ale Maruška je šikovná, no jo, to je šikovná, to představte si to. Ta vám dokáže, teď jsem to zapomněl, ale dokáže hodně věcí, víte?
3: Vždycky říkal legendární Ruda Kutílek, tady náš výborný komik z Plzeňského divadla, vždycky říkal, stáří má spoustu předností. Já si teď nemůžu na žádnou vzpomenout, ale takže takhle to je, no. Tak.
2: No jo, to víte, měl tu nemoc od porcelánu, nevím, jak se to, od skla, jak se to, skleróza se to jmenuje, no jo. Já jsem taky včera šel koupit tlačenku, manželka vařila svíčkovou.
3: Počkejte, svíčkovou?
2: No, a šel jsem pro 10 deka tlačenky.
3: Aha.
2: Já nevím, co tam dává do té svíčkové, tak jsem koupil 10 deka tlačenky, taky mě vyhodila v oknem. My bydlíme v přízemí, takže jsme nic nestalo. A šel jsem teda pro hovězí potom. A já znám dva řezníky, jeden je sochař. A ten druhý akademický malíř, ale oba dva jsou výborný teda, oba dva jsou výborný. Tak já už bych to prozradil, co říkáte?
3: Tak kolik už jsme tady měli hlasů? Možná nějakých 10 a to dalších 190 tenhle borec, který stojí vedle mě, umí. Vláďa Hron!
0: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den. Konečně to přišlo. Ale že to bolelo!
3: Ale všim si, počkej Váňo, no, sedni si, klidně si, no, sedni.
0: Všim si, to je krásný, jak se baví ty dva zahraniční studenti v Praze na fakultě a ten je říká, a co to je to, šim si si? No to je, šim. No nic, to je v pořádku. To jenom bys věděl, co je to šim si si.
3: Čekal jsem trochu víc, teda, no nevadí, no dobře. Ale prosím tě, Vláďo, ty jsi jenom tady z té malé ukázky, jak se přijdeme na jeviště, nic si neřekneme, jsme se viděli chviličku v zákulisí a to se mnou ani nebavil. To tam jako ženy ho zajímaly daleko víc a věnoval se jim řádně, s řádnou péčí,
2: no,
3: hospodáře.
2: No byly tam pěkný kousky. Tak co bych s ním dělal, víte? On tak jako, na něj si člověk ani nelehne. On je takovej vychrtlej teďko. No nic, pokračuj.
3: Vychrtlej si ty, kamaráde. Protože mě naštvalo, že on má rovný břicho. Co to je po koronáči?
0: Víš, ale co to je za dřinu?
3: No.
0: Víš, co to je za dřinu? Mě třeba manželka nedává nažrat.
3: Najíst,
0: pardon. No ne, já říkám nažrat, protože já mám takový korítko doma. A my jsme drželi půst, teďkon podzimní, my jsme drželi tady i jarní, musím říct.
3: Počkej, a půst jako jak dlouho? Hodinu, dvě, tři?
0: Týden.
3: Týdenní půst?
0: Já, protože mám trošku odlehčený půst, neboť teď už zase zaplať pánbu pracuji, takže nemůžu držet úplný půst, jakože nejíst a pít jenom čaj, tak to mám odlehčené, takže jim jako kopeček rýže se zeleninou a takovýhle věci, to můžu, ale už to mám za trest protáhlý na 14 dní. Takže jsem bez cukru, bez smouky, bez všech tady těch věcí, tak to vždycky člověk...
3: Co to je za život?
0: Tady paní v první řadě chudák, co jste mě přinesla?
3: No jasně, paní má pravdu naprosto. Co to je za život tohle? Marie, prosím tě, vem si mikrofon a zhodnoť.
1: Ne, já teda se k tomuhle vyjadřovat nemůžu, já jsem nikdy žádnou dietu nedržela. Já jsem totiž z takové rodiny, ale fakt to záleží na tom, kdo vás vychovává, jo? A moje máma, ta měla celý život strach. Ona se narodila za první světové války, moje máma, jo? Já jsem jako měla mámu jako hodně letitou. A ona měla celý život strach, aby nezhubla. Ale opravdu upřímný strach, aby nezhubla. A ona třeba si stoupla na váhu a říká, pro Krista pána, já jsem 2 kila schodila. A rychle šla prostě vyškvařit sádlo nebo něco takového udělat, aby se to napravilo. A jak já vyrostla v tomhletom, tak já to mám taky tak. Já opravdu to mám taky tak, ale fakt s tím se nedá nic dělat. Já jsem se sebou strašně spokojená, jak vypadám. A jako i mý sourozenci to tak měli. A jeden můj bratr říkal potom, že jsme měli vlastně hrozný štěstí, protože nás vychovávala zrovna tato matka, která měla panickou hrůzu ze zhubnutí, protože opravdu my jsme nikdo z nás nikdy nedrželi diety, ale ono to má ještě jeden efekt. Já mám takovýho manžela, teda dneska ex-manžela, příšernýho. A on naopak je takový jako pan Hron, furt ty diety a pročišťoval se. A on třeba ráno, si natočil vodu a vymačkal si do ní citron a tohle snídal, jo.
0: To mám sebou.
1: Ale no to, tím se mi tak zprotivil, že jsem se s ním rozvedla. A musím říct, že...
0: Já si sednu blíž, Marie.
1: A musím říct, že ale on, jak prostě vo všech furt říkal, jak jsou tlustý, mě to neřekl nikdy. Jak to člověk nemá v sobě, A jak prostě si to o sobě nemyslí, tak to nikoho ani nenapadne. Jeho to nikdy ani nenapadlo, že by mi řekl, ty jsi tlustá Marie Zubni. Protože, ale přitom sám sebe pořád kontroloval. Ono to strašně komplikuje život. Ono to strašně komplikuje život. A navíc já si, to mi ještě taky řekl jeden doktor, to vám řeknu, protože tím sám hrozně uleví, že každý tělo, když prostě nedržíte diety, si najde svoji optimální formu a v té se trvá. Fakt, já jsem tuhle našla takový červený džíny, to si pamatuju, to jsem si koupila v 90. roce, když tady odevřeli takový jeden obchod. To je 30 let a já se do nich vejdu. Takže tahle forma, která není možná pro někoho ideální, pro mě je ideální, já to mám pořád. No,
3: to byla přednáška, co říkáte?
0: Já se ještě vejdu do spartakiádních trenírek.
1: No to já taky, ty byly pružný.
0: My jsme měli klotový, ty pružný nebyly.
1: I jarmilky ještě dneska obuju.
0: No tak ty bych roztrh.
3: Vy jste cvičili na spartakiádě jako cvičenci?
1: Já čtyřikrát.
3: Vážně? A Vláďo, ty taky?
0: Mě vyhodili.
3: Jo.
0: Já jsem byl exkomunikován.
3: Jak tomu došlo? Proč?
0: No, mě vyhodili z Pionýra, pak mě vyhodili ze spartakiády. No. Já to byl takový složitější v životě.
3: Tak to ale... jsi vlastně disident, jak se tak na tebe koukám úplně, člověče.
0: No, nevím, já bych to tak nenazýval, ale já jsem byl pěkný prevít spíš. No, já jsem zlobil a my jsme dělali takový někdy, nechci říkat na schvály, ale já jsem byl vždycky... středem toho průšvihu, když se něco stalo.
3: A ty už si tehdy jako něco jako imitoval a tak? Jako dělal
0: no tak samozřejmě kantory, tím to začalo. My jsme měli úžasný kantory ve škole a tím jsem jako, tím to začalo, že jsem imitoval samozřejmě kantorky a kantory a tím to žáci samozřejmě úplně nadšený, když jsem šel ke katedře a sundej si to prosím tě dolů, sundej si to, kolikrát jsem ti řekl, jestli to máš sundat dolů, když si to sundáš dolů, nebo tam přijdu, já sundám ti to já. Jo, a takhle jsem měl prostě najetý ty, na gymplu jsem dokonce jednoho pedagoga dohnal k slzám a k tomu, že mě osobně před celým pedagogickým sborem, on mě normálně zavolal do ředitelny, nebo do sborovny a donutil mě, abych ho předváděl. Tyhle věci se mi prostě děly. To byl pan profesor Topinga, mimochodem geniální scénku s ním mám. To se stalo, to jsem zažil, já jsem účastníkem, to se skutečně stalo, protože to byl skutečně roztržitý profesor se vším všudy a učil chemii, budiš mu země lehká, dej mu pán Bůh věčnou slávu, to byl úžasný chlap a byl hrozně vtipný. Jednou přišel do učebny a ta učebna chemie byla úžasná v tom, že když si představíte tady, že sedí žáci a tady je ta katedra, tak tady byly jedny dveře, ty vedly krz chemickou laboratoř a tam byly druhé dveře a ty vedly jakoby na druhé straně, to znamená vlevo, pro vás tady vpravo, pro mě režijně vpravo, tak tam byly druhé dveře a ty vedly na chodbu, která vedla až dozadu ke zborovně. A on vešel těmi dveřmi z chemické laborky, kde si, co si pálil, a vešel do tří a říká, nazdar magoři, budou nálety na blbý, zkouším, nasaďte si helmy. To byla jeho klasická věta a my jsme věděli, že bude zle, protože přišel a říká, jaká je chemická značka stroncia, nevíš, 5, 5, 5, 5, 5, za chvíli dám druhý kolo. A teď chtěl vzít křídu a něco napsat na tabuli a on vždycky psal takovým tím způsobem, že jak psal, on měl pupíček a vždycky, když psal a tu tabuli zvedal, tak to rovnou umazával. A on psal ty vzorečky takhle a vždycky si vzal tu křídu a byl tam jenom takový cancourek prostě křídy, on to vzal, napsal první vzoreček a pff, upadlo mu to na zem, on říká, co to je za třídu, kde nemají křídu? A sebral se a odešel těma druhýma dveřma na tu chodbu k té zborovně, takhle se podíval na tu dálku a říkal, Ježíš Maria, to je dálka. Doučím bez křídy. A teď šel zpátky, ale šel zpátky kolem přes tu chemickou laboratoř, kde zase pošteloval ty virgule. Přišel do třídy, teď se na nás podíval smrtelně vážně, říká, tohle není gymnázium, to je bordel. Nejen, že tady chybí vyučující, ale dokonce nemáte ani křídu. Takhle krásně roztržitej byl. Bavil nás teda celý 4 roky.
3: A to bylo ještě v Mostě? Tohle?
0: To bylo v Mostě na gymnáziu, ano.
3: Jenom abyste věděli, odkud pošel, jo? To je, narodil jsi se v Mostě.
6: Já jsem se narodil v Severočeském Mostu.
3: Vždycky moc.
6: A vždycky jsem se tam narodil. A dokonce jsem se tam několikrát vyskytl a nedávno jsem opustil svou rodnou Hroudu, Hnědého uhlí, a přestěhoval se kousek za město hlavního typu Praha.
0: To je jenom tak, jako abyste věděli, tak po našimu. Jak Ostraváci říkají po našimu, tak tohle je po našimu.
3: Jak jsme se od těch diet dostali ke vzdělání, to je úžasné tohle. Jak prostě nás chtěl přesvědčit.
0: Ale já nedržím žádný diety.
3: Ale držíš já diety.
0: Já chci vysvětlit, dieta a detoxikační půst jsou dvě zcela odlišné věci.
1: A
0: já
1: to nedělám kvůli tomu, půst to je hladovění.
0: Marie, přesně. Já to nedělám kvůli tomu, abych zhubnul, ale kvůli tomu, abych dostal toxiny z těla. To není, to nemá s dietou vůbec nic společného.
3: Toxiny jsou dobrý právě.
2: Proč no by jo, se když je vypustíš, tak už jo. Ale ne.
1: A jak to poznáte, že pouštíte toxiny?
0: Marie, sedíte dost blízko, abyste to...
3: To je úroveň teda.
0: Prostě, jak to poznáte, že pouštíte toxiny? Co to je za otázku? Já jsem z Mostu, tam je fabrika, tam je taková chemička a tam pouští toxiny. Tam
1: dobře, ale to pouštíme i my, co jíme.
0: Prostě to hrozně těžce vysvětluje, ale lidské tělo má určité zákonitosti a když si vezmete, ale to je na jinou přednášku.
3: Ale jo, necháme to vzdělanější.
2: Já prostě občas pustím nějaký toxin. Vy si toho nebudete všímat, Marie. A ostatní holt mají naštěstí respirátor.
3: Já děkuju Vláďovi. To je neuvěřitelný člověk, jo. To je... Upřímně, já jsem se ho trochu bál. Já nevím, co jsi teďko dělal, jako že budeš hrát na piano, nebo co jsi dělal teďko za
0: gesto? No ne, ty jsi řekl, já děkuju, Láďo, já jsem nevěděl, jestli už mám odejít.
3: Jo, takhle, že by si jako mazal, ale ne, tady ještě máš čas na most, ještě máš čas. Udělejte nám most, tady, no, to je to starý for, ale jemu stačí říct cokoliv, to je jedno, řeknete vrata, jo, a on jede prostě.
2: No měl bych jednu historku.
3: Samozřejmě, ale já mám takový pocit, že ty to prostě děláš, protože musíš. Já jsem slyšel, že ty jsi i takový prevíč, že prostě v krámu najednou začneš blbnout lidi, no jedeš vlakem a začneš jako se
0: já
3: s nima...
0: Já to miluju, já když přijdu do nějakého hypermarketu, nebudu jmenovat reklama, že jo? Píp! To jsem řekl jméno supermarketu. A tam sedí ta paní, Marie, všichni to známe, a sedí tam a teď prostě 8 hodin dělá...
2: 360!
0: To musíte být úplně vorvaný. Já to chápu, že tam není prostě prostor na nic. No tak já přijdu a už jedu.
2: Já jsem si zapomněl ještě. A to je dob.
0: A už je, to jste vy. A to vy jste taková veselá kopa, víte. A příští zákazník už slízne smetanou, vždycky. Ten to dostane jako hezký, říká, no a přijďte zase a já vám dám tašku. Ne, to 2 korunky, ne, to normálně si vemte. To je v pořád, my jich máme dost. No. A takhle vždycky dostanu něco zadarmo, no.
3: A naštval jsi někdy někoho něčím, jakože nepochopil tvoji snahu o zjemnění situace?
0: Já si to úplně nějak...
3: Asi ne, vy?
0: Jako nevybavuju, že by lidi naštvával humor.
3: No a když někoho imituješ, tak se nikdo nezlobil? Jako nepřišel za to a řekl, pane Hron, helejte, nezlobte se, ale nedělejte mě.
0: Dějou se mi různě, Karel Gott. Vždycky, ale ne, že by byl naštvaný, ale Karel Gott byl úplně úžasný, on byl jako malý dítě. Když jsme spolu byli na kšeftě a Karel Gott přijel jako ten druhý, protože já jsem byl před ním,
3: ty
0: tak
3: dělal
0: vždycky předskokana. Přijel do šatny a říká, Vláďo, nedělal jsi mě, že ne? To byla Karlova věta. Já jsem vždycky plakal smích a říkal, Karle, já vím, že tady budeš, tak nemůžu, že jo? To prostě nejde, to není možný. A měli jsme skutečně úzus, takovou domluvu mezi sebou, tajnou samozřejmě, že pokud budeme oba na plakátech na jedné akci, takže já nebudu zpívat písně Karla Gotta. To jsme skutečně měli jako domluvu a já jsem se to tady snažil dodržovat, ale jel jsem hned do vesnice vedle a tam jsem si ho líznul.
3: No jo, no tak to... Jednak se to dělá báječně a jednak prostě, kdo dělal Karla Gotta, no tak ten byl prostě světová třída. Mimochodem, Marie se dost těšila, že přijedeš a že jí jako Karel zaspíváš.
0: No tak na to samozřejmě, milá Marie, také dojde. Chtěl jsem už s příchodem zpívat Maria. Já jsem si to tak připravoval, ale on mě řekl, že ne. Že prej to jako, že to je přes čáru už. Takže jsem to jako vzal zpátky, ale skutečně ještě zaspívám. Na Karlově byla ještě úžasná jedna věc, když mě vlastně viděl poprvé, to bylo v UKDŽ, na to nikdy nezapomenu v Praze, a na mě to byla ušitá bouda teda. Pozor, to musím říct, že já jsem měl zpívat na 80. Standy Procházky. že tam zároveň bude slavit 70. Pepa Zima a 60. Karel Gott a že se tam sešli dohromady a sedějí všichni tři v sále, jsem netušil.
1: Ty všechny znám.
0: A to je výborný, to je výborný. I Standu Procházku a předpokládám, že jsi s ním dělala 1000 interview.
1: Ne, ale já jsem, myslíme se,
0: dobách, byli ještě
1: my jsme se i u Procházku kdysi spolu setkali.
0: Samozřejmě.
1: A to musím teda říct, jako to fakt teď řeknu v suvku. Standa Procházka mladší těžce onemocněl a měl opravdu velký zdravotní problémy a od té doby já vás mám ráda, protože vy jste mu udělal výstavu kreseb a hezky jste se o něj staral a to mě tak dojalo. Vy jste byli jediný, který prostě toho Standu tak jako opravdu ještě nějakým způsobem zaměstnával, že něco dělal. A od té doby já si vás pamatuju a říkám si, to je hodný člověk.
0: Děkuju. To bylo samozřejmé, protože...
3: To jsi neslyšel už dlouho na jevišti, že by někdo
0: takhle... No já jsem to vůbec v životě neslyšel, ještě jsem hodný člověk. To mi neříká ani doma.
1: Pamatujete si to, dělal jste mu výstavu, velmi... někde to bylo za Prahou, že jo?
0: Pamatuju si to velmi dobře. Ono to bylo samozřejmé pro mě, protože Standa byl ten, kdo mě vlastně přivedl do velkého showbiznesu. Stál u zrodu mého setkání s Františkem Polákem. A kdybych se nepotkal s Františkem Polákem, tak tady dnes nesedím a asi by mě vůbec nikdo neznal.
3: Taky by si neměl 4 TT.
0: No a hlavně bych žil ve Spojených státech, protože já jsem skutečně byl jednou nohou už na cestě ven a měl jsem před podpisem takové zvláštní, ale poměrně zajímavé, pro mě lukrativní, tehdy finančně velmi smlouvy, odejít do zámoří zpívat. Sice bych začínal po hotelech a po podobných štacích, ale za peníze, které tehdy jsem si nedokázal vůbec představit pro jednu agenturu, která to vybavovala, a zjistila právě, že umím Franka Sinatru a Elvise Presleyho, byli úplně nadšený, že Amerika si z toho sedne na zadek a nebýt toho, že ten Standa mi řekl prostě zůstaň tady, dostaneme tě do televize a skutečně toho Františka Poláka doslova do písmene neubombardoval telefonáty, on mu volal každý den. Já chápu toho Františka, že prostě kapituloval, říkal, tak mi ho sem pošli pro Boha, ať mám klid, já ho vyhodím, ale budeš mít aspoň radost, že jsem ho viděl a vyhodil. A tehdy jsem přišel do kanceláře Františka Poláka a věděl jsem, že to je moje vlastně jediná šance. Že mám, jak říkají Američané, one shot only. Že jsem prostě, buď to trefím, anebo, nebo můžu jet. A tam jsem začal dělat příkusy v té kanceláři. Já jsem normálně, jsem malé zboural.
3: A co jsi dělal teda u Františka?
0: No začal jsem tím, že jsem začal dělat Luďka Sobotu, Felix Holzmann, a on říká, imitátor, já mám teď toho novýho Jablonskýho a tohle, to nepotřebuju. Tak jsem začal zpívat, začal jsem dělat Jirku Korna, Elvise Presleyho, Karla Gotta.
3: A jen říká, tak jako bez...
0: Normálně bez muziky podkladu. V kanceláři jsem prostě začal dělat příkusy, já jsem mu, mám pocit, i
3: skákal. Tak dobře, jak si představ, že jsem František.
0: Po pracovním stole.
3: Jo.
0: I see trees of green. Red roses too. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. A takhle jsem tam, jak magor. A když už jako na mě kouká, říká, no ale co s tím mám dělat? Já jsem řekl, já ty zpěváky všechny zaspívám v abecedním pořadí a ještě se u toho budu převlíkat a všechno to bude bez playbacku v reálném čase před televizníma kamerama. A to ten František se zastavil a říká, chlapče, ale víš, že to bude světový rekord? Že to nikdy nikdo neudělal. Skutečně je to v Guinnessově knize zapsáno, tedy v knize rekordů. A tohle byl ten okamžik, který tedy zlomil mou kariéru, vlastně Abeceda hvězd.
3: No, já vám řeknu, že jsem to v životě ten příběh neslyšel. Ale to si přesně řekl, že ty si musel využít toho okamžiku. Už po druhé by nikdy nepřišel. Prostě tam, kdyby si prohrál, tak si skončil. Mohl si jít do té Ameriky klidně. Jo, kdyby se ti to nevydařilo.
6: Možná bych měl dneska dlouhou americkou káru. Bejvák s bazénem.
3: No.
6: A Trumpa před barákem.
3: No, když jsme se už odchýlili od těch diet, které Marie tak rázně odmítla, zatímco ty bez diety, i když říká, že to dieta není, přitom nejí 14 dní a říká, to není žádná dieta, tak co to je? Prostě normální mučení a hladovění. Ale jeden můj kamarád taky říkal, že chtěl začít jíst zdravé potraviny a nezatěžovat se zbytečně a tak. A říkal, člověče, já jsem si vzal mandarinku, ona mi vystříkla přímo do oka, tak jsem si řekl, na to se může vykašlat, protože u bůčku se mi to nikdy nestalo, tohle.
1: Je, ale tohle teď jsem si vzpomněla, co říkával teda právě ten můj ex-manžel. Ten jednou se tak hluboce zamyslel nade mnou a říkal, ty by si vlastně podle toho, co jíš, měla být ještě mnohem tlustší. A já už na to přišel, čím to je. Ty seš, Marie, fabrika s nepřetržitým provozem.
0: Spalovna, ano, spalovna. Já to taky říkám, že člověk dobře spaluje. A teď mě Marie inspirovala, jak se ti manželé mají to 50. výročí svatby, sedí v tom podniku, kde před 50 lety měli tu svatební hostinu, objednali si tu svíčkovou, kterou měli před 50 lety, teda už jako, ne tu, ale prostě
3: svíčka. Tam slabej, dcera uležela.
0: Ona v nádherných fialových šatech s dekoltem, on ve svém maturitním saku, roztržitý profesor, že sedí a on se tak jako dlabe v tom mase a ta manželka takhle vymáčí ten knedlíček a jak ho nese k ústům, tak ta svíčková se rozhodne, že opustí tu vidličku a takhle do toho dekoltu udělá takový to pff. A ona se takhle podívá na svého draho a řekne: Karle, vypadám jako prase. A on takhle furt žižlá to maso a řekne: ano, Maria, ano, ano, ano, ano. Teď zvedne ty oči a říká: no podívej, a ty ses k tomu ještě pokecala. Tak to mě, že je nádherná Maria, že je ta anekdota nádherná.
1: Já taky znám jednu manželskou. Manžel říká manželce: já, že pro tebe nikdy nehnul ani prstem, a stisknul spoušť.
3: Marie, teda, ty jsi se vyzbrojila dneska, to koukám.
1: To mi tuhle někdo vyprávěl.
3: Já nechci skákat Vláďovi do řeči, protože on už si vzal mikrofon, jakože řekne další, protože tě musí trumfnout. On má ještě ke všemu takovou úchylku, že když někdo něco řekne, tak on ho musí trumfnout.
0: Ne, vůbec ne.
3: Ne, je to dobře. Je to dobře, já jsem rád, já mám rád takovéhle společníky.
0: Tady jste tady mluvili o tramvajích a mě napadla krásná historka. Ta je z Prahy samozřejmě, jak jedou proti sobě ti dva seniori. Paní je taková upravená v kloboučku, sedí v tramvaji, naproti sedí takový hezký dědeček, drží tu hulku a furt s ní takhle mlátí do té podlahy a něco si mu mlá, ta paní už to nevydrží, říká:
7: prosím vás, mohl byste toho laskavě nechat? Já se o tom mluvám, ale já jedu do bubenče a já už mám sklerózu jako vrtuli a jenom si to přiťukávám do bubenče, do bubenče, do bubenče.
0: Říká:
7: dětku pitomá, já jedu na malou stranu a myslíte, že uštávám každý 3 minuty?
3: No, už dlouho tady nebyl Vláďa Hron a...
7: A dlouho zase nebude. Já vás varovala, já vás varovala.
3: Ty mě... Nejstrašnější je, že při takovéhle úrovni vás nenapadá žádnej dobrý for. Jo, nenapadá samozřejmě.
0: Já ale jsem... to nej... Počkej, Péťo, teď je důležité říci jednu zásadní věc a to říkával už i Vladimír Benčík, Jiří Sobák.
3: Myslím, Vladimír Lenin, že to...
0: No, ten říkal učit se, ale to je jedno. Vladimír Menšík, Jirka Sovák, Vlastimil Brodský, všichni tihle velcí komici vždycky říkali, to jsou historky ze života, to nejsou anekdoty a prostě se to vypráví tak, jak se to stalo. To není, že by to mělo být přisprostle, to se prostě takhle skutečně stalo. To jsou prostě věci, které jinak říct nejdou. U nás doma se třeba vůbec nemluví prostě a já ty slovíčka používám skutečně jenom v historkách, které se prožily nebo staly, protože u nás doma o nikoli je nejsprostší slovo.
3: Ale to je pravda a to musím ještě na něj prásknout, že Vláďa nekouří, nepije, nemluví
0: vulgárně. Ale tam to dělám.
3: Ale no dobře.
0: Jo,
3: no.
0: Myslí, jo, ne, a jo, takhle.
1: A co?
3: Marie. Vy dva. Já vás budu muset nechat rozsadit, ano. Je to hezké s vámi, je to tady moc pěkné. Jenom si tak říkám, jako...
0: Něco tomu chybí.
3: Ne, ne, to já mám tady připravenou květu, které říkám Jano, jmenuje se Teturová.
0: Teď se kouknul na její šaty a malém jí řekl růženo. Ale včas se zastavila, řekl květo, je to v pořádku.
1: Nebo Jiřino.
3: No, je to květa. Ale takže poslední věc, květa se připraví, protože ještě si poslechneme na závěr té první hodinky jeden krásný saxofon. A já jsem si vzpomněl na tu dámu, která ne při pohledu Marii vůbec ne, ale prostě stojí před tím zrcadlem, manžel už tak leží jako v posteli a ona říká, kouká, jak jsme mluvili o tom zrcadle, říká, no to je strašný tohleto, co mám břicho, mám takový a tady ta celulitída, ty prsa mě takhle, Ježíš Maria, teď koukne na něj a říká, no prosím tě, nemůžeš mi říct něco taky povzbudivýho? A on tak kouká a říká, no, na svůj věk máš dobrý zrak. Strašný, že jo, strašný. Jsem zůstal na úrovni vlády Hrona teda. To nejvíc pobavilo Hrona. A teď by to chtělo nějakou takovou opravdu krásnou, melancholickou, příjemnou hudbu, která by smazala všechny ty strašné věci, které jsme tu říkali, a zůstal by jenom půvabný pocit z toho, že jsme se sešli. Květa Teturová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.
4: Dobrý den, z Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Petr Vacek. Také dneska bych vám v country zdě speciál rád nabídnul oblíbené české i zahraniční country písničky. A jsem si docela jist, že převážnou většinu z nich znáte. Přeju vám příjemný poslech, na úvod zaspívá Honza Vyčítal a toho vystřídají Bellamy Brothers.

On a Summer Night zpívali Don a Phil Bellamyovi, tedy velmi úspěšné americké duo Bellamy Brothers. Jejich příjemné melodické country popové písničky rádi přebírali do svého repertoáru čeští zpěváci, třeba i takový Karel Gott. V roce 1982 získali bratři Bellamyovi doživotní členství International Country Air Personalities. V průběhu svého mnohaletého působení na hudební scéně si odnesli řadu cen při vyhlašování Grammy a neminula je mnohá ocenění prestižního hudebního časopisu Billboard. V country zde speciál teď zpívá Pavel Bobek.

Do Live Again zpívala Trisha Yearwood. Také tato zpěvačka dosáhla v průběhu své umělecké kariéry mnoha úspěchů, prodala miliony nosičů a odnesla si významná ocenění. Trisha Yearwood byla označená za jednu z nejlepších zpěvaček v americké historii. Co se interpretace týče, považuje se dokonce za jednu z nejlepších vokalistek v rámci všech hudebních žánrů. Tolik Trisha Yearwood, před námi je česká klasika KTO, Greenhorns a zaspívají i Helena Maršálková a Václav Maršálek.

západ cesta dlouhá zpíval Václav Maršálek, jeden ze zakladatelů skupiny Pacific. To bylo v roce 1971 a dneska patří Pacific k nejoblíbenějším country a folkovým kapelám v Česku. Jedeme dál. Country za speciál pokračuje písničkou As Long As You Follow, uslyšíte ji v podání Fleetwood Mac. Představí se také kapela Highwaymen, nabídnu vám brněnský Camelot a uslyšíte i jednu z nejznámějších písniček Brontosaurů. Těšte se na jejich stánky.

úplně na závěr Mustangové, pak ještě Grošáci a největší slovenská country hvězda Alan Mikušek. Ten se v dnešní country zde speciál představí s písničkou Big Star of Moon. A to bude pro dnešek vše. Za týden naslyšenou při poslechu country zde speciál se těší Petr Vacek.

za svůj život hrál. S kytarou svou

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český rozhlas 2.

0: Rádio, které vás baví.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vás vezmu na procházku parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou. Zavítáme do Horních Kněžeklad a svým způsobem i do Pardubic. A připomeneme si dva jihočeské rodáky, Marie Martinkovou a Prokopa Brázdu.

0: Když si uděláte výlet do jihočeského Boršova nad Vltavou, tak vám doporučím zajet za zdejší kostel a hřbitov do parku, který se jmenuje Hlaholice. To je staroslovenské písmo, které se dnes používá jen výjimečně a které vytvořil Konstantin ze Soluně, tedy člověk, kterého známe hlavně jako svatého Cyrila, bratra svatého Metoděje. A jak se Hlaholice dostala do Boršova? Celý příběh vzniku tohoto parku s hlaholskou abecedou mi vyprávěl jeden z jeho hlavních iniciátorů Jan Zeman, někdejší starosta v Boršově nad Vltavou. A ten příběh začal v nedalekých Zahorčicích velice nenápadně.
1: Tak tam se boural kravín, ten byl vlastně postavený začátkem 50. let, skutečně poctivý beton. No a tohle z ty kusy, co tady jsou, tak ty původně ležely a z těch otvorů čtvercových tak vyrůstaly vlastně takové železobetonové sloupy. No a když už se to bouralo, tak jsme si všimli, že to připomíná trůny, tak jsme se rozhodli to převést sem do Boršova, nechali jsme to sem převést, umístit, aby to mělo nějaký fór, tak jsme to umístili v ose sever-jih, takže by se podle toho nechalo rovnat, dejme tomu muzola. A zároveň nás prostě napadlo tady udělat tu hlaholici.
0: Takže to je trůn, předpokládám, muže, žena, pro muže, pro ženu.
1: Ano, a zároveň vlastně, když jsme to dělali, tak okamžitě nás napadlo, že by to bylo hezké místo, kde by se mohly odhrávat svatby. A těch svadeb tady skutečně už bylo několik. Takže dokonce ta svatba, když padají listy začátkem podzimu, tak je to skoro škýčovitá záležitost. Zažil jsem prostě tady neuvěřitelnou svatbu, kdy slunce svítilo, padaly listy, ženich, nevěsta se brodili v listech, do toho tklivý tóny, že jo, na kytaru hraný, bezvadný.
0: A tady je tedy napsáno na tom jednom trůnu
1: kníže a na druhém je napsáno kněžna.
0: Začátek července přinesl vzpomínku na Cyrila a Metoděje. Cyril, tedy Konstantin, byl autorem jak historického písma Cyrilice, tak i naší Hlaholice. Ve své době vymyslel skutečně geniální počin.
1: Tak můžeme říct, že to je taková skrumáž řecké abecedy, latinské abecedy a pak samozřejmě potřebovali vyjádřit některé speciální hlásky, které nebyly ani v řecké, ani v té latinské abecedě, nebo tak, jak mluvili staří Římané. Takže museli proto vymyslet speciální znaky. Dneska, když se na tu Hlaholici díváme, tak je to takové, přijde nám to jako velice kaligrafické obrázkové písmo, které samozřejmě dokázalo plně sloužit pro tehdejší vlastně dobu, to znamená, byly do toho překládány anebo převáděny především bohoslužebné texty a Čechy zažili vlastně takový nástup Hlaholice dvakrát. Poprvé, když jsem přišel Konstantina Metoděj a pak znovu vlastně za Karla IV., když založil klášter na Slovanech, tak jsem pozval vlastně takzvané glagoláše, což byly mniši z dnešní Dalmácie, které znovu na těch Slovanech pěstovali tu starou řeč Slovanů a to prastaré písmo Slovanů.
0: Dodává Jan Zeman. A je tu další přesah. Hlaholici si tady totiž můžete doslova a do písmene také vyzkoušet.
1: U nás v Boršově to funguje tak, že po celém tom parku jsou rozházeny takové betonové desky a na té betonové desce se vždycky nachází písmenko v glagolici a proti tomu je dnešní ekvivalent. Takže člověk, kdyby si chtěl třeba napsat své jméno, tak si vlastně tady dokáže vyhledat podle latinky, kterou zná, ty písmenka v glagolici a sestaví si své vlastní jméno.
0: Pojďme si teď zkusit najít si tady v parku Hlaholice jméno napsané jednak naší latinkou, ale především tou starou Hlaholicí. Těmi pro mě v tuto chvíli tedy takřka nesrozumitelnými kliky háky. Tak Zdeněk. Hned třeba tady pojďme od trůnu směrem ke vchodu do parku. A hned je tady E s háčkem a už ho vidím. A to je takový zvláštní domeček, dole dvě části. Vypadá to jako kdyby to bylo A, naše A, ale dole spojené ještě dvěma čarami pohromadě. Tak a už vidím D. Při troše dobré vůle a fantazie se dá říct, že jsou si velmi podobné. Skoro úplně jiné. Ale přimůřte oči a poznáte to sami. Kde je E? A to musíte jít zase dál. Když si uvědomím, že oba dva trůny začínají písmenem K, ty jejich nápisy na tom, čili kníže a kněžna, tak už mám i K. A je to tady. A já se u toho rovnou mohu nechat vyfotit. Takhle vypadá mé jméno, napsané v latince, ale také i v Hlaholici. A vy si to můžete zkusit také.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnešní Vltavín natáčím v Horních Kněžekladech. Přiznám se, že jsem v téhle obci ještě v životě nebyl, ale ten příběh, který vám chci vyprávět, a nejenom já, ale i starosta Josef Drn, ten stojí za to. Stojíme tady totiž u zhruba tak 2,5metrové sochy Jana Husa plus podstavec. A ta socha, ten její vznik, ten se váže přímo tady k obci a k lidem, kteří tady žili. Jak to tehdy bylo?
1: Takže před více než 100 lety byly Horní Kněžeklady za prvé mnohem větší ves než je teď a za druhé velice pokroková ves. A bylo několik studentů v Praze, kteří studovali na Karlově univerzitě a ty přišli s nápadem v roce 1914, že by k 500. výročí upálení mistra Jana Husa, stejně jako tenkrát celá česká zem, tak i Horní Kněžeklady by se na to nějakým způsobem mohli připravit, a to je udělat mistru Janovi památku. A tak uspořádali veřejnou sbírku mezi místníma občanama, penízky se sešly, místní rodák Václav Švec, akademický malíř, zpracoval návrh a zase místní zedník Matěj Nekola vytvořil podstavec. Jenže v roce 1914 do toho přišla první světová válka. Sochař Švec byl povolán do války, bojovat nechtěl a tak utek do Ruska, kde se přidal k československým legiím a vrátil se až po válce. Takže rozdělený památník pana mistra Jana byl dodělán až v roce 20 a slavnostně
0: představen veřejnosti
1: a odkryt až v roce 1921. A od té doby tvoří vlastně dominantu návse Horní Kněžeklady.
0: Je tady uprostřed a víte, co se mi na té soše líbí? Já ji viděl na fotce a tam to tak nevynikne. To doporučím každému, aby se sem na to jel podívat. Mně se líbí, jak je z toho cítit ta moderní sochařina, že to není ale žádný kubismus, žádná abstrakce, ale zase, že to není ještě taková ta klasická sochařina z toho předminulého století, že mi to trochu připomíná třeba Bílka.
1: Možná máte pravdu, ale jestli chcete ještě něco malinko modernějšího, tak bych vám doporučil ještě jednu naší sochu, kterou máme ne tady, ale vedle, ve Štipoklasech, což je vlastně součást naší obce, protože jestli jsem vám neřekl, že vlastně Horní Kněžeklady se skládají ze tří částí, Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. A ve Štipoklasech máme krásnou dřevořezbu, je to víla Štipoklaska, kterou zhotovil taktéž místní rodák, samozřejmě stále žijící, je to v podstatě mladý muž, který se jmenuje Jirka Nekola, který se zaobírá dřevořezbama a je to nádherná dominanta, tentokrát zase Štipoklas.
0: Tak na tu vílu se určitě pojedeme podívat, ale nejdřív ze všeho, když už jsme tady v Horních Kněžekladech, tak zaprvé zaujal mě váš znak, čili kůň na žlutém poli, a ten kůň, ten je zhruba v takovém tvaru, jako mají Pardubice. Polovička koně, vzpínajícího se. A potom ten název. Proč se jmenují Kněžeklady Kněžeklady a proč máte takový znak?
1: Takže možná k tomu názvu. Takže Kněžeklady jsou známí od roku 1318, kdy je o nich první písemná zmínka. A jsou to vlastně knížecí dvory Kněžeklada. A později kvůli poloze těchto dvou dvorů, který se nakonec rozrostly do obcí, se jim začalo říkat Horní a Dolní. Takže to ten název. A teď proč vlastně máme znak takový, jaký máme? Takže to panství v Horních Kněžekladech bylo v držení arcibiskupství České Budějovice, proto ta žlutá barva, protože to je barva arcibiskupství, a černý kůň měl ve znaku Jindřich ze Žimutic, který byl taky částečným vlastníkem. A polovina koně je tam proto, že údajně v nějaké bitvě ujížděl z nějakého hradu, spustili na něj mříž a ten mu přerazil koně vejpůl. Jindřich to přežil, kůň nikoliv, ale od té doby v Žimučicích mají polovinu koně. A pak ve znaku ještě máme tři dubové listy. Dubové je to proto, že mezi Horníma a Dolníma Kněžekladama je chráněný prvek, který se jmenuje Dubová alej. Je to taková uvozová cesta s dubama po obou stranách, takže proto dubový list. A tři jsou proto, protože máme ty tři části. Horní, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy.
0: A těmito slovy by mohla naše krátká reportáž skončit. Jenomže mě to nedalo. Pořád mi v tom povídání něco nesedělo a tak jsem znovu zavolal Josefu Drnovi, zdali majitelem onoho erbu a erbovního příběhu byl skutečně Jindřich ze Žimutic, protože já stoprocentně vím, že shodný příběh se váže k Pardubicím. Tam si totiž erb podle pardubické verze vysloužil jistý Ješek z Pardubic, a to úplně stejným způsobem. Josef Drn mi to potvrdil a tak jsem znova sáhl po telefonu a spojil se s heraldikem Milanem Daňkem. Jak je možné, že mají jihočeské horní kněžeklady a středočeské Pardubice takřka shodný znak v erbu?
2: Tak jak je to možné? Je to celkem jednoduché vzhledem k tomu, že jak majitelé horních kněžeklad, původní majitelé horních kněžeklad, nebo lépe řečeno první písemně doložení majitelé horních kněžeklad, měli vlastně, řekl bych, příbuzného předka jako páni z Pardubic. Dozvíme se to hlavně vlastně z děl Bartoloměje Paprockého z Lahol, který napsal jednak Diadochus a jednak Zrcadlo slavného markrabství moravského, mimo jiné tyto dvě hlavní knihy. A v nich jsou uvedeny i erbovní pověsti našich českých rodů. A tam přímo je vlastně napsáno, že právě páni z Pardubic a páni z Malovic měli pravděpodobně stejného předka, který získal ten svůj znak v bitvě u Milána.
0: Takže ale potom, když se zmiňuje, na jedné straně, teda i na stránkách Pardubic, je psáno o Ješkovi z Pardubic, jakožto hlavním hrdinovi, který to celé způsobil, tak pak se ale tady i traduje o Jindřichovi ze Žimutic, to též to samé. Ale tím pádem si tedy ten Jindřich ze Žimutic, či jeho potomci, tak trošku vymýšleli.
2: No tak to už se v současné době asi nedozvíme. Nicméně jako základní vlastně materiál, z kterého můžeme čerpat, je právě ten Paprocký, protože nic staršího není. Takže vlastně tam máme záznam jakési pověsti o tom, že teda předek těchto pánů bojoval v bitvě o Milán a tam svým hrdinstvím vlastně získal ten znak. V pozdějším období se mohly ty dva rody, vzhledem k tomu, že mohli mít poměrně dost potomků, ten Ješek z Pardubic, jo, tak se ty dva rody pravděpodobně asi rozdělily na několik větví a jedna z těch větví vlastně zakotvila nebo se přestěhovala sem do jižních Čech a tady zůstala právě v Malovicích. A podle Malovic se potom začali jmenovat, že to byli páni z Malovic a ty páni ze Žimuntic, to byla vlastně odnož právě těchto pánů z Malovic. Takže tam je vlastně jediný rozdíl a to je vlastně barva štítu a barva toho koně. Páni z Pardubic mají stříbrného koně na červeném štítě a páni z Malovic mají zlatého koně na modrém štítě. To je vlastně jediný rozdíl mezi těma obcema, který vlastně získali ten znak. Buď po pánech z Malovic, anebo po pánech z Pardubic.
0: A když jsem si tedy procházel znaky obcí na Českobudějovicku a mezi nimi jsem našel tři takřka shodné znaky, kde byl vždycky ten přepůlený kůň, ale každý patřil k jiné obci. Znamená to tedy, že to patří všechno k těm pánům z Malovic nebo tohle na těch Žimutických a podobně, prostě k téhle větvi?
2: To se vlastně odvíjí hlavně od toho, jakým způsobem se ty znaky obcí vytvářejí. A vzhledem k tomu, že pravděpodobně asi všechny tyhle ty znaky nové teda, jak Žimutice, tak Horní kněžeklady, tak Dříteň třeba, jsem navrhoval sám, tak vlastně tam jsem vycházel vlastně z toho, že prvním písemně doloženým majitelem té obce byli páni z Malovic nebo jejich příbuzní, který měli stejný znak. Tak proto se tam objevila vlastně ta figura té poloviny koně.
0: No a když se zeptám úplně jako osobním způsobem, myslíte si, že je to reálné, že nějaká mříž spuštěná v nějaké té bráně toho koně mohla přepůlit? Chudá kůň, teda upřímně řečeno, ale takováhle situace. Mohlo to nastat? Já jsem si totiž vzpomněl na Ursíniové a Krumlovští páni na to spojení, které se nezdá také nějak extra příliš reálné.
2: Tak co si budeme povídat, pravděpodobně se to nestalo. Pravděpodobně se to nestalo, nicméně ta pověst takto byla vlastně sestavená. A co se týká těch pověstí, tak vlastně, když si vezmete všechny erbovní pověsti, tak oni mají nějaký, řekl bych, malý reálný základ. A tím, že ta pověst byla vlastně rozšiřována, pamatujete se, když jsme jako děti hráli Tichou poštu. Na začátku bylo něco a na konci bylo něco úplně jiného. To znamená, u těch pověstí je ten reálný základ, ale tím převyprávěním se vždycky něco přidalo nebo něco ubralo, takže ta konečná verze, která byla napsána Paprockým, už vůbec nemusela odpovídat té skutečnosti, která se tenkrát stala.

0: 2. července 1915 se narodil v Kosově u kamenného újezda v jižních Čechách Prokop Brázda. Kdo to byl? Zprvu obyčejný jihočeský kluk, později pak letec 313. stíhací perutě britského královského letectva za druhé světové války, který absolvoval 325 bojových startů. Pojďme si ho připomenout v následující nahrávce, kterou se natočil se Zdeňkem Sadeckým z Czech Spitfire Clubu. Měl jsem díky němu totiž možnost usadit se do kokpitu věrné kopie slavného stíhacího Spitfireu, ve kterém Prokop Brázda a další čeští letci té doby létali. Všechno podstatné už se dozvíte v záznamu. Zdeněk Sadecký a Spitfire. Vedle mne. To vypadá tak reálně, že se mi nechce věřit, že to je maketa.
1: No, je to maketa, bohužel není to letací stroj, ale pro ty účely, které jsme potřebovali a s finančními prostředky, které jsme na to měli, to nešlo jinak.
0: Kde jste to vzali? To se vyrábí pochopitelně doma, jiná možnost není.
1: Tak ta stavba byla dost komplikovaná, protože naše prvotní myšlenka byla udělat Spitfire letacího jako ultralight, ale tu myšlenku jsme potom opustili, protože ta přesnost toho letounu právě z konstrukčních důvodů, z toho, aby to letadlo létalo zmenšené, tak by muselo vypadat úplně jinak, byla by to spíš karikatura. Takže místo toho jsme dali přednost letounu, který nelítá, ale který vypadá úplně přesně, jako vypadaly Spitfire za druhé světové války.
0: Pojďme ještě blíž k té mašince. Je to skutečně plech? Jak jste to sem vezli do Velešina? Není to plech? Co to je?
1: Z větší části je to kompozit, i když některé části jsou z hliníku nebo z oceli, ale ta hlavní konstrukce je to kompozit, je to stejný materiál, z kterého jsou dnes vyrábí například větroně nebo ultralehká letadla. Variantu udělat letoun z hliníku jsme vzdali, protože Spitfire je specifické letadlo v tom, že tam není skoro nic rovného, tam je všechno nějakým způsobem zaobleno nebo ohnuto ve více než jedné ose, takže udělat to z plechu by bylo skutečně velice náročné.
0: Já vím, že když se dovnitř sedlo a bylo to na zemi, tak ty letci absolutně nemohli vidět před sebe. Je to tak, teď když to vidím a mám možnost se podívat do kokpitu, tak prosím vás, jak se s tím najížděla na zemi na ty vzletové dráhy?
1: Tak jednak myslím, že si tam potom i můžete sednout a sám si to vyzkoušet. Skutečně na zemi ty podmínky pro toho pilota byly jako horší. Až se to potom rozjelo a ten letoun se jakoby zvedl, tak potom už ten pilot viděl lépe, ale ten výhled je špatný, ale jenom pro ústřed jsem ještě řeknu, že Spitfire byly i v navalizované verzi, že přistavili i na palubách letadlových lodí. A to už teda bylo mistrovství.
0: To určitě, jako trefit se tam, ale i vystartovat ven. A vy jste do Velešína přijeli na narozeniny Prokopa Brázdy. Toto jméno znám už z dětství, ale upřímně řečeno, kdybych si nepřečetl knížku od pana Fajtla, kdybych neměl příbuzné, kteří ve Velešíně žili za druhé světové války a řekli mi o něm něco, tak jsem se nikdy jinde tohle jméno nedozvěděl. Jak vy?
1: To je právě ten důvod, proč po té republice jezdíme a navštěvujeme obce, vesničky, města a podobně, protože zjišťujeme, že ani rodáci nebo dnešní obyvatelé těchto obcí v podstatě o té historii a o těch svých rodácích vědí minimum. Takže to je právě jeden z těch důvodů, proč takovýmto způsobem navštěvujeme různá setkání rodáků, různé vzpomínkové akce, pietní akce, odhalování pomníků a podobně. Právě proto, aby jsme svojí přítomností tyto akce trošičku vylepšili a aby prostě ta vzpomínka nezůstala někde zaváta, ale aby ty obyvatelé těch obcí, vesniček, městeček, měst, prostě si to uvědomili, že tam takové to lidi měli a doufáme, že nejenom, že se na ně nezapomene nebo nebude zapomínat, ale že třeba ty obyvatelé budou na to i hrdě.
0: Jak se leze dovnitř? Mi to řekněte rovnou a řekněte to všem.
1: Tak nastupování a vystupování do stíhacích letounů ze války je samo o sobě dost komplikovaná záležitost, ale vychází mi z toho, že to byli kluci, kterým bylo kolem 20 let. Ty tam je o něco snazší. Takže základ je vlastně chytit se konstrukce kabiny a stoupnout oběma nohama na sedačku. Je to jako v tanku, není to jako dneska u aut, kdy se tam vlastně ten řidič nebo pilot by chtěl rovnou posadit, tady to nejde, tady se prostě musí oběma nohama, když je takhle nekulturní, stoupnout si na sedačku a teda potom se tam rovnat. Vystupuje se stejně, to znamená pilot si stoupne oběma nohama na sedačku a potom vlastně vyleze ven.
0: Tak já si s dovolením zkusím, tedy, čili předpokládám, na křídlo můžu stoupnout.
1: Semka, akorát říkám, držet se tady a tady.
0: Ano.
1: A stoupnout si oběma nohama na sedačku.
0: Rozumím, tak já to zkusím.
1: Máte mikrofon, nebo?
0: No, možná to bude lepší, kdybyste mi ten mikrofon podržel a já zprostředkuju posluchačům, jak se leze do Spitfireu. Tak moment, takže říkal jste, chytit se tady.
1: Ano, ano.
0: Tady. Mám to. A mám mikrofon. A je to tam. A teď si můžu normálně oběma nohama dolů a už sedím. Mám před sebou knipl. Ano. Je to knipl, říká se tomu knipl.
1: Ano, je to zařízení, kterým se letadlo řídí.
0: A teď vidím plno budíků, jako vždycky v letadle, jak se tomu říká nespisovně budíky nebo nesprávně, nicméně správně by to mělo být co? Můžeme se podívat takhle zleva ze zhora dolů. Tak, to vypadá na nějaký výškoměr.
1: Výškoměr, horizont, variometr, ten ukazuje stoupání, klesání toho letounu.
0: Tohle to velké pod ním.
1: To je ukazatel zatáčení, to je taková britská specialita, u nás se to řeší jinými přístroji, ale v podstatě je to též.
0: A tady?
1: Tam je kompas, takové to čestné místo má otáčkoměr, aby se třeba při letu k zemi nepřekročily otáčky, pak je tam tlak přeplňování a ukazatele, které ukazují, jak je na tom olej a voda a palivo.
0: Takže, teď já mám tady nějaké pedály, takové, vypadá to jako pedál, ale ono to je spíš taková nějaká zvláštní, já nevím, jak to nazvat.
1: Pedály, to jsou pedály směrového řízení, když zkusíte zmáčknout třeba na levý a na pravý a otočil byste se dozadu, tak uvidíte, co to dělá se směrovkou.
0: Takže to zadní, takové to ocasní křídlo se otáčí teď, když hýbu nohama.
1: Možná to budete vidět i v zrcátku.
0: Vidím to zrcátko. Aha, upřímně řečeno, před sebe vůbec nevidím. Absolutně, vůbec nechápu, jak ty chlapi se dokázali trefit na runway.
1: Ještě vám můžu zprostředkovat ještě lepší zážitek, vám to zavřu, tu kabinu.
0: Teď nevidím vůbec nic už, jenom úzký průzor.
1: Nebudu to úplně zavírat.
0: Klidně to zavřete. A jsem uvnitř Spitfireu, je to neuvěřitelný pocit. Já mám pocit, že jsem v tanku, protože kolem mě je prostě jenom pár skel. Jen tak lehounce. Slyšíte, jak se to ozývá tou ozvěnou? Teď na to zabouchám. Je to malý, neuvěřitelně malý prostor. I vůbec žádné polstrování, prostě jen kovová konstrukce a takřka nulová viditelnost dolů vůbec, nahoru jakž takž. Docela rád si nadechnu čerstvého vzduchu.
1: No tak v létě tam byl jako ve skleníku, změna asi byla zima, no, takže...
0: A takhle to bylo v tom skutečném, to znamená takhle ten výklenek, tak žádné polstrování?
1: Žádné polstrování, ale ještě tam bylo řada dalších ovladačů, které postupně děláme. Ještě tam schází ovládání plynu, podvozku, stavění uhlu vrtule, kyslík a další věci, to všechno doděláváme postupně.
0: Upřímně řečeno, já si v tom zatím neumím představit vůbec přebít, dejme tomu hodinu nebo dvě, na tož s tím letět. A na to s tím střílet a trefit se.
1: No tak to je právě to hrdinství těch našich letců, že do takovýchto strojů sedali a za naši svobodu někde za mořem bojovali.
0: Klobouk dolů, pánové.
1: No myslím si, že je to věc skutečně, která by neměla být zapomenutá, protože tam je nejenom ta otázka, že opustili vlast a dost někdy dramatickými způsoby se dostávali za hranice, ale i to, že shodou nešťastných náhod se gestapu dostali, ať už teda ve Francii, nebo potom i některé údaje od nás a od dvou zrádců z Anglie, kteří potom uletěli, kteří se dostali na kontinent, data těchto našich pilotů a gestapo samozřejmě jejich rodiny tady perzekovalo, řada z nich byla zavřená do koncentračních táborů, řada z nich byla umučená, takže nešlo jenom o to, že oni tam bojovali vlastně za naši svobodu, ale tím, že vlastně pocházeli z protektorátu Čechy a Morava, že byli Německou říši považováni za vlastní zrádce, tak vlastně se tam německá msta nebo ta nacistická msta se dotkla jejich rodin. To znamená, jako hodně příbuzných jich tady prostě měli velice těžký osud.
0: Za války i po válce?
1: Za války, potom po válce chvíli to bylo dobré a potom zase to došlo tam, kde to asi oni nechtěli. Když si to člověk uvědomí a čte si třeba některé knihy, skutečně za jakých podmínek tam bojovali a těšili se do republiky, jak se vrátí zpátky. A když si vezmete třeba takové číslo zajímavé, z té 2500 mužů a žen, kteří bojovali v RAF za války, po 48. roku se znovu 200 vrátilo do RAF. Jo. Takže muselo by to být šílené, protože vlastně za něco bojovali, umírali, padaly, řada z nich byla popálená, těžce zraněná a podobně. A potom museli po 3 letech po návratu zase utéct znovu. No. Takže to je úplně něco nepředstavitelného. Když se to člověk žije do těch osudů, tak je to dost hrozné.

0: A na závěr dnešního Vltavínu zalovíme v rozhlasovém archivu. Pustíme si nahrávku, kterou natočil Ludvík Milštajn. Uslyšíte hlas Marie Martinkové, která se osudovou souhrou okolností stala společnicí pěvkyně Emy Destinové a prožila s ní podstatnou část její kariéry. Později se pak stala ředitelkou zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou. A ještě později pak spisovatelkou. A aby ta osudovost byla potvrzena, přidám ještě dvě data. Emma Destinová zemřela 28. ledna 1930. Marie Martinková, přesněji poté už Marie Michálková Martinková, zemřela 28. ledna 1972. A teď už její vzpomínky z roku 1968 na první setkání s Emou Destinovou.
1: Najednou přijela do Prahy Emma Destinová z Berlína a zpívala tam teda jenom pohostinsky. Samozřejmě celá hudební škola, že si vzala dovolenou a jeli tam. Ani se nevyučovalo tenkrát. Takový byl zájem. Přijeli strašně nadšení všichni a teď se horovalo jenom o Destinovej. To bylo v roce 1909. A já je tak poslouchala a teď jsem byla celá nešťastná. Ani spát jsem nemohla. Já hod, kudy jsem chodila, tudy jsem na to myslela a jednou jsem se mamince zmínila, jestli by mě do té Prahy taky pustila. To se ví, tenkrát byly jiné doby, jiné poměry, jiné názory. Máminka mě vynadala, povídala, že by si se nestyděla, kam pak bys tam byla do horoucích pekel kvůli nějaké zpěvačce. Maminka byla zvenkova. Tak jsem tak chodila celá nešťastná, nic mě netěšilo. A najednou poslal můj strýček z Prahy, který tam byl úředníkem zemského výboru, dopis mamince a v něm peníze a píše jí, já znám Mařenku, že je tak zaujatá pro zpěv a vím, že maminka je jako na takové věci šetrná, že na to by peníze nedala. Já ji posílám na cestu, ať přijede taky sem do Prahy Destinovou, aby slyšela, to bude pro ní svátek. No tak já ho přešťastná jela. No tak přišli jsme do té Prahy a já rozčílená jdu do té fronty Národnímu divadlu. Stojíme tam hodně dlouho, byla to dlouhá fronta. No a já v napětí, najednou bylo tak ještě asi 50 párů, bylo to po dvou, sklaplo okýnko a vynořila se tam cedula vyprodáno. No to se rozumí, to byla rána pro mě. Tak já co tak jsem se dala do pláče a hlasitě jsem tam plakala. Lidi, tenkrát byla Praha jiná než je dneska, ještě taková sousedská, pomalá. Lidi se zastavovali, co jí tam děláte? A oni nic, jen jděte dál, nic se nestalo. A šli se mnou k tomu strýčkovi. Teď někdo zazvonil u toho strýčka, on šel odevřít na takovou pavlač starou a já slyším v té předsíně moje jméno, že mužský hlas a moje jméno. Jsem si řekla, jak to přijde, mě nikdo v Praze nezná mimo strýčka. A strýček ho vede dál, odevřou se dveře a on tady pan Anatol Provazník. Máte přijít k Destinovej. Tak já jsem se zarazila a myslela jsem si, že si dělá ze mě legraci. Já tomu nevěřím. Jak paní, ona mě nezná a má no, nezná vás, ale znáte zase moji sestru. Ta tam byla dneska jako kápo celé společnosti a znáte ji, jakou ona má veřečnost. Chtěla tam dát něco k lepšímu, tak tam ten váš případ vylíčila tak krásně, že se všichni smáli tomu, ale ona spíš mě zesměšnila, myslím, jak jsem tam brečela po té Praze, jak se lidi otáčeli a tak. A Destinová měla ve zvyku vždycky číst. Ať tam byla jakákoliv společnost, to byl její jaksi zlozvyk, čtla. Ale nějak, když se slyšela smát tolik, tak zbystřila smysly a poslouchala. Tak Destinová se jenom zeptala na jednu prý. A to je vaše přítelkyně? A ona řekla ano. A Destinová řekla, a Anatolí zná? Ano, zná. Tak prosím vás, Anatole, dojděte pro ní, já bych ji ráda poznala. Tak já jsem šla. No a potom jsme přišli tam do toho domu k Petzoldům. To bylo skutečně jen přes roh pár kroků. Ona tam bydlela v druhém poschodí a já tam tak stojím, očekávám, co bude dál. Najednou vidím, že vyšla tak z těch dveří, jak on tam zašel, bílá postava. To byla Destinová a celá jsem se začala třást, že a měla ve zvyku, to jsem potom viděla později, ke každému přijít těsně až k člověku a teď se zadívala do očí, povídá mě. Tak vy jste ta Mařenka Martinková? Já jsem povídala jenom ano, nic víc jsem nemohla říct. Ona řekla, a chtěla jste mě slyšet? Já jenom přikejvla. A vrava, tak mě uslyšíte. A pojďte teď mezi nás. A tak ona si mě posadila proti sobě a vyspovídala mě pěkně, co jsem jako zač. No a jsem všecku spravedlivě řekla. A tak ona mě potom řekla, no tak proč se vás na to ptám? Tak vám musím taky říct. Já totiž jsem v cizině stále nešťastná. A já tam musím mít někoho od nás tady, kdo mě jaksi drží a vy jste, já nevím proč, vy jste na mě udělala takový domácí dojem a nechtěla byste se mnou do světa. No já byla celá z toho, to bylo jako něco neuvěřitelného pro mě. To se ví, že jsem řekla chtěla, ale hned mě napadla maminka a že bude zlé. Ale přesto jsem si řekla, kdyby bylo, co chtělo, já tohle prosadím. Já jsem jí řekla jednou, proč vy si nevemete některou z těch dám. Ona, já nechci dámu kolem sebe, já chci mít takovou českou květinku z našich českých luhů kolem sebe. Ty dámy, ty mi nic nedají. Její zásada byla, že člověku stačí 3 hodiny spánku. A taky nespala víc než 3 hodiny vždycky. To se rozumí, že mě to taky vyčerpávalo. Já byla zvyklá pořádnému životu, jak se říká. No, když jsem ji chtěla ve všem vyhovět, tak jsem s ní jaksi seděla až ráno, zase už 6 hodin, jsem musela být u ní. A to ona ještě ležela, ale nespala. A to už jsem jí zase musela referovat různé takové historky, třeba i co se mi zdálo. A ona byla i pověrčivá hodně. A taky si ve mně jaksi vymyslela, že já jí přináším štěstí. Já tomu věřila tedy. No tak já nevím, z čeho tak usuzovala. Ale skutečně teda, já jsem k ní přišla, když jej zláva jaksi byla už v zenitu, že jo. No a na ty se udržovala až do ty první světové války, když ji potom jaksi tady uvěznili u nás.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu David Novotný a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Spojené státy znovu útočí na Írán. Americký prezident Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Spojené státy druhou noc v řadě zaútočily na Írán. Tamní média hlásí exploze mimo jiné z měst Sirík, Čahbahár a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími íránskými útoky na plavidla, která úžinou proplouvala. Teherán hrozí odvetou na americké vojenské základny v regionu. Sirény varující před vzdušnou hrozbou se rozezněly v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šlutes z internetového srovnávače Klik.cz.
3: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
2: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od 1 měsíce až do 1,5 roku. Dělníci dokončili v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku obnovu velkého rybníku a investici do nového přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci ji budou moct využívat po napuštění rybníku. To ale komplikuje sucho, pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy uklízejí po nehodě za Podivínem. Na 44. a 5. kilometru osobní auto srazilo divočáka, s opatrností projedete. Na D1 z Ostravy do Přerova zpomalte u sjezdu do Oder. Na kilometru 321 stojí porouchané nákladní auto a vybočuje se. A na silnici 20 v Písku směrem do Prahy a Plzně je nehoda. Na Václavském předměstí před odbočkou na Strakonice havarovalo vozidlo. Čekejte omezení. Ze zprávy to vše. Teď už má slovo Vláďa Slezák.
6: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou ve čtvrtek 9. července. Drahoslava a Drahuše, tak ty mají právě dnes svátek, přejeme tedy všechno nejlepší a přidáváme snowboardňáky filmovou písničku od Dana Bárty. Hezké dobré ráno, za chvilku se podíváme do dnešních českých novin.
1: Český rozhlas Dvojka.

Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku a my teď 7 minut po 5. hodině raní podíváme se také do dnešních českých novin. Asistentů pedagoga je podle ministerstva školství moc, proto přišlo s novelou zákona, která mění způsob jejich přidělování. Nově by se měli dostat jen do tříd s více než 15 žáky. To je ale diskriminační hlavně pro malotřídky, které jsou typické spojováním tříd. Ovšem doplatí na to také malé školy, kde se děti se speciálními vzdělávacími potřebami kumulují. Právě ty se proto v úterý obrátili v otevřeném dopise na šéfa rezortu školství, píší dnešní Hospodářské noviny. Stále důležitější roli hrají v dnešních válkách a vojenských konfliktech bezpilotní létající prostředky, neboli drony. Jejich předchůdce lze vystupovat už v polovině 19. století a překvapivě u jejich vzniku byli i lidé spojení s českými zeměmi. Za první vojenský útok pomocí těchto prostředků v moderních dějinách lze považovat rakouské bombardování Benátek z léta 1849 horkovzdušnými balony, nesoucími výbušninu. Přesná datace se liší. Podle některých zdrojů se to stalo 12. července 1849, podle jiných až o 3 dny později. Účinek však byl spíše jen psychologický, tak o tom píše dnešní Deník N. Steak, játra, kuře nebo svíčková jsou některá ze slov, která se do budoucna budou moci pojít pouze s masem. Členské státy Evropské unie po europarlamentu na konci června finálně schválili omezení názvů pro bezmasé varianty. Nakonec ale neprošel zákaz názvů jako vegeburger nebo slov jako klobása a párek. Mimo jiné se nebude moci nazývat masem ani v uvozovkách maso, vypěstované v laboratorních podmínkách. Podle Evropské rady tak má dojít k posílení práv zemědělců. Ti sloučení například pod Agrární komorou České republiky to vítají. Naopak proti se staví Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, podle kterého používání názvů pro vegetariánské výrobky zákazníky nemátlo. Prezident svazu Tomáš Prouza problém označil za kulturní, nikoliv za věcný. Na prosazení má svůj podíl i Česko. Bývalý ministr zemědělství lidovec Marek Výborný návrh přinesl na evropskou půdu. Tak o tom píše dnešní Mladá fronta dnes. No a kempy a hotely v Tuzemsku se v těchto týdnech potýkají se slabší návštěvností, než tomu bylo v minulém roce. A zlepšení ve zbytku léta, to je nejisté, protože na dovolenou v Česku se chystá vyrazit jen každý třetí Čech. Počítá s ní 32% lidí, o 5% bodů méně než loni. Zároveň přibylo těch, kdo nepojedou nikam, tvoří 28%, tedy o 5 bodů víc. Letní dovolenou v zahraničí naopak plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Tak o tom píše dnešní Právo. No a teď už budeme léčit lékořicí. Bude tu s námi Václav Neckář. Hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno v 5 hodin a 13 minut. Chladněji je v tuto chvíli v jižních a západních Čechách. Teploty se pohybují od 3 do 10 stupňů Celsia. Stejně tak je to v okolí Zlína a Valašského Meziříčí. Jinak se teploty pohybují v tuto chvíli aktuálně až do 14 stupňů. No a má být většinou slunečno. Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě bude místy kolem 20 až 23, v 1000 metrech na horách, potom kolem 17 stupňů Celsia. Tak to jsou informace o počasí a teď už Modern Talking ve vysílání Dvojky. Hezké dobré ráno.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

To byla Miley Cyrus ve vysílání dvojky 9 minut před 17:30, kdy už tu budou další aktuální zprávy. A ještě předtím připomeneme, že je Světový den veterinárních lékařů, který vyhlásila OSN v roce 1975, a také Světový den vězňů. V roce 1357 císař Karel IV. Slavnostně poklepal na základní kámen Karlova mostu. Stalo se tak v 5:31 ráno. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel 1357. 5-3-1. Johannes Kepler popsal solidní geometrické uspořádání vesmíru, tak to bylo nazváno, v roce 1595. V roce 1877 poprvé se hrál tenisový turnaj ve Wimbledonu. Hned při prvním ročníku hustě pršelo a finále se muselo o 3 dny odložit. Řecko podepsalo smlouvu o připojení k Evropské unii v roce 1961. O 2 roky později u nás byl a začal se už dílet titul národní umělec. V Bratislavě byla provedena první transplantace srdce v Československu, to bylo v roce 1968. Pacientka žila po operaci 5 hodin. Také byl do užívání předán Horský hotel a vysílač Ještěd v roce 1973. No a v roce 1995 velkou cenu filmového festivalu v Karlových Varech získal film Jízda Jana Sviráka. Skupina Buty se díky němu stala slavnou. Teď už přidáváme Karla Zicha a také Lenku Filipovou. A písničku Mosty. Přejeme vám hezké, dobré ráno s dvojkou.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Spojené státy mohou poskytnout Ukrajině licenci pro výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na okraj summitu NATO v Ankaře během setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Washington bude s Kyjevem jednat i o uzavření dohody na nákup ukrajinských dronů. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti včerejšku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, a to 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty pak můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než včera. Ve španělské Barceloně padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha, tedy mimořádné nebezpečí. V centru Opavy je opět obnovená naučná stezka zaměřená na stromy v parcích. 20 zastavení popisuje historii vzniku parků, které nahradily někdejší městské hradby, a zachycuje také podrobnosti o vzácných dřevinách.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přeháňky, teploty odpoledne 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova se zdržíte. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se jede kyvadlově jedním pruhem a kvůli frézování vozovky zdržíte se asi 5 minut. Na silnici 54 u Kyjova směrem do Bzence je nehoda. Před Vlkošem havarovalo osobní auto, srazilo divočáka. Nehodu vyšetřují v Písku na silnici 20 směrem do Prahy a Plzně. Na Václavském předměstí havarovalo vozidlo před odbočkou na Strakonice. A na silnici 57 čekejte komplikace na výjezdu z Opavy směrem do Nového Jičína. U Kilešovic na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta, jede se pomaleji. Tolik zprávy a Mária Kunová, slovo má opět Vláďa Slezák.
4: Mockrát díky, hezké dobré ráno. Forrest Gump, Trosečník, Kapitán Miller anebo Woody z Toy Story. Jen málo který herec dokázal stvárnit tolik nezapomenutelných postav jako Tom Hanks. Dvojnásobný držitel Oscara dnes slaví sedmdesátiny. Jaká byla jeho cesta z televizních komedií až mezi největší hollywoodské legendy, tak o tom si budeme povídat už za chviličku ve čtvrtek 9. července. Drahoslava Drahuše slaví svůj svátek, my vám posíláme písničku od Alice Springs. Hezké dobré ráno.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Alice Springs na dvojce. Tom Hanks patří už několik desetiletí k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má více než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Dnes si připomínáme jeho 70. narozeniny.
1: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
3: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, rok.
2: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
4: What do you call a thousand lawyers? Chained together at the bottom of the ocean.
5: I don't know.
2: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
6: This is Houston. Say again, please.
7: Houston, we have a problem.
2: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
8: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
2: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
9: I type almost every day.
10: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám se to navždy. E-mail prostě smažu.
2: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být většinou slunečno, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháníkami. No a nejvyšší teploty, ty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude místy kolem 20 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. No a teď už taky Jana Kratochvílová a publikum tvé, to jsem já. Hezké ráno.

0: 5.51 a na dvojce také Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Včera jsem se vrátil z Karlových Varů. Je to zvláštní místo. Přes den se tam mluví o umění a večer si už nikdo nepamatuje, o čem se mluvilo. Karlovy Vary jsou místo, kde si lidé oblékají smoking, aby pak stáli za hodinu ve frontě na párek v rohlíku. To se na jiných festivalech často nevidí. Alfred Hitchcock říkal, že film je život bez nudných částí. Ve Varech to platí obráceně. Někdy jsou nejzajímavější právě ty části po filmu. V každém případě se kinematografie dostala do doby, o níž před mnoha lety mluvila Marlene Dietrich, když říkala: člověk se musí neustále učit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit. A když začínal barevný film, musela jsem se učit červenat. Bojím se, co všechno ještě přijde. No, třeba se to už brzy dozvíme.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: No a ve vysílání dvojky je taky v 5.52 třeba Karel Gott a Léto, jak má být. Doufám, že ho takové máte. Vláďa Slezák se loučí, za chvilinku už Honza Kovařík a také Ranní dvojka, a nebo třeba aktuální zprávy. A ještě přesný čas, 5 hodin 52 a půl minuty. Hezké dobré ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nález mladé dívky
2: byla dlouho ve vodě,
1: kterou nikdo nehledá.
2: Někdo ji tam hodil?
3: Těžko tam s tou zátěží hupla sam.
1: Příliš mnoho otázek.
3: DNA?
4: Není s čím srovnat.
3: Zubní záznamy?
4: Nejsou s čím srovnat.
1: A žádné odpovědi.
3: Otisky?
4: Byla ve vodě příliš dlouho.
2: Hledám konkrétní věci.
3: Čekla by se stop.
1: Jesse Stone, Smrt vězeze.
4: Byla těhotná.
1: Premiéra dnes večer na ČT2.
5: Bylo 6 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Americká armáda druhou noc v řadě zaútočila na Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Ministr zahraničí Macinka je připraven koaličnímu SPD vysvětlit účast Česka v programu na pomoc Ukrajině. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
7: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
8: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
5: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
9: Pátek se účastníci vydají do Zašové a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou z Dušné do Vsetína.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
6: Doprava.
5: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od sjezdu na Kývalku z kilometru 183 až do Brna do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu jedou pomaleji hlavně kamiony. Na dálnici D7 se krátce zdržíte na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na druhém kilometru je zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se asi 5 minut. To byly zprávy, teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
11: Dobré ráno, je čtvrtek 9. července, 4 minuty po 6. Nevím jak vy, ale já jsem si včerejší večer bez fotbalu vyloženě užil, konečně změna tématu. A taky jsem včera večer dospěl do okamžiku, který by literáti možná označili takovým tím velkolepým obratem bod zlomu. Zkusím to vysvětlit. Od roku 1996, co jsem se stal tátou, jsem řadu večerů strávil v celku logicky čtením pohádek některému ze svých dětí. A byly to krásné večery. A většinou to bylo tak, že jsem nechápal, proč neusnou, když tak vlídně, pomalu, zvolna a uklidňujícím hlasem čtu. Včera večer se odehrála poprvé obrácená situace. Má 9letá dcera Májinka pravila, že když jsem ten unavený tatínek, půjde se mnou a přečte mi pohádku ona. Četla o kocourovi v botách, četla soustředěně, četla s přednesem a já se přistihl u toho, že potřebuju vědět za A, jak to dopadne, závorka, samozřejmě, že dobře, je to pohádka, konec závorky a také, jestli to dočte statečně až do konce. No, dočetla a já neusnul, ale i tak jí na dálku teď děkuju a doufám, že ona ještě spí. Snad i vaše včerejší usínání bylo příjemné, aby bylo příjemné i vaše dnešní vstávání, od toho jsme tu my. Dobré ráno, přátelé.
6: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Na hodinách 6.10 vstáváme společně do čtvrtečního rána a celý tento o jeden den zkrácený týden se věnujeme v našem ranním audiokvízu hlasům ptáků. Jen pro připomenutí a pro ty, kteří s námi nevstávali hned v úterý po šesté, jde o svého druhu poctu našim předchůdcům rozhlasákům, kteří od roku 1968 natáčeli ptačí hlasy a udělali z nich jeden z nejslavnějších historicky, nejslavnějších rozhlasových seriálů o přírodě. Vyšel na CDčku tenhle seriál a kdo se rádi prohrabujete hlubinami rozhlasového webu, tak vězte, že na internetové adrese temata.rozhlas.cz/příroda/ptáci, ne, nepište si to, intuitivně to najdete, je k mání dokonce celý interaktivní atlas různých ptáků, záměrně neříkám jenom pěvců, protože ptačí říše je mnohem pestřejší a nejen zpěvem živ jest ptačí národ. Dnes budeme společně hledat hlas ptáka, kterého jsem v životě neviděl, a většina z vás pravděpodobně taky ne, ačkoliv občas jste se o něm možná nevědomky zmínili. To je do začátku, myslím, docela dostatečně tajuplné. Proč jsme ho neviděli, to vám řeknu poté, co se pozorně zaposloucháte do jeho hlasového projevu.
0: Ranní dvojka. Audioquiz.
1: Kdybych chtěl trochu přehánět, mírně to připomíná zvuk vytáčeného internetu, někdy v pozdních devadesátkách, ale to bylo asi o oktávu výš celkově, tak takhle to zní, když ho zaslechnete. Proč ho nezahlednete? Přes den se v podstatě nepohybuje, sedí na stromě, zbarven jako stromová kůra, je takřka neviditelný. S večerem pak vyráží na lov a obratně v letu chytá hmyz. Vyskytuje se často tam, kde je hmyzu hodně. Já vím, dneska už to není tak charakteristické, ale vzpomenete si na prázdniny u babičky? Měla tam nějaký ten chlívek, kozu, někde možná i kravku, králíkárnu, slepice. No tam je přece všude spousta much, tam byste ho zahlédnout mohli, pokud tedy netrpíte jako já šeroslepostí. Tak pište dvojka@rozhlas.cz nebo 702-222-220, jakýže to pták dnes ozdobil svým hlasem náš společný den. Bude vám k tomu hrát Dalibor Janda, taky zajímavý hlas, chraplák, který si prý v dobách své největší slávy pečlivě udržoval a chránil. Tak to je Hurikán. Napište mi, který pěvec se ozval v naší soutěži.

Dnes se tady nedá vyhrát nebo prohrát. Audioquiz je jen pro zábavu, jen pro zbystření našich smyslů a proto, abychom se hned po ránu začali něčím zajímavým zabývat. Musím říct, že vás ten zvuk zaujal mnohé. Třeba Kamila s Tomášem si myslí, že by to mohl být netopír. Mia se domnívá, že je to lelek lesní. Tomáš hlasuje pro netopíra a Eva pro cvrčilku zelenou. Přiznám se, Evo, musel jsem se podívat, jestli takový pták vůbec existuje. Ano, existuje, takže mohla by to být cvrčilka zelená, proč by ne? Ještě jsem chtěl říct k tomu našemu zatím neznámému, že jak se tak pohyboval v blízkosti chlévů a hospodářských stavení, říkalo se mu v mnoha jazycích, jak v latině, tak třeba i v němčině, říkalo se mu nepříliš lichotivě kozodoj. Naši předkové se totiž domnívali, že se přikrmuje mlékem u těchto hospodářských zvířat. Nakonec ornitologové prokázali, že chytá hmyz a činí tak bezpečně za letu a v noci. A protože hmyzu se vyskytuje dost a dost právě tam, kde jsem popsal, bývá viděn nejčastěji tam. Podruhé a naposledy ukázka,

0: No nepředvádí nic nového, co? Ani když mu dáme víc prostoru. No zkrátka není to velký pěvec, ale jinak je to také prý skvělý letec. A pro všechny, kteří máte rádi Ferdovu abecedu Ondřeje Sekory, nápověda jako hrom, když jeden potkal druhého, mléko přelila selka. Tak hrajem dál.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: 6:21 máme vzdělané posluchače, třeba Blanka píše, hezké ráno, netopír to být nemůže, to je savec a ne pták. Je tady zpráva od Veroniky, že kdo poslouchá Meteor, ten dobře ví, o koho jde, a kdyby to neměl být pták, mohla by to být ještě krtonožka nebo žába, ale tam je prý podle Veroniky důležitá lokace. No a poté, co jsem napověděl za pomoci Ferdovy abecedy, nejoblíbenější knihy všech mých dětí, to bylo víceméně jasné.
1: Audiokvíz odhalení.
0: Ano, přátelé, dnes jsme společně hledali lelka lesního a celá ta říkanka zní: lelek se lekl lelka, mléko přelila selka. A ta souvislost s mlékem je jasná, o té jsme taky mluvili. Ostatně Josef, který poslouchá dvojku v Německu a psal dnes ráno jako první, to napsal úplně jednoznačně. Já vám zatím pustím Bananarámu a najdu tu jeho poslední zprávu. Josef píše: na já sicher dikto povídám, der Zeigenmelk, to bylo lehký. No, jen počkejte, my vám zítra nachystáme zase něco o poznání těžšího.

0: Meteor
1: na Dvojce.
0: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na Dvojce. Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Lidé odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří pak navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto před prázdninami snaží krví předzásobit. V íránském Mašhadu dnes po 6denním pohřbu uloží ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Ve městě se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chameneí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Močtaba Chameneí, který se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje pouze písemně. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimného ječmene. Lesy České republiky spustily novou aplikaci pro mobilní telefony s názvem Klub nového lesa. Bude možné v ní najít regionální informace například o uzavírkách cest, parcích v lese nebo o pohybu těžké techniky. Kromě regionálních aktualit nabízí aplikace i celostátní výstražné zprávy nebo důležitá upozornění.
3: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 se u sjezdu na Bratislavu jede zúženými pruhy. Kolona je od Kývalky z kilometru 182. Kamiony stojí v pravém pruhu. Osobním autem se zdržíte čtvrt hodiny. Na D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště na druhém kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Fronta od sjezdu na Kněževes je na 15 minut. A na silnici 35 dejte pozor na příjezdu do Mohelnice z Moravské Třebové. V klesání do Mohelnice stojí nepojízdné nákladní auto. Tolik zprávy a Mária Kunová s vámi je dál. Honza Kovařík.
5: Jsou 3 minuty po 6:30, přejeme vám dobré ráno, úspěšné vykročení za povinnostmi dnešního dne a jestli žádné povinnosti nemáte a jste vzhůru prostě jenom z toho důvodu, že už to dál v posteli nešlo, zkusíme vám dělat společnost alespoň takhle na dálku. V následující půl hodině se vypravíme do jednoho z našich tradičních skanzenů, abychom oslavili s tamními návštěvníky i pracovníky půlstoleté výročí. Možná nahlédneme i do programu jiných skanzenů a samozřejmě vás čeká tradiční nápověda pro letošní pátračku mrazivého léta na Dvojce. Pokud jde o muziku, slíbím vám třeba Rolling Stones a nebo hned v zápětí New Kids on the Block. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Slíbil jsem návštěvu v jubilujícím skanzenu, u nás na dvojce sliby plníme, takže vás zveme do Muzea lidových staveb v Kouřimi, které slavilo půl století od otevření svého areálu. Vedení a pracovníci muzea připravili pro návštěvníky spoustu aktivit, mezi nimi třeba přednášku o historii skanzenu, ukázky lidových řemesel a společně jako připomínku toho výročí vysadili za jednou ze stodol mladou jabloň.
2: Výročí kouřimského skanzenu navštívili stovky lidí. Pan Zbyněk sem na výlet přijel s dětmi.
3: My bydlíme nedaleko Kolína v Jestřabí-Lhotě a doslechli jsme se o zajímavé akci, tak jsme vyrazili s dětma.
2: Program příliš nestudovali, vybírat tu ale můžou z přednášek, prohlídek lidových řemesel i poslechu tradičních písní.
3: Chceme tady strávit dopoledne, tak předpokládám, že nějaký ty představení a děti si tady teď zkoušeli to pečení, takže uvidíme podle situace.
2: Na výroční program jsem z jižních Čech přijela také paní Jitka, která se do skanzenu ráda vrací.
4: Těšila jsem se na to výročí a jezdíváme sem opakovaně. Byli už jsme tady víckrát a vždycky je tady příjemně.
2: Do muzea přijela hned na otevření a nenechala si tak ujít žádnou část programu, včetně sázení pamětní jabloně.
4: Líbilo se mi tady toho víc. Určitě bylo hezké zasazení toho stromu pamětního, potom i písničky staré tady v té bývalé škole nebo školní třídě.
2: Kouřimský skanzen spravuje regionální muzeum v Kolíně. První myšlenky na jeho vybudování přišly v 60. letech minulého století, říká ředitel muzea Vladimír Ryšling.
5: Konkrétně v roce 1969 bylo rozhodnuto, že to muzeum bude stát v Kouřimi.
2: Prvních pět domů tu návštěvníci mohli vidět od roku 1976 a další stavby přibývaly až do roku 1989.
5: Potom nastal takový jako dramatický okamžik, kdy v roce 1992 byl vznesen restituční nárok na naprostou většinu pozemků, které se pod muzeem nacházejí.
2: Muzeum se následně 20 let soudilo. V roce 2012 se s majiteli pozemku domluvili na spolupráci a skanzen se tak mohl dál rozšiřovat.
5: Snad ještě v letošním nebo příštím roce bude zahájena stavba kostela z Dolních Královic společně se zvonicí z Mečeříže a ze hřbitovem a z Márnicí.
2: Stavba za zhruba 100 milionů korun bude podle ředitele Ryšlinka nejvýznamnějším objektem v areálu. Letos by navíc měla vyjít nová kniha o historii místních budov a jejich majitelích. S Kouřimi Alena Junová, Český rozhlas.
1: Možná jste nikdy ve skanzenu v Kouřimi nebyli, možná je to ten váš vůbec nejoblíbenější. A tak se ptám takhle dodaleka i do blízka podle toho, kde nás posloucháte, který skanzen v naší krásné zemi máte nejraději. A za sebe dávám první hlas Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde to opravdu miluju a kam se letos v srpnu opět moc těším. Preferujete jiné místo, doporučte ho ostatním, rád vaše tipy zveřejním. No a teď už na hladinu Slapskou s Jiřím Kornem, slavným to instruktorem windsurfingu. Doufám, že i dnes to bude na koupání.

Rolling Stones a Angie na hodinách 6.48. Děkuji za vaše tipy k návštěvě oblíbených skanzenů. Zdá se, že nejpopulárnější ze všech je ten na Veselém kopci na Vysočině u Hlinska v Čechách. Zve do něj mimochodem Michaela z Krouny a nebo Michal, který píše, že tam sice bohužel ještě nikdy nebyl, ale nápad je to prý docela dobrý. Tak jsem se schválně podíval, zatímco hráli Stouni, nač vás pozvat na Veselý kopec a je tu dobrý nápad. Příští sobotu, opakuji, příští sobotu 18. července na Veselém kopci pořádají tradiční veselokopecký jarmark. To by možná stálo za výlet. A abyste neřekli, že nadržuji Veselému kopci, tak třeba Muzeum v přírodě Zubrnice už tuto sobotu zve na zajímavou tvořivou dílnu Jak se dříve barvilo přírodninami. Přineste si bavlněný šátek, tričko, tašku a odnesete si vlastníma rukama obarvenou či potištěnou krásnou věc. A do třetice Valašské muzeum v přírodě tuto sobotu pořádá 24. ročník setkání řezbářů nazvaného Hejův nožík. Jestli jste někdy v Rožnově s nějakým tím řezbářem mluvili, víte, že to stojí za to. Ať už pojedete do skanzenu nebo kamkoliv jinam, přejeme vám šťastnou cestu a nejen krásným dívkám, po kterých se ta píseň jmenuje, teď posílám kapelu Turbo. Někteří nad tím povytáhnou obočí, ale my Plzeňáci víme o téhle kapele svoje.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka. 6.53, nejvyšší čas si znovu připomenout, že hrajeme o víkendový nebo dvoudenní pobyt pro dvě osoby s polopenzí na luxusní adrese v Karlových Varech. Co proto máte udělat? Najít na webu dvojky příslušný webový formulář, vyplnit, jakou tajuplnou nebo hrůznou osobu či postavu hledáme tento týden, a zítra po 13. hodině ve šťastné cestě u kolegy Jana Rosáka si držet palce, aby vylosoval právě vás. Ještě jste nevymysleli, koho hledáme tento týden? Považuji to za nepravděpodobné, ale nabízím další indicii.
2: Jakmile se ručičky hodin spojí na vrcholu a z věží se ozve kovový zvuk ohlašující polovinu dne, má moc jen nejsilnější. Vládnu denní době, kdy slunce na obloze spočívá nejvýš. Sotva však dozní polední zvonění, má moc se pozvolna vytrácí, i když následky mé návštěvy často dlouho zůstávají. Varuj se, matko, která mě v návalu zloby přivoláš, protože jakmile jednou překročím tvůj práh, neodeženeš mě prosbami ani pláčem. Někdy po mém odchodu nezůstane jen strach a ticho, ale i dítě, které už nikdy znovu neotevře oči. Přicházím tiše, beru si daň za lidský vztek a zanechávám jen prázdnotu.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Povinné ručení v Česku je na historických maximech. Majitelé průměrného českého vozu zaplatí 7,5 tisíce korun ročně. Severoatlantická aliance prohloubí vojenskou a bezpečnostní spolupráci s partnerskými zeměmi Asie a Oceánie. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Pěkné ráno. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
4: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
5: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
4: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
6: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latinických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
4: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské

0: Konzorcium Changhua Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám na to bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Policisté začínají s příchodem letních prázdnin intenzivně kontrolovat mladistvé kvůli popíjení alkoholu. Na jižní Moravě se zaměřují hlavně na bary, restaurace nebo třeba koncerty. Během poslední akce na Blanensku a Pohořelicku hlídky zkontrolovaly stovky mladistvých. Výsledky popisuje policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požily alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile. Děti byly předány rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informovány také orgány sociálně právní ochrany dětí.
1: V Pardubicích dnes začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Doprava.
1: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují u Ostrovačic na kilometru 178. Nesouvisle jedou až do omezení v Brně. Osobní auta se zdrží asi čtvrt hodiny. Na D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova. Kolona je od sjezdu na Kněževes a do zúžení se zdržíte 15 minut. Ze zpráv je to vše. Společnost vám dál dělá Dvojka a Honza Kovařík.
5: 4,5 minuty po 7. ještě několik vašich tipů na prázdninový výlet do skanzenu. Míra z Českých Budějovic píše, že za návštěvu stojí archeoskanzen v Trocnově, ne tedy v rodišti Jana Žižky. Třeba si tam s cepem v ruce můžete vymlátit obilí. Jana zase tvrdí, že podobně jako já prochodila oba areály skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a teď má přes řeku skanzen v Přerově nad Labem. Prý skvělý prázdninový tip na výlet. A do třetice, i když to není o skanzenu, rád šířím takovou zvěst dál. Tuto sobotu dvakrát na zámku Opočno můžete vidět divadlo, Šípkovou růženku a Čerta a káču. A navíc je tam k tomu zmrzlinový festival. Když tak vidím radující se Terezu za sklem v režii, asi se tam taky chystá, uvidíme, zda si nenachladí mluvidla. To by byla škoda, už byste ji neslyšeli. Na hodinách 5,5 minuty po 7 hodině ráno před námi krásná a slavná píseň Marty Kubišové. A potom půjdeme k doktorovi, aniž bychom opustili vlastní domov.
3: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: V doznívajících zvonech přemýšlím o tom, jak rychle se mění svět kolem nás. Před pár lety, když se člověk zbudil s nějakým tím bolením v krku nebo děti najednou měly horečku, nezbylo, než se obléknout, vypravit se k lékaři. Dnes to mnozí řeší s mobilním telefonem v ruce a posílají fotku zaníceného krku svému doktorovi a pak čekají, až jim neschopenka pípne v mobilu. Říká se tomu telemedicína a to je obor, na který se dnes po ránu zaměří Josef Kluge. Pepo, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
1: Tak když jsem řekl to slovo telemedicína, jak to vlastně funguje?
2: Pokusím se to popsat, většina lidí s konzultací na dálku už má tedy nějakou zkušenost. Telemedicína zažila obrovský boom během covidu, kdy bylo potřeba omezit osobní kontakty, to si všichni nějakým způsobem pamatujeme. Dnes jsou online konzultace s lékařem v mnoha zemích Evropy běžnou součástí zdravotnictví. U nás jsme si na lékaře v mobilu zvykali, řekl bych opatrněji, ale rychle náskok doháníme. Při návštěvě ordinace často spoléháme na to, že lékař něco pozná. Sedneme si, zakašleme, otevřeme ústa a čekáme, nebo mu povíme, co nás trápí a zase čekáme na doplňující otázky. Online prostředí ale funguje trochu jinak. Najednou si musíme všímat vlastního těla mnohem pečlivěji, protože je třeba důkladně popsat, co se s námi děje. Při online konzultaci už nestačí říct, něco mě bolí, ale musíme pokračovat a pracovat s informací, kdy bolest začala, jak vypadá třeba vyrážka, kdy se objevila, jestli je kašel horší ráno nebo večer, jestli jsme třeba nebyli ve stresu. A tím se nevědomky učíme, a to je to pozitivum, být pozornější. K pozornější k projevům svého vlastního těla, tím myšleno.
1: No, jak vás tak poslouchám, rozumím, že někteří mají odvahu nejít k lékaři, ale má ten koncept i nějaká svá negativa, vidíte?
2: Samozřejmě. Telemedicína nás paradoxně učí nové věci, být pozornější ke svému tělu, ale někdy ho možná posloucháme až moc. Když dnes člověk vyplňuje online dotazník před konzultací nebo si přes aplikaci sleduje symptomy, začne mnohem detailněji přemýšlet nad tím, kdy ho přesně rozbolela hlava, nebo jestli únava, jen únava nebo něco vážnějšího. Tady ale vzniká tenká hranice mezi zdravou všímavostí a úzkostným sebepozorováním. Odborníci už několik let popisují fenomén, který se jmenuje cyberchondrie, tak je to správně řečeno. Ano, je to něco jako hypochondrie. A je to tedy stav, kdy nadměrné vyhledávání zdravotních informací zvyšuje úzkost. Místo uklidnění.
1: No a má to také nějaká pozitiva, kromě té pozornosti k vlastnímu tělu?
2: Má to i další přednosti, myslím telemedicína. Obrazovka nebo aplikace totiž umí odbourat stud svým způsobem. Třeba když máme divnou vyrážku, v ordinaci bychom asi možná seděli a dlouhé minuty rozpačitě hledali slova. Jinak je to ale při online konzultaci, bez mrknutí oka, pošlete fotku, detailní popis i časovou osu problému třeba a podobně to funguje u psychických potíží, sexuálního zdraví nebo témat, která se nám nevyslovují nahlas zrovna příjemně. Když něco řešíme online, tak prostě ztrácíme zábrany, které máme při osobním kontaktu. Obrazovka vytváří, řekl bych, ten bezpečný odstup, menší stres a pocit, že máme situaci pod kontrolou. Jsme otevřenější, konkrétnější a někdy i upřímnější. Takže to je ta výhoda.
1: No a nakonec se zeptám, Josefe, určitě existuje moment, kdy léčba s mobilním telefonem v ruce prostě nestačí. Jak ho poznat?
2: Ano, i telemedicína má svoje limity a někdy ani ten nejlepší videohovor nebo komunikace s virtuálním odborníkem nenahradí situace, kdy lékař potřebuje člověka opravdu vidět a vyšetřit. Slabším místem telemedicíny zůstává i podle odborných studií právě absence fyzického vyšetření, tedy poslechu plic, prohmatání břicha nebo rychlého zhodnocení celkového stavu pacienta. Suma sumárum, telemedicína je skvělý filtr a pomocník, ale pořád platí staré dobré pravidlo, když tělo začne křičet místo šeptání, tak to je ta chvíle, kdy je třeba vyrazit k lékaři.
1: Říká o trendu jménem telemedicína náš spolupracovník Josef Kluge. Díky za dnešní ranní povídání, těšíme se na další, nashledanou.
2: Děkuji, hezké ráno.
1: Na hodinách bude za půl minuty 7:45. Ti, kteří pracují od 6, se tomu zasmějí, ale vy ostatní, kteří někam spěcháte, dávejte pozor na hodiny. Už bude 7:45.

0: magnetické bouře v 7.22. Od kolegyně Terezy jsem se dozvěděl, že tenhle duet si Tomáš Klus nadělil ke 40. Za prvé jsem šokován, že ten mladý hoch už měl 40. Za druhé jsem příjemně překvapen, že má rád Věru Martinovou. Já totiž taky. Terezo, dobré ráno, vítej u mikrofonu.
1: Dobré ráno.
0: Je léto, červenec v plném proudu a ty si přinesla zajímavé cestovní téma nadepsané camping a glamping. Mimochodem, glamping nebo glamping?
1: Spíše asi glamping.
0: Takže ale camping a glamping, já k němu přidávám do závorky tramping a pojďme se bavit o spaní v přírodě. Já bych potřeboval vysvětlit ten samotný pojem. Co to je glamping?
1: V podstatě to vychází ze sousloví glamour camping, tedy okouzlující luxusní nebo komfortní kempování. A je to taková forma rekreačního ubytování, kdy si obklopen atraktivní přírodou, ale trochu už to připomíná uvnitř těch různých obydlí, což jsou různá týpí, stany nebo třeba i nějaké chatičky na stromech, tak uvnitř už to spíš připomíná nějaký apartmán nebo dokonce i luxusní hotel.
0: Máme tušení, kde se tenhle trend vzal nebo na co navazuje?
1: Mně se hrozně líbí, bylo, že jsem našla, že za jeho předchůdce můžeme považovat lovecké výpravy bohatých aristokratů z Evropy a Ameriky na safari do Afriky. Někdy se připomínají i cesty středověkých panovníků a jejich komfortně zařízené stany.
0: No, jak jsi řekla lovecké výpravy bohatých aristokratů, tak mi vyplavala v hlavě vzpomínka, když jsem na jedné motoristické reportážní cestě asi spal v něčem, co se dá označit jako glamping. Bylo to na okraji africké pouště Namib a mělo to sice domečkovou část, ale daleko větší část ve stanu, takže takhle nějak si to mám představit. Postel s výhledem do prérie a savany třeba.
1: Ano, ano, přesně jak to říkáš, tak si to můžeš rozhodně představit.
0: A nějaké jiné podoby toho glampingového ubytování?
1: Jsou to třeba i různé železniční vagóny, nebo jsou to různé domky na vodě. Velmi často mívají třeba ty chatky i různé prosklené zdi, která ta zeď je tvořená vlastně oknem v podstatě, aby si ten výhled mohl co nejvíce užít.
0: Co takový stromový domek? Je to taky glamping?
1: Je to tak. Stromový domek rozhodně taky můžeme považovat za glamping.
0: Ano, pokud máte závratě, neobjednávejte si ubytování ve stromovém domku a možná dávejte i pozor na závratě z cen takového ubytování.
1: Je to pravda.
0: To není levné, viď? Na rozdíl od kempování.
1: Je to dražší záležitost. Bývá to opravdu dražší záležitost. Už jenom v tom, že si můžeš právě užít ten luxus. Ale co je tam obrovská výhoda pro dnešní dobu, aspoň tedy dle mého názoru, tak je, že si tam užiješ taky detox od různých mobilů, počítačů. Máš vlastně, si vlastně naprosto nedostupný v tu chvíli, ale v takovém tom dobrém slova smyslu můžeš si to na chvíli užít, že nemusíš zvedat ten telefon a můžeš jen tak prostě být v lunu přírody.
0: Rozumím. To mi připomíná tramping, to slovo, kterým jsem začínal. Ostatně za první republiky mladí dělníci vyráželi vlaky za Prahu, Brno, Ostravu, prostě za velká města, aby se na chvilku zbavili toho všednodenního otročení a někde v údolí řeky na volejbalovém hřišti a u táboráku si to užili. No, my jsme pak zdrhávali v těch pozdních osmdesátkách před realitou všedního dne, ale já nevím. Já už bych asi pod širákem spát neuměl. Ty bys uměla spát v kempu?
1: Já v kempu spávám docela ráda, ale teda pod stanem. Pod stanem, pod širákem vyloženě ne. Ale mí rodiče tak ti zažili věci. Ti si zaprvé zažili i ten glamping, bychom řekli. Glamping chatce, takové opuštěné, opravdu beze všeho. No a taky spávali pod širákem moje maminka, dokonce i za bouřky. To je historka, která se u nás traduje neustále.
0: Výborně. Ať už trampujete, kempujete nebo glampujete, přejeme vám s Terezou, ať je to příjemný relax.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Američané na Írán zaútočili poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec vzájemného příměří. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény, které varují před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketové a dronovému útoku. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu stojí oproti včerejšku o 12 haléřů víc, a to asi 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty řidiči natankují za maximálně 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů víc než včera. Maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Peter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá. V centru Opavy je znovu obnovená naučná stezka zaměřená na stromy v parcích. 20 zastavení popisuje historii vzniku parků, které nahradily někdejší městské hradby. Zachycuje také podrobnosti o vzácných dřevinách.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě. Místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty odpoledne budou mezi 23 a 27 stupni. Na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy velmi opatrně u Loun. V okolí 50. kilometru leží kusy pneumatiky na vozovce. Na D7 je taky kolona na příjezdu do Prahy. Před omezením u letiště se zdržíte 20 minut od Středokluk z 5. kilometru. A silný provoz je i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A pomaleji pojedete od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k Lochkovskému tunelu. Tam se na 13. kilometru jezdí jedním pruhem. Tolik zprávy a Mária Kunová. Vás slovo má opět Honza Kovařík.
3: 7:33 Jára píše, připomněli jste mi vodácké tábory, jak jsme stavívali Ačka, jestli to ještě někdo pamatuje. No pochopitelně, Járo, Ačko musel umět postavit poslepu každý malý táborník. Jára píše, pak nás ale přestalo bavit stavět každý večer 15 Aček a přerostlo to ve spaní pod Širákem. Ano, tak nějak se kdysi dávno z pionýra Jendy Kovaříka stal Tramp Jenda Kovařík. No, dneska už bych to ve stanu asi nedal, i když moje žena pořídila nafukovací matraci. Ještě jsem jí nevyzkoušel, ale uvidíme zase, až budou padat perzejdy a bude bezmračné nebe. Rádi to možná zkusíme na terase našeho malého domu v údolí za Prahou. Doufám, že se vám dobře vstává, jsou 7:58, v následující půl hodině se vypravíme společně na Korfu a taky na zajímavou rozhlednu. Namasírujte si svaly na nohou Alpou Francovkou, ten výstup bude stát za to.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Když nevíte, co si přivést z dovolené, nejlepší je vždycky se poradit s někým z místních. Pokud jde o Korfu, máme jednu výhodu, protože jedna taková místní poradkyně se tam vyskytuje skoro 30 let. Pavla Smetanová, dobré ráno, Pavlo.
2: Dobré ráno.
1: Já si tak říkám, že takové ty magnetky, trička a další věci časem zapadnou nebo dokonce zapadají prachem, ale určitě budou i nějaké jiné kvalitní suvenýry nebo spíš vzpomínky, kterými si člověk protáhne léto. Máte nápad, když si chci z Řecka přivést něco typického a kvalitního, co bych tak asi podle vás měl volit?
2: Dobře, já vám fakticky řeknu podle sebe, protože já totiž nejsem úplným příznivcem takových těch darů, které člověk někam jako zasune, zastrčí a pak vlastně z nich nic nemá, takže já většinou kupuju lidem dárky, které se dají nějakým způsobem skonzumovat.
1: Ano.
2: Takže rozhodně samozřejmě doporučuju olivový olej, to je úplně jasné, ale já bych neodjížděla jen s olivovým olejem z Řecka, ale pozor, když už u něj jsme, tak je třeba nekoupit jen tak cokoliv, protože tady třeba někdy se prodávají na vesnicích nepříliš kvalitní produkty, takže vy máte pocit, že jdete autem a viděl jste tam tu babičku na silnici, která to dělá všechno sama, že to musí být úplně super, ale to tak není opravdu často, nebo někdy to také někdy není. Takže se když tak zeptejte, jestli třeba můžete trochu olej ochutnat, protože opravdu i olej se ochutnává podobně jako víno, no a pak samozřejmě je ta kvalita. Vy si můžete koupit kvalitu, ale nemusí vám chutnat, takže stejně jako s vínem někomu chutná prostě to nejlevnější krabičák a někdo chce prostě drahé víno, takže to je opravdu otázka chuti a vkusu. No a určitě bych přibalila kvalitní tymiánový med.
1: Mm-hmm.
2: Taky si kupte někde sušené oregano. Také u těch místních třeba prodejců nebo na tržištích, to oregano je totiž úplně jiné než u nás v supermarketu v pytlíčcích, nebo si kupte třeba horský čaj, tedy takový hodně populární, anebo pokud nechcete utrácet peníze a někomu udělat radost, tak natrhejte olivové listí na čaj. On je stále dost neznámý, ale velmi lahodný a velmi zdravý. Prostě jenom zalejete horkou vodou olivové listí a prostě budete z toho mít takový jako dobrý zelený čaj. No a pokud máte rádi sýr, tak každý určitě zná fetu, která se objevuje vždycky v řeckém salátu. Ale zkuste také si přivést takový méně známý sýr, ten se jmenuje manúry. Je to takový jemně smetanový sýr z ovčí a kozí syrovátky a ten se třeba výborně hodí do salátu. A nebo je takový, on je fakticky měkký, takže se dá třeba rozetřít na chleba a můžete si na to dát například marmeládu z kumkvatu, o které za chviličku budu hovořit. No a kdybyste chtěli někdo opravdu něco výjimečného, tak to je můj hit, tedy můžete zkusit zelený čaj s řeckým šafránem z oblasti Kozány. Protože je opravdu vonavý, takový jemný. Mě často třeba lidi, kteří přijedou k nám na návštěvu, říkají, já nemám rád zelený čaj, takže já nechci. A já říkám, ochutnej, protože to je jiný. To je zelený čaj s šafránem. A šafrán samozřejmě, jak víte, patří k nejcennějším kořením na světě. Ale ta chuť je úplně jiná, to vůbec nechutná po zeleném čaji. Nesežene se úplně všude. Na Korfu třeba znám jenom dvě místa, kde se prodává na váhu, ale když tak se ptejte, a tenhle zelený čaj s řeckým šafránem po mně chtějí přivést skoro všichni moji přátelé.
1: Jak vás tak poslouchám, znovu si uvědomuji, že nejlepší je poznat typické místní speciality opravdu návštěvou u někoho. Tak která jídla, nápoje nebo výrobky byste doporučila tímto způsobem objevit?
2: No tak samozřejmě Korfu, když přejdete na Korfu, tak to uvidíte, když přejdete třeba do hlavního města, že to je domov kumkvatu, to je takové to malé, vonavé, citrusové ovoce, které jinde v Řecku téměř nenajdete. Mm-hmm. Vyrábí se z toho likér, marmeláda nebo kandované plody, dokonce se z kumkvatu vyrábí i šampony a různé další kosmetické produkty. Já mám hlavně ráda ten čerstvý kumkvat, to je fakt dobré ovoce. Někdy se prodává výjimečně i u nás, tak si ho když tak jenom tak jako na zkoušku kupte, ale ono se jíst i se slupkou, takže možná u nás v supermarketech bych to asi úplně neriskovala. Je to takové hořkokyselé ovoce, které ale tedy dozrává přes zimu, takže v létě se s ním pravděpodobně v téhle čerstvé formě nesetkáte. Typické, co bych vám doporučila z Korfu, je, to myslím, má ráda vaše Eva, produkční sikomajda, to je taková stará korská specialita z lisovaných sušených fíků, ochucených uzem, pepřem a bylinkami. Je to něco vlastně mezi desertem a energetickou svačinou a vyrábí se to už po staletí. A já jsem byla docela překvapená, když mě Eva prosila, ti přivezu jednu sikomajdu, protože totiž lidi jsou rozděleni na dva tábory, jedni to úplně nenávidí, do toho tábora patřím já a Evě to strašně chutnalo a úplně to miluje, takže jsou tam i ti milovníci. No a za zmínku stojí určitě výrobky z olivového dřeva. To si ženete vlastně na mnoha místech v Řecku, prkénka, vařečky, misky, prostě nebo různé tyhle produkty z olivového dřeva jsou fakt krásné a nejsou kýčovité, ale jsou praktické a vydrží vám celý život.
1: Tak napsal jsem si sikomajdu, zapsal jsem si čaj z olivového listí, zapsal jsem si zelený čaj se šafránem. Ještě nakonec, Pavlo, řekněte jeden, dva tipy na nějaké řecké produkty, které u nás neseženeme, nebo když, tak zdaleka nejsou tak kvalitní?
2: No tak víte co, já tady třeba, když se prochází po městě a chcete si koupit něco na sebe, tak si kupte v Řecku vyrábněné lněné oblečení. Mm-hmm. Je zaprvé ideální na nošení v těchto podmínkách a často bývá levnější než u nás a často jsou to takové střihy, které prostě právě třeba u nás v České republice nevidíte. Nebo třeba tady na Korfu se vyrábí přímo zde kožené sandály. Jsou takové jako některé kristuskové typy, ale i jiné a jsou krásné, mají tady v uličce za rohem od kostela svatého Spiridona, anebo třeba když budete mít možnost vzít více zavazadel, přivezte si citrony nebo pomeranče z trhu, anebo cibuli, to je taková ta sladká, není pálivá, má na červenalou barvu, najdete ji v řeckých salátech, je hrozně lahodná a opravdu tuhle cibuli prostě u nás doma nemáme. No a samozřejmě, když tak, pokud si rádi připijete na zdraví, tak nezapomeňte na cipuro, což je něco jako třeba italská grappa, je to vlastně hroznový destilát, anebo to tedy není korská, ale specialita z ostrova Chios je masticha, to je takový aromatický likér z pryskyřice mastichovníků a ten se právě pěstuje jen na ostrově Chios. Mě to třeba hrozně chutná, ale člověk si může dát jako tak jednu štampalku, protože je to hrozně sladké. No a kdybyste dostali hlad, tak si určitě přivezte i pastély. To se prodává v každém supermarketu za pár, jako pod euro. A to je jednoduchá taková sezamová tyčinka s medem, někdy se přidávají pistáci nebo ořechy. A už ve starověku ji jedli sportovci jako zdroj energie. Takže to jsou moje tipy.
1: Nákupní seznam mám hotový, je docela dlouhý. Děkujeme Pavle Smetanové za tipy z Korfu. Hezké léto, mějte se.
2: Mějte se hezky.
1: A teď už Pavlu Smetanovou střídá Chris de Burgh. Tohle je píseň nazvaná High on Emotion. Pozor, bude 7:45 za půl minuty.

0: Prázdniny na dvojce.
1: Dnes se na svět kolem nás podíváme z výšky s rozhlasovým elévem Martinem Frognerem. Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Honzo.
1: Proč pak jste si vybral pro dnešek zrovna Ausgerechnet, jak říkáme hezky česky, rozhledny?
2: Víte, podobně jako spoustu posluchačů, i já jsem jako malý vyrážel na výlety na rozhledny a docela mě zaujalo teďkon. Věděl jste, že v Česku máme kolem 500 rozhleden?
1: To jsem tedy nevěděl, to je plus minus na každé město jedna?
2: No přesně tak. A víte, když jsem přemýšlel, na kterou z těch rozhleden se vydat, tak protože jsem nechtěl přijít do studia s prázdnou, tak mi padla na mysl rozhledna v Dolních Počernicích. No a proč zrovna ta? To si právě poslechneme v následující reportáži. Dolnopočernický geopark skýtá krom různých geologických zajímavostí i nejmenší rozhlednu v Praze. Malá trojúhelníková stavba s kamennou podsadou. Na vrchol vede 7 schodů. Právě jsme vystoupali na vrchol. Víte, co je to za stavbu?
3: Ale to je nejnižší rozhledna v Praze.
2: Výborně. A co říkáte na výhled?
3: Je to pěkně vidět tady do krajiny. No?
2: Ta slova můžu jenom potvrdit. Co víc si žádat, než výhled do zeleně?
1: To jste se teda nadřel, Martine, 7 schodů, to vám řeknu. Mám to brát tak, že v Praze v Dolních Počernicích máme nejmenší českou rozhlednu?
2: Ne, tak docela, Honzo. Fanoušci národního génia Járy Cimrmana už teďka určitě čekají, až zmíním rozhlednu v Nouzově, konkrétně kousek od Semil. Traduje se, že mistr špatně snášel výšky a proto má Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě žádná celá 1 metru, ale záporných. No, případně ještě existuje podhledna u České Třebové, ale tam jdete dokonce pár schůdků dolů. Takže pokud máte závratě, tak jsme pro vás asi našli ideální, no ne rozhledny, ale jakési podhledny. Notabene víte, já jsem si dokonce volal i s předsedou klubu Přátel rozhleden, s Vladislavem Šemberou, aby si ověřil, jestli právě zmíněné rozhledny jsou vůbec rozhlednami.
1: No a jsou nebo ne?
2: No co mi právě pan Šembera řekl, bylo, že podle neoficiálních pravidel, podle nepsaných pravidel, musí mít rozhledna alespoň 4 metry, což teda ani jedna nesplňuje.
1: Ano, chudák Cimrman, skoro se mi chce říct, teď tu byl. Takže rozhledna, podhledna a dolnopočernická sedmischodová rozhledna, to jsme probrali. Pojďme to otočit. Co kdybych chtěl hledět na svět z výšky? Kde je nějaká nejvyšší příležitost u nás?
2: No, někteří posluchači by vás podobně jako já poslali na Praděd nebo na Klínovec, na Žižkovský vysílač tady u nás v Praze, ale na tu nejvyšší byste musel kousek od mostu do Ledvic, a to konkrétně na střechu tepelné elektrárny.
1: Cože?
2: No, představte si to, je to dokonce nejvyšší naše vyhlídková plošina ve 144 metrech. A právě tady se dostáváme do trošku rozkolu, kdy mi pan Šembera řekl, že je rozdíl mezi vyhlídkovou plošinou a rozhlednou, respektive mezi jejich výškama, ale to už bychom zabíhali.
1: No ale 144 metrů je určitě nádherné místo k rozhledu. Ještě pojďme připomenout, že rozhledny neslouží jen nám, turistům, je to tak?
2: Máte opět pravdu, protože když už stavíme něco na kopci, tak chceme to rozhodně využít i nějak jinak. Převážně teda na telekomunikační účely, víte, když tam jsou ty různé přijímače, vysílače, je to ověšené jak vánoční stromeček. A některé, jako třeba ta na Milešovce, slouží jako meteorologické stanice, jiné třeba zeměměřičské. A určitě si vzpomenete i třeba na šumavskou rozhlednu Poledník, která je bývalá vojenská.
1: Je to tak? Poledník vřele doporučuji, zaznamenáte ho už z vnitrozemí pro velmi atypický a charakteristický tvar. To je právě proto, že radary bývaly otočeny kam? Za železnou oponu. Martin Frogner a jeho pozvánka na rozhledny a podhledny všeho druhu. Martine, děkujeme. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji za pozvání a někdy příště.

0: Moci bez nemoci.
1: Svůj příběh přijde do studia vyprávět Vladislava. Jí byla diagnostikována rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu. Medicína nabízí novinkovou imunologickou léčbu a právě Vladislavě byla poskytnuta. Moje pozvání přijal také doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice v Praze u Apolináře, který Vladislavu léčí.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Premiér Babiš z hnutí ANO dnes vyhodnotí, jak jeho kabinet plní programové prohlášení za první půl rok ve funkci. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. Bude slunečno s teplotami do 27 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí.
5: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 000 000 korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
4: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které je ještě možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
6: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
4: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se bude zabývat státní zastupitelství. V Ostravě otevřela kavárna Potmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí pak na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina a pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
7: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty odpoledne budou mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně u Rokycan na 63. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Průjezdný je pouze pravý. Kolona začíná u sjezdu na Rokycany na kilometru 62. Na D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova. Fronta je od sjezdu na Kněževes z 5. kilometru. Jed do zúžení u letiště asi čtvrt hodiny. A silný provoz je na D5 i na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji pojedete od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k Lochkovskému tunelu. Na 13. kilometru se jede jen jedním pruhem. Ze zprávy to vše, s vámi je dál Honza Kovařík.
3: 8:04 přejeme dobré čtvrteční ráno. Stává se tady hezkou tradicí, že součástí našeho červencového vysílacího týmu, kromě rozhlasových elévů, jsou i dobrovolní přispěvatelé, kteří reagují na každé téma, které otevřeme. Tak třeba Jára píše k rozhlednám, o kterých jsme mluvili před pár minutami s Martinem, že nejzajímavější je podle něj v Bavorském lese, jmenuje se Baumwipfelfahrt a je to dřevěné vajíčko, ve kterém končí stezka korunou stromů. Potvrzuji, byl jsem tam s dětmi už několikrát a stojí to za návštěvu. Jára dále doporučuje rozhlednu na Špičáku u Železné Rudy, Koráb u Gdyně anebo Čerchov u Klenčí pod Čerchovem. Michal pro změnu, který nás poslouchá na Vysočině, hlásí, že zřícení na hradu Orlík u Humpolce nabízí hezké výhledy, anebo Bernardova rozhledna v areálu pivovaru v Humpolci. Rozhodně bych doporučoval nejprve rozhlednu, potom teprve exkurzi. Ať už jdete nebo jedete dnes kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli se vydáme do kina a náš pravidelný spolupracovník Vojtěch Rinda zrecenzuje konverzační komedii jménem Pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Také 9. července budou všechna média plná filmového festivalového zpravodajství z Karlových Varů. My ale na dvojce zůstaneme u standardního provozu našeho kinematografického okénka a budeme mluvit o filmu, který může vidět běžný smrtelník. Ve spojení už jsme s naším recenzentem a spolupracovníkem Vojtěchem Rindou. Dobré ráno, Vojto, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Budeme mluvit o lehce lehtivé konverzační komedii Pozvání, která láká své diváky například na to, že v ní uvidí Penelope Cruz nebo Edwarda Nortona. Poslyšte, o jaké pozvání v tom filmu vlastně jde?
2: No, jde o takové pozvání, zdánlivě naprosto nevinné, pozvání sousedské, protože to takhle, kde si v San Francisku žijí v nádherném, velkém, starém a nedávno zrekonstruovaném bytě manželé čtyřicátníci Angela a Joe. A ono je od první chvíle evidentní, že mezi nimi nepanuje úplná pohoda a ta situace se má ještě zhoršit právě kvůli tomu pozvání, protože když se Joe přitrmácí z práce, tak zjistí, že jeho žena pozvala na večeři sousedy, co bydlí o patro výš, a ten Joe na to samozřejmě nemá náladu, Angela navíc v rámci příprav dělá hotové manévry a je tu ještě jedna taková palčivá věc, že ti sousedé po nocích provozují opravdu hodně hlučný sex, který zejména toho Joea hodně irituje a on vyhrožuje, že se jich na to zeptá, což samozřejmě by bylo trochu fopa. A pak tedy sousedé přijdou, jmenují se Piňa a Hawk a jsou trochu excentričtí, ale v zásadě milí, jenže pak se pochopitelně ta konverzace rozjede do směru, kam se rozjet neměla a dojde k takovým nečekaným odhalením, přiznáním a tak dále, jak to v konverzačkách filmových už chodí.
1: Jak vás tak poslouchám, znamená to, že celý ten film se odehrává v tom jednom bytě?
2: Přesně tak, 90% toho filmu se odhraje v tom bytě a navíc skoro v reálném čase, a komu to zavání divadelní hrou, tak má samozřejmě pravdu, protože to pozvání je americkou předělávkou španělského filmu Sentimental, který vznikl právě na základě divadelní hry, a u takového v úvozovkách divadelního filmu nemůžete úplně z definice čarovat s lokapcemi nebo akčními scénami nebo digitálními triky a dalšími atrakcemi. Potřebujete úplně jiný druh kinematografie, což většinou bývají skvělé herecké výkony, silné dialogy a precizní režie, nebo aspoň něco z toho. A já musím bohužel říct, že v pozvání tyhle ty věci z velké části chybí. A když začnu tady od konce, tak ta režie tu není skoro žádná, protože režisérka a představitelka té Angely, Olivia Wilde, prostě nechává ty postavy mluvit bez ladu a skladu, jednu přes druhou, někdy všechny čtyři najednou. Ten Joe s Angelou velmi často opakují tu samou věc po sobě klidně několikrát. Mně se na to docela těžko zvykalo, možná to mělo znamenat nějakou práci s přiznanou trapností, nebo to mělo vyjadřovat, že různé postavy mají na určité téma různé pohledy, nebo možná šlo o pokus zachytit takový určitý verbální afekt jisté vrstvy americké společnosti, ale výsledkem jsou spíš takové chuchvalce slovní vaty.
1: No tak jako pochvala to zatím úplně nezní. Zkusím ty herecké výkony, jaké jsou?
2: Ty jsou naštěstí o trochu lepší. Olivia Wilde je rozhodně lepší herečka než režisérka a dokáže rozhodně velmi věrohodně předvést takový přerod od napružené symetriky po zranitelnou ženskou, která se konečně odváží přiznat, co ji trápí. Tam ale zase u těch hereckých výkonů je trochu problém, že každá z těch postav jakoby pocházela z jiného žánrového vesmíru a moc nefungují dohromady. Takže toho Joea hraje komik Seth Rogen, který se spolehá hlavně na takovou sebeironii a stylizaci do chudáka, což začne být trošku časem otravné. Piňu stvárnila ta zmiňovaná Penelope Cruz, která je jako vždycky oslnivě krásná, tady je dokonce za blondýnu, ale zase ta její postava takové svůdné psychoterapeutky působí trochu moc vykonstruovaně a hlavně nekonzistentně. Ta Piňa třeba v jednu chvíli ukazuje, že vidí všem až do žaludku a jindy se zase chová, jako by vůbec nevěděla, proč se kdo chová, tak jak se chová. No a toho Hawka hraje Edward Norton jako takového trochu sliského stárnoucího chlapíka, co působí od začátku dost nedůvěryhodně, takže mu vlastně nic moc nevěříte a pak se z něj najednou začnou sypat traumata, která mu tedy už nevěříte vůbec. Takže já bych řekl, že všichni ty herci jsou skvělí, ale jako by všichni přišli z úplně jiných filmů.
1: No, skoro se bojím nakonec, Vojto, zeptat, proč tedy na pozvání chodit?
2: No já jsem teď asi hodně přísný, ale to pozvání má i momenty, které za to stojí, ale jsou to většinou ty méně nápadné. Ta velká část toho filmu se točí velmi explicitně kolem sexu, má to být asi rajcovní, dráždivé a drze, ale pak je to spíš takové až otravné a já si myslím, že ty kvality spíš než nějaké dráždivosti, tak ty kvality toho filmu jsou spíš v tématu upřímnosti k sobě samému i k partnerovi, nebo téma takové samoty ve dvou po vyčerpaném vztahu. Pro mě byla třeba fascinující nepřítomnost dcery těch hlavních hrdinů, 12-leté Maggie. Ona v tom filmu vůbec není, ale při tomto dění jak si na dálku ovlivňuje. To mě přišlo jako strašně zajímavý motiv. A i když se to pozvání odehrává v San Francisku, tak to mohlo být v podstatě kdekoliv, nejenom v kterémkoliv americkém městě, ale v kterémkoliv městě, řekněme, v západním světě se západními hodnotami a západními společenskými problémy. Takže si myslím, že kdyby ten film rezignoval na tu rádoby lehtivost a možná poněkud sitcomový humor, a tak se mohl dotknout vážnějších nebo hlubších nebo palčivějších témat. Ale to po něm možná chce něco, co on sám, respektive ti jeho tvůrci, vůbec nechtěli. Možná opravdu byl záměr natočit takovou lehkou konverzačku o sexu a odcizení a jenom já v tom vidím trochu jiný potenciál.
1: Říká sebekritický náš filmový kritik Vojtěch Rinda. Děkuju za rozhovor, děkuju za pozvání na pozvání, i když si nejsem jistý, zda to úplně pozvání bylo. Mějte se hezky, Vojto, nashledanou.
2: Děkuju, taky zdravím.
1: Tak a teď Marie Rotrová a její Markétka. Pohled na hodiny říká, že je 8:45 a 1 minuta k tomu.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Markétka udělala po ránu radost všem markétkám, Tereza teď udělá radost předpovědí počasí všem.
2: A to především proto, protože bude většinou slunečné. Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami.
1: Teploty letní 23 až 27 stupňů, jen na severu a severovýchodě území mezi 20 a 23 stupni.
2: Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
1: No a jedno upozornění na závěr. Pozor na noční teploty, až budete spolu s námi vstávat do pátečního rána, může být na teploměrech mezi 14 a 9 stupni. A protože předpokládané množství srážek je 0 až 2 mm, chceme vám s Terezou slíbit, že jediné kapky, které dopadnou na vaši hlavu, jsou ty z následující písně.

Na hodinách ve studiu dvojky 8.25 zase to uteklo jako voda, nebuďme z toho smutní, dvojka vysílá dál. Dnes v 11 hodin se můžete v Radiokafé na Vinohradské 12 setkat osobně v rámci blízkých setkání nejen s moderátorem Vasilem Fridrichem, ale také s dámou, která manažuje 4 děti, vylepšuje prostředí v nemocnicích a ještě podporuje festival hudby na Dobříši s herečkou Zdenkou Žádní Volencovou. No a tady u nás na dvojce hned v půl můžete slyšet pořad Jak to vidí. Zita Senková bude s Janem Ludvíkem mluvit o výsledcích summitu NATO v Turecku, o našich obranných výdajích a také o prioritách nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Jan Kovařík pro dnešek děkuje za vaši vlídnou pozornost a posílá Hanu Zagorovou s jednou letní písničkou.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady opět čas a prostor probrat aktuální události v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Jan Ludvík, pedagog katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odborník na mezinárodní bezpečnost. Buďte vítán, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Probereme, jak jinak, výsledky summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, vztahy starého kontinentu s Amerikou, kdo je vítězem této schůzky, která trvala den a půl, jak si vedla česká delegace, respektive delegace 2. No a řeč bude také o hrozných partnerech a podíváme se také na priority nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Summit NATO byl velmi úspěšný, tak zhodnotil setkání spojenců v turecké Ankaře americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu si také pochvaloval velmi dobrou atmosféru a také fakt, že si spojenci konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu. Tak dostal den a půl trvající summit svým ambicím? Jaké vůbec byly, pane Ludvíku?
3: Já si půjčím výraz od jedné kolegyně, která když komentuje výuku, kde nebyl žádný velký průšvih, ale zároveň z toho nemáte úplně jako skvělý pocit, říká, proběhlo to.
2: Ano, je to za námi, za všemi. V Česku to bylo velmi třaskavé téma, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak lídři Evropy označili alianci po summitu za silnější. Tak co ukázal ten summit? Ano, proběhl, chápu, ale tak pojďme to trošičku rozvést. Tak, bylo to lepší, povedlo se to více než ten loňský v Hágu?
3: Ten loňský byl substantivnější. A dohadovali se tam, respektive stvrdili, oni se většinou dohadují před tím summitem a ten summit je už pak jaksi formalizace takové předání medailí spíš než ten samotný závod. A tentokrát to spíš byla reflexe a samozřejmě došlo i na stvrzení a projednání určitých kroků, ale nebylo tam nic zas tak zásadního. Podařilo se vyhnout těm největším kontroverzím. Summit podle všeho byl především o tom nenaštvat Donalda Trumpa, jak už to s ním bývá. A Trump na začátku vystupoval v bojovné náladě. Zdálo se, že summit bude pro evropské státníky spíš velmi ožehavý, nicméně ve výsledku Trump odjížděl naopak, zdá se spíš spokojen. Ono u něj jsou ty výkyvy nálad poměrně běžné. Na to se nerozpadlo a to a v tuhle chvíli asi všichni považují za docela úspěch.
2: Už jste to naznačil, pane Ludvíku, mohli bychom říct, že Donalda Trumpa trápí nejvíce z té zahraničně politické agendy, jak jinak Irán. Víme, že Amerika opět udeřila na Islámskou republiku, Teherán zase hlásí útoky na americké základny. Vlastně ještě před zahájením summitu v Ankaře Donald Trump řekl, jaksi, že slovně skoncoval s Íránem, že už s Teheránem jednat nechce, že memorandum o porozumění, které platí 3 měsíce, skončilo.
3: To řekl. Já se klidně vsadím, že za nějakou dobu zase jednat bude. Možná dokonce budou jednat i v tuto chvíli, kdy probíhají nebo probíhaly nová eskalace, bojové operace. To není úplně netradiční situace. Představa, že se buď jedná nebo válčí, je mylná. Většinou se válčí a jedná najednou. V tomhle případě už mi jako došlo k eskalaci ve chvíli, kdy existovala dohoda na zastavení palby. Není úplně zřejmé, co bylo tou bezprostřední příčinou, proč k té eskalaci došlo. Ale my víme, že v tom memorandu o porozumění, které tu válku přerušilo na 60 dní, tak bylo zabudováno to, že se jako velká část těch problémů odložila a ty problémy jsou substantivní, navíc jak Spojené státy, tak Irán mají trošku jako jiný pohled, ne na to, jak by se ty věci měly ve výsledku, o kterých se jedná, měly ve výsledku vyřešit, ale taky na to, jak ta válka vlastně dopadla. Irán a je to jako zjednodušení, protože samozřejmě Irán taky není jedna entita, existuje tam řada proudů, ale dominantní dojem je, že oni tu válku vyhráli. A proč by měli dělat nějaké zásadní ústupky? To je něco, co asi Donald Trump vnímá trošku jinak.
2: Pojďme zpět k těm výsledkům nebo vůbec průběhu summitu. Mohli bychom říct, pane Ludvíku, že ty poměrně turbulentní transatlantické vztahy se teda alespoň nyní tak nějak uklidnili, stabilizovali, že všichni víceméně odcházeli spokojeni. Jak se na to díváte?
3: To je asi férové zhodnocení. Ono, mluví se o tom, že příští summit by se za rok vlastně vůbec nemusel konat a do určité míry tento summit mohl být jako manifestací toho, jak to probíhá, když summit konat nechcete, ale stejně ho svoláte. Pokud možno se substanci vyhneme, závěrečná deklarace ze summitu, když jsem si ji přečetl, tak ona obsahuje všechny ta správná, hezká slova, která tam být mají, ale vlastně to nic zásadního neznamená. Napíšeme tam, že potvrzujeme platnost článku 5, no tak pokud to tam potřebujeme napsat, tak to vlastně není úplně jako dobrý signál o síle toho článku, protože prostě je a platí. Pro Donalda Trumpa tam je určitá ulítbička v podobě spojenecké jako deklarace toho, že Irán nás štve taky, rozumíme vám, pane prezidente, ale je tam přístup podpory Ukrajiny, to je velmi pozitivní, velmi důležité pro to, aby mohla Ukrajina kapitalizovat na svých bojových úspěších v průběhu nějakých jednání, budou-li následovat. Zároveň ten příslip je tak klasicky, jako vypadá to hezky, ale dokud není jasné, kdo ty peníze vlastně zaplatí, tak tam existuje prostě potenciální problém v tom, že se na tom potom jako pohádáme později.
2: A odcházelo z toho summitu spokojený také Volodymyr Zelenský, setkal se s Donaldem Trumpem už 2. rokem za sebou v tom závěrečném komuniké summitu. Není žádná zmínka o budoucím členství Ukrajiny v alianci. To se asi dalo čekat?
3: To se asi dalo čekat a nemyslím si, že Volodymyr Zelenský tam jel s vírou v to, že by spojenci tuhle pozici přehodnotili. Má alespoň neurčitý příslib pokračování finanční podpory, která je pro Ukrajinu naprosto klíčová. Nekonkrétní příslib toho, že...
2: Licence?
3: To je licence, a přesně tak, která...
2: Na výrobu Patriotů.
3: Ano.
2: Ano.
3: Takže asi nemá důvod k nespokojenosti. On musí být v tuhle chvíli zvyklý, na to je to prostě složité a zvládá to, jak může.
2: Má tedy Washington pořád zájem, nebo nadále bude podporovat Ukrajinu, a protože v podstatě taková ta jednání Amerika, Rusko, je to nějaká stagnace?
3: Ta jednání, zdá se, v tuhle chvíli nějak intenzivně neprobíhají. Podle všeho nicméně Spojené státy poskytly Ukrajině velmi důležitou zpravodajskou podporu, která je součástí té její v současnosti probíhající úspěšné kampaně úderů do hlouby ruského území, která je částečně PR propaganda, ale částečně se to taky zakládá na jako reálných úspěších a na tom, že ruské obyvatelstvo v tuto chvíli cítí následky války, což může Vladimíra Putina motivovat k tomu, aby byl ochoten k ústupkům v jednání.
2: Mnoho zemí ještě před summitem v Ankaře ohlásilo velké nákupy zbraní. Lze to interpretovat i tak, pane Ludvíku, že vlastně Evropa buduje dál svou soběstačnost nebo menší závislost na Spojených státech?
3: Určitě. Ono, Evropa má pořád spoustu mezer a problémů a je naprosto v pořádku o nich mluvit, je naprosto v pořádku přemýšlet o tom, jak je řešit, ale zároveň asi jako důležitý taky říct, že Evropa ušla obrovskou cestu. Za posledních 10 let se jednak obranné výdaje Evropy více než zdvojnásobily, ale co je možná jako ještě důležitější, tak Evropa pochopila, na co ozbrojené síly potřebuje, na co je nepotřebuje. A ono bylo velmi těžké stavět pro evropské státy armády, když nebylo vlastně jako jasné, na co se použijí. A v tuhle chvíli tu je nějaká hrozba v podobě možného konfliktu s Ruskou federací a byť si ji v Evropě nepřejeme a snažíme, a ani ten konflikt není jaksi jako podle mě pravděpodobný, vysoce pravděpodobný, ale je možný a ta připravenost na něj snižuje jeho pravděpodobnost a potom je i smysluplněji, lze i smysluplněji vysvětlit voličům, na co potřebujeme spoustu peněz na ozbrojené síly. Mm-hmm.
2: Mimochodem Donald Trump nařídil přerušit veškerý obchod se Španělskem, které označil za hrozného partnera v Severoatlantické alianci. Tak co na to říkáte, pane Ludvíku?
3: A to je jeden z takových jeho zajímavých, až jako to trošku hraničí se zábavností, říká věci, které udělat nemůže, je úplně jasné, že jako neudělá, bylo by to proti zájmu amerických společností, ve výsledku samozřejmě i potenciální části jeho voličů a často jako mluví o věcech, které nemá pravomoc ovlivnit.
2: On nebo to nařídil svému ministrovi financí.
3: Nebo, ano, ovlivnit, on je ovlivnit může, ale vlastně jako je tam někdo, kdo mu v tom může zabránit, například kongres. A je to podobné jako s tím, když sliboval ty licence do Patriotů, na Patrioty pro Ukrajinu, byť tady jako je potřeba říct, že vlastně on to i zmínil, jo, že slíbil Ukrajině licenci a pak řekl, no ale vlastně ještě jsme to neřekli těm společnostem, které tu licenci reálně vlastní, a nemůžeme je nutit, aby vám tu licenci předali. Zní to dobře, jsou to taková jako silná prohlášení, jak se ukáže, ale je to trošku jako složitější. No. A mimochodem Trumpovi voliči to ale podle všeho jako mají rádi.
2: Už si na něj zvykli, ostatně je to druhý mandát.
3: Ano.
2: Pane Ludvíku, generální tajemník NATO Mark Rutte na závěrečné tiskové konferenci hovořil o NATO 3.0. Tak jak vy vidíte budoucnost Severoatlantické aliance?
3: To směřování k většímu podílu Evropy v rámci aliance je podle mě nevyhnutelné, logické a je to produktem nejen Trumpa, byť ten tomu dal jako důležitý impuls, ale je to prostě výsledek toho, že centrum globálního rozložení moci se přesunulo do Asie, tam se přesunula i jako velká část pozornosti Spojených států a Evropa se tak bude jako víc starat sama o sebe, zároveň ve chvíli, kdy vznikla ta nová hrozba, tak Evropa jako má ten jednotící prvek, který jí to umožňuje.
2: Výsledky summitu Severoatlantické aliance komentuje Jan Ludvík, bezpečnostní expert.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Jak si v Ankaře vedly obě české delegace, pane Ludvíku, vládní, vedená premiérem Andrejem Babišem a také prezidentova. Pánové se vlastně, obě ty delegace sice byly na stejném místě, ale podle dostupných informací se ani nepotkali osobně, že by spolu mluvili.
3: Bylo to trochu zvláštní a na druhou stranu se nezdá, že by to mělo nějaké jako samo o sobě důsledky pro Českou republiku, než by nás to nějak extra poškodilo z hlediska hodnověrnosti vůči spojencům a asi to přešla většina z nich s pozdviženým obočím, ale to bylo vše.
2: jak se o tom hodně psalo a mluvilo, tak spíše to byl takový bolehlav pro turecké organizátory summitu. Pane Ludvíku, Česko nakonec Kartáč nedostalo, jak řekl premiér Andrej Babiš. Na tom summitu mluvil podle svých slov zhruba 3 minuty, jako jeden z posledních nebo úplně poslední, pak při odchodu je video k dispozici, sám pan premiér podal Donaldu Trumpovi ruku při odchodu amerického prezidenta. Tak proč se nakonec Česko v Ankaře vyhlo veřejné kritice za to, že neplníme závazky 2% HDP? To bylo hodně domácí téma.
3: A ono je to samozřejmě téma i pro Alianci, jenom veřejná kritika na summitu už je poměrně jako extrémní forma trestu jako kolektivního těch jako ostatních, kteří se naštvou. A ten, kdo byl veřejně kritizován, bylo Španělsko, protože na něj má Trump spadeno. A není to jenom kvůli tomu, že neplní, ale je to i prostě proti tomu, že španělský premiér se vůči němu ideologicky vymezuje, což v našem případě jako není, nejsme tak velcí, ale ono, to, že neplníme nás až jako dosti, nebudeme schopni i tak dobře prosazovat své priority v Alianci, a to, že premiér mluví 3 minuty a poslední, tak jako je forma toho potrestání a ostatní vás pak jako neberou tak vážně.
2: Estonsko a Litva vynaloží na obranu 7% HDP. Dostaneme tedy svým závazkům?
3: To je velmi těžko předpovídat. Já věřím, že ano, respektive věřím, že dosáhneme těm 2% lehce plus v následujících letech. Ministerstvo obrany pracuje na aktualizaci koncepci výstavby armády. Problém je v tom, že ten závazek vlastně toho navýšení na 3,5%, podle kterého jsou plánovány nové cíle schopností NATO, tak je odsunut až za docela dlouho a to umožňuje domácím politickým reprezentacím hrát různé hry a snažit se tenhle problém jako přehodit až na tu budoucí vládu, za jejíž působnosti se bude kontrolovat, jestli se to splnilo.
2: Česká republika se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci ve výši 70 miliard eur pro Ukrajinu, jak řekl po summitu. Evropa by se podle něj měla soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Tak jak to hodnotíte?
3: Já bych řekl, že hrajou jako roli, no, jak to čtu, tak jsou tam dvě věci. Jednak samozřejmě otázka domácí politiky a premiér, i to je zahraniční. A premiér vyvažuje to, že na jednu stranu říká, tak OK, my dáme něco na podporu Ukrajiny a do toho amerického fondu, abych v rámci jako zahraniční politiky si lehce si získal očko u Spojených států, u Donalda Trumpa. Zároveň doma jako ví, že jeho koaliční partner SPD zcela odmítá jakoukoliv podporu Ukrajiny, to znamená nechce toho koaličního partnera iritovat. A když mluví o tom výzkumu proti raketové obrany, a tím je jako asi Andrej Babiš docela známý, on má často tendenci blábolit o věcech, kterým nerozumí.
2: Tak. Expresivnější slovo. Pane Ludvíku, prezident Pavel v rozhovoru pro The Telegraph vyzval spojence k vyvinutí většího tlaku na Rusko a přimět jej tak k mírovým jednáním s Ukrajinou. Vidíte tady nějaký prostor i pro Českou republiku?
3: Česká republika je jedním z partnerů. Ta pomoc je efektivní, když se dělá efektivnější, když se dělá kolektivně. Češi mají svoji muniční iniciativu a to je podle mě jako dobrý příspěvek, kterým můžeme dál přispívat. Ale jedna věc, a tam je podle mě jako chybí u podstatě jako všech evropských vlád, je stále nevyužíváme diplomatické možnosti tlaku na Rusko, včetně ovšem i jako budoucího příslibu, že pokud Rusko v těch jednáních ustoupí, tak za to dostane nějakou odměnu, že se bude moct jako v nějakém dlouhodobé perspektivě vrátit do té mezinárodní komunity. A tohle podle mě jako s tím neumí Evropa v tuhle chvíli hrát, nebo to umí a nechce to dělat, protože v domácí politice v řady zemí je stále jako populární tvrdit, že jsme na Rusko vůči Rusku zásadní tvrdí, neodměníme ho za jeho špatné chování, i když výsledek jako může být horší než ten, kdyby jsme mu něco trochu nabídli.
2: Co se týče vlastně té vize, že se nebudeme podílet na té pomoci ve výši 70 miliard eur, tak přizavírá si Česká republika tím nějak možnosti, co se týče poválečné obnovy této země, která je pořád ve válce?
3: A Ukrajina to určitě jako vnímá, kdo ji podporuje, a byť osobně bych si tipl, že až bude po válce, tak primární motivací v tom, kdo bude a nebude zapojen do obnovy, a budou peníze a bude to, kdo v tu chvíli bude ochoten to financovat a méně to, kdo jak moc podpořil. V tomhle bývá mezinárodní politika někdy trochu nevděčná.
2: Pohled Jana Ludvíka z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Armáda České republiky má nového náčelníka generálního štábu, kterým se stal Miroslav Hlaváč. Generál poručík slouží v armádě od 80. let. Jaká byla jeho dosavadní kariéra, pane Ludvíku?
3: Nový náčelník generálního štábu vlastně prošel celým tím jako kariérním procesem u armády, opravdu od těch základních důstojnických funkcí až po pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu, respektive teď náčelníka, jako ten poslední krok, má obrovskou zkušenost, tomu rozhodně nelze jako upřít a je vnímán jako určitě jako logické pokračování a kontinuita vůči svému předchůdci.
2: Miroslav Hlaváč vystřídal bývalého, teda už svého bývalého šéfa, ano, armády České republiky Karla Řehku. Tak v čem na něm Miroslav Hlaváč naváže, případně v čem se bude lišit?
3: A to je podle mě jako velmi zajímavá otázka, protože pro mě je to opravdu jako s otazníkem, do jaké míry to bude kontinuita. Kontinuita tam samozřejmě nutně být musí v tom, že velké projekty se často už jako nedají moc pozměnit, otočit. A kontinuita tam nepochybně bude v tom, že nový náčelník generálního štábu velmi dobře jako ví a zná ty způsoby přemýšlení, které vedly k těm rozhodnutím a pravděpodobně je s nimi jako do velké míry ztotožněn. Naopak jako podle mě lze čekat, že lidsky se jedná o dvě rozdílné osoby s jinou zkušeností z armády, generačně trošku odlišných. Nový náčelník generálního štábu například jako na rozdíl od Karla Řehky není zdaleka tak známý tím, že by se často a veřejně vyjadřoval k problematice armády, a tomu na druhou stranu možná i jako hodně pomohlo u pana premiéra v tom, aby byl do té funkce navržen, protože veřejné vystupování Karla Řehky bylo mnohým politikům trnem v oku.
2: Mimochodem spekuluje se o tom, že po konci své vojenské kariéry Karel Řehka zamíří do politiky. Spekuluje se o tom několik měsíců a před pár dny on sám seznamu zprávy řekl, že zvažuje kandidaturu do Senátu jako nezávislý kandidát. Ale pojďme zpět ještě teda k Miroslavu Hlaváči. Na jeho jmenování novým šéfem armády se vláda dohodla v květnu jako jediný. Pro něj nehlasoval ministr obrany Zuna. Tak ovlivní to nějak spolupráci?
3: Asi ovlivní. Já si nemůžu jako představit, že by to vůbec neovlivnilo. A zároveň, řekněme si, jako, on to asi jako bude spíš, než to, že by to ovlivnilo spolupráci, jak to bude jako manifestace toho, že ministr Zuna by si asi přál někoho jiného, protože s tímto konkrétním jako kandidátem se mu asi dřív jako spolupracovalo méně dobře, než s těmi, které navrhoval. Na druhou stranu, oba jsou profesionálové, oba ví, že pokud nebudou tahat za jeden pro vás, tak to armádě uškodí. A já věřím, že byť to třeba může být s nějakými zádrhely, takže tu společnou řeč najdou a budou spolupracovat efektivně.
2: Nový náčelník generálního štábu armády České republiky za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil například dokončení výstavby těžké brigády. Tak pane Ludvíku, jak vy vnímáte vlastně tu situaci a schopnost armády se přizpůsobit té nové realitě v Severoatlantické alianci?
3: No, ona se přizpůsobovat musí. Ona vlastně, a je neplatí to jenom pro Českou republiku, ale v podstatě pro většinu menších členských států aliance. Aliance má společný proces obranného plánování, kde se vytvoří ty jaksi nejvíce rizikové scénáře a podle nich se v uvozovkách napočítají, jaké kapacity jsou potřeba, ty se potom rozdělí mezi členské státy v tom takzvaném procesu obranného plánování a ty státy plní tyhle cíle schopností. Když nový nebo starý náčelník generálního štábu mluví o tom, že jeho prioritou je těžká brigáda, tak je potřeba říct, my to prostě máme v těch prioritách, které byly dohodnuty v rámci procesu obranného plánování. Státy tenhle proces můžou ovlivnit určitým způsobem, ale nemůžou se jako úplně vyhnout tomu, že by mohli být černým pasažérem. I proto tam teď máme nejen tu těžkou brigádu, ale i střední brigádu, která nám přibyla v rámci toho, té poslední aktualizace těch cílů schopností. To, co prostě jsou priority, tak jsou priority, které jsme dostali od NATO.
2: Konstatuje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas pro tento pořad a přeji vše dobré. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorálek.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. O své první autostanda v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. Rusko zaútočilo balistickými střelami na Oděsu, zemřeli 4 lidé. Bude slunečno a teploty do 27 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Letní prázdniny znamenají pro transfúzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
9: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
10: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
9: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
11: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
9: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
8: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu. 7 lidí je zraněných, informovala o tom oděská oblastní vojenská zpráva.
12: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly dvě silné exploze. Rusko použilo balistické střely zřejmě s kazetovou bojovou částí. Podle náčelníka oblastní vojenské zprávy Olega Kypera zasáhly objekt infrastruktury a čerpací stanici, kde shořela osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. 2 ze 7 zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl Kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody za zhruba 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i například Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař, pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
13: Toho matematického astronomického data 13579753 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni. Na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
8: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení. Jede se zúženými pruhy. Kamiony zastavují za sjezdem na Domašov na kilometru 174. Osobní auta výrazněji zpomalí u Kývalky. Do Brna se zdrží 20 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Nové Strašecí. V nájezdu z odpočívky na 26,5 kilometru kamion blokuje připojovací pruh. A v Praze komplikuje provoz zúžení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. V Lochkovském tunelu se jede jedním pruhem, kolona začíná na dálnici D5 a je na půl hodiny. Tolik zprávy a teď začínají dva na dvojce.
7: A jsou tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne. Dnes tedy společně s vámi se chystáme zaměstnat v první hodině nos.
14: Co nám voní a co ne? Stručný a jednoduchý nadpis, proč jsme si ho vybrali. No vlastně to bude trošičku oklikou, protože i k vůním se dnes dostáváme díky nebo kvůli probíhajícímu karlovarskému filmovému festivalu. A pokud by vám to nedávalo souvislost, my to za chvíli vysvětlíme.
7: Je to tak, tak se na to určitě počkejte, bude to trvat jenom malou chvilku a jenom připomínáme, že i dnes budeme plnit přání. Jestli nějaké máte, tak nám ho napište na rnp@radionapřání@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
15: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Před chvílí jsme to zmínili, dnes dopoledne, alespoň tedy v následujících minutách až do 10. to bude o vůních. A možná trochu překvapivě jsme se i k ním opravdu dostali díky letošnímu jubilejnímu ročníku právě probíhajícího Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
3: Ten má totiž letos poprvé svůj vlastní oficiální parfém, který svou vůní má připomenout napětí, které cítíme v sále před začátkem samotného promítání. To je nápad.
2: Ten parfém se jmenuje cinefil, něco jako třeba audiofil nebo jakýkoliv jiný film, v tomto případě prostě posedlost filmem, dá se říct, a jde o limitovanou edici, jejíž vůně se otevírá zázvorem, citrusy, pepřem, pak je tam Licea Cubeba, což netuším, co je, ale prý je to esence, která má evokovat pocit festivalového rána.
3: No, srdce přechází do švestky, hřebíčku, bulharské růže a levandule a jejich lehce nahořklý charakter nenápadně odkazuje na Becherovku, která se v Karlových Varech vyrábí už od roku 1807.
2: No a všechno je to ukryto v malé lahvičce, jejíž matně šedá barva má vzbuzovat dojem promítacího plátna těsně před začátkem filmu, takže je to opravdu dotaženo k dokonalosti.
3: Ano, a jistě to budí fantazii kohokoliv z nás, představuju si, jak to vlastně všechno, tahle ta směs, kterou jsme popsali, může vonět. Neměli jsme tedy možnost k tomuto parfému přičichnout, no a toho lituju, ale podle složení si doufáme odhadovat, že by nám nejspíš voněl.
2: Já souhlasím a přemýšlím, podíváme se, jestli existuje vůbec možnost se k němu nějak dostat, nebo jestli třeba byl určen jenom pro hosty, nebo se dal koupit jenom ve Varech, ona to je totiž opravdu jenom limitovaná edice a tuším, že jsem někde narazil na informaci, že to balení je v jediné velikosti, a to 20 ml, což je schválně, protože zase, aby se to vešlo do psanička nebo do malé kabelky, když jdeš do kina, všechno to má nějakou souvislost.
3: To bych měla na malou chvíli, mě by to stresovalo, já bych musela mít těch lahviček, Jirko. Každopádně pojďme to zobecnit a bavit se o vůních i společně s vámi, naši milí posluchači, co vám neodolatelně voní a používáte stejnou vůni mnoho let, anebo vůně střídáte a podle jakého klíče?
2: Jak důležité jsou pro vás vůně obecně a máme na mysli opravdu vůně nejrůznější lidí, míst, materiálů, prostě co vám voní a co ne?
3: Napište nám to 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Co nám voní a co ne? Skrze připomínku speciálního festivalového parfému, který vznikl k tomu 60. výročí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, a to poprvé, jsme se dostali k vůním. K tomu, jaké vůně nás lákají, jaké nám nevoní, jaké nedokážeme vyhnat z hlavy a tak dále. Ty ses něčemu zasmála před chvílí a pravděpodobně už to bude některá ze zpráv našich posluchačů.
1: Ano, je to jedna ze zpráv Renaty z Prahy, která mě pobavila. Vážení a milí, omlouvám se, že vás tak pravidelně bombardují svými příspěvky, ale některá témata jsou fakt neodolatelná. Milá Renato, vůbec to nevadí, protože bez vaší zprávy, no to už by ten den snad ani nemohl začít. O tom, co mi voní a co nikoli, jsem do svého románu napsala celou dlouhou kapitolu, ale vyberu jenom takovou maličkost. S manželem jsme měli každý svoji specialitu, kterou jsme vařili. A když vařil on třeba svoji krkovičku na žampionech a já přišla a začichala, tak jsem prohlásila po každé mlsně, tady to tak krásně voní.
0: K jídlu se můžeme pochopitelně dostat, když si povídáme o vůních. Ostatně víme, že například čichová paměť je velmi dlouhodobá, možná nejdlouhodobější z našich různých pamětí. Eva píše, mám už docela dost roků, ale parfém jsem si nikdy nekoupila. Pro mě je nejkrásnější vůně letního borového lesa. Sluníčko pálí, sedíte na pařezu, nabíráte tu nádheru do nosu. A druhá vůně, která neomrzí, je vůně vykoupaného miminka. Píše Eva.
1: A miminka obecně tak krásně voní pokaždé, když vlastně člověk vezme do náruče miminko, tak to je pravda, takový věm mám taky. Co ti voní a co vůbec?
0: Mně voní lecos z přírody, pokud nezjistím, že na to mám alergii a nezačnu příkat. Ale ptáš-li se například na složky parfému, protože, a já se k tomu dostávám záměrně, protože o tom budeme i za chviličku mluvit s parfumérkou, tak jsou to takové ty typické jako věci, jako že já potřebuju takový nějaký těžší parfém většinou, měla by tam být kůže, měl by tam být tabák, voní mi levandule například a tak dále a tak dále. No.
1: Je pravda, a přemýšlím nad tím, kdy jsi ten parfém koupil naposledy, že jsi měl jeden takový velmi, velmi charakteristický.
0: Mám ho i dneska na sobě, jenom už jsi zvykla.
1: Tak už jsem si zvykla. A to je další věc, že člověku něco voní. Já jsem si po dlouhé době pořídila jiný parfém, protože jsem taky chtěla spíš výraznější, těžší vůni, než které jsem měla. A je fakt, a možná to vy naši posluchači znáte, že si na to prostě zvykneme a občas mě zaskočí, že mi někdo řekne, vy hezky voníte, ale já už to prostě vůbec necítím.
0: Ani já. Budeme muset udělat změnu. Za chvíli budeme mít ve vysílání zajímavého hosta. Pro vás stále platí, pište nám o tom, co vám voní a co ne.
1: No a tím zajímavým hostem, a ty už se to tak trochu pověděl, bude parfumérka Jana Kubelová.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: My si s vámi od 9. dopolední, naši milí posluchači, dnes povídáme o tom, co vám voní a co vůbec ne. Ty jsi tady před chvílí zmínil levanduly a reaguje na to v SMS-ce naše posluchačka. No dobré ráno, vy mě snad vidíte, v tomto případě možná spíš cítíte, protože právě jsem si přinesla ze zahrady hromadu levandule a vážu si kytičky do pokoju, abych v nich i v zimě měla kousek léta. To musí být nádhera. Jednak co se týká vůně, ale i toho vizuálního věmu.
1: Je to tak a je to opravdu cítit až sem. Děkujeme, proto jsme si vzpomněli na levanduly. Teď ale půjdeme o krok dál. Slíbili jsme před chvílí telefonát a s námi už je ve spojení parfumérka Jana Kubelová. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, zdravím vás.
0: Hezké dopoledne, Jano, vítejte u nás na Dvojce. Povězte, co všechno byste potřebovala vědět o člověku, který by chtěl sestavit vůni na míru?
2: No tak možná bych toho nepotřebovala vědět o tom člověku tolik, jako o té jeho představě, kterou má o té vůni, kterou by si chtěl nechat vytvořit. Jestli ta jeho představa existuje ve formě pouze nějakých zážitků, dojmů, pocitů nebo nějaké atmosféry, kterou třeba zažil na nějakém místě, která se třeba váže právě k nějaké třeba řece, městu, horám a podobně. A nebo jestli už je to trošku znalec, který ví, ze kterých látek zhruba se může parfém skládat a už je schopen vyjmenovat přímo konkrétní položky, které by chtěl v tom parfému mít.
1: A když se s někým potkáte, prozrazuje ve vašich očích naopak ta zvolená vůně něco o nás samotných? Cítíte něco a řeknete si, to bude cholerik?
2: No, takhle přesně úplně asi to nejde, ale je pravda, že existují pravidla, podle kterých vlastně můžeme tak trošku spojit povahu člověka s preferencí na ty, které typy vůní. Tvrdí se například, že lidi romantičtí, empatičtí mají rádi květinové vůně, lidi, kteří jsou sportovně založení, spíše tíhnou k takovým těm citrusovým svěžím typům, lidi, kteří jsou kreativní, mají rádi takové extravagantní, nebojí se různých takových originálních, kořenitých, orientálních kompozic. A taky třeba lidi, kteří jsou kreativní a mají rádi svou jistotu, tak mají rádi vůně gurmánské a takové ty sladké, které jsou už dlouho v popředí a v zájmu v řady spotřebitelů.
0: Říká parfumérka Jana Kubelová, která si s námi na Dvojce právě teď povídá. Jano, napadne vás někdy, že některá vůně se k někomu, koho třeba potkáte, z nějakého důvodu prostě nehodí?
2: Ano, může to být hlavně ve vztahu k věku, když třeba potkáte mladou dívku, která na sobě má parfém dřevitý, zemitý, takový prostě hodně byliny, říká se těmto typům šiprové typy, tak vyznívá to docela nepatřičně, nevhodně, protože tady ty typy vůní jsou vhodné spíše pro zralejší osobnosti. Tato zkušenost ale spíš může potkat nositele nebo nositelku samotné, protože stává se, že na někom cítíme vůni a velmi nás ta vůně osloví, tak si ji koupíme a ejhle zjistíme, že na nás vyznívá úplně jinak. No a nelze se čemu divit, protože každý z nás, každý jedinec má naprosto jedinečnou individuální vůni těla, říká se jí pachový podpis, která pak ve spojitosti s parfémem samozřejmě může vyznít úplně zcela jinak na každém jedinci.
1: Jano, ještě jednu otázku na závěr a samozřejmě jde i o to, když si s posluchači povídáme o tom, co jim voní a co ne, tak tady máme nejrůznější vůně a je tady třeba před chviličkou ve zprávě od Moniky dobrý pšenično-žitný chléb. Dá se do parfému vložit opravdu jakákoliv vůně, tedy pokud by někdo chtěl vonět jako rezavé železo nebo silnice po dešti nebo jako zorané pole nebo jako ten pšenično-žitný chléb, je to možné?
2: No tak umíme se popasovat s řadou vůní a setkali jsme se s požadavky na vůni třeba nového nábytku, nové knihy, spálené gumy, vůni jeskyně. Takže s mnoha z nich opravdu jako si poradíme, ale je fakt, že ty možnosti nejsou neomezené a některé ty požadavky úplně bizartní musíme odříct.
1: No ta spálená pravda, guma tedy, to mě se...
2: No, tak ta spálená guma to zrovna nebyl takový problém, ale třeba, jak vy říkáte, Ano, ano, přesně, aha, pro motorkáře, nebo taky třeba střelný práh, že jo, taková specialita. Ale některé vůně se opravdu jako nedají vytvořit. A nebo je potřeba tam zapojit opravdu velkou míru fantazie. No, takže takhle.
0: Jano, poslední otázka, ta bude osobní. Jste sama věrná dlouhou dobu jedné vůni, která vás charakterizuje, nebo dáte na nálady roční období? Jak to máte vy?
2: Já jsem věrná spotřebitelka. Už taky z toho důvodu, že jsem na svou vůni zvykla a potřebuji na ní být zvyklá. No totiž časem, když používáte nějakou vůni dlouhodobě, tak váš čichový smysl se na ní adaptuje a vy už ji přestáváte cítit. Takže já, jelikož prostě pracuju v parfumerském průmyslu, tak potřebuju nebýt rušená jinými vůněmi než ty, které právě hodnotím, než ty, na které mám prostě vyslovit nějaký názor, takže jsem věrná své vůni už léta.
1: Moc děkujeme za váš čas, za to zajímavé povídání, voňavé povídání, parfumérka Jana Kubelová. Krásné léto přejeme, děkujeme ještě jednou a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji moc krát za pozvání, taky krásné léto, mějte se hezky, naschledanou.
3: Český rozhlas 2.

0: Mysleli jsme si to, že budete psát hodně zpráv SMS-kových i e-mailových, když si povídáme o vůních, protože upřímně řečeno v průběhu těch let, co jsme s vámi v dopoledním vysílání, už jsme na vůně párkrát narazili a i dnes platí to, co jsem říkal před chvílí, těch zpráv je opravdu mnoho a mám tady teď jednu moc hezkou od Hany. Souvisí to s její prací, což musí být skvělé, protože tou vůní, kterou má ráda, je každý den obklopena. Už 33 let si užívám vůni lepidel, protančených střevíců a kůže. Pro někoho nepříjemná vůně, ale mně ta ševcovská práce stále voní i dnes, kdy slavím 50.
1: Všechno nejlepší.
0: Tak.
2: Přidává se i naše posluchačka Iva. Ahoj dvojko, když jsem četla anketu o vůních a prim hrála vůně ženy po milování, posečené trávy a jasmínu. A evidentně Iva, inspirovaná tou anketou, se zeptala svého miláčka, jak tady píše, a on zase mě odpověděl, když smažíš cibulku na špeku.
0: Je pravda, že vůně spojená s jídlem, to je ještě další samostatná obrovská
2: kapitola. Ano, to znám z domova, ano, od svého přítele, také jeho nejoblíbenější vůně.
3: Dvojka pomáhá.
4: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
3: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
4: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
3: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
4: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
3: Dvojka pomáhá.
4: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
4: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
5: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Co nám voní a co nám nevoní. Šárka už vyzvídala, co voní mně, tak já jsem se částečně přiznal, co voní tobě.
1: Co se týká vůní a parfému, tak trochu ustupuji od těch takových lehkých květinových vůní a mám ráda takové extravagantnější, výraznější, zemitější, asi to půjde s věkem. Potom je pravda, že si pamatuju vůně lidí. Někdo to tady také psal, protože dodnes, byť můj táta umřel v roce 2000, tak si pamatuju jeho vůni. Vždycky, když jsem k němu přišla a přitulila jsem se, tak tu jeho vůni nezapomenu vůbec nikdy. A co mi voní? A to tedy bude znít trochu zvláštně, ale voní mi přepálený metyl na plochodrážních závodech.
0: Já myslím, že leckterý fanoušek ploché dráhy to pochopí a bude vědět, o čem mluvíš, možná i fanoušek Formule 1 a tak podobně. Podíváme se ještě jednou krátce do zpráv, které nám o vůních píšete, a pak uděláme drobný úkrok.
1: Takže zpráva od naší posluchačky, krásné dopoledne, miluju vůni frézí, když jsem byla malá, dostávala je maminka od mého tatínka k MDŽ. A synonymem léta a dětství je pro mě vůně hrachorů. Babička je nechávala šplhat po drátěném plůtku a dodnes neodolám, když vidím hrachor, zabořím nos do jeho květu a inhaluju. No a do třetice naprosto úžasně voní srst našich kníračů, ale to pochopí pouze pejskaři.
0: Ano, zvlášť když je pes zmoklej, to je vůně potom. A teď ten úkrok, ale není to nikam, kde byste to neznali.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: No a dnes budeme činit něco, co je vám milé a co děláme každý týden. Budeme totiž přát někomu k narozeninám. Podmínkou jest, že ten člověk musí mít narozeniny právě dnes, což znamená 9.7. Jestli někoho takového ve svém okolí máte a chtěli byste mu jako překvapení věnovat přání v živém vysílání Českého rozhlasu Dvojka, stačí poměrně málo.
0: A to sice napsat nám SMS-kou nebo e-mail, tedy 702 222 220 nebo e-mail dvojka@rozhlas.cz, ale je důležité, a my to opakujeme, protože se vždycky objeví pár zpráv, kde to chybí, abychom znali jméno toho oslavence a abychom na něj měli kontakt. Když nemáme kontakt na něj, ale jenom na vás, tak to nezvládneme.
1: Ano, má pravdu Jiří Holoubek. Tak jsme zvědavi, kolik oslavenců se vyrojí dnes. Můžete nám psát, kdo to je, co slaví, proč mu chcete napsat a teda popřát a také to jeho zmíněné telefonní číslo. Těšíme se.

0: 9 hodin a 45 minut, k tomu právě teď.
1: A my budeme plnit přání narozeninové dnes a vyzvali jsme vás před chvilkou, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo dneska slaví narozeniny a chtěli byste mu darem dát přání v éteru vysílání Českého rozhlasu Dvojka, tak nám napište. No a stalo se tak, protože nám napsala Iva Maršíková z Pardubic a píše: dobrý den, dneska slaví narozeniny moje kamarádka Adélka Svačinková a dlouho jsme se neviděli, tak by jí to potěšilo. Upřímně nevím, kolik přesně jí je, ale je to ještě mláďátko něco přes 40. Ano, je to ještě mláďátko. Tak to zkusíme.
0: My zkoušíme vytáčet její telefon číslo a budeme bedlivě poslouchat, jestli na to zvonění, které možná teď trošku uslyšíte i vy, někdo zareaguje.
1: Adéla by to měla být. Někdo,
0: ideálně Adéla, ano. Dobrý den, to je paní Adéla.
2: Ano.
0: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka. My vám přejeme hezké dopoledne. Jsme právě v živém vysílání a má to jeden jediný důvod.
1: Protože nám napsala vaše kamarádka Iva Maršíková, že máte dneska narozeniny. Všechno nejlepší.
2: Já vám děkuji a i vy obzvlášť.
0: A teď necháme na vás, jestli prozradíte, já vlastně nevím, jestli by to chtěla Iva, no ale my už jsme to stejně řekli do vysílání, takže už je to jedno, protože Iva píše, nevím přesně, kolik jí je, ale je to ještě mláďátko něco přes 40. Je to přes, ano, 40 nebo pod 40?
2: Je to před 40 a je to půl kulaté, takže úplné mláďátko to není. Aha.
1: Ale pořád je, z našeho úhlu pohledu určitě je.
0: Jak budete slavit?
2: Jak budeme slavit? S manželem půjdeme na kopec v Rakousku, protože máme děti na táboře.
1: Aha, takže si to užijete takhle pospolu. Chtěla byste něco vzkázat prostřednictvím našeho živého vysílání svojí kamarádce Ivě, která vlastně tohle zprostředkovala a zařídila?
2: Že mě hodně překvapila, že jí moc děkuju a že se těším, že se uvidíme po dlouhé době někdy.
0: Moc děkujeme, jsme rádi, že jsme vás zastihli a že jste zvedla telefonát z neznámého čísla a ještě jednou, milá Adélo, přejeme všechno nejlepší k vašim narozeninám.
2: Já děkuji a mějte se moc hezky.
1: Mějte se taky krásně a jenom ku vzpomínce ještě tady dodáváme, že vám pošleme ponožky dvou na dvojce, to my takhle děláváme. Tak všechno nejlepší.
2: Děkujeme, mějte se moc hezky.
0: Naschle.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My jsme si dnes povídali o vůních. S vámi ještě jedna zpráva od naší posluchačky. Mám ráda vůni jarní střemchy. Je úžasná, zkuste si ji z jara najít a přivonět. Bývá to strom nebo keř. Napsala nám Marie. Nevěděli jsme ani jeden z nás, co je to střemcha, už jsme si to našli.
2: Přitom to známe.
1: Ano, známe to oba dva. Tak jestli máte chuť vědět, co je střemcha, protože k ní voníte a vidíte ji, no, tak si to můžete najít stejně jako my. Děkujeme za první společnou hodinu.
2: A zveme k poslechu té druhé. Za 5 minut tady budou aktuální zprávy, tedy přesně v 10 hodin a po zprávách poradna, která se zaměří na naše zdraví a o co půjde, to musím nechat na Šárce, protože já to ani nevysvětlím.
1: Ano, to téma je dyslipidemie, ona nám paní doktorka všechno vysvětlí, budeme si povídat o poruchách metabolismu tuku, bude tam i cholesterol, no počkejte si na to.

0: ptám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radio Café Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ve Zlíně hoří sklad obuvi, na místě platí třetí stupeň poplachu ze 4. Případ zrušených letních táborů pro děti z dětských domovů budou vyšetřovat středočeští kriminalisté. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě podle něj nejsou žádní zranění. Platí třetí stupeň poplachu ze 4.
4: Požár zasáhl 8.9. patro výškové budovy. Na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
3: Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým. Kouř je cítit i v samotném centru města. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
5: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
3: Kvůli tropické bouři Majsak na jihu Číny zemřelo téměř 40 lidí. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nanning, kde úřady hlásí nejméně 26 obětí. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili chovnou hadí farmu v Hengzhou, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je tak i žena, která zemřela kvůli hadímu uštknutí. Přívalové deště v oblasti poškodily téměř 13 000 hektarů zemědělské půdy. Lesy České republiky spustily novou aplikaci pro mobilní telefony s názvem Klub nového lesa. Bude možné v ní najít regionální informace například o uzavírkách cest, parcích v lese nebo o pohybu těžké techniky. Kromě regionálních aktualit nabízí aplikace i celostátní výstražné zprávy nebo důležitá upozornění, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
6: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těmto může třeba usnadnit plánování místních akcí.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 je velmi silný provoz v okolí Brna směrem z Prahy do Vyškova. Kamiony brzdí v okolí Ostrova Čic na kilometru 170. Nesouvisle jedou do omezení u Rohlenky. Na kilometru 206 stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. V Praze komplikuje dopravu nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. V Lochkovském tunelu řeší poruchu detekčního systému. Jezdí se jedním pruhem, brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru. To byly zprávy. Teď pokračují Šárka a Jiří.
8: A to samozřejmě poradnou, kterou nabídneme už za chviličku a věnovat se tentokrát budeme našemu zdraví.
9: A bude to pro nás výzva v mnoha ohledech. Například proto, že naším tématem je dyslipidémie a naším hostem endokrinoložka z Polikliniky Florence a Endokrinologického ústavu Praha.
8: Ano, metabolické změny. Zvládnul si to krásně, to nejhorší máme za sebou, Jiří. Teď už jenom vysvětlit tu diagnózu a říct si, co s ní, abychom prostě byli zdraví. Dáme nějakou naději na život dnes poradně.
9: A to už samozřejmě bude otázka pro našeho hosta a také pro vás, pokud se budete chtít na něco zeptat, tak jako tradičně v poradnách i dnes máte možnost.
8: Je to tak a proběhnou vaše dotazy ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď máme 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak jsme pověděli, tématem naší dnešní poradny porucha metabolismu tuků, dyslipidémie, tak se jmenuje ta diagnóza. Naším hostem ve studiu právě teď endokrinoložka z Polikliniky Florence a Endokrinologického ústavu Praha, paní doktorka Renata Šmandlová. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
3: Nutně musíme, paní doktorko, začít vysvětlením toho pojmu, co přesně tedy znamená dyslipidémie a proč je pro naše zdraví klíčové se o ní bavit a zajímat se o ní.
2: Dyslipidémie označuje nadbytek a hlavně nepoměr cholesterolových a tukových částic v krvi. A proč je pro nás nebezpečná, tak je to z toho důvodu, že nadbytek cholesterolu i tuku je rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy. A nadbytečné ukládání tuků, hlavně v oblasti břicha, pak predisponuje k rozvoji cukrovky druhého typu, vede k produkci zánětlivých působků. Tuk se ukládá v játrech a způsobuje jejich stučnění, což pak může časem vést až k vazivovatění a rozvoji cirhózy a poruše funkce jater. A také pokud je velmi vysoká hladina tuku v krvi, tak to může vést i třeba k akutnímu zánětu slinivky, což je velmi závažné život ohrožující onemocnění.
1: Paní doktorko, vy jste teď zmínila spoustu komplikací, které to může přinést. Kde se to vlastně vezme, že nějak metabolismus tuku nám v tom těle nefunguje, že vlastně přichází všechna tahle ta rizika, možná laicky řečeno, kdo za to může?
2: Částečně je to genetika, určitě. A je to poměrně i častá příčina, alespoň do určité míry. Naštěstí velmi těžké genetické syndromy jsou vzácné, ale existují bohužel i takové, které jsou spojené s velmi vysokou hladinou cholesterolu už od dětství a mohou se vyskytnout ve velmi raném věku komplikace, jako je třeba infarkt myokardu. Naštěstí většinou ten vliv nebo ty syndromy nejsou tak silné a ten cholesterol bývá třeba na tom genetickém podkladě jen mírně zvýšený, ale přistupuje tam samozřejmě pak vliv i stravy, životního stylu, přístupu k cvičení a podobně.
3: S tím možná souvisí moje otázka, která je tak jako pod čarou, ale vy jste to před chviličkou tak hezky jako kulantně pojmenovala, říkala jste ukládání tuku v oblasti břicha. Mluvíme prostě o tom, že tloustneme.
2: Ano, přesně
3: ano, výborně, tak. Děkuji. Teď si pojďme ještě ujasnit ten cholesterol, protože my už jsme asi všichni slyšeli o tom, že není jenom jeden cholesterol. Připomeňme, jak to s tím je.
2: Cholesterol vlastně chemicky je vždycky stejná sloučenina, ale on se nemůže transportovat v krvi samostatně, není rozpustný v krvi, takže musí vázat na bílkovinné složky a s těmi bílkovinnými složkami tvoří částice, takzvané lipoproteiny, které jsou různých typů v té krvi a v těle a podle toho, jaké mají složení, tak je rozlišujeme. A takové nejvíc asi známé mezi lidmi jsou částice HDL a LDL.
1: Vy jste teď zmínila dyslipidemii, teď jsme si dali nějaký jako drobný popis. Kdy vlastně bychom se o to měli začít zajímat, jestli nám něco takového nehrozí, jaké jsou ty projevy?
2: Projevy dyslipidemie na sobě vlastně nepoznáme. To musíme přijít k lékaři, který nám odebere krev a zjistí, že ta hladina těch tuků a cholesterolu případně v kombinaci je zvýšená. Dyslipidemie nás bohužel nebolí sama o sobě.
1: Dobře, to znamená, že tedy co, máme chodit na nějaké pravidelné prohlídky, pravidelné odběry, krevní testy, abychom nějakým způsobem mohli eliminovat to riziko, když vlastně projevy nás na to neupozorní?
2: Je to tak, určitě minimálně v dospělosti jsou pravidelně kontrolovány hladiny cholesterolu v rámci preventivních prohlídek. Samozřejmě, jak jsem mluvila o těch genetických syndromech, tak pokud by v rodině bylo nějaké známé těžké genetické onemocnění spojené s hypercholesterolemií, tak se to řeší už samozřejmě v dětství. Ale jinak standardně u praktických lékařů se cholesterol nabírá v 25 letech a pak v určitých intervalech, čím je člověk starší, tak tím se ty intervaly zkracují. Takže minimálně u toho praktického lékaře to zjistíme, ale pokud jsou pacienti sledováni s nějakými dalšími nemocemi, tak se to často sleduje i u specialistů a podstatně častěji, než jenom u těch prevencí.
3: První část poradny s naším hostem, kterým zůstává i pro příští minuty paní doktorka Renata Šimandlová, endokrinoložka, naším tématem dyslipidémie, porucha metabolismu tuků. Už zbývá jenom doplnit, že i vy se můžete zeptat.
1: A můžete se ptát třeba i na ten cholesterol, který hodně řešíme. 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. A ještě telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Porucha metabolismu tuků, dyslipidémie s paní doktorkou Renatou Šimandlovou, endokrinoložkou z Polikliniky Florence a Endokrinologického ústavu Praha. O tom dnes mluvíme v poradně a dali jsme vám možnost ptát se.
2: Je to tak, a někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla k nám do studia, je tu prostor pro váš dotaz. Dobrý den a vítejte u nás.
3: Dobrý den, Růžička u telefonu. Chtěl bych se zeptat paní doktorky na následující věc. Jsem onkologický pacient, léčím se s karcinomem prostaty, je mi 57 let, vážím 85 kilo a měřím 180. Nejsem nikterak jako křitěle a poslední 3 měsíce mi naměřili vysoké hodnoty cholesterolu a triglyceridů. Vzhledem k té léčbě nejsem velký jedlík a nevím, co bych měl pro to udělat, abych ty hodnoty dokázal nějak snížit. Byl bych moc rád za tuhle odpověď. Děkuju vám a zdravím vás.
2: My vás taky moc zdravíme, děkujeme za tu otázku. Paní doktorko, jaká bude odpověď pro našeho posluchače?
4: Tady samozřejmě jsem dostala část těch informací, na které se pacientů ptáme v ordinaci. Záleží samozřejmě také, jestli pacient má nějaké další nemoci, ale předpokládám, že zřejmě teda, když uváděl to jedno onemocnění, tak možná s ničím dalším se neléčí. Pravděpodobně, jestliže je pacient štíhlý a jestliže i pravidelně sportuje a stravuje se zdravě, tak tam bude částečně i dědičná složka té dyslipidémie. Takže samozřejmě i jemu bych doporučila, aby nadále pokračoval ve zdravém stravování, aby se hýbal co nejvíce, to znamená minimálně doporučujeme 5x týdně 30 minut rychlé chůze a jakýkoliv sport navíc, u kterého se spotíme, je perfektní. No a pokud to přesto nestačí a ještě teda by pak vycházelo vlastně jeho kardiovaskulární riziko, že je vysoké, tak pak určitě by měly přijít na řadu i léky.
1: Děkujeme za odpověď. Ta druhá bude směřovat k dalšímu z našich posluchačů, který položí svůj dotaz. I vás vítáme, můžete se ptát.
5: Dobrý den, tady posluchačka ze středních Čech. Já vás všichni zdravím a chtěla bych se zeptat paní doktorky, jakou má souvislost stres, velký stres a cholesterol?
1: Děkujeme za zavolání. Stres a cholesterol, jak to jde dohromady?
4: Ano, určitě stres přispívá také ke zvýšené hladině cholesterolu. Může to být jednak hormonálním vlivem, protože ve stresu vyplavujeme jednak kortizol, to je hormon, který vlastně podporuje zvýšenou hladinu LDL cholesterolu, čili toho zlého, a snížení HDL, čili hodného cholesterolu. A také adrenalin, který zvyšuje krevní tlak, zvyšuje tepovou frekvenci a přispívá k poškozování cév. A samozřejmě také ve stresu řada lidí má tendenci k emočnímu přejídání a třeba i z důvodu velkých pracovních povinností omezuje svoje pravidelné fyzické aktivity, což může přispívat k rozvoji obezity. Takže určitě stres může přispívat k dyslipidémii.
2: Paní doktorko, v první části naší poradny vy jste říkala, že vlastně dyslipidémie nebolí, že to zjistíme při odběrech krve, kde jsou vlastně nestandardní hodnoty. Pokud k takovému nálezu vlastně u člověka dojde, jak se ta dyslipidémie léčí? Jaké možnosti má medicína?
4: Všem takhle. Určitě je potřeba si na začátku říct individuálně, jaké ten pacient má kardiovaskulární riziko. My máme nějaké obecné normy, které jsou uváděny v laboratořích jako referenční meze, ale ty zdaleka neplatí pro každého. Strašně moc záleží na tom, jestli ten pacient, určitě na těch neovlivnitelných rizikových faktorech, jako je věk, pohlaví samozřejmě i záleží na tom, jaké další nemoci ten pacient má a podle toho my si ho zařadíme do určité tabulky, řekněme, a cílíme hodnoty LDL cholesterolu na prvním místě. A pokud potřebujeme tu hladinu těch lipidů ovlivnit mírně, tak určitě na začátku doporučujeme třeba jenom právě dietní a režimová opatření, čili upravit stravu, zařadit víc pohybu. A to samozřejmě platí pro všechny, i pro ty, co užívají léky. Ale pokud tohle nestačí, tak samozřejmě potom přistupujeme i k medikamentózní léčbě.
1: Díky. Druhá část poradny s paní doktorkou Renatou Šimandlovou, endokrinoložkou. Vy se stále můžete zeptat. Porucha metabolismu tuku, cholesterol, o tom mluvíme. Budete-li chtít položit svůj dotaz, můžete využít například telefonní číslo 22 155 25 25.
6: Pokým krásně

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce. Dva na dvojce.
0: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny porucha metabolismu tuku hovoříme mimo jiné o dyslipidémii a naším hostem ve studiu zůstává endokrinoložka z Polikliniky Florence a Endokrinologického ústavu Praha, paní doktorka Renata Šimandlová.
3: A někdo z vás opět na telefonní lince, kdo se může ptát, vítejte, máte slovo.
4: Dobrý den, tady je Dandová. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Je mi 75 let, mám nízký tlak 110 na 75. Zdravě se stravuju, nemám žádný jiný problém, kromě zvýšeného cholesterolu. Zdravě se stravuju, každý den chodím v lese 2 hodiny nahoru z kopce do kopce a nesnáším statiny. Mm-hmm. Cholesterol mám 6,5, LDL mám 3,71, HDL 4,25 a trigliceridy 1,19. Pan doktor mi předepsal Nilendo. Je nutný to něco na to užívat, nebo teda... Protože ono to má vedlejší účinky všechno, ano. Tak se ptám.
2: Ano, rozumíme. Jste tedy vzorná, jakou máte povědomost o svém zdravotním stavu. Jaká bude rada paní doktorky?
5: Tak jenom orientačně samozřejmě, kdyby pacientka přišla ke mně do ordinace, vyptala bych se jí navíc údajů, ale podle toho, co říkala, tak má poměrně vysokou hladinu HDL cholesterolu, což vlastně jako je příznivá situace a možná, že tím pádem její kardiovaskulární riziko ve výsledku nebude tak velké, ale samozřejmě je tam ten věk, který prostě je neovlivnitelný rizikový faktor. Čili určitě bych se pacientky vyptala ještě navíc údajů a k zpřesnění toho rizika já využívám i kromě teda laboratorních testů vyšetření ultrazvuku tepen na krku, čili ultrazvuk karotid, které zásobují mozek a to nám určitě může hodně napovědět. Je to vlastně vyšetření neinvazivní, nebolí, jednoduché vyšetření, běžně dostupné a pokud třeba tam by ten nález byl příznivý, tak možná se nemusíme úplně nutit do nějaké intenzivní léčby. Na druhou stranu Nilemdo je lék, který na rozdíl od statinů nepůsobí ve svalech a většinou bývá dobře tolerován, takže pokud by ho pacientka tolerovala, tak vlastně proč ho neužívat? Jedině si tím to riziko může snížit, ublížit si nemůže. Mm-hmm.
2: V souvislosti s léčbou dyslipidemie je tady i další možnost, a to je biologická léčba. Jak se díváte na ní a pro koho je vhodná?
5: Biologická léčba je vždycky až léčba třetí volby. My víme, že na prvním místě určitě mnohaleté zkušenosti jsou se statinovou léčbou. Je to léčba účinná, která snižuje nejenom hladinu těch lipidů, ale hlavně to kardiovaskulární riziko. Na druhém místě pak volíme ezetimib, který je také léty prověřený, ale sám o sobě je to slabý lék. A teprve na třetím místě, pokud tam je nějaká netolerance nebo nedostatečný účinek těchto běžných léků, tak teda přistupujeme k biologické léčbě. A ta biologická léčba působí zase jiným způsobem vlastně omezuje účinek enzymu, který po navázání na receptory, které uklízejí cholesterol z oběhu a způsobí, že vlastně může být pak zpracován v jaterních buňkách, tak tenhle ten enzym je zmnožený a škodí a tyhle ty vlastně monoklonální protilátky, ta biologická léčba působí na snížení aktivity tohoto enzymu, případně ještě v těch nejnovějších lécích to jde o stupeň výš, že omezí tvorbu tohoto enzymu, že vlastně působí už na buněčné úrovni, na úrovni RNA.
3: Bylo by to téma na samostatnou poradnu, možná se k tomu někdy dostaneme.
2: A možná odkážeme na pořad Moci bez nemoci, kde jsem řešila tu novinkovou možnost biologické léčby v souvislosti s diagnózou dyslipidemie, takže pokud chcete nějaké další informace, podívejte se do archivu Českého rozhlasu Dyslipidemie jako téma pro Moci bez nemoci.
3: V každém případě dnes děkujeme našemu hostu, kterým byla paní doktorka Renata Šimandlová, endokrinoložka z Polikliniky Florence a endokrinologického ústavu v Praze. Moc děkujeme. Mějte se pěkně a hezké léto.
5: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.

0: Po ránu nás mohou bolet záda, krk nebo ramena, tělo jakoby odmítá spolupracovat. No, možná to mnozí známe. Co nám tím říká, které pohybové stereotypy nám nejvíc škodí, jaké jednoduché cviky přinesou úlevu během několika vteřin a kdy už bychom bolest rozhodně neměli rozcházet. Důležitá témata pro dnešní odpoledne, konkrétně pro kávu o čtvrté. Hostem bude fyzioterapeutka Iva Bílková a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: Od zdravotních obtíží a komplikací za chvíli do světa kultury s Alešem Cibulkou po červeném koberci.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
3: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Je to právě probíhající největší kulturní událost, takže není se čemu divit, že se opět zastavíme v Karlových Varech. Nakonec si ovšem dáme nějakou pohádku a bude toho ještě trochu víc na dnešním červeném koberci. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
4: Hezké dopoledne a protože je Aleši čtvrtek, tak začneme filmovými premiérami.
3: Ano, velmi rád. Do kin totiž dneska vstupují 4 novinky. Je to pestrá směs, 1 velká rodinná pohádka, 2 horory a 1 dokument o duchovnu. Asi největším tahákem bude zřejmě Odvážná Vajana, hraná verze úspěšného disneyovského animovaného filmu. Nebojácná dívka Vajana znovu vyslyší volání oceánu a vydá se za hranice útesů svého ostrova, aby zachránila svůj lid. To je vlastně takový rodinný, dobrodružný film, fantasy, muzikál, letní podívaná v jednom, čili možná útok na první trojici v návštěvnosti. Úplně jinou náladu má český dokument Dalaj Lama, Oceán moudrosti režiséra Williama Politkoviče. Natáčel se 14. Dalaj Lámou, a to od roku 1991 až do roku 2022. Film nabízí jeho úvahy o vnitřním míru, laskavosti, práci s emocemi, duchovností, tedy pokud vás to zaujalo, Dalaj Lama, Oceán moudrosti. No a kdo se rád bojí, mám tady dneska dokonce dvojitou porci, Smrtelné zlo v plamenech.
4: Nebo to nesmí do lesa, kapitola... ano.
3: To je pravda. Ano, Smrtelné zlo v plamenech, nová kapitola slavné hororové série Evil Dead. Zase je tady prastará kniha, démoni, rodinné setkání, které se velmi rychle změní v krvavou noční můru. No a druhým hororem je Zrozen z temnoty. Odehrává se v osamělém domě uprostřed finských lesů, kam se nastěhuje mladý pár. Po narození syna se ale matka začne bát, že s dítětem není úplně všechno v pořádku. A jedna taková zajímavost, ze známější tváří se ve filmu objeví Rupert Grint, kterého si pamatujeme jako Rona z Harryho Pottera. Takže z Harryho Pottera rovnou do hororu. Tohle to jsou 4 dnešní filmové novinky.
2: Pokud se nemýlím, tak jsi včera pochvaloval, jak ty horory pomalu mizí z těch prvních příček návštěvnosti. tak se tam možná zase vrátí. Aleši, díky. Teď zastávka v Karlových Varech, respektive u právě probíhajícího Karlovarského filmového festivalu, něco zajímavostí, co to bude?
3: Já jsem si říkal sám pro sebe, že vlastně všichni podvědomě známe všechny ty světové festivaly, kde se udílejí ty lvy, palmy, globusy, medvědi, leopardi, ale uvědomil jsem si, že až tak úplně nemám pořádek v tom, kam co patří. Takže taková malinká rekapitulace pro nás, pro všechny, jak je to s těmi nejslavnějšími filmovými festivaly, a seřadil jsem si to pěkně podle času, takže nejstarší velký mezinárodní festival, tak to je ten v Benátkách. Představte si, ten je už od roku 1932 a hlavní cenou je Zlatý lev. Potom je důležitý pochopitelně rok 1946. To vznikly hned 3 festivaly. Ten v Cannes, to je asi nejslavnější festival, tam se uděluje Zlatá palma, ovšem ne od začátku, až od roku 1955. Od roku 1946 se píše historie i švýcarského festivalu objevů v Locarnu, tam je hlavní cenou Zlatý leopard. No a rok 1946, jak už víme, to jsou i Karlovy Vary, byť na začátku to byly tedy na střídačku Mariánské lázně a Karlovy Vary, a tam máme křišťálový globus. Pak přichází rok 1951 a to se zrodil filmový festival v Berlíně, jeden z největších a divácky nejúspěšnějších filmových festivalů světa. Tam je hlavní cenou Zlatý medvěd. O 2 roky později, rok 1953, to je španělsko-baskický festival v San Sebastianu, tam je to Zlatá mušle. No a Tygr, ten se uděluje od roku 1972 v Rotterdamu. Takže když to vezmeme, opravdu hlavně zvířata, lev, leopard, medvěd, tygr, mušle, pak tam máme jednu palmu, no a my máme globus. To je zvláštní, že nemáme toho lva, i když ho vlastně máme, protože to je český lev, ale v Benátkách je jenom zlatý lev.
2: A taky tak, my to tak, nemáme to, zlaté, ale křišťálové. To je také...
3: To je máme furt něco extra, A nemáme ani zvířátko.
2: Ano, a nejenom u festivalu.
4: Ano, Aleši, nakonec jsi sliboval pohádku. No, co to asi bude?
3: Jo. dobře dopadne, nebojte se, byť to bude velké drama, hororová pohádka, protože když si vezmete už jenom ten obsah, jak dva teenageři týrají seniorku a nakonec ji upálí, je to strašlivá věc a děti to mají ještě navíc rády. Takže opravdu bude to perníková chaloupka a bude v podání muže, který dnes slaví 83. narozeniny. František Ringo Čech, vracíme se do roku 1984, Franta je nejenom interpretem téhleté písničky, ale samozřejmě i autorem textu, což podle jeho obsahu je už teď úplně jasné.
2: Aleš Cibulka, čtvrteční procházka po Červeném koberci, za kterou ti patří dík. Těšíme se na zítřek, měj se pěkně.
3: A jak slyším, horor už začíná, ale nebojte se, dopadne to dobře, milé děti. Tak usaďme se.

0: Oslavenec František Ringo Čech na happy end pátračky tohoto týdne si teprve budeme muset počkat, protože vyhlašování vítězů je každý pátek, tedy až zítra po 13. hodině.
1: Ano, a čas pro správnou odpověď, která je položena na indicí, kterou vám nabídneme za chvíli, je také do pátku do 12 hodin. Typovat osobnost, kterou hledáme, můžete přes webový formulář na stránkách dvojky dvojka.rozhlas.cz.
0: A další indicie už je tady. Koho hledáme tento týden?
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: V lidové slovesnosti jsem se stala vděčným nástrojem výchovy, jímž matky strašily své nezbedné ratolesti, pokud se nedali utišit. Právě takové výjevy se staly inspirací pro nejednoho sběratele lidových pohádek a pověstí. Obzvlášť jeden takový mě pak v polovině 19. století nesmazatelně vepsal do dějin české literatury, když z mého příchodu vytvořil vrcholné mrazivé drama ve své slavné baladické sbírce. Toto mé literární zpracování pak neposloužilo jen jako výstraha malým provinilcům, ale napáchalo mnohé škody v hlavách řady studentů a maturantů, kteří stále musí tyto známé verše odříkávat z paměti na stupínku před tabulí.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Jedna letní píseň v podání Václava Neckáře a od nás ještě dvě pozvánky, které stihneme. Obě dnešní, jedna na za chvilku a druhá na podvečer. Moci bez nemoci.
1: Ano, přijměte moje pozvání i dnes k pořadu Moci bez nemoci po 18. hodině. Dnes vám tady mohu naslibovat zázrak v přímém přenosu. No, poslechněte si příběh ženy, která přijala moje pozvání a ona měla nebo má diagnostikovanou rakovinu děložního čípku už v pokročilém stádiu. No a novinkou právě v léčbě je imunologická možnost. No a právě v souvislosti s ní a příběhem této pacientky Vladislavy dojde vlastně k takovému zázraku a naději na život v Moci bez nemoci, jestli chcete vědět víc, dnes po 18. hodině.
0: A po 11. hodině se vypravíme do Radiokafé, přepojíme vysílání právě tam, protože tam už čeká Vasil Fridrich jako průvodce dnešními blízkými setkáními a s ním jeho host, herečka Zdenka Žádníková-Volencová.
1: My se budeme loučit, ale jenom proto, aby dva na dvojce tady zase byli zítra v 9 hodin dopoledne. Teď už tedy hezký zbytek dnešního dne vám přejí Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se pěkně a zůstaňte s dvojkou. Za chvíli aktuální zprávy a s nimi Mária Kunová.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v červnu zůstává na necelých 5%. Povinné ručení v Česku dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%. Zůstala stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny. Například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
3: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
4: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
5: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
4: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí
6: Pokud
4: ANO.
6: Pokud výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
4: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Podpořit ochranu pand červených ve volné přírodě cvičením jógy můžou o prázdninách návštěvníci zoologické zahrady v Liberci. Cvičení zahrada pořádá každý čtvrtek. Účastnický příspěvek je určený na obnovu jejich přirozeného prostředí. Cvičení se podle mluvčí zahrady Barbary Tesařové může zúčastnit kdokoliv.
7: Pod vedením a v režii naší zooložky, která má chov pand, šelem a malých savců u nás v zahradě na starosti. A veškerý výtěžek za tyto lekce putuje na ochranu pand ve volné přírodě a organizaci Red Panda Network v Nepálu.
2: Ranní lekce začínají v 7.30, večerní v 17.45.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D8 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kvůli omezení Vegbelské začíná kolona nákladních aut už před sjezdem na Zdiby. Na D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona z 5. kilometru je na čtvrt hodiny. A v Praze komplikuje dopravu nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. V Lochkovském tunelu se jede jedním pruhem, kolona je z dálnice D5 od Rudné. To byly zprávy. Vy na řadě jsou Blízká setkání a Vasil Fridrich.
9: Dobré dopoledne, milí posluchači Dvojky, dobré dopoledne taky vám, dámy a pánové, tady v Radio Café Vinohradská 12. Začínají další Blízká setkání živá, tady s vámi i s publikem, ale pochopitelně také s naším milým hostem. Já některé lidi podezřívám, že jejich den má více než 24 hodin, anebo dokáží nějak zázračně manažovat svůj vlastní čas jinak než my, obyčejní smrtelníci, protože jak jinak si vysvětlit, že dokáží hrát divadlo, natáčet televizi, založit a 20 let vést nadaci, vychovat 4 děti.

0: psát knihy, věnovat se hudbě. No je toho velká spousta, běhat a přitom se dneska ráno trošku poškrábat na zápěstí. Je toho spousta těch činností, které dokážou ti lidé dělat. A co je na tom nejpodezřelejší, že u toho nevypadají vyčerpaně. Zdá se, že všechny tyhle ty role spíše naplňují, než že by je unavovali. Jestli tomu tak skutečně, na to se budu ptát mého milého hosta, multitalentované ženy Zdeňky Žádníkové. Vítej na Dvojce.
1: Ano. Dobré dopoledne přeji a ano, jsem kyborg.
0: My tě tady samozřejmě rádi vítáme. Ty to hodinové vysílání zvládneš za 25 vteřin, pak zase poběžíš dál. Prosím tě, co se stalo, že jsi upadla během dnešního ranního běhání? Tak pečlivá dívka, která má všechno zorganizované, přece nemůže udělat krok stranou, ne?
1: No, tím, jak se blíží Dobřížský festival srpnový, tak já už mám 6 mozků ve svý hlavě a už myslím na 20 věcí naraz a dala jsem si ranní výběh. 7 ráno a jak už jsem myslela na to, jestli ta grafika sedí, že vlastně ty tojtojky musím vyměnit, protože už nechci ty starý, ale chci ten nový model, tak jsem zakopla a prostě jsem se vysekala klasicky. Ale bylo to znamení jako zpomal, dej tomu dneska trošičku jiný tempo, soustřed se vždycky na jednu věc a tu udělej pořádně. Takový ty klasický věci, jako co si říká, tady se vám něco takového stane. No ale pokračovalo to úspěšně dál, rozbil se mi počítač, fronta v opravně, nicméně řekla jsem panu opraváři, že je mým rytířem na bílém koni, to zabralo. Začal se usmívat, slíbil mi všechno, i to, co vlastně nechtěl. A než jsem sem dorazila s tím lehce vyplazeným jazykem, tak mi volal, že skutečně všechno slíbí a že mi to opraví a že to bude v pořádku. Takže já už jsem přišla a teď tady s vámi jsem vyzenovaná.
0: Říká o svém přebohatém životě v dnešních blízkých setkáních Zdeňka Žádníková.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha na Dvojce.
1: A v dnešních blízkých setkáních si povídám se Zdenkou Žádníkovou. V tomto vstupu si s ní budu povídat, co by se spoluorganizátorkou velice zajímavého festivalu, který zaměstnává už dneska, takže nedává pozor při běhání. Za necelý měsíc začne na Dobříši krásný festival, který jste vlastně vyvinuli s Jaroslavem Svěceným v dobách takového kulturního temna, v dobách covidové pandemie. Věděli jste nebo tušili jste už v té době, když jste vymýšleli ten první ročník, že si na sebe pletete bič v podobě dalších pokračování, nebo to tehdy bylo míněno jako jednorazová akce?
2: No, my jsme byli úplně vyřízený z té nečinnosti, protože oba dva jsme jako takový jako nesnesitelně pracovití a v té době temna jsme chtěli mít to světlo na konci tunelu a jako shodou okolností se to setkalo se stejnou touhou knížecí rodiny Kolarda Mansfeld i radnice města Dobříše, takže když se tyto tři, protože samozřejmě touhy sny máte, ale pokud na to nemáte finance, tak je to velmi obtížné. Spojilo se to v jedno. No, jestli jsme to tušili, tak jako bylo to naším zbožným přáním, protože když už do něčeho vkládáte energii a tu touhu, tak nechcete, aby to byla jako jednorázová záležitost, ale aby to byla jako touha na pokračování. A to se teda krásně jako podařilo.
1: Tak letošní touha na pokračování, jaké má takové nejkrásnější momenty, ty bonbonky, které bys vytáhla z toho programu, na co rozhodně přijít, samozřejmě na všechno, na všechny čtyři dny, pokud se nemýlím, od čtvrtka do neděle. Budete poskytovat na Dobříšském zámku radost a potěšení z hudby a z kultury, ale co by byl takový ten moment, který by neměli naši posluchači a vaši návštěvníci pominout?
2: Mm-hmm. Možná řeknu jednu věc, kterou to uvedu, jako proč si kazím prázdniny, jo? Proč celý vlastně, ani ne prázdniny, celý půl rok, protože to od ledna připravujete. Já jsem chtěla nějaký hudební festival, který by byl osobní a na který bych já sama chtěla jet a podle tohoto mustru jsme to vlastně s Jaroslavem vytvořili. A v tom letošním roce, tak já bych chtěla přijít a samozřejmě na všechno a teď vám řeknu proč. Jo. Tak ve čtvrtek 6. srpna my jsme ve Francouzském parku. Máme nádherně osvětlený celý Dobříšský zámek, takže je to akce ve stylu Schönbrunnu. V podstatě se ocitnete v takovém jako vídeňském stylu. A budeme hrát ty nejlepší barokní pecky. Jako, bude tam zpívat úplně nádherný Jirka Rajniš, solista La Scaly, který nejenom, že teda jako krásně zpívá, on ještě úplně šíleně krásně i vypadá. A navíc má jako ještě ukrutnej smysl pro humor. Já jsem s ním teď dvakrát moderovala a to bylo v kostele, to měla být jako taková důstojná záležitost a my jsme se tam řezali v tom novém bidžově v podstatě celou hodinu a půl, ale zároveň jsme tady noblesně, zachovávali jsme dekorum. Mm-hmm. No, takže na toho se moc těším.
1: Takže to je taková tvoje osobní libůstka, kdyby si měla nabídnout našim posluchačům teda
2: kvalitní nějaký
1: nějak třeba jako, pro muže taky třeba něco, pro muže. Jako máte
2: bude tam Gabriela Chocholoušová, to je nádherná zpěvačka. Je to jako krásně zpívá, mezzo soprán a krom toho to je jako pěkná bruneta Vasile, ale budou tam budou zpívat jako klasický mozartovský dueta, ale já vždycky k těm ariím nebo k těm skladbám, které se hrají, tak já si připravím speciální netradiční průvodní slovo, tak jednak abych vysvětlila, o čem se zpívá a zasadila to do kontextu a tak, ale abych třeba ty hudební skladatele a to dílo nebo ten konkrétní třeba jako tu hudební skladbu nebo píseň představila natolik, aby i posluchače nebo diváka 21. století zajímalo, o čem to La Cidare Romano vlastně je a aby se v ideálním případě ještě jako pobavil.
1: A o čem je teda?
2: Já, ne, počkej, tak teď klasicky musím říct, přijďte, uslyšíte. No a ve čtvrtek, to bude čtvrtek, v pátek, protože se staví velká styč na nádvoří, tak se stěhujeme do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši a tam to už teď je skoro vyprodaný. Já z toho mám jako zvláštní zážitek, přitom je to jako v kostele, není to letní akce, je to vevnitř a tam vystoupí moje milovaná paní profesorka, laureátka, první laureátka Pražského jara ve hře na příčnou flétnu Magdalena Bílková-Tůmová s Václavem Uhlířem, což je špičkový varhaník z Hradce Králové a organolog, s Jaroslavem Svěciným. Samozřejmě nesmím zapomenout říct, že samozřejmě Jaroslav je velice jako přítomen hudebně i moderátorsky při všech těchto čtyřech večerech, ježiš, ten by mě dal, kdybych to neřekla. A takže Jaroslave, prosím, ano, jsi tu všudy přítomný se mnou. No a krom toho, protože, jak jsem řekla, ten festival je osobní, tak a už 6 let ho tak i táhneme produkčně společně s mojí rodinou. Moje dcery dělají sociální sítě a tak dále, hostesky a předprodeje. Tak vždycky se to tak stane, že za ten rok se urodí nějaké vystoupení hudební, protože všechny děti hrají na hudební nástroje a my si tam jako perličku zahrajeme spolu a my budeme hrát s dvěma mými dcerami, s Andrejkou, se Zuzankou, právě s paní profesorkou Magdalenu a já si dáme krásný Telemannův koncert pro 4 flétny. Takže Zuzana mydlí, hraje, aby to všechno jako zvládla, nacvičila.
3: Po kom prosím vás, říkám.
2: No, já jsem jí říkala, že to nebude umět, že jí zastoupí takovou, mám jednu šikovnou konzervatoristku, jo? Takže ne, to je pod nátlakem. To je pod nátlakem.
1: Tak já myslím, že o tom je, co ještě budete moci vidět na festivalu hudby na zámku v Dobříši, se ještě dozvíte od nezastavitelného hosta, od Zdenky Žádníkové.
2: Musíš mi říct čas?

0: Setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes je na dvojce tady v Radio Café Vinohradská 12. Povídám se s Zdenkou Žádníkovou. Nakousli jsme festival v Dobříši, který tam je. A ty si malinko naznačila, že tě vlastně také uvidí návštěvníci festivalu nejenom v roli moderátorky, jak si tradičně, ale také s hudebním nástrojem, s příčnou flétnou, ale také zazní tvoje verše. To je vlastně jedna z věcí, kterou jsme pominuli v počátku, když jsem tě představoval, že krom toho všeho, co zvládáš, ještě pak o půlnoci, když máš všechno hotovo doma, tak si sedneš a píšeš básně. Je to tak? Nebo to je nějaký produkt takové té mladické potřeby se vyjádřit ke světu, která dozrála, řekněme, v pozdějším věku?
2: Tak, teď se z extroverta stane introvert.
1: Jsem s ním rád, ho uvidíme.
2: Básně přicházejí. Básně není jako, že si sedneš a teď si řekneš něco napíšu, ale jo, samozřejmě i to umím, jsem zjistila, protože při některých pořadech vánočních, pamatuju se naposledy v Rozmětale pod Třemšínem, tam už to úplně jako vyžadují, že mi dají ty slovíčka, to zadání a já během pauzy a dvou skladeb jim na to složím báseň. Ale to je spíš, to jsou takový legrácky. Ale takové ty básně o duši, o hloubce, o lásce, protože ta láska, to je nejdůležitější věc na světě, tak ty se rozhodnou, že přes tu moji hlavu přijdou. A to, když jako je ve dvě ráno, nebo spíš přichází, když jedu sama v autě, a tak si to jako pustím, tu hlavu, pustím si muziku, kterou mám ráda, protože kdybych si pouštěla muziku, kterou mají rádi moje děti, tak nám tam řve Děda Mládek, Illegal Band a rap celou dobu a to mě jako úplně ne, úplně inspiruje. No a ta básnička přijde, jako někdy fragment, někdy celá, ale vždycky je to potichu.
1: Jak velkou odvahu vyžaduje to pak se s tím prezentovat veřejně? Přece jenom psát takové věci intimní sám si pro tebe, pro sebe, možná je pak i vydat, je jedna věc, ale prezentovat je pak před publikem vlastně na veřejnosti živě, mám pocit, že to je úplně jiný žánr nakonec.
2: Má to tu výhodu, že ty básně slouží v tom nejlepším slova smyslu té dané skladbě, kterou mají buď uvozovat, buď tu atmosféru, tu emoci, nebo ten příběh toho hudebního skladatele. Vím, že mám velmi ráda báseň, která je o lásce Kláry Schumannové a Johannese Brahmse, který složil úžasné skerco jako narozeninový dárek. A nikdo už se nedozvíme, jestli to byla láska naplněná, realizovaná, nebo jestli zůstala platonická. A to je tak jako silný téma pro mě, že ta básnička přišla sama během jako dvou hodin a dodnes si před tou skladbou, když Jaroslav hraje, tak ji říkám a je to, jako když dáš tu pokličku na hrneček, že to tak, jsou to dvě části, které sobě patří. Takže to mi nedělá problém a ta inspirace, já ji vždycky vysvětlím. Mm-hmm. Řeknu, co mě k napsání té básně vedlo.
1: Jestli jste si všimli, dámy a pánové, tady v Radio Café Vinohradská 12 i vy doma u rozhlasových přijímačů, ve chvíli, kdy jsme naťukli téma poezie, tak Zdenka zpomalila, posadila si hlas níž a proměnila se v úplně jinou bytost, ale v jinou bytost se opět musí měnit ve chvíli, kdy produkuje tenhle ten krásný hudební festival. Jaké to bude v neděli, až dohraje Kateřina Marie Tichá se svojí kapelou, odejdou poslední návštěvníci, je to velký oddech, anebo si říkáš tak a začíná příprava na nový ročník?
2: Ne, my jdeme pařit s našima dětma a s Jaroslavem. A už můj muž vychladí šampaňský a my to prostě všechno oslavíme a je to velký. A je skvělý, když jako už vám vyrostou jako kámoši a už s nima můžete pařit a oslavit to. Protože oni jsou součástí, oni pomáhají celý ty čtyři dny, oni jako měsíc vlastně točíme videa a všechno, propagace, je to baví, je to naplňuje a oni se na to vždycky těší a je to velká radost moci sdílet váš život se svými dětmi.
1: Sleduješ to, jak se vám lidi vracejí na ty jednotlivé ročníky, jestli ti, kteří byli na prvním, třeba jsou taky účastníky těch dalších, že vlastně vytváříte svého druhu komunitu nebo rodinu?
2: My vytváříme síť recidivistů. Jo, já už teď, my máme předprodej na GoAutu, jo, a já jako technicky jako nezdatná, já jsem úplně nadšená z toho systému produkčního, protože mě chodí, co se v noci koupilo za lístky, kolik lidí si koupilo lístek.
1: A kupují v noci hodně lidí?
2: To já nevím, to tam nevidím.
1: Teda buď se píše poezie, nebo se kupují lístky v noci, to je zajímavý postřeh.
2: My už teď máme jako polovinu vyprodanou a teprve teď vlastně vyjíždíme jako s promem, to znamená, my jedeme jenom jako klasický nástroje facebookový, a tak já jsem úplně nadšená, protože to vlastně jako obrovská jako pochvála. dělala pro nás, nebo takový jako příslib do budoucna, že to má smysl, že ty lidi si ten festival, protože v srpnu se toho na začátku srpna se toho moc neděje, jakože si ho najdou a už si rezervují třeba ubytování z roku na rok. Jako do Bříše, pokud byste si teď chtěli koupit ubytování na Dobříši, jste bez šance, musíte do Berouna se jít přespat, jo? Protože je všechno vybukovaný a to je jako, to je radost.
1: Říká v dnešních blízkých setkáních optimisticky Zdeňka Žádníková.
0: Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si v blízkých setkáních povídám se Zdenkou Žádníkovou. My jsme to zmínili už v samotném počátku našeho dnešního rozhlasového setkání, že už téměř 20 let vedeš svoji nadaci, která nese tvoje jméno, což je velká zodpovědnost, si myslím. Ve chvíli, kdy vetkneš do jména té nadace svoje vlastní jméno, tak ručíš svojí vlastní integritou, svojí osobností za to, že to, co děláš, je poctivé a opravdové.
2: Ono to vzniklo v době, kdy zrovna byly takové dvě nechvalně mediálně proslulé kauzy dvou neziskových organizací, já nevím, jestli se jmenoval Kopretinka nebo Motýlek, je to jedno, ale měli takový ten obecný zaštiťovací název a já jsem si říkala, že když už tedy ten nadační fond založím, tak ať se jmenuje po mně, aby bylo vidět, kdo je jako za ní zodpovědný a když tak bude sedět. Takže to není pro moji větší slávu AVA, ale ani to není jako nabubřelost, ale opravdu jako ten pravý důvod byl tento.
1: Kdy vznikl ten impuls nejezdit do nemocnice jenom s úsměvem, ale taky pro ně něco udělat pro to prostředí, aby bylo vlídnější, než do té doby bylo?
2: Impulzem bylo setkání s výtvarníkem Liborem Škarlíkem, který v té době maloval v chrudimské nemocnici jako po své práci. On byl tehdy vychovatelem v Pasťáku, ale byl vystudovaný pedagog, obor čeština, dějepis a didaktika, dokonce svého času psal skripta pro studenty vysokých škol, jak učit. A u něj se nádherně snoubí to obrovské učitelské know-how s tím výtvarným talentem a on to spojuje dohromady, takže my malujeme takové velké nástěnné příběhy, které mají jak ten edukativní, ale zároveň ten vtipnej výtvarný jako nadhled a příběh. Jo? To znamená, my malujeme příběhy a vždycky na míru tomu danému zdravotnickému oddělení. A teď jsme to ještě jako posunuli tu laťku výš, že po konzultaci s tím zdravotnickým personálem a s lékaři, oni nám řeknou, jaká nejčastější onemocnění nebo třeba operační výkony na tom daném oddělení dělají. Teď uvedu příklad kardiologie, kardiochirurgie v Motolské nemocnici a my nebo já napíšu třeba pohádku na téma, co je to šelest síní nebo nemocná chlopeň, tak, aby to dítě pochopilo. Moje malí děti, Jiřík se Zuzankou, se mnou to namluvíme, Libor tomu dodá animace a přes QR kódy, které jsou součástí těch nástěnných maleb, to malé dítko se dozví vlastně, co ho trápí. Třeba se dozví formou pohádky, co je toto vyšetření EEG nebo EKG, aby se toho nebálo. A ohromně to vlastně usnadňuje i práci lékařům, protože jim to jako to vysvětlování jim v některém případě úplně jako ubude, protože my to uděláme za ně formou té pohádky. A tohleto propojování toho uměleckého a výtvarného a vlastně učitelského světa je tak funkční, jo? A mě tenhle Matrix neuvěřitelně naplňuje. Proto tomu věnuju jako tolik času.
1: Já myslím, že 20 let už je čas, kdy je člověk nadán k tomu, aby se ohlédl a bilancoval trošku z toho, co se vám povedlo a kde třeba ještě cítíš nějaké rezervy. Je tam něco, co si říkáš, to jsme mohli udělat jinak, postupovat jinak, třeba nabrat víc lidí, dělat s mohutnějším nějakým personálem té nadace, že byste zvládli víc míst, anebo tak, jak to děláte, je správně a dobře, že to děláte v tomhle komorním týmu, pokud správně chápu, v té dvojici. Ty s Liborem a vlastně tak ty věci pomaličku prosazujete, edukujete ty nemocnice v tom, že je lepší právě nejenom namalovat hříbeček a stromeček na zdi, ale vytvářet ty příběhy, které pak pomáhají těm dětem dál. Je vlastně tohle vaše vlastní know-how, anebo jste to někde odkoukali?
2: Ne, to je, já myslím, že to je naše společné know-how, které je tady za těch 20 let skutečně dotožené jako téměř k dokonalosti. A to bilancování samozřejmě s letošním rokem s těmi 20 lety přichází. A já nástupce mám, moje děti se přihlásily, nejstarší dcera mi řekla, že maminko, jednou to za tebe povedu já, těším se na to, o finance se nestarej, já to.
1: Tak
2: já
1: ta druhá to, část té věty je optimističtější, to je dobré.
2: Já to zařídím, já budu mecenáška, tak má na to celá slušně našlápnuto. Druhá dcera řekne, jo, sociální sítě, PR marketing, jo, to všechno pofrčí. Takže já jsem se s tímhle otočila na Libora Škrlíka a řekla jsem, broučku, koukej navalit tovaryše.
1: Co na to Brouček řekl?
2: A Brouček Libor mi řekl, no tak já se pokusím, ale nepřivedl tovaryše, ale tovarišky. jak už to tak bývá. A máme moc dvě šikovné, jsou to mladý holčiny a teď jsme jim svěřili, aby udělali oddělení dětské psychiatrie v nemocnici v Motole, protože jsme tam museli udělat nějaký upgrade v tom oddělení, to oddělení pro starší děti, které jsou tam hospitalizované. A mně se vlastně líbí, že stejná věková skupina maluje pro klienty, kteří se léčí se svými trápeními tam. A holky se toho ujmuly úplně skvěle. A vlastně do toho vnáším malinko jako jiný pohled, i jiný výtvarný koncept, ale pod supervizí právě Libora, takže máme tovarišky.
1: Jak intenzivně si hlídáte nějakou odezvu? Jak často chodíváte třeba na ta oddělení a povídáte si s klienty nebo s lékaři, abyste věděli, co jste třeba, kde jste uspěli, kde ta idea byla naplněna a kde třeba ty věci dolepšit, dopilovat a nebo je ještě udělat jinak?
2: My jsme jako v naprosto maximálním kontaktu v čase příprav, konzultací a potom jako v realizacích. A pak většinou mi Libor řekne, že potřebuje ještě víc času, já už s tím počítám, takže já už mu uměle dávám jiné termíny, abych to zvládla a já pak nebyla jako v časovém presu, takže mu třeba řeknu, že to musí být hotové jako absolutně do konce září a sama vím, že to bude až na konci října, ale tomu neřeknu. A pokud to někdo chce nazvat manipulací, má pravdu, ale je to funkční model, který žádný jiný ještě nepředčil.
1: Říká naše usměvavá a oblíbená manipulátorka Deňka Žádníková.
0: Moci bez nemoci.
3: Svůj příběh přijde do studia vyprávět Vladislava. Jí byla diagnostikována rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu. Medicína nabízí novinkovou imunologickou léčbu a právě Vladislavě byla poskytnuta. Moje pozvání přijal také doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice v Praze u Apolináře, který Vladislavu léčí.
0: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: S námi na dvojce posloucháte Blízká setkání dnes z Radio Café Vinohradská 12, ve kterém si povídám se Zdenkou Žádníkovou, jak už jsme říkali v úvodu, s multitalentovanou ženou. V tuto chvíli se ale vrátíme k její původní profesi, totiž k herectví, 20 let na Dace, ale ještě jedno takové významné kulaté číslo, 30 let si strávila v Davidském divadle ve výjimečném souboru. Považuješ to za štěstí, že si mohla být účastná té velké éry, kterou Davidce zažili?
1: Jako rozhodně, a já když jsem nad tím přemýšlela, protože tuhle otázku dostávám teď poměrně často, tak já jsem šťastná, že jsem ve svém životě skutečně měla příležitost být u zrodu několika fenoménů. Jednak to bylo divadelko Jesličky v Hradci Králové, které, pak to bylo divadlo Drak, pak to byl Mládežnický dechový orchestr města Hradce Králové, který skutečně já jsem měla možnost v něm hrát v době jeho největší slávy. A potom jako krásných, vlastně postupně rostoucích 30 let v Davidském divadle, takže jako velká vděčnost.
0: Ty jsi byla divadelně nevěrná svému domovskému souboru jenom párkrát, myslím, že dva výlety jsi udělala mimo tu scénu v Zelené ulici. Bylo to tak, třeba když jsi hostovala v divadle Studio 2, bylo to tak, že jsi říkala, jsem ráda, že jsem to zkusila, jak se to dělá jinde, ale moje srdce opravdu bije tam v Davidcích a tam, jak to děláme, je to pro mě nejbližší a nejlepší.
1: Já jsem byla ve Studiu 2 absolutně šťastná, protože jsem hrála v komedii Dámská šatna. A já jsem tam mohla řádit. Naprosto neskutečně jsem si to užila. A paradoxně v Davidském divadle jsem neměla až tak jako příležitost na komediální role, spíš ty dramatický. Ani teď tam vlastně nemám. Ale já se tam teda vždycky já to nevydržím se svojí povahou, já se tam vždycky něco včlením. Jo, něco, abych jako se měla na co těšit.
0: I když se to původně nepoptávalo od režiséra.
1: To musí být jako souladu jako s David se má v souladu s tím představením, to bych se jako jinak netroufla tam dělat nějaký cochcárny nebo nesmysly, jako které neodpovídá charakteru tomu představení. Ale ve Studiu 2, když se vrátím k tvé otázce, já se těším, že si tam třeba někdy něco v budoucnu zase zahraju. A úplně jako ukrutně bych si teď střihla nějakou komedii, opravdu komedii.
0: Takže pokud nás poslouchají principálové režiséři, Zdenka Žádníková má ve svém dnu, který trvá 68 hodin, taky místo na zkoušení nějaké opravdu zábavné komedie.
1: Ale ne, počkej, takhle, ale já se opravdu těším, že si něco naskouším. Já jsem odpočatá.
0: Od divadla, no dobře, tak jo. Nevím teda, z čeho jsi odpočatá, ale budíš.
1: Tak já jsem jaderná elektrárna.
0: A druhý ten výlet, který byl na letní Shakespeareovské slavnosti. A tam jsem si říkal, jak se člověku, který hraje v tom intimním, krásném komorním prostředí v Davidském divadle, ten původní sál byl asi pro 130 lidí, a najednou vejdeš na to obrovské nádvoří nejvyššího půrkrabství na Pražském hradě. A vlastně ty prostředky, které používáš, ty drobné, téměř až filmové televizní, tam nefungují. Jak velká změna to pro tebe byla najednou hrát na tom velkém prostoru?
1: Hele, já jsem byla jednak teda poctěná. Hrála jsem Vydřichovi čtvrtému, takže jsem zažila opravdu ještě jako je to více jak 10 let.
0: Bylo s Norbertem Lichým, mám takový pocit.
1: Ano, s Norbertem, Ladislav Mrkvička, a já jsem jako obdivovala, byli to profesionálové, jako každým coulem. To zkoušení bylo intenzivní, bylo skvělý a byla jsem tam zase sebou, opakovala, byla jsem tam šťastná, ale musela jsem si vzít lekce u hlasové kaučky. Opravdu jsem to udělala, protože v té době, teď už je to na pohodu, protože všichni herci tam mají mikroporty. Já jsem teď byla na premiéře komedie Omylů a viděla jsem, že vlastně všichni mají mikroporty a můžou si tam dovolit i ty sebe menší niance, šepot, emoce vyjádřit bez problémů, protože ten zvuk byl dokonalý, ale my jsme v té době ještě neměli. A já, abych si ten hlas neodpráskla a abych byla slyšet a abych teda dostála té své premiéře v rámci tohoto prestižního cyklu, tak jsem se učila ten hlas používat jinak a povedlo se. No. A těším se, že si tam třeba zase, myslím, že v září budu mít schůzku s Michalem Rychlým, takže možná příští Shakespeareovské slavnosti se zase užiju.
0: Bude zase flétna?
1: To nevím, ale vlastně tenkrát jsem byla angažovaná právě proto, že ta postava Fámy, kterou si tam jako vymysleli jako průvodce tím dějem, tak skutečně chtěla, aby hrála na příčnou flétnu, a ono těch hereček, co hrajou na příčnou flétnu, jako není úplně naštěstí moc.
0: Naštěstí pro tebe, pochopitelně.
1: Naštěstí pro mě.
0: My jsme zmínili, že v Davidcích v tom komorním malém divadle se dají používat takové televizní až filmové prostředky, tak sklouzněme tedy k této části profese, co hezkého za poslední dobu se ti podařilo natočit, co třeba diváci televizních obrazovek uvidí, na co se mohou těšit s tvou účastí?
1: Ne, zajímavý, já vždycky dostanu maily od těch produkcí, kde oni nám zakážou úplně všechno sdělovat, nic nepoustovat a všechno je tajný, protože jak střídáme ty televize, že jo, Nova, Prima nebo Česká, tak je tak, aby se asi nepřetahovaly informace nebo ty PR záležitosti. A já jsem v letošním roce měla zase štěstí na dva fantastické seriály, které čerpaly z reálných příběhů. Jednak to je seriál, který napsala Hana Vlodarčíková se svým mužem Record Woman. Mm-hmm. To je o naší vlastně první atletce Zdeně Koubové.
0: Běžci běžkyni. S Petrem Uhlíkem.
1: V hlavní roli. Tak to jsem si užila vlastně opravdu jako krásnou roli 30. let, tak jako kostýmky. No úplně jsem byla blažená, jsem byla úplně šťastná. A ten druhý seriál, který si sám napsal Mike Samir, se jmenuje Táta. Je to podle reálného příběhu, který se stal v roce 2017. Je to v podstatě boj otce, kterého hraje David Novotný za spravedlnost. Ano, pro svého, teda bohužel již zemřelého syna. A opět jako fantastický scénář, skvělý dialogy. Já mám tam roli státní zástupkyně, která vlastně na jejím rozhodnutí stojí, jestli se ten případ znovu otevře nebo ne. A taky jako... netočíte vatu, netočíte nesmysl, je to radost. Je radost být součástí příběhů, na který se sami potom v té televizi chcete podívat.
0: Tak na to, že jsme nesměli ani naznačovat, jsme se toho dozvěděli poměrně dost od hosta dnešních blízkých setkání, no. Od herečky Zdenky Žádníkové.
2: Český rozhlas 2.

0: Setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si v Radio Café Vinohradská 12 povídám s herečkou Zdenkou Žádníkovou. My jsme i v tom samotném úvodu, v tom výčtu těch činností, které perfektně zvládá ve svém nabitém životě, jmenovali to, že je maminkou 4 dětí. Říkám si, co všechno tě naučil ten rodinný management, co z toho můžeš dneska využít třeba v té praktické produkci? Jsou to věci a zkušenosti přenositelné, anebo ten rodinný organismus je zkrátka tak nevypočitatelný, že to nejde překlopit nikam jinam?
2: Tak já si myslím, že největší rozdíl je, když máte to první dítě, tak to se vám kompletně změní život, to si myslím tady shodnu se všemi vesměs posluchačkami, které tady dnes s námi jsou. A potom pro mě byla velká změna třetí, čtvrtý. Jo, to ten jako Jirka jako ten čtvrtý nečekaný bonus, protože to skutečně to najednou to je množství. A já si třeba 3 roky vůbec nepamatuju. Jo? Vím, že jsem jezdila hrát do divadla, do Lidlu a do školky. Jo? Ale přistoupila jsem vnitřně na to, že teď je čas pro ty děti a že mi nic v životě jako neuteče. Ono se to teď s nás řekne už z té perspektivy člověka, který už má ty děti jako větší, vyrostlé, a já jsem se třeba teď 2 dny vůbec nestarala, jako co jedli.
1: A třeba nic, je to možné.
2: A třeba nic, je to možný, je to možný, je to jejich smůla, když tak, jo. Ale vím, že jsem
1: takže
2: včera...
1: Takže je to taková jeskyní výchova, zkrátka, kdo si co uloví, tak to má.
2: Ne. Já zaplať pambu za rohlík, já to všechno vybavím, ale teď je čas maminky, jo. A myslím si, že jako nejhorší, co bych teď pro ně, tak Jirkovi je 13, Zuzce 15, Janičce 20, Andrejce 24, tak tam už je to jako, tam jako game is over, ale ty 2 menší děti, vlastně co bych mohla udělat nejhůř pro ně je, že je jako budu příliš opečovávat, jo, a vidím to hodně kolem sebe, ale vidím to spíš u lidí, jako, kteří mají jedináčky, a určitě to nemyslí zle, chtějí dát úplně všechno, ale jako já nebudu dělat dětem ve 13 svačinu nebo snídani, to si mají udělat sami. Jako mají 2 ručičky, jo, nebudu je kontrolovat.
1: Maximálně se řízne nožičkem a nebude mít prstíček, nic horšího se stát nemůže.
2: Ne, tak ho naučím, že za tím nožem, ne?
1: Ano.
2: Ale jenom, že jsem v tomhle, jako taková, oni mi doma říkají dýmuty. A...
1: to nezní úplně laskavě,
2: ne, řekněme. Naopak mi to říkají s tou největší možnou láskou, herodeskami, ale tím jsem známa. Ale jako oni ví, že když jako řeší něco reálného, nějaký reálný problém, tak já zaberu na 1000%. Ale s nějakýma banalitama mě nezatěžujou a já jsem třeba, to bylo zajímavé, jak jsem hodně 14 let jsem v podstatě byla doma, víceméně, a po 14 letech já jsem normálně třeba vyhořela, co se týká vaření, jo, protože to je několikrát, přijdete v noci z divadla, musíte uvařit na druhý den, že jo, teď každý někdo něco jí, něco kdo nejí a tak dále, teď já, že jo, ta zdravá strava, na to oni mi kašlou, takže jako...
1: Taky kdo by to je, samozřejmě ty věci, které nemají žádnou chuť a vůni, ale jsou děsně zdraví.
2: Pohádám se s tebou teď.
1: Už nám na to nezbývá moc času, takže to bude v pořádku.
2: A teď je to dobrý, protože ty velký holky už na to přišly, že jo, tak jako už taky jedí všechny ty moje zdraví věci. No, a po 14 letech jako takhle, jako když střihneš. Naštěstí to začalo bavit právě ty moje děti. A mýho muže, takže začali vařit, jo. Tak se to tak hezky jako překlenulo. Takže můj čas, teď já mám svůj čas na svoji práci a na svoje koníčky, a předtím to byl jako čas pro ty děti. A já toho nelituju, že ten čas jsem věnovala jim a třeba ne nějakému většímu budování kariéry, nebo že jsem jako s něma byla, a díky tomu si myslím, že oni dnes všichni 4 jsou tací, jací jsou. Že kdybych byla nepřítomná matka, tak by takový nebyli.
1: Ty jsi zmínila to rozpětí, pojďme ještě krátce k jednomu takovému fenoménu, že mezi nejstarší a nejmladším je 11 let. Vnímala jsi i ty sama, že každý z nich vyrůstá, dozrává trochu v jiné době, v jiné éře, že ty podmínky pro to dětství jsou malinko jiné, anebo jste jim je doma vytvořili vlastně identické, navzdory tomu, že jsou o půl generace od sebe?
2: Co se týká toho jako klima, nebo řekla bych jako mojí výchovy, já si nemyslím, že bych ji měla jinou. Co se proměnilo, byly mobilní telefony a sociální sítě. Já jsem v tomhle jako poměrně hodně striktní. Velký holky, ty jsme toho poměrně jako dobře uchránili. hlavně teda tou neustálou komunikací. Jo. A my máme jako takový pravidla, že u stolu mobil nemá co dělat, u jídla nemá mobil co dělat. Teď je to horší u těch menších dětí, hlavně teda u toho chlapečka, tam samozřejmě pravidly, jako to je jiný vesmír, to je jiná. Jako, a tam kontrola je víc než důvěra a to je o tom, že, ale já jsem rád, že ty moje velký děti umějí takový ty režimy fokus, nastavení, jo. Protože maminka třeba namluví audioknížku o digitální bezpečnosti, to já jako udělám, jo, ale nejsem z toho jako v reálném světě už jsem toho jako schopná o něco méně, ale na to mi vyrostly ty dvě kseny, jo, a ty
1: stráží tvůj odkaz pevně v té rodině.
2: Ty stráží ty dva menší naše poklady, protože já už bych jim něco dovolila, ale oni ne. Oni říkají, mami, my bychom to nemohli a oni to můžou. Říkám, tak si to zaříďte.
1: Tak krásně jste si taky dneska zařídili, že přišla Zdenka Žádníková do blízkých setkání. Já ti děkuju za to, že si přijala naše pozvání. Ano. Milí posluchači, nás ještě čekají polední zprávy a pak se na vás těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. V tuto chvíli se od mikrofonu a z Radiokafé Vinohradská 12 loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Zdenka Žádníková.
2: Děkuji za pozvání. Hezké léto.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace ABC.

0: Bývají dárci krve. Lidé totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemohou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku, pokračuje primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.
1: A potom teď několikátý rok za sebou, počínaje 1. květnem a konče posledním říjnem, je sezóna západonilské horečky, která se týká obvykle Středomoří, a po návratu z těchto destinací právě lidé mají zase další odklad, a to je 1 měsíc po návratu.
2: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Ve Zlíně od rána hoří sklad obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Zasahuje tam přes 20 jednotek hasičů a vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy. Majitel firmy Vasky Václav Staněk Českému rozhlasu řekl, že ve skladu bylo na 70 000 párů bot. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného auta zaplatí zhruba 7,5 tisíc korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny. Například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to mohou rostoucí náklady na opravu vozidel.
3: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, stejně jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Podle úřadu práce zatím stojí pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší pak v Praze a Pardubickém kraji. Policisté evidují hned několik trestních oznámení po celém Česku, která se týkají zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun, pokračuje policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
0: V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Na konci dubna podstoupila akutní operaci střev. Dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století a zpívala i v Česku. Je to 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Dnes v 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, řekl ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
5: Toho matematického astronomického data 13597531 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě území i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě tepleji až 20. Zítra bude slunečno, během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno, nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách 19 a na Šumavě opět tepleji až 22.
2: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy brzdí kamiony na stém 68. kilometru a pomalu se sunou k omezení na stém 96. u D2. Osobním autem pojedete pomaleji, někde mezi kilometry 178 a 183. Příjezd do Prahy po D8 k

0: komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Do nesouvislé kolony se brzdí na 16. kilometru. V Praze na jižní spojce směrem k Průmyslové za sjezdem na Krč se v pravém pruhu srazilo nákladní a osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A silnice číslo 23 je neprůjezdná u Kralic nad Oslavou kvůli zásahu hasičů u hořícího nákladního auta. To byly zprávy, po nich Jitka Asterová.
1: Já vám přeji krásné čtvrteční poledne. Tady opět naše Cesta časem a vašimi vzpomínkami, naše hra Byl jednou jeden rok. No a protože tento týden se mé nápovědy, jak jste si mohli všimnout, odvíjí od Karlovarského festivalu, který je v plném proudu, tak si připomeneme, že v našem roce, který dnes vy budete tipovat, navštívil Karlovarský festival můj oblíbený herec Woody Harrelson. No a u kina ještě zůstaneme. V Brně v našem roce bylo otevřeno první multikino. Lístek tam byl o něco dražší, než do normálního kina, stál od 90 do 140 korun. Velmi úspěšný rok to byl pro zpěvačku Janu Kirchner, která vydala své přelomové album. No a my si z něj teď zahrajeme písničku Modrá. No a vy už můžete sázet své první tipy. 702 222 220, tam posílejte SMSky a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz. Budu se těšit.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
3: na Dvojce.

0: A už tady sázíte své první tipy, takže nejrychlejší dneska byla Renča. Píše, zkusím devadesátky, možná začátek, tak co třeba rok 1992, to byl u mě celkem dobrý rok, tedy až na to, že nás poprvé v životě v přízemním bytě vykradli, ale nic moc vzít nemohli, protože jsme nic neměli. Tak to je taky dobrý občas. Nic nemít, je to tak. Kamčáta typuje rok 1999, protože 7.7.99 jsme si s Tomášem přebírali první vůz značky, se kterou jezdíme dodnes. Tenkrát jsem vůbec netušila, jak bude tato automobilka se mnou blízce spojená. Ano, to tak jsou takové cesty někdy nevyspytatelné. SMS první dorazila od Štěpána, který podle úvodní písně v podání Jany Kirchner typuje rok 1999. No tak uvidíme, a to jsem ještě nic nenapověděla, uvidíme, co řeknete po mé první nápovědě. V našem roce se po 160 letech přestala používat Morzeovka. Konkrétně 1. února od tohoto data totiž přestali Morzeovku používat všechny lodě o výtlaku více než 300 tun. Ty už musely mít nové satelitní a rádiové systémy. Mimochodem, věděli jste, že Morzeovka je založena na podobném principu jako dnešní počítače? Ty totiž všechno rozkládají na dvě hodnoty. Nuly a jedničku. No a to je vlastně Morzeova abeceda. Ta má taky jen dvě možné hodnoty, a sice čárku a tečku. A teď pozor, pojďme si vyzkoušet. Poznali byste následující zvuk? U mě 0 bodů, ale kdo typoval, že je to volání SOS, tak ten měl pravdu. No a teď se podíváme na muziku. Phil Collins získal v našem roce Oscara za píseň, kterou složil k animovanému filmu Tarzan. No a my si ji teď samozřejmě zahrajeme. No a já už budu čekat na vaše tipy.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Marcela z Prostějova, zdravím moc, který nám napsal na dvojku do naší hry Byl jednou jeden rok svůj tip a střílí od boku a myslí si, že je to dnes rok 2000. Teď se podívám na e-maily, zdravím paní Kateřinu, která si myslí, že je to její rok narození a sice rok 1998. Píše, jelikož jsem si kdysi hledala, jaké v tom roce vznikly filmy a písničky a animovaná pohádka tam byla právě Tarzan. Ale 100% si jistá taky nejsem. No samozřejmě, že? Protože negooglíte, tak si jistý být nemůžete. A já vás opět pozvu do kina, totiž na začátku září našeho roku, který si dnes připomínáme, vstoupil do českých kin romantický film, můj oblíbený, s hvězdným obsazením. Tak schválně. Ona je hollywoodská hvězda a on je prodavač knížek. No teď ještě doplním hvězdné obsazení. Julia Roberts a Hugh Grant. No samozřejmě se jedná o film Nothing Hill. No a jak se seznámili, vzpomínáte si na to? Pokud jste neviděli a pokud jste viděli, připomenu, roli vlastně sehrála náhoda, kdy Julia byla politá kávu a musela se jít převléct k Hughovi. No a ten se jí všemožně snažil trošičku zdržet, protože samozřejmě to byla láska na první pohled a hlavně tedy z jeho strany. No a nabízí vše, aby jí zdržel, co má, všechno, i dokonce meruňky v medu.
1: Nedáte si třeba čaj, než půjdete?
2: Ne.
1: Kávu?
2: Ne.
1: Tak džus. Nejspíš ne, že? Možná máte hlad. Meruňky v medu.
2: Ne.
1: Říkáte ne na všechno.
2: Ne.
0: Takže Hugha Granta a i Julie Roberts mluvilo mnoho českých herců, ale já si myslím, že toto byl Pavel Vondra a Petra Hanžlíková, ale když tak mě můžete opravit. No a samozřejmě, jak to všechno dopadlo, to jistě všichni víte, pokud ne, tak si film pusťte, ale prozradím, prostě je to happy end a je to úžasný film, právě příjemný na letní romantický večer. No, teď bude zpívat Leona Machálková svůj píseň Zatmění, já doufám, že vy zatmění nemáte a budete psát své tipy a taky mi můžete zavolat sem do studia. Telefonní číslo sem je 22 155 25 25.

0: Kolikátý rok si připomínáme dnes v naší hře? Byl jednou jeden rok na dvojce. To mi můžete sdělit i po telefonu. Ještě jednou zopakuji telefonní číslo sem do studia. Je to 22 155 25 25. A teď moc zdravím Ninu a moc jí děkuju, protože mě opravila. Já jsem vás k tomu vyzvala. Jitko, Julie Roberts v tomto filmu namluvila Nela Boudová. No jasně, já jsem to z těch dvou slov nějak nepoznala, ale určitě máte pravdu. Teď jste zrovna, píše, pustila předělávku od Bonnie Tyler a právě dnes nás zastihla smutná zpráva, že Bonnie Tyler umřela. Ano, je to tak. Myslím si, že hledáme rok 1999, ale úplně jistá si tím nejsem. Takže Nino, já vás moc zdravím. Dále se podívám ještě na vaše SMSky. Takže tady je jeden další tip, a sice rok 1992. Dotyčný nebo dotyčná se nepodepsali, ale já si myslím, že si uděláme teď takové malinké shrnutí. My si připomínáme rok, kdy se po 160 letech přestala používat morzovka a kdy česká kina začala promítat film Nothing Hill. No a teď si dáme Tinu Turner.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce, já moc zdravím po druhé dneska Renču, která v úvodu měla typ 1992 a jak bývá jejím zvykem, vždy se během ještě naší hry opraví, tak teď to změnila na rok 99, přidala vzpomínku. Ten rok patřil k mým divokým devadesátkám, rehabilitovala jsem na dědině a nic moc se nenaučila, ale seznámila jsem se s bezvadným kamarádem, se kterým jsme pak společně psali. Napsali jsme třeba Božské sympózium, tedy nasmáli jsme se u toho božsky. Také jste mě pobavila. Takže teď nás čekají dvě písničky, takže budete mít mnoho času mě napsat, popřípadě zatelefonovat. No a já vám teď dávám buty.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: jak jste jistě poznali, to byla zpěvačka Dido a já mám tuhle tu píseň spojenou s filmem Láska nebeská, jak on stojí před dveřmi, tam je Keira Knightley a vyznává jí lásku těmi papíry takhle, jako to je taková ikonická scéna, no a potom se rozezní tato píseň velice, velice nahlas. My si dnes připomínáme rok, který uzavřel úspěšnou éru takzvaného Léblova divadla. Režisér, herec, scénograf Petr Lébl působil v Divadle na Zábradlí od roku 1993 jako umělecký šéf a svým osobitým režijním stylem zásadně ovlivnil podobu českého divadla 90. let. Do vedení divadla nastoupil po smrti skvělého režiséra Jana Grossmana společně s ředitelkou Doubravkou Svobodovou a jeho první premiéru v této funkci byly Služky od Jeana Ženeta a za inscenace Racek, kde hrál Radek Holub s Bárou Hrzánovou a Ivanov, kde hrál Bohumil Klepl hlavní roli, obě inscenace podle Antona Pavloviče Čechova získal cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku. Já jsem obě ta představení viděla, protože to byl na tu dobu veliký přelom, hlavně v tom jeho výtvarném pojetí. To bylo něco nevídaného. A v letech 1994 až 1997 bylo Divadlo na Zábradlí také vyhlášeno divadlem roku. No a my si teď poslechneme, jak vznikalo nastudování už zmíněného Racka.
1: No jo, no tak to je vrchol, jaksi to vraždění, to je vrchol komunikace. Tak když jsme to zkoumali tady zrovna v tom Rackovi, tak se opravdu zjistilo, že se koukají po sobě, pak je polibek, pak jsou ty vztahy, pak jsou děti a pak je vražda.
0: 12. prosince našeho roku Petr Lébl dobrovolně ukončil svůj život právě v provazišti Divadla na Zábradlí. Bylo mu pouhých 34 let. A já musím říct, a neříkám to proto, protože moje dcera je tam členkou v tom divadle a já jsem tam viděla skoro všechna představení, ale doporučuji toto divadlo navštívit, protože já si myslím, že teď patří k jedním z nejlepších divadel v Praze, divadel malých forem, 100%. No, teď už přichází ke slovu Ivan Hlas a vy můžete telefonovat sem přímo do studia, abyste mi sdělili svůj tip s krátkou vzpomínkou. Telefonní číslo, připomínám, je 22 155 25 a 25.

0: Já moc zdravím Evu, která typuje rok 1999. Dává i vzpomínku. V tomto roce jsem se seznámila s kamarádem, se kterým si od té doby pomáháme v těžkých chvílích. Můžeme si kdykoliv zavolat a všecko probrat. Tak to vám přeji, že máte někoho takového blízkého v životě. Zdravím do Prahy paní Marii, která podle písně slavné zpěvačky, která nás dnes opustila v překladu, kterou naspívala Leona Machálková, tak typuje rok 1998. Píše, stejně se mi roky nějak pletou a je těžké si všechno pamatovat. Takže já se budu moc těšit na vaše tipy nadále. No a teď napoví rok set.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok na dvojce a já zdravím Toma, který si myslí, že dnes by to mohl být rok 1998. Píše, vy vždycky k tomu chcete nějaký příběh ze života, OK. Tedy tou dobou jsem spáchal své první děcko. Holčička to byla. Já moc děkuji. V našem roce se v olomoucké zoo narodila žirafí dvojčata. Šlo o opravdu výjimečnou událost světového významu, protože to, že se žirafě narodí dvojčata a přežijí, to je opravdu skutečný unikát. Podařilo se to na světě jen několikrát a olomoucká žirafí máma se jmenovala Veronika a byla to velice poctivá maminka. Žirafí děti od ní prý měly vytáhané uši, jak jim stále zvedala hlavu nahoru, aby se mohli napít mléka. Mimochodem, na svět přivedla celkem 10 mláďat a byla jednou z nejstarších žiraf v Česku. Dožila se krásných 24 let. To, že žirafí máma Veronika čeká dvojčata, to vůbec nikdo netušil. V pořadu Větrník Českého rozhlasu Olomouc na porod takto vzpomínala veterinářka a ošetřovatelka olomoucké zoo Lenka Chrastinová, která u výjimečného porodu dokonce byla.
1: My jsme to nevěděli ještě ani v době porodu. Já jsem měla za to, že vlastně se jedná o nepravidelný porod, že vidím tři nohy a ona to byla zadní od jedné a přední od druhého dvojčete. To jsme přišli na to, až jsme to první vytáhli. Je pravda, že jsem nebyla nachystaná ani na porod žirafy a když můj kolega řekl, že mě při nejhorším vezme na ramena, abych to mohla vyšetřit, tak jsem tehdy jako velmi mladý adept veterinárního lékařství jsem tam opravdu běžela s obavami, že jsem si nedokázala představit, co se bude dít. Nicméně žirafa opravdu baštila o kus, dala si pomoc, nechala se vyšetřit, takže jsme to zvládli.
0: Takže máte poslední možnost si tipnout, kolikátý rok, že to dneska hledáme. Za chvíli už ho odhalím a teď přichází ke slovu Anaka.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

je tady opět finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Já bych chtěla moc poděkovat Alévce Aně Svobodové za pomoc s dnešním vydáním pořadu. No a do finále se dostal Petr z Teplic nad Metují, který píše: po dohodě s maminkou, se mi vždycky líbí, že to konzultují takhle spolu, typuji rok 1999 a to podle písničky Leony Machálkové. V tomto roce se narodil přítel mé milované sestry Dan. Michal, přestože přišel pozdě, dokonce si to poslechl zpětně, tak typuje také rok 1999. No a další Petr z Orlice, z divoké Orlice, ten typuje také rok 99. No tak, jak už mě znáte, ve finále jsou ti, kteří typují správně. Dneska to byl skutečně rok 1999. Tak uvidíme, jaký rok nás bude čekat zítra, ale vás teď čeká Mirek Vaňura a Cher. Mějte se moc hezky.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči dál bojují s požárem budovy ve Zlíně a úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě i oblačno a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském aru ve Zlíně činí

0: nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Do podniku už jezdí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly skoro na 1,5 miliardy korun. Stavební výroba v květnu zpomalila růst. Z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji, meziročně stoupla o 2%. A zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera bylo jí 75 let. Díky svému nezaměnitelnému hlasu patřila k nejvýznamnějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala rodina.
2: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
4: Doprava.
1: Opatrně na 15. kilometru D1 směrem na Prahu v prostředním pruhu leží krabice a v opačném směru pozor na 34. kilometru, kde je roztrhaná pneumatika kamionu. Na silnici číslo 3 směrem od Prahy se zdržíte 10 minut před Benešovem, je to jen silným provozem, a pak se zdržíte za Olbramovicemi, kde u nehody osobního auta zasahují záchranáři, a silnice 13 je neprůjezdná po střetu vlaku a osobního auta u Markvartic. To byly zprávy i dnes, je tu pro vás Mirek Maňura.
5: Zprávy dnes na dvojce opět, tedy odpoledne, připravuje Pepa Maršál a přinesl i tu smutnou zprávu, že nás opustila Bonnie Tyler. My se jí budeme věnovat také v této půlhodince, no možná hodince, zaspomínáme a pustíme si písničku teď, ale teprve začínáme, je 4,5 minuty po 13. hodině, je čtvrtek 9. července a na vaší dvojice začíná odpolední vysílání.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Nohy na stůl, něco do kalíšku, proč ne, vždyť je léto. I když teď, 9:13, asi ještě ne, ale třeba večer. Večer, když posedíte na balkóně, na zahrádce, nad vámi hvězdy. Ale pozor, ono to už možná nebude pravda. Známe problém světelné znečištění, že? Hlavně tedy ve velkých městech. Ale tento světelný nepořádek brzy už nebude jenom od nás, tedy ze země. Současné plány totiž počítají s vypuštěním více než 1 700 000 družic, a to na nízkou oběžnou dráhu země. Podle nové studie Evropské jižní observatoře by takový scénář měl pro astronomii doslova devastující důsledky. Autoři dospěli k závěru, že pro zachování kvalitních astronomických pozorování by kolem Země nemělo obíhat více než 100 000 a ještě k tomu slabě svítících družic. Družic, které nejsou viditelné pouhým okem. Křičet by tedy neměli jenom odborníci, tedy astronomové, ale i my, kteří máme rádi noční nebe a hvězdy nad hlavou. Oni tam pořád budou. Ale my je možná už neuvidíme. No pojďme na něco příjemnějšího, třeba to nenastane. Je léto, pořád to říkáme, proč ne, vždyť je, saláty a zálivky, to bychom měli mít také na stole. Na co si dát pozor u těch kupovaných? Jsou všechny zálivky vlastně vhodné? Tereza Beberová se ptá dnes nutriční terapeutky Andreji Jakešové. Pořad jeste, ať vám to sluší, určitě znáte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Menu tohoto týdne v Jeste, ať vám to sluší, jsou saláty a zálivky. Jestli je to vaše oblíbené jídlo v restauraci, poslechněte si dnešní díl, protože právě o tom si budu povídat s nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak jak je to tedy se saláty v restauraci nebo třeba v bistru? Na co si máme dávat pozor?
3: Budu trošku opakovat svoji velmi častou radu, ale je to dávat si pozor na množství tuku. Pokud si dáme salát, který je opravdu velmi vychucený, tak se můžeme spíš spolehnout na to, že tam toho tuku bude dost, bude tam dost zálivky. Čili já doporučuji ideálně říct si o zálivku bokem. Rozhodně si nemyslím, že si musíte dávat vše bez zálivky, to by to asi nebylo tak dobré, ale poprosit o poloviční dávku nebo o zálivku do nějaké mističky, do kelímku a dát si jednoduše jenom tak trošku na dochucení. Jednoduše ten salát by neměl plavat, ale jen tak být lehce zvýrazněný. No a potom bych si dala pozor na dobrý zdroj bílkovin, protože často vídám saláty třeba sýrem. A jasně, jsou výborné, taky si ho občas dám, ale vím, že těch bílkovin tam jednoduše tolik nebude, protože ten kozí sýr bude pravděpodobně tučnější a bude obsahovat více tuku než právě bílkovin. Takže spíš bych se zaměřila na salát s nějakým masem nebo s rybou.
2: A jak jsou na tom saláty v obchodech? Tam už najdeme docela velký výběr.
3: Je to tak, můžeme si i nějaký hotový salát zakoupit. Tam je docela výhoda v tom, že ta zálivka, pokud tam je, tak bývá bokem, protože jinak by právě ten salát nebyl úplně dobrý a byl by rozmočený, takže určitě můžeme vybírat koupený salát, vůbec bych se nebála.
2: Ještě mě napadá, co ovocné saláty. Můžeme je taky zařadit do jídelníčku?
3: Určitě můžeme, nicméně pokud si dáme jenom velkou misku ovocného salátu, tak jasně bude obsahovat spoustu živin, vitamínů, rozhodně to není špatně, ale pokud by se to stalo naší pravidelnou svačinou, tak nám v té svačině pravděpodobně budou chybět bílkoviny a nebude to úplně sytá svačina. Ideálně bychom také neměli na svačinu skonzumovat 3-4 kusy ovoce, takže bych doporučila spíše menší porci a ovocný salát ideálně nedoslazovat třeba medem nebo něčím podobným. To ovoce už je sladké samo o sobě. Můžeme přidat bílý jogurt například jako takovou zálivku, a nebo můžeme ovoce použít jako takové ozvláštnění zeleninového salátu. Můžeme přidat pár jahod, porůvek, malin, nebo fíky, přesně tak.
2: Výborně, díky, Andreo. Pokud vám, milí posluchači, třeba něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Můžete mít také báječný život, když se zapojíte do naší hry. Ano, máme Mrazivé léto na dvojce a pátráme tentokrát děsivé osoby a děsivé, no nejen osoby hledáme, jenom pro pořádek. A říkám to znovu a znovu, hlasuje se jenom přes webový formulář, který najdete na adrese dvojka.rozhlas.cz, nikoli na e-mailu, nikoli SMS-kou, jenom tady ten formulář platí. Zítra už je pátek, můžete hlasovat, tedy hlasovat, psát své tipy jenom do 12. hodiny, protože jak začne pořad Šťastnou cestu, po 13. hodině budeme losovat vítěze dalšího poukazu pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, třeba tam v hotelu nějaká hvězda něco zapomněla. Takže teď se soustřeďte, nabízíme další indicí.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Patřím k těm nejvýraznějším postavám slavné kytice českých balad. Mou nejslavnější literární podobu mi vtiskl Karel Jaromír Erben, který mě z toulavého přízraku polí proměnil v zosobněnou tragédii. Přicházím tiše v poledním žáru na neuvážené zavolání zoufalé matky, belhám se na vratkých nohou, opírám se o berličku a má kostnatá ruka se neúprosně natahuje po plačící dítěti. Můj sýpavý hlas žádá oběť přesně s úderem poledne, po němž mě také nazývají. Stala jsem se symbolem tragické viny a neúprosného osudu, jenž krutě a bez šance na odpuštění trestá chvilkové selhání lidské trpělivosti.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Také vás po ránu bolí někdy záda, nebo pořád. Také vás po ránu bolí krk, také vás po ránu bolí ramena. No, tělo možná odmítá spolupracovat. Miroslav Horníček vždycky říkával, když se ráno probudím a nic mě nebolí, tak se leknu, že jsem umřel. Ale teď vážně, co nám tím říká tělo, když nás právě něco bolí, záda, krk, ramena? Které pohybové stereotypy nám vlastně nejvíc škodí? A jaké jednoduché cviky přinesou úlevu během několika vteřin? A kdy už bychom bolest rozhodně neměli takzvaně rozcházet? To rozchodíš. Ano, zvu vás na kávu o čtvrté, jako vždycky v tomto čase. Dnešním hostem bude hlavní fyzioterapeutka Iva Bílková. Ptát se bude Tereza Stýblová, když vyťukáte dvojka@rozhlas.cz, tak se můžete zeptat už teď ve 13 hodin a 39 minut. A teď slavná píseň, bude to Bitva o Karlův most, Michal Prokop, který ještě stále koncertuje. Tak si to poslechněte.
1: Mám vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Svět je chudší o další hudební legendu, jak už jsme vám na dvojce říkali. V 75 letech zemřela včera v portugalské nemocnici velská zpěvačka s nezaměnitelným hlasem Bonnie Tyler. Její hity dobývaly světové hitparády především v 70. a 80. letech minulého století a pro mnoho z nás vlastně patří na špičku playlistu našeho mládí. Já už jsem teď ve spojení s hudebním publicistou a hlavně naším kolegou, moderátorem Martinem Hrdinkou. Martine, slyšíme se, dobré odpoledne.
1: Ano, slyšíme se, dobré odpoledne přeji všem.
0: Výborně. Martine, čím Bonnie Tyler hned na začátku své kariéry oslovila publikum? On ten její první single, Lost in France, se v britské hitparádě umístil, tuším, v první desítce a to měli a mají Britové opravdu z čeho vybírat. Byl to ten start?
1: Já si myslím, že to bylo hlavně tím, že na celém světě v té době, kdy ona začínala někdy v roce 1969, ale populární začala být až kolem roku 1977, tak si myslím, že to bylo tím, že zpívala pop rock a to v té době u nás i v zahraničí bylo velice populární, že vlastně se to tvářilo jako rocková písnička a přitom to byl pop. A myslím si, že u nás to bylo trošku jinak než v tom Spojeném britském království. Ona byla Velšanka, že jo, takže byla vlastně tam doma, ale u nás to bylo trošku jinak. Já si myslím, že všichni jsme ji objevili a já si na to docela dobře pamatuju, že táta si pouštěl písničku Jence Hádej, kterou původně naspíval Valdemar Matuška. Pak ji u nás proslavil Karel Gott a vlastně díky téhleté písnice v češtině jsme objevili hlas Bonnie Tyler, protože jsme začali hledat vlastně ten originál. Že? A většinou disc-jockeyové na těch diskotékách nám dali ten návod, že jo, protože ta písnička, jak byla slavná v češtině, tak oni si ji sehnali, ty disc-jockeyové, tenkrát na konci těch 70. let v tom originálním balení a pouštěli nám je, no a vlastně pouštěli nám ji a vlastně díky tomu jsme ji objevili, protože já mám takový pocit, že u nás jsou ty chrapláky oblíbený. Vlastně v tu dobu už tady zářil u nás Jirka Schellinger a měli jsme ho taky rádi kvůli tomu hlasu, takovému tomu nemocnému chrapláku a taky kvůli tomu poproku vlastně.
0: Ano.
1: A potom v tom pokračoval samozřejmě Dalibor Janda.
0: Tak, Martine, naši posluchači to vědí, ty víš mnoho, ty jsi se setkal opravdu s hvězdami světovými, třeba v tramvaji s jedním z depešáků si, jak jsi mě vyprávěl. Tak, ale teď si právě chci ověřit, setkal jsi se, nebo máš nějakou osobní vzpomínku na Bonnie Tyler?
1: No, mám takovou vzpomínku, že několikrát jsem chtěl jít na její koncert a nikdy jsem tam nešel. A bylo to v té poslední době i proto, protože jsem věděl, že ona chystá turné k těm 75, které vlastně, nevím, jestli oslavila, asi ne, před měsícem, protože ona se narodila 8. června. Takže vlastně před měsícem jí bylo těch 75 a chystala turné velké, rozjela ho. A v tom Portugalsku díky hospitalizaci v nemocnici bylo přerušeno to turné a já jsem se těšil na to, že se konečně setkáme na jednom pódiu. Měli jsme spolu být 6. června, což vlastně bylo v podstatě už, jakože se měla se slavit její 75, jo.
0: Ano.
1: A těšil jsem se na to, že 6.6. jsme měli spolu vystoupit v Třebívlicích ve vinařství Johann V., kde je taková akce, která se jmenuje Legendy v Třebívlicích, no ale bohužel se to naše setkání na tom jednom pódiu neuskutečnilo. Takže mám takovouhle vzpomínku, která je samozřejmě strašně smutná, protože jsem si myslel, že spolu budeme samozřejmě v úvozovkách spolu, společně všichni slavit její narozeniny a vlastně dneska si povídáme o tom, že už bohužel zemřela.
0: Ano, zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, na kterou jsme teď vzpomínali s Martinem Hrdinkou. Martine, děkujeme a ve vzpomínkách nejen na tuto úžasnou zpěvačku, ale třeba i na hezké chvíle, které jsme při jejich písních prožili, budeme pokračovat i teď. Martin Hrdinka, naslyšenou, díky.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Bonnie Tyler, už jen ze záznamu. Je čtvrtek, 9. července, 13 hodin, 52 minuty a Milan Steinler se odněkud vrátil. Tak si pojďme poslechnout, kde byl.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steinlera pro dnešní den.
3: Včera jsem se vrátil z Karlových Varů. Je to zvláštní místo. Přes den se tam mluví o umění a večer si už nikdo nepamatuje, o čem se mluvilo. Karlovy Vary jsou místo, kde si lidé oblékají smoking, aby pak stáli za hodinu ve frontě na párek v rohlíku. To se na jiných festivalech často nevidí. Alfred Hitchcock říkal, že film je život bez nudných částí. Ve Varech to platí obráceně. Někdy jsou nejzajímavější právě ty části po filmu. V každém případě se kinematografie dostala do doby, o níž před mnoha lety mluvila Marlene Dietrich, když říkala: člověk se musí neustále učit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit. A když začínal barevný film, musela jsem se učit červenat. Bojím se, co všechno ještě přijde. No, třeba se to už brzy dozvíme.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Svůj příběh přijde do studia vyprávět Vladislava. Jí byla diagnostikována rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu. Medicína nabízí novinkovou imunologickou léčbu a právě Vladislavě byla poskytnuta. Moje pozvání přijal také doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice v Praze u Apolináře, který Vladislavu léčí.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zřítila. Téměř každý druhý prodejce na Karlovarském festivalu šidí zákazníky, zjistili inspektoři. Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě i oblačno a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Přední část budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje už přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde byly uskladněny desítky tisíc párů bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 miliony korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které Český rozhlas oslovil. Lidé zatím nahlásili přes 12 600

0: táhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Česká obchodní inspekce i letos kontroluje prodejce na Mezinárodním filmovém festivalu. V Karlových Varech zaměřuje se jak na dodržování míry nápojů, tak i na správnou hmotnost pokrmu a taky prodej alkoholu mladistvým. Jak říká mluvčí inspekce František Kotrba, prozatím inspektoři udělali 48 kontrol.
2: Nedostatky naši inspektoři dosud zjistili ve 20 kontrolách. Z toho v 9 kontrolách se jednalo o porušení v oblasti poctivosti prodeje. Nejčastěji jsme zjišťovali nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu.
1: Například v loni udělali inspektoři v rámci celé filmové přehlídky 94 kontrol. V 640 případech zjistili nějaké problémy. V Pardubicích v podvečer začíná čtyřdenní mistrovství republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní program se ale do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy. Jejichž výsledky už rozhodnou o celkovém pořadí.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Doprava.
1: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte asi půl hodiny před omezením na stém 96. kilometru. Na stém kilometru D5 směrem od Prahy se srazila 2 osobní auta a brzdí se do kolony asi na 10 minut. A na D8 před Prahou se zdržíte 10 minut před omezením na 13. kilometru a potom počítejte s pomalejší jízdou od 3. kilometru k omezení Bekbelské ulici. Zprávy končí, slovo má opět Mirek.
6: Pepa Maršál připravil také zprávy ve 14 hodin, teď už ale máme 4 minuty po 14, tak ještě jedna o počasí, slunce peče, déšť poteče. Tak zní pranostika na 9. červenec. Tak, ať je u vás tak, jak si přejete. Někdo potřebuje déšť, někdo sluníčko, doufám, že si vyberete.
5: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: 9 minut po 14. Takhle se tleskalo někdy v 80. letech. Máme 9. červenec, mimochodem, kdo se narodil, Jan Neruda například, nebo František Ringoček, zdravíme ho, hokejista Jiří Holík, Chris Cooper, americký herec, další americký herec, ten má kulatiny, Tom Hanks, o tom ještě bude řeč, a také skokan na lyžích Roman Koudelka. A mimochodem v roce 1357 právě 9. července v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později až tedy pojmenovaného po něm, po svém zakladateli. Ona ta čísla 531 nebyla náhodná, ale to vysvětlení je delší, tak zase až jindy. Zdali pak víte, že naše památky získávají nové návštěvníky i díky počítačovým hrám? Ano, je to tak. Památky a počítačové hry. A konkrétně to platí třeba v klášteře Sázava na Benešovsku, kam míří fanoušci kvůli jedné takové videohře, jejíž název mě nejde z pusy. Nejen je, ale i nás všechny ostatní, tam už za chvíli pozve Vašek Žmolík a on nám ten název přeloží.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Pašek se toulal na Benešovsku, ale dotoulal se až do studia Českého rozhlasu Dvojka. Vašku, vítej.
2: Ano, jsem tady, dobré odpoledne.
1: Tak, otázka, kterou nečekáš, že? Proč jsi nás, prosím tě, rozhodl pozvat právě do Sázavského kláštera v okrese Benešov, jak jsem už říkal před písničkou?
2: No, protože tam mají s letošním létem nějaké novinky, které si zaslouží pozornost a návštěvu. A mohl by to být hezký tip na prázdninový výlet.
1: Další nečekaná otázka. O co se, prosím tě, jedná?
2: O prodloužení a obohacení návštěvnické trasy Svatoprokopská Sázava a neb klášter v proměnách času. A to o nové prostory gotických sklepení. A tak si říkám, že třeba v těch horkých letních dnech, které nás teď prý čekají, tahle sklepení poskytnou i příjemné ochlazení.
1: Myslím, Vašku, že sklepení je lepší než klimatizace, rozhodně přírodnější, přirozenější a jistě se rádi ochladí třeba i fanoušci počítačových her.
2: No, těm se nově v Sázavském klášteře nabízí i víc. Právě od letošního července tam pro fanoušky videohry Kingdom Come Deliverance One, kteří vesměs dávají přednost samostatným prohlídkám bez průvodce, rozšířili obsah mobilní aplikace o další prostory.
1: To zní, řekněme, lákavě. Ano. Nejprve, ale prosím tě, připomeň, čím je zajímavý a výjimečný vlastně klášter Sázava.
2: Tak to bychom měli připomenout. Na začátku 11. století se tam v jeskyni nad řekou Sázavou, která je tam dodnes v sousedství kláštera, usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu dalších poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a Břetislavovi proměnila na benediktinský klášter, třetí nejstarší mužský klášter v českém knížectví. A zvláštností tohoto kláštera bylo, že se tam po celé 11. století praktikovala slovanská liturgie, nikoli latinská. Klášter tak navazoval na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy, svatých Cyrila a Metoděje. Slovanští benediktíni v Sázavě vytvořili celou řadu významných slovanských písemných památek a poustevník Prokop, ten se stal nakonec světcem a jedním z patronů české země.
1: Že se krásně posloucháš? Ty by si mohl dělat prostě průvodce.
2: Děkuji.
1: To je, no ale opravdu, ale teď nechme to stranou a vraťme se k letošním novinkám v klášteře Sázava.
2: Jednak Národní památkový ústav po dvou letech práce dokončuje první etapu oprav. Jde nejen o nové střechy, ale taky třeba o vybudování dešťové retenční nádrže pro závlahu travnatých ploch. I to se řeší na klášteře, který je 1000 roků starý. No a jednak jsou tam dva obnovené gotické sklepy.
1: A ty jsou zajímavé. Jaké jsou?
2: Krásné a zajímavé, jak si právě teď řekl, a bude v nich dokonce prázdnin instalována výstava obrazů. První, ten je menší, to je gotický sklípek, který má původní gotickou lomenou klenbu. Na ní jsou zajímavé otisky dřevěných šindelů z někdejšího bednění. V tomhle prvním sklepení je taky dobře vidět, že zdivo vyrůstá přímo ze skály, na které je celá klášterní budova vystavěna. No a gotickým portálkem se z tohoto prvního sklípku vstupuje do velkého dvoulodního sklepení, do kterého byla později vložena barokní klenba. Oba sklepy je možné navštívit buď s průvodcem, anebo bez něho.
1: Což asi využívají fanoušci zmíněné hry, jak jsi říkal, Kingdom Come Deliverance One.
2: Ano, ano, tak. Přesně tak. Ano, je to, jak říkáš, ti využívají samostatnou prohlídku se staženou mobilní aplikací na svém chytrém telefonu a po odemknutí kódem v klášterní pokladně, protože pak se mohou pustit do poznávání kláštera s pomocí audia a videa podle své hry. Umožňuje jim to pohybovat se díky chytrým technologiím v některých místech areálu kláštera pouze pohybem prstu na displeji vlastního telefonu těch středověkých exteriérech kláštera nebo třeba i v interiérech bývalého slovanského kláštera na sebe nechat působit staroslovenský jazyk.
1: Prostě i tak dneska vypadají prohlídky památek, což je rozhodně zajímavé.
2: No, to je.
1: Určitě. A poté pozvánce do Sázavského kláštera ještě pověz, kam nás vezmeš pozítří, to znamená ve tvém pořadu v sobotu.
2: Tentokrát to bude na rokokový zámek Stekník, což je na Žatecku, který patří vlastně jenom pár roků mezi zpřístupněné památkové objekty. objekty. A rozhodně tedy není z těch nejznámějších a všichni návštěvníci ho neznají. Pozornost si ale zaslouží, a to díky krásným interiérům i třeba díky italské terasovité zámecké zahradě.
1: Na zámek Stekník se tedy můžeme těšit v sobotu po 15. hodině u nás na Dvojce. Zabere nás tam Vašek Žmolík, tak jak jsme zvyklí, a my, jak jsou naši posluchači zvyklí, říkáme, my budeme zesilovat po 15. hodině. Děkujeme za tento týden.
2: My, Mirek Vaňura, a my, Václav Žmolík, se loučíme. Naslyšenou.

0: Michael Jackson u nás na dvojce, Philadelphia, Forrest Gump, Zachrentovojína Raina třeba, nebo Zelená míle. To je jen zlomek ze zhruba 9 desítek filmů, ve kterých jste mohli v hlavní roli vidět hrdinu dnešního dílu cyklu Příběhy z kalendáře. Tom Hanks. Tom Hanks dnes slaví 70. A Jan Kovařík s Jitkou Novotnou vás v podvečer provedou jeho osobním, ale možná hlavně uměleckým životem. A protože je to hollywoodská hvězda, přidají k životopisným faktům i nějaké ty perličky z hercova soukromí.
1: Má pověst nejmilejšího člověka v Hollywoodu a potvrzuje to prý řada historek. A také třeba jeho zvláštní zvyk fotit si na ulici ztracené rukavice či boty a s vtipným komentářem je dávat na Instagram. Asi si umíte představit, že jsou to ty nejsledovanější ztráty a nálezy na světě.
2: Ještě jedna perlička, Tom je jedním z nejvýraznějších celosvětových podporovatelů pilotovaných letů do vesmíru a organizace NASA. Jeho vášeň pro astronautiku začala už v dětství, kdy fascinovaně sledoval program Apollo. Původně se chtěl sám stát astronautem, ale podle svých slov neměl buňky na matematiku. Budiž mu útěchou, že jedna planetka s číslem 12818 nese jeho jméno.
1: A taky pevně věřím, že svou roli ve filmu Apollo 13 zahrál s velkým gustem.
0: Příběhy z kalendáře vysíláme u nás na dvojce každý den po 17. hodině. Nejinak tomu bude i dnes. Už odvysílané díly najdete jako obvykle na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A teď už Stušková.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: No tak Ivo Jahelka je člověk, kterého zná úplně každý. Ivo Jahelka je člověk, před kterým je dobré si dávat pozor, protože pořád je to advokát a nikdy nevíte, na jakém slůvku vás chytne. Je to tak, Ivo? Dobré odpoledne.
1: Hezké dobré odpoledne. Je to tak? A chytnu vás za slůvko ne kvůli právu, ale třeba kvůli vašemu příběhu, který by se dal spoudebnit.
0: Aha, tak zamknu si pusu. Ne, vy jste prostě pojem a je skvělé, že vlastně vydáváte nové CDčko, stal se ministrem, jste se stal, ano, ještě k tomu. Ano. A hlavně budete koncertovat a proto jste dneska tady. Tak kde začneme? Já si myslím, že u toho CDčka. To je totiž živý koncert?
1: Ano. Po 25 letech vlastně je to v pořadí 6. živé album, ano. Takovou pauzu jsem měl, tak protože já vždycky zastávám ten názor, že se mnou zpěto nejen ty písničky, ale i to povídání kolem toho, ano. Ty perličky, takže proto je to živý koncert, aby tam bylo publikum, reakce, smích, takže je to živá nahrávka, jmenuje se to jménem Republiky. No a teď vlastně je to čerstvé, tak si to ještě užívám.
0: To je natočeno v Ostravě v Heligonce.
1: Ano, u Jarka Nohavice v Heligonce. Mm-hmm. Krásné prostředí, krásné publikum. A super.
0: Kolik to bylo koncertů, než jste natočili?
1: Jenom dva. To já to musím dávat na první dobrou, no, tak na druhou dobrou. Jo. Takže ze dvou koncertů se to dalo dohromady.
0: Tak, teď otázka, kterou jste dostal už asi 350krát a dostanete ji na dvojce i dnes. Kde berete inspiraci? Jsou to opravdu skutečné příběhy. Není tam žádná autorská licence?
1: No, autorská licence tam drobná je, samozřejmě musí být, ale to gro je vždycky pravdivý příběh, protože to se fakt nedá vymyslet. Já jsem jeden čas to zkoušel, že to budu vymýšlet a vydávat to jako za pravdu. To nefunguje, ten posluchač to pozná. Jo, to prostě musí být za to z toho života, kde je to prostě v té syrové podobě a pak to trošku samozřejmě licenčně básnicky upravím, ale ten příběh musí být prostě pravý.
0: No já myslím, že každý by dokázal odvyprávět několik vašich příběhů. Já jsem si vzpomněl na dědu Jeřábka, já měl dědu Jeřábka, na ty vidle, které skončily v hýždích jednoho mladíka, nebo jak ho nesli ten kocour, jak to říct. Ano, a oni opak ještě se smáli, takže mu zlomili nohu. Mimochodem, to se objevilo i v jednom filmu, tuším nějaký básníci to byly, že vás básník citovali.
1: No. Tam to bylo vyprávěno zdravotní sestřičku, podání, myslím, paní Hlaváčové, ten příběh.
0: No a teď mi pověste, já nevím, jestli to víte, ale my tady připravujeme podcast Kriminálka. To jsou také pravdivé příběhy. U toho se nikdo nesměje, odvyprávějí vždycky vyšetřovatelé ten příběh, anebo operativci, a my si musíme dávat velký pozor na to, aby se v tom někdo nepoznal. A teď vy si taky musíte dávat pozor, notabene, když je to pak jako ještě do humoru, aby se v tom někdo nepoznal, respektive ten, jehož je to příběh?
1: No, on se v tom občas někdo pozná, jo, i když já to anonymizuju, a samozřejmě nejsou to příběh z mé praxe advokátní, to nejde dost dobře, ale občas se někdo pozná a přijde a říká, jo, to se stalo tamhle Frantovi Velhotě, ten příběh, který ten zpíváte, ale zatím to probíhá v přátelském duchu, bych řekl, tak. Ještě se nestalo, že by někdo mě chtěl žalovat, že se poznal v písních o bydle s bydlema v zadku. Třeba pan Jeřábek.
0: Ano, pan Jeřábek. Jmenoval se pan Jeřábek. No, tak já mám také tu zkušenost, že ono poznat se tam samozřejmě může, ale nesmí tam být nic konkrétního. Tak kde vy to berete? Čtete, já nevím, sborníky kriminalistické?
1: Já to beru, tak samozřejmě částečně od kolegů z branže. Mm-hmm. Oni už jako vědí, že to dělám, takže a dokonce i soudci, jako mi občas něco pošlou, advokáti, kolegové, státní zástupci a posluchači. Moji posílají hodně příběhů. Já jsem takový sběratel, sbírám to, takže pak to mám v šuflíku, pak to proberu za čas a udělám z toho třeba tu desku, teďka jako tu poslední.
0: A vidíte, když ten malý případ dostanete, vidíte to tam hned? A nebo to, protože ono se to samozřejmě netváří, jako že se u toho budeme popadat za břicho.
1: Někdy to tam nevidím hned, nechám to uležet a pak se k tomu vrátím a pak to tam třeba objevím a vlastně třeba tím zpracováním do té písničky tomu dám tu korunu. Ale někdy ten fór je v tom hned, samozřejmě ten příběh je tak nosný, že má nějakou pointu, takže se s tím dá takhle pracovat hned.
0: Jak to bylo, že tam jsou na poli brambory, přijďte, bude vám nakopáno do pytlíku.
1: Přímo do pytlíku.
0: Tak ale to vás muselo napadnout, ne? To tam nehlásili opravdu.
1: No ne, tak to jsem měl skutečně z těch hlášení. Fakt? To jsem měl, to byly, ano, bývalý národní výbory a to prostě bylo hlášení národního výboru.
0: Měl jste někdy třeba i před rokem 89 nebo potom nějaký takový problém třeba s Národním výborem?
1: Ani ne, já jsem vždycky, protože jsem vlastně pořád byl právník od začátku, jsem byl vlastně advokát, advokátní koncipient, tak advokát, ano. Takže já jsem jako vždycky to podával, takže to je všechno jako právně ošetřeno a v pořádku, takže ať mi do toho nikdo nepindá.
0: To je pravda, no. No dobře, tak kolik vy za rok napíšete písniček a kolik jich potom ale zveřejníte, protože na tom novém CDčku jménem Republiky je snad většina, kolik jich je, obsahuje 15 písní a 14 z nich jsou vlastně premiéry.
1: Jsou premiéry, přesně tak, jo. Já jsem chtěl udělat právě nové CDčko, nové písničky, takže je to přesně tak, jak říkáte. No, já za ten rok, ono záleží na tom, jak ta muza líbá, no.
0: Když, no jasně.
1: Samozřejmě, takže někdy líbá víc, někdy méně, taky kolik mám toho v šuflíku.
0: No právě, no.
1: A jde to čím dál tím tíže, bych řekl, protože nechci opakovat třeba čeština krásný jazyk, dá se s ním pracovat, ale nechci opakovat třeba zase stejné rýmy, co jsem už někde použil, nebo stejné slovní obraty. Chci, aby to bylo pokaždé originální, ta písnička, i ten text, tak mi to dá čím dál tím víc práce.
0: Já mám jednoho dobrého kamaráda, on je to šéf modparty, no vlastně kriminálky v Olomouci. Já jsem si, on je to bývalý učitel, já jsem si myslel, že je to češtinář vůbec, je to matematik, ale on sbírá policejní hlášky, no prostě to, co ta obyčejná hlídka v uvozovkách píše.
1: Ano, ano, no, to je nejlepší.
0: No, ale my jsme právě třeba našli, že policisté mají oblíbe jméno Zejména. Všechny Zejména. A on by jakoby, on by tady poskládal celé věty z toho, on si to vypisuje. Máte podobnou zkušenost, že se smějete už u toho ještě nezhudebněného?
1: Mám, určitě, jo, mám nějak perličky i na tom novém CDčku, třeba tam je úřední záznam policijní hlídky, že po příjezdu na místo činu hlášený zavražděný zde již nebyl, ale stálo podál a pil pivo. Například.
0: No takže tam už je pak jasné, tam to se použije a je to tak. Takže Ivo Jahelka vydává nové CDčko jménem Republiky. Je to vlastně koncert natočený v Ostravě, v Heligonce a budeme si po písnice povídat nejen o tom, kde všude bude v létě koncertovat, ale také o tom, jak je to s tím ministrem, protože to lidi úplně určitě teď zpozornili a možná dostanete otázku, jestli pak opravdu se budete chtít stát někdy ministrem. Ivo Jahelka na dvojce.
2: Kam pak se nám chystá loj zazvaný klik?

0: Ivo Jahelka, písnička Bytař z nového CDčka jménem Republiky. Je to vlastně, kolikáté jste říkal, po 25 letech?
1: Ano, je to šesté. Živá nahrávka, šestá, jinak ještě jsou tam další projekty, takže asi 11. už celkem.
0: No, budou koncerty, určitě. Teď je sezóna, léto.
1: No, léto, festivaly, koncerty, všechny možné, no. Takže léto je opravdu náročné. Jsou tam různé projekty. Já jsem si těm festivalům jako dříve vyhýbal, jo, protože mi to přijde, mám radši komornější prostředí, ale už jsem se na to zvyknul a na tu atmosféru a zjišťuju, že samozřejmě i já tam s jednou kytarou jsem schopen ten dav několika tisící prostě sklidnit tak, aby seděli jen stáli a poslouchali, což samozřejmě je příjemné.
0: A co ty vaše historky? Máte je naučené, protože vy jste dobrý rétor jako advokát. Máte je naučené slovo od slova? Předpokládám, že ne, že jen si pamatujete tu historku.
1: Asi tak, no. Tak, jo? A pak to vždycky přizpůsobím situaci.
0: A kde si ověřujete, jestli to zabere? Třeba Miroslav Horníček měl vypointované historky, protože je říkal nejdřív svým přátelům, a když se doma na gauči tolik nesmáli, tak věděl, že tam buď musí ubrat nebo přidat. Máte to podobně?
1: No, já to mám taky podobně, s tím, že už ale člověk má za ta léta vypěstovaný nějaký cit pro to a už asi tuším, jak to bude nebo nebude fungovat, ale někdy se taky spletu a pak to poznám až na tom koncertu. Ale řekl bych, že 95% věcí funguje skvěle.
0: Teď šel byste třeba, já teď nevím, třeba jste šel třeba do hospodářské kriminality? Je tam vůbec šance, že najdete něco legračního?
1: To je strašná nuda, to si myslím, obávám, že bych opravdu tam strávil hodně času, aniž bych z toho měl něco, co bych mohl použít.
0: Je něco, do čeho byste nešel? Do nějakého příběhu?
1: Tak nechodím do nějakých zásadních násilností. To mi přijde, že tam žádný humor jako z toho nevykřesám.
0: To je pravda. No a vy jste ještě praktik.
1: Ano, ještě jsem tak na čtvrt plynu, bych řekl.
0: No a když někoho zastupujete, tak někam přijdete k soudu třeba. Já vím, že také už se na to vás dlouho ptávali a asi už jsou i ti soudci, už vás znají zvykli, ale stejně, když tam přijde Ivo Jahelka, tak třeba čekají nějakou legraci, ne?
1: No, ono tam žádná legrace moc není dneska u toho soudu. Jo. Dřív tam, jako, myslím, že dřív to by bylo lepší, dneska je to takové všechno takové poněkud kožené a strojené, takže sice je tam Jahelka, ale nikdo se tam moc nezasměje, myslím.
0: No a to musí být hodně velký kontrast. Já jsem totiž slyšel, už nevím od koho, že vy jste byl i zkoušející. Zkoušel jste? Nové? No. Adepty?
1: No, neskoušel. Teda.
0: Neskoušel. Ne, no tak to ne. To mě teda říkal někdo, že to se asi jenom jako chlubil. A že prý se byl ostrý.
1: Já ne, tak to určitě ne. Já jsem teda soudil, abych řekl pravdu. Aha. Soudil jsem kolegy advokáty v rámci naší kárné komise České advokátní komory.
0: To bylo možná ono, ale teda.
1: Takového soudce. No. A pak jsem dokonce byl členem správního senátu nejvyššího soudu, který soudil soudce. Mm-hmm. Jo, to bylo taky zajímavé.
0: Tak tam je možná prapůvod té historky, kterou já jsem slyšel. Ale teď pojďme, co to je, že vy jste ministr spravedlivosti?
1: No jo, to je moje nejvyšší dosažená právnická funkce.
0: Zatím,
1: kam jsem to dotáhl. No, ministr spravedlivosti je součást České pohádkové akademie, což je slovy zákona zapsaný spolek, ale nějaký takový spolek nadšenců a lidí s fantazií, kteří prostřednictvím pohádkového království, které tady máme, propojují různé turistické zajímavá místa v České republice pomocí pohádkových postav a tak. Máme svého krále, tak králem byl dlouhá léta Zdeněk Troška.
0: Kdo jiný?
1: Dneska 11 let, už to je ale Václav Vidra.
0: Aha.
1: Na vše dohlíží kancléř krále a vlastně duchovní otec tohoto projektu Marcel Goetz. Máme ministry, řadu ministrů, já jsem tedy jedním z nich. Máme vlastní hymnu, tu jsem ve vší skromnosti tady složil já. Pak máme vlastní mapu velikou, máme pasy cestovní, máme všechny ty různé turistické nálepky, vizitky, které se sbírají a máme i vlastní pohádkové bankovky.
0: No a můžeme se k vám přidat?
1: Můžete.
0: Jako podaní?
1: Podívejte se jako podaní na pohádkovékrálovství.cz, tam to všechno je.
0: No musíte si dát pozor, aby to nedopadlo jako s Bolkem Polívkou. Ten měl také království. úplně to nedopadlo nejlíp.
1: Nedopadlo to,
0: ale to je v každém případě. Dobře, tak. Nové CDčko je venku, chystáte ty koncerty, to jsme říkali, pak si dáte nějaký odfrk, anebo už máte něco, čím plníte zase ty šuplíky.
1: No, teď plním plním si hlavu tím, že ještě jak už člověk bilancuje k stáru, tak si říkám, že bych chtěl, aby všechnu tu svoji tvorbu, co jsem za ta léta udělal, písničkovou, abych to zhromáždil do jednoho nějakého celku a to takže do knihy. A ta kniha bude dílem zpěvní, kde budou i noty,
0: akordy.
1: Texty, akordy. Ze všech desek, co jsem kdy vydal, tak to tam bude. A k tomu bude nějaké moje povídání, jak to vznikalo a tak dále a tak dále. Takže to nebude jenom zpěvník, ale bude to vlastně i ke čtení. Takže to je teď takový můj projekt, na kterém se snažím pracovat. Teď mi kamarádi přepisují tady noty, kteří to umí, ono to není úplně tak jednoduché. No a doufám, že se to podaří zrealizovat.
0: No to... To bude velké, to doufám, že přijdete.
1: No, rád.
0: A to je zajímavé, takže teď jste to vlastně prozradil, kamarádi píší noty, to jsou aranžéři. Jak vy to teda vezmete kytaru a napadá vás to najednou, nebo nejdřív musí být ten příběh a melodie až potom?
1: Obvykle je první text.
0: Jo, já si právě myslím příběh u vás.
1: A musím to složit jako skládečku. Jo. Tam je mnoho slov. No. Jako moje písně se špatně hry u táboráku, protože je tam mnoho slov. Takže já musím ta slova poskládat jako skládečku, jako pucle, tak aby to všechno zapadlo. Byla tam ta pointa, ten příběh, takže to je první. No a pak ta melodie, ta má sloužit tomu textu. Takže jsem tam nějaká akustická konstanta, jako u Cimrmanů, že jo, Borovice, Slivovice, Kamizolka, Zelená, nebo jinak voní se no koním, jinak zamilovaným. A jinak je to text, aby si posluchač odpočinul od toho přívalu slov, tak je tam nějaká taková drobnost.
0: Víte, vy máte sice složitější texty, ale zase musím říct, že řada mých přátel asi žijou v takové té bublině, si je pamatuje slovo od slova.
1: To je ovšem úžasné.
0: No a tak já vám chci popřát, aby to tak bylo dál.
1: Děkuju.
0: Aby písničky od Iva Jahelky zazněly právě i u toho táboráku, protože si je lidé dokázali zapamatovat. A třeba se z nich i poučí, že nemají chodit na seno někam.
1: Děkuji za přání, tak to by bylo skvělé, kdyby to takhle dopadlo.
0: Ivo Jahelka, nové CDčko jménem Republiky a řada koncertů. Vyťukejte si Ivo Jahelka a uvidíte, třeba na kterém festivalu ho potkáte. Moc vám děkujeme, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání a všem přeji krásné léto.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament a nemocnicím každoročně během léta ubývá dárců krve. Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě i oblačno a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Technologické firmy mohou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Europarlament. Provozovatelé sociálních sítí budou moci dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
2: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
3: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
2: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
4: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let. A která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
2: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Podle kritiků jde o precedens pro zásahy do soukromí. U hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně se zřítila další její část. Ta první spadla hned popoledni. Na místě nejsou zranění. Uvnitř objektu nikdo nebyl, uvedli na síti X hasiči. Zasahuje jich víc než 40 jednotek, což je asi 300 lidí. Kvůli hrozícímu kolapsu budovy musí

0: Ameriky.
1: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
0: Doplňuje Vladislava Pražáková z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Zítra stoupnou maximální povolené ceny paliv. Za litr nafty řidiče zaplatí nejvýše 38 korun a 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. A benzín může zdražit až o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů za litr.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
2: Máme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
4: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte asi půl hodiny před omezením na 196. kilometru. Na 29. a půltém kilometru D11 směrem od Prahy opatrně je tam nějaká blíže neurčená překážka a silnice číslo 13 je stále neprůjezdná po střetu vlaku a osobního auta u Markvartic. Zprávy končí, Mirek má opět slovo.
5: Pepa Maršál už připravuje zprávy, které uslyšíte v 16 hodin. Teď ale po 4 minuty po 15. prozradíme, že má dneska svátek Drahoslava, abyste na ní nezapomněli, pokud nějakou znáte. To proto, že už od rána platí, že je čtvrtek 9. července. Doufám, že máte příjemné odpoledne a že s námi třeba hned po písnice budete soutěžit.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, a také dnes se to vyplatí, protože jako cena je dárkový poukaz do kamenných prodejen Timo. Ten poukaz má hodnotu 1000 korun a je to na nákup plavek, ale nebo také spodního prádla. Všechno věnoval český výrobce Timo z Litoměřic. I tuto sobotu dopoledne můžete poslouchat u nás na dvojce písně, které doslova utrhly srdce Ondřejovi Soukupovi. On to tak vždycky říká. Z těch, které tentokrát vybral, jednu znáte určitě. V českém překladu se jmenuje Další cihla do zdi a její autor Roger Waters si v ní vyřizuje účty, abych tak řekl, se svým učitelem. Významný part v této legendární skladbě od skupiny Pink Floyd zpívá vlastně školní sbor. No a v naší ukázce právě teď nám o jeho účinkování prozradí Ondra jednu pikantní informaci.
2: Oni svoji část naspívali na přenosný magnetofon 12krát přes sebe, aby to znělo jako hodně žactva. A ta píseň se dostala na první místa hitparád v Americe, v Británii, v Evropě, po celé zemi. A pak ale vyšlo najevo, že lakomci z Pink Floyd nedali dětem ze sboru ani libru a byl z toho docela poprask. Nakonec sbor nedostal nic a škola obdržela 1000 liber a platinovou desku. Ale teda já musím říct, že Pink Floyd se moc nepředali, protože ta píseň musela vydělat strašně moc peněz. Já jsem se ptal umělý inteligence, kolik ta píseň mohla vydělat. Ona řekla, že přesně neví, ale že to muselo být hodně desítek milionů liber.
1: Je zajímavé, že umělá inteligence řekla, že přesně neví, ale já se vás ptám úplně na něco jiného. Z jakého kovu byla deska, kterou Pink Floyd darovali škole, jak tam byl ten sbor? Z jakého kovu byla ta deska, kterou Pink Floyd darovali škole? Pište na známé číslo 702-222-220. Nezapomeňte se podepsat, říkám to pořád, je dobré to stále opakovat. No a pátá správná odpověď vyhrává i dnes.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Už nesoutěžíme mimochodem také nemocný hlas, my už jsme to tady řešili a musím říct, že se říká, že pan Armstrong přišel za jednou, ne, ona přišla za ním, za doktorkou a říkala mu, já vám ten hlas vyléčím a on jí říkal, vy jste se zbláznila, já potřebuji mít takový chraplák. A to jsem si trošku zahrál na Ondřeje Soukupa, který každou sobotu takové historky a má je potvrzené vypráví ve svém pořadu Halo Soukup, halo. A teď, my jsme z něho čerpali a ptal jsem se, z jakého kovu byla deska, kterou Pink Floyd darovali škole, ze které byl sbor z jejich hitu. Tady je správná odpověď.
1: Na konci z Pink Floyd nedali dětem ze sboru ani libru a byl z toho docela poprask. Nakonec sbor nedostal nic a škola obdržela 1000 liber a platinovou desku.
0: Z platiny samozřejmě. Takže dárkový poukaz do kamenných prodejen Timo v hodnotě 1000 korun českých na nákup plavek a spodního prádla věnoval český výrobce Timo z Litoměřic, konkrétně Gáby Vítkové. Posluchačka dvojky, paní Gáby Vítková, vyhrává a my moc blahopřejeme. Hudební pořad dvojky Halo Soukup Halo, už jsem to říkal, vysíláme v premiéře každou sobotu a to po 10:00 dopoledne. Já často poslouchám reprízu a tu si můžete poslechnout následující čtvrtek po 21:00. No a samozřejmě pořad najdete i na našem webu, tedy webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: ještě dokola.
1: Odpolední dvojka.
2: Pozvěte nás k vám.
3: Pokud máte rádi borůvky a všechno, co se dá z tohoto lesního ovoce upéct nebo uvařit a jste na dovolené v okolí Českých Budějovic, tak byste si určitě měli o tomto víkendu udělat výlet do Borovan. Město Borovany totiž v areálu tamního kláštera pořádá jubilejní 20. ročník gastronomicko-kulturního festivalu Borůvkobraní. Posluchače dvojky na něj za organizátory, alespoň doufám, teď pozve Klára Němcová. Kláro, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Tak co mají Borovany společného s borůvkami? Kde se vzala vlastně už 20letá tradice borůvkobraní?
4: Tak tam našeho města je spousta borových lesů, kde se ty borůvky vždycky sbíraly. Prostě borůvkobraní k Borovanům patří. A my jsme našli v zápise ze školní kroniky z roku 2016 zápis, že 20. června tehdy začal v okolních lesích sběr borůvek, které se posílaly tehdy do Vídně. A sběrači si mohli tenkrát vydělat 60 haléřů za kilo. A do Vídně se tehdy posílali až 3 vagóny borůvek každý den. A naše borůvkobraní začalo v roce 2024, tehdy to ještě nebylo borůvkobraní, ale jmenovalo se to borůvkový den. Konal se pouze na náměstí v neděli odpoledne pro pár místních a během let to borůvkobraní nabobtnalo vlastně do té dnešní podoby velké.
3: Borůvkobraní nabobtnalo. Je to gastronomicko-kulturní festival. Tak na tu gastronomickou část bych se nejdříve zeptal, jaké borůvkové pochoutky budou moci návštěvníci o víkendu ochutnat?
4: Tak nejoblíbenější pochoutkou jsou samozřejmě borůvkové knedlíky. Ty se na borůvkobraní připravují průběžně tady v naší školní jídelně, aby návštěvníci měli čerstvé na talíři, takže není to žádný mražený polotovár. Kuchařky každý rok uvaří zhruba 10 000 knedlíků už v těchto letech. Dalším lákadlem je tradiční kynutý borůvkový koláč a ten má na stánku náš borovanský svaz žen, kteří se jmenou Boženy a loni jich napekli třeba 230 plechů, pardon. A návštěvníci ochutnají místní speciality, jako jsou třeba borůvkové natahačky, v nabídce jsou borůvky na slanou, na sladko, borůvkové likéry, pivo, limonády, zmrzlina, prostě všechno.
3: Pivo?
4: Pivo také. Aha. Je to pivo s borůvkovým extraktem, výborné.
3: No jak jsem se díval, tak v neděli by měla být soutěž v pojídání borůvkových knedlíků. Tak jenom, když nás teď někdo slyší, už máte uzavřenou soutěžní listinu, nebo se třeba mohou přihlásit i běžní návštěvníci?
4: V tuto chvíli máme 37 soutěžících, celkem je jich 40, ale dle naší zkušenosti každý rok někdo nepřijede, takže pak bereme náhradníky z řad veřejnosti a ti se mohou přihlásit i na místě.
3: A jaký je rekord mimochodem?
4: Tak rekord je z roku 2019, má ho na svědomí pan Josef Voharčík, ten jich snědl 27 za 30 minut a přijde i letos teda, bude velká konkurence.
3: No a záchranka tam vždycky je?
4: Záchranka tady vždycky je, jsou připraveni na místě.
3: Já teď nevím, jestli se dá vypumpovat žaludek přímo na místě, nebo
4: si musíš... Já nevím, jak to dělají, no.
3: Tak doufám, že to nebude potřeba letos o víkendu, tento víkend. Na co dalšího se mohou návštěvníci těšit? Bude například možné navštívit, mě napadlo ten klášter, kde se to koná?
4: Klášter bude možné navštívit. My tam letos máme ve vnitřních prostorách výstavu české korunovační klenoty na dosah, což jsou mistrovské repliky českých korunovačních insignií. Prohlídky historické kláštera, které bývají každý den, bohužel o víkendu z organizačních důvodů nebudou, ale máme tu i otevřenou muzeum železnice a pro děti zážitkovou prohlídku Peklománie, která bude v provozu.
3: No, takže prostě paráda. Na 20. ročník gastronomicko-kulturního festivalu Borůvkobraní, což se dobře pamatuje, které pořádá město Borovany, nás teď pozvala Klára Němcová. My za to děkujeme a ať všem návštěvníkům u vás chutná. Ať je to tekuté, nebo ať je to slané, myslím tím těsto, anebo sladké. Já ještě připomenu, že úplný program Borůvkobraní najdete samozřejmě na webu, stačí vyťukovat borůvkobraní.cz. Tak Kláro, pozdravujte pořadatele a mějte se hezky. Naslyšenou.
4: Děkujeme, naschledanou.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Od pondělí do čtvrtka.
1: Na dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký, toho času stále v Karibiku. Ani jednoho piráta zatím nepotkal, takže nás dál bude inspirovat, abychom i tak daleko cestovali. Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: Tak my už jsme říkali, že ty, ale ať si kdekoliv, třeba i v tom Chorvatsku, tak někde zakotvíš a hned běžíš. Zvlášť na ostrovech, já jsem to chytnul po tobě, je fajn si, a to opakují tvoji myšlenku, zaběhat, protože najednou to prostředí poznáš úplně jinak než obyčejný turista. Už si vlastně běžel po ostrově Bonaire a teď si snad přešel ostrov Svatý Krištof, je to tak?
3: Ano, prosím, je to tak. Platí, že velice rád budu inspirovat kohokoliv, aby běhal, ale případně klidně i chodil.
2: Ano.
3: Prostě využít dopravní prostředek, který máme už od toho, co jsme se narodili, to jsou nohy, a s ním vyrazit, poznávat ty místa, protože to je vždycky něco úplně jiného, než se pozná autobusem, než se pozná lidí, a nebo než se potká vyloženě v těch klasických zájezdech cestovních kanceláří. Nic proti ním. No a na ostrově Svatý Krištof, který je součástí Závětrných ostrovů v Karibiku, je vyhlášené, že tam je nejkrásnější výhled, jaké vůbec karibské ostrovy mohou nabídnout. Aha. Tak jsem si říkal, že to chci vidět. Je tam kopec, takový kopeček, taková krytina, jmenuje se Timothy Hill a říká se, že výhled z Timothy Hillu je ten nejkrásnější výhled, jaký Karibik dokáže ukázat. Tak jsem si říkal, to mě zajímá. Přesvědčil jsem kamarády, kteří tady jsou se mnou, opustili jsme naši loď Žába a spolu i s naším kapitánem Radimem Žižkou jsme vyrazili vystoupat asi nějakých, myslím, 230 metrů od hladiny moře na vrchol Timothy Hill. A musím říct, že ten výhled je skutečně fenomenální, protože ten ostrov Svatý Krištof je úplně uzoučký v tomhletom místě. Má opravdu doslova jen stovky metrů na šířku. A ty, když jsi na tom vyvýšeném místě, tak před sebou vidíš tak krásně klikatou nudli toho ostrova a na pravé straně vidíš Karibské moře a na levé straně Atlantik. Tak je to takové jako krásné, že se ti ten svět jako kdyby propojí, získá svoji logiku, svoji jinou perspektivu, své jiné souvislosti. A když jsem teda vlastně chtěl hovořit o tom přejítí toho ostrova, tak když už jsme byli na tom kopci Timothy Hill, tak dojít si na ten druhý břeh, protože my jsme kotvili s lodí na karibské straně, tak dojít si k tomu Atlantiku bylo nějakých 450 metrů. Tak jsem moje kamarády, kteří jinak tak jako trochu s úsměvem schovývavým koukají na tu moji potřebu běhat a chodit a poznávat ty místní kraje po svých, tak jsem je přesvědčil a došli jsme těch 400 metrů, takže jsme udělali skutečně travers napříč ostrovem Svatý Krištof, protože on v tom úzkém bodě, kde je ten slavný výhled z kopce Timothy Hill, měří nějakých 800 metrů. Takže s takovou legrací a s takovým úsměvem jsem si udělal čárku do svého seznamu, překonal jsem traverzem od Karibiku až k Atlantskému oceánu celý ostrov Svatý Krištof.
2: Petře, škoda, že tam nemají třeba kešky, mě napadlo, jo? To bys mohl...
3: Mají.
2: Prosím tě, počkej.
3: Toto je výborná poznámka. Naše dcery jsou nadšené kečerky a loví kešky. Už jsme o tom kdysi někdy hovořili. Věřím, že mnozí z posluchačů, kteří nás teďka slyší, tak vědí, co to je. Geocaching je taková zábavná hra, která se hraje po celé planetě, kdy někdo z místních lidí schová takzvanou kešku, krabičku, ve které může být nějaká malá věc, nebo klidně jenom logbook, do kterého se člověk zapíše, že to našel. Na internetu v aplikaci se dá najít informace, kde ta keška takzvaná je schovaná a člověk ji hledá a když ji najde, tak ví něco navíc, protože velmi často i ty kešky jsou spojené s nějakou třeba informací o tom místě, kde se člověk pohybuje. Takže na ostrově Svatý Krištof jsem našel i jednu kešku a pro mě jako Evropané samozřejmě cenné zalogovat si, že i tak vzdálené části světa, jako je Karibik, mám tečku, čárku, označení za úspěšného kečera.
2: Tak, děkujeme. Petr Horký v Karibiku, dávě na sebe pozor a budeme se těšit tady přímo v našem fialovém studiu na Dvojce. Naslyšenou.
3: Děkuji, těším se také a přeji krásné dny našim posluchačkám i posluchačům. I tobě, Mirku, ahoj.
1: Posloucháte Odpolední Dvojku. She's crazy like a fool.

0: To byly Boniem a tohle je Štefan Hanžák, který je v práci, konkrétně Český hydrometeorologický ústav. Štefane, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. My už jsme tady s kolegyní rozebírali tento týden, co je hezké. Někdo potřebuje déšť, někdo potřebuje, aby bylo sluníčko. Tak jak to teď vypadá v České kotlině?
1: Tak aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale právě v té severovýchodní polovině území, což jsou východní Čechy a Morava a Slezsko, zejména Slezsko, tak máme až oblačnou oblohu, ale všude je bez srážek. Teploty jsou většinou od 23 do 27 stupňů a právě na tom severovýchodě máme teploty většinou od 20 do 23 stupňů Celsia.
0: Podle mého laického odhadu nebude tropická noc, ne? Dneska.
1: Ne, určitě ne, určitě ne.
0: Tak jak bude v noci?
1: Počítáme s tím, že zůstane jasná až polojasná obloha v noci, ale teploty klesnou poměrně nízko na 12 až 7 stupňů, takže na některých místech i pod 10 stupňů Celsia. Vítr by měl být slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 3 metrů za sekundu. No a zítřejší den podobný tomu dnešnímu, většinou jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, takže ty oblačnosti bude všeobecně méně a jak jsem zmiňoval, na tom severovýchodě a východě o něco více. Teploty by měly být už vyšší, většinou 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě opět chladněji, 21 až 24, v 1000 metrech na horách bude zítra kolem 19, na Šumavě tepleji kolem 22 a vítr zůstane slabý proměnlivý, během dne však přechodně až mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A přijdou ta vedra, jak se všude píše na těch serverech, přijdou tropické dny?
1: Zatím to vypadá tak, že i ten víkend by měl být jen ojedinělý s tropickými teplotami. Sobota většinou slunečná, opět zejména ten severovýchod území, více oblačnosti o něco a možnost nějaké přehánky, teploty nejvyšší od 25 do 30 stupňů a opět ten severovýchod kolem 25 stupňů Celsia. No a neděle zase o něco teplejší, opět jasno až polojasno s tím, že opět zejména ten severovýchod území více oblačnosti, oblačno až zataženo a možnost ojedinělých, možná na severovýchodě, Beskydech a i místy přehánky. Teploty od 25 do 29 stupňů Celsia, takže ještě ten víkend ne, ale příští týden tam už je vyhlídka na ty tropické teploty.
0: Aha, no a když to tak poslouchám, tak ale moc pršet nebude, budeme zalévat zahrádky.
1: Ano, je tomu tak, maximálně ten severovýchod, respektive ty Beskydy, jako tam možná nějaké přehánky, ale nevypadá to na výraznější srážky.
0: Štefan Hanžák, děkujeme za předpověď počasí a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, podobně, naslyšenou.

0: Tereza Stýblová si nasadila sluchátka, protože je 15 hodin 52 minut a budeme se loučit a vítat zároveň. Teresko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: My už jsme naznačovali, ale třeba to někdo před 2 hodinami neslyšel, kdo a co budete řešit.
1: Dneska se budeme bavit s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou o tom, jak rozhýbat stuhlé tělo.
0: No jo.
1: Protože někdy se začneme protahovat, začneme cvičit a může to být kontraproduktivní, že si právě tím protahováním ublížíme. Někdy nás taky něco bolí a říkáme si to rozchodíme a snažíme se to popírat, tu bolest, která signalizuje, že něco není v pořádku a taky to nemusí dopadnout dobře, takže to dneska probereme.
0: To bude telefonátu, to bude e-mailu. Mirek Vaňor vám přeje příjemný poslech, stává se posluchačem Tereza Stýblová a káva o 16:15 u nás i u vás, tedy na dvojce.

0: Setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Ve studiu přivítám klinického onkologa profesora doktora Samuela Vokurku. Proč je podle něj stejně důležité léčit nejen samotnou nemoc, ale také člověka, který s ní žije? Které rozšířené představy o rakovině už dnes neplatí? A jak komplikované bylo rozhodování mezi archeologií, paleontologií, žurnalistikou a medicínou? Také o tom si budeme povídat s profesorem Samuelem Vokurkou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně a do Ostravy přijela kavárna po tmě. Zítra bude slunečno, během dne na severovýchodě oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Z podstatné části se zřítila. Na místě zasahují dál stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací požáru jim pomáhá také vrtulník a vlastně už jsou teď dva. Oheň však stále není pod kontrolou. Velitel zásahu Zdeněk Otrusin žádá lidi, aby se k místu nepřibližovali.
5: Informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
4: V budově má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Odhadovaná škoda na obuvi činí 150 až 180 milionů korun. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat úřad. Vyplývá to z posudku, který zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historické maximu. Cena za průměrný český vůz činí 7,5 tisíce korun ročně.
6: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
7: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
6: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
8: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
6: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých nebo zrakově postižených. Hosté si mohou v úplné tmě vypít kávu, zhnout se, musí pole.

0: Oblačno během dne zejména na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách 19 a na Šumavě opět tepleji až 22.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte už asi 40 minut před omezením na 196. kilometru. Na 40. kilometru D10 směrem na Prahu se srazila dvě auta, jsou na krajnici. Na vozovce je ale nepořádek i vyteklé provozní kapaliny a brzdí se do kratší kolony, která patrně bude narůstat. A na příjezdu do Prahy po D8 se jede pomalu od 3. kilometru až k omezení ve Kbelské. To byly zprávy, těší se na vás Tereza s kávou o čtvrt.
2: Moc vás zdravím, přeje krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Jak rozhýbat ztuhlé tělo, téma, kterému se dnes budeme věnovat s Ivou Bílkovou, hlavní fyzioterapeutkou fyziokliniky. Ivo, dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Taky někdy po ránu, třeba když vás bolí záda za krkem nebo ramena, musíte se rozhýbat své ztuhlé tělo?
3: Musím, můžu prozradit, kdy naposledy jsem se měla potřebu. Já jsem minulý víkend chodila po Krkonoších a dala jsem si dlouhou trasu s velkým převýšením a pak teda další 2-3 dny jsem měla potřebu se každý den protáhnout, než jsem z té postele vylezla, protože ty svaly byly stuhlé.
2: Tak, dneska se budeme protahovat po vzoru i vy, ať už po túře, nebo zkrátka vždycky, když nás bude něco bolet a budeme se snažit to nepřetáhnout nebo nerozhýbávat něco, co v podstatě nás přivede spíše k lékaři, než mezi zdravé a zase třeba na výšlapy. Takže dneska, pokud máte otázky, jak rozhýbat tuhle tělo, tak posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Jak rozhýbat stuhlé tělo? Dnes v kávě o čtvrté s Ivou Bílkovou, fyzioterapeutkou. Když člověk ráno sotva vstane a musí se rozhýbat, vždycky ho něco bolí, tak je to vlastně normální, Ivo, nebo už je to signál toho, že naše tělo chřadne, že třeba není trénované, že neposilujeme, necvičíme, že bychom měli začít se sebou něco dělat?
1: Já jsem v tom úvodu nakousla, že v tom minulém víkendu jsem hodně chodila, hodně sportovala, tak mě to potom tělo bolelo. A neberu to jako něco špatně, protože jsem věděla, že jsem si namohla ty svaly, že moje kloubní pouzdra dostaly pořádně zápřah, protože šlapaly do kopce a šlapaly z kopce. Tak za ten krátký úsek, kdy jsem měla velkou fyzickou námahu, to chápu jako normální odezvu toho organismu. Ale pokud se opravdu každé ráno budím s tím, že mě bolí koleno, píchá mě tam při konkrétním dřepu, vždycky na jednom místě, nebo když hraju tenis, vždycky mě ten loket bude bolet a nebude mě bolet třeba při, nevím, umývání nádobí, ale pak, když musím zase znovu vyvinout velkou sílu přes svaly, třeba při otvírání PET lahve a ten loket zase zabolí a je to pořád to jedno konkrétní místo, tak je to potom špatně.
0: Mm-hmm. Když nás tady bolí jedno konkrétní místo a neznáme ten
1: důvod. A opakovaně.
0: Důvod. Ale když se probudíme a cítíme se rozlámaní, že zkrátka máme zatuhlé svaly, zatuhlá záda, tak
1: zhodnoťte, co jste dělali ty dny předtím. A zjistíte, ano, má to možnost prostě to tělo takhle reagovat, anebo pokud je to opravdu opakovaně, každé ráno zatuhlá záda, tak pak zvažte, jestli se, když se líbu budete protahovat, začnete se nějak cvičit, tak jestli se to zlepší, a pokud se to ani při nějakém jednoduchém cvičení nezlepší a furt mě ty záda berou a je to taková krutá, ostrá, vtíravá bolest, omezující, podklesávají mi nohy, nebo vypadávají mi předměty z rukou, nebo mě z toho bolí hlava, bolí mě z toho zuby, tak nebo mám světýlka před očima, ta páteř se může vlastně odezdívat i v jiných orgánech, třeba jako žlučník, bolesti žlučníku, bolesti žaludku, můžu zvracet z toho, můžu mít těžké trávení, nadýmání, ale furt je to ta páteř, nebo je to problém od páteře, když se jeví jako vnitřní orgán, tak pak je potřeba teda někoho vyhledat.
0: Tomu se možná ještě dostaneme k takovým příznakům, které nás na první dobrou asi zavedou jinak, naše myšlení, že nám asi není nic jiného, třeba než, že máme něco se žaludkem a že to nepřisoudíme právě k těm zádům. Ale co se během noci, já se zase vracím k tomu ránu, děje s naším tělem, že nejvíce stuhlí se cítíme právě po probuzení?
1: Jsou tam dva takové momenty, jsou to. Tak jeden moment je takový, že ten mozek úplně vypne to svalové napětí a my se úplně rozložíme. Kdybyste vzala spícímu člověkovi nebo dítěti, to se vám neprobudí. Dítěti vezme tu ručičku a pustíte ji, tak ono s ní plácne a vlastně vůbec tam nemá žádné napětí svalové. A když mám k tomu ještě třeba artrózu v kyčli nebo artrózu v bederní páteři a zároveň se mi tenhle sval takhle strašně rozloží, úplně roztaje, tak mi vlastně pustí tu centraci těch kloubů, posune se mi ty klouby vůči sobě a já potom probuzení cítím, že ty klouby na sobě úplně dobře nesedí, že to můžou mít ne tuhé, ale jako neforemné, nesedíme to prostě. Potřebuju se zahýbat tak, aby si to zase sesedalo zpátky, tak to je jeden moment. A druhý, my v noci vytváříme melatonin. Melatonin ukládá vodu, vodu ukládá do buněk, do všech a my víme, že ráno, všichni to doufám vědí, že ráno jsme větší, vyšší než večer. To znamená, že ta mezobratlová plotínka se nám nacucala během té noci tou vodou a když je vyjetá, protože standardně jsem kancelářský člověk, nebo jsem řidič autobusu, nebo jsem kadeřnice, která je u té své práce nějakým způsobem zkroucená a ohnutá, tak ta plotínka je vždycky vyjetá. A když je vyjetá plus nacucená, tak mě potom ty záda bolí ještě víc.
0: A taky já mám osobně pocit, že se nemůžu po ránu tak dobře protáhnout, protože tam možná mám tu tekutinu nebo ty buňky jsou nasáklé, že nejsem tak ohebná, když bych chtěla právě.
1: To je určitě s tou vodou.
0: Takže to je takový signál, že to funguje tak, jak má?
1: Ano, nejste vysušená, ano. Organismus pracuje tak,
0: jak má. Mám tedy počkat nějakou chvilku, než to takzvaně rvát na sílu, protože bych si mohla třeba ublížit při tom protahování.
1: To záleží, v jaký fázi jsme. Pokud jsem člověk, kterým vím, že mám výřez plotenky, tak než vstanu, tak je dobré si udělat to cvičení ještě než vstanu, jo? Tak, abych prostě tu plotínku, i když je natucená, ale zasunula co možná nejvíc tam, kam patří, aby mi netlačila ten nerv anebo míchu. Ale když jsem zdravý člověk a mám pocit, že to nějak nesedí, jsem taková tuhá, tak klidně vyčkejte 20-30 minut na to, než si ten organismus takzvaně sedne, trošičku se rozhýbe a pak třeba neucítíte vůbec žádné pnutí nikde a ono to bude v pořádku. A když budete cítit pnutí, tak to berte jako, něco mi je, asi jsem někde něco v těch posledních dnech přetížila nebo se zatížila moc, tak si zacvičte a když to ani druhý den nebo třetí den nebude ráno lepší, furt se to bude mít tendenci opakovat, tak potom zvažte návštěvu maséra, fyzioterapeuta, v nejhorším doktora, jako k doktorům choďte, ale snažte se je využívat opravdu na ty velké bolesti, ne ty obyčejné, že vás táhne za krkem.
0: Jak rozhýbat stuhlé tělo? Dnes pod dohledem Ivy Bílkové, fyzioterapeutky v Kávě o čtvrté. Otázky posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojici, je fyzioterapeutka Iva Bílková. Rozhýbáváme stuhlé tělo a jsme pořád v posteli,
1: ano,
0: ráno.
1: Rozsvítilo se krásné
0: rozsvítilo
1: sluníčko.
0: Se přesně tak, sluníčko. Chceme vstoupit do nového dne s úsměvem, pružní, s rozhýbaným tělem. Tak ano. Co udělat, aby to tak bylo?
1: Tak především, když na to máme čas, když ráno chrvátáme, musíme opracovat i děti, udělat ty svačiny a vylítnout do práce, protože tam na nás už stepuje šéf, tak s tím asi moc neuděláme, nebo staňte o 4 hodiny dřív, ale je fajn o sobotě, o neděli, o víkendu krásně se natáhnout na záda, vytáhnout ruce, nadýchnout se, říct si, mám se ráda nebo mám se rád, pořádně ten výdech ještě jako ze sebe vyplavit, případnou negativní energii, kterou byste v sobě měli. Pokrčíme si nohy, dáme si ruce na stranu, nohy nám jdou na jednu stranu, hlava nám jde na druhou stranu, zase se to uděláme s nádechem, s výdechem, pak si lehneme na bříško, vzepřeme se do rukou, uděláme takovou kobru z jogy, pak se můžete protáhnout ještě ruka, noha, křížem a postupně se dostáváme na bok, optimálně čelem tam, kde chceme vystoupit z té postele. A nejdříve bychom měli schodit nohy dolů, pokrčené nohy, a vzepřeme se na rukách tak, aby jsme mezi pánví a hlavou měli pořád tu páteř jako rovnou tyčku a vlastně s tou rovnou tyčkou se zvednu do toho sedu. Pak v tom sedu zase můžete udělat nějaké kroužení hlavou, kroužení rukama, předklony, záklony, úklony. A můžete i rozhýbat kotníky, protože někdo má opravdu stuhlé nohy nebo někdo, kdo má patní ostruhy, tak je bolí to první stoupnutí na chodidla. Takže protáhnout chodidla, udělat si pata, špička, kroužek v tom kotníku, protáhnout si vysloveně špičky u těch nohou, dát si je pod postel nebo si na ně stoupnout zase, jako opřít se, protáhnout si ty chodidlové svaly a pak teprve vstáváme. A ve stoji zase nějaký předklon, úklon, záklon, rotace těla, rotace hlavy, rotace nohou, nějaké komplexní pohyby, kdy udělám třeba výpad a současně ruce nahoru, nadechnu se, pak zase s výdechem se vracím zpátky a znovu ten výpad s tou narovnanou páteří, s rukama nahoru, do podřepu ten výpad, tak vlastně nějaký komplexnější pohyb na jednu stranu, na druhou stranu, dopředu, dozadu a vyrážíme směr koupelna a směr kartáček.
0: I když na to nemáme čas, tak bychom ale takto z postele měli vždycky vstávat. Když vždycky jdeme dělat svačiny dětem, tak na ten bok.
1: Ano, vždycky vstávat s tím bokem, nohy, říkáme to i malým dětem, které k nám chodí. A nebo když chodím potom do nemocnice, tak těm starým babičkám zase vtloukám jim to do hlavy. Nohy dolů, rovná záda, posadit se.
0: Mm-hmm. Můžeme použít už v tuto chvíli nějaké pomůcky. Já třeba mám ráda, když si stoupnu na takovou tu masážní podložku, mm-hmm. že se ještě promasíruju chodidla po ránu.
1: Tak může tam být masážní podložka, taková gumová podložka s dňublíkama, nebo tam má někdo nafukovací úseč, to je taková jako čočka s dňublíkama. Někdo tam má třeba jenom kobereček, takový, co prodávají jako předložky k postelím, tak ta chlupatina je taky příjemná na to chodidlo. Je to zároveň i měkké, že nestoupneme rovnou na tu plovoucí podlahu nebo na tu dložbu. Někdo má chlupatý koberec jako celkově v té ložnici, takže je dobré mít něco příjemného na ty nožky po ránu.
0: Mm-hmm. Ptá se tady už posluchačka, jak důležité je se ráno pěkně rozdýchat a prodýchat vlastně celé tělo. Jste to říkala, už teď máme vydechnout.
1: A hezky. Tak, je to asi hlavně o tom, že ten polospící mozek potřebujeme okysličit a když ho okysličím, tak jednak teda budu bystřejší, bude mi to rychlejš myslet, budu prostě akčnější po ránu, ale zároveň se mi ta hlava nezamotá. Takže když je ta babička dědeček nebo někdo, kdo má horší prokrvení díky lehce ucpaným karotidám, protože mám prostě nemocný srdíčko, mám aterosklerózu, už jsem před infarktem nebo po infarktu, tak je potřeba, aby ten mozek dostal kyslík. A vy, když si sednete prudce a pak prudce stanete, tak se vám ta hlava zamotá. Takže je potřeba si nadechnout, vydechnout, udělat si hluboké nádechy, opravdu tomu k mozku ten kyslík dát a chvilinku sedět ještě v té posteli, než úplně vstanu.
0: Když máme čas ráno cvičit, tak můžeme na to plynule navázat, na to protažení, anebo počkat právě třeba i kvůli té tekutině, o které jsme vlastně hovořili před chvilkou, až se tělo takzvaně sedne a pak začít opravdu nějakou ranní rozcvičku. Mm-hmm.
1: To asi nechám každému na jeho uvážení, jak je mu to příjemné. Někdo opravdu potřebuje cvičit. Naše babička ta necvičí na posteli a ta má yoga matku nebo karimatku u postele, takže vlastně ta plynule sudem spadne z té postele na zem a tam si cvičí.
0: Do kočky hned, do pozice.
1: Tak. nebo znovu na bříško, na záda. A tam si prostě 4 hodiny cvičí. Vím, že její manžel, náš dědeček, že ten cvičil taky 5 Tibetanů hnedka po ránu, aniž by do té koupelny ještě došel. Takže někdo si opravdu cvičí 4 hodiny, 20 minut, někdo půl hodiny. Zase, když jsem nemocná, mám třeba děti, takhle nutíme ráno ještě před školou, aby si srovnali páteř, chodí k nám kvůli skolioze, kvůli vadnému držení těla, tak ty děcka musí cvičit ráno, aby tu páteř srovnali, protože pak ta páteř zase ponese tu aktovku, bude zase sedět na křivo v té lavici. Takže hnedka cvičení ráno. A kdo je nemocný, ví, že musí cvičit ráno, v poledne, večer. Kdo to chce mít jenom tak proto, aby se cítil sám sebe dobře, měl tu páteř lehkou nebo záda, tělo, klouby rozhýbané, tak stačí opravdu jenom třeba 2 minuty ráno, pak zase nějaké protažení večer a žijou ty lidi krásně zdravě.
0: Zmínila se to páteř u dětí, bude to asi z dlouhého sezení, což si myslím, že máme úplně všichni takové problémy. Je to ta partie těla, která je nejvíc přetěžovaná? Záda.
1: U nás jako u dospěláků ano, protože opravdu sedíme v kanclu, v autě, v křesle, autobusáci, že ty to mají jako denní chleba, kamionáci jedou taky x hodin v kuse, piloti, to všechno prostě jako ty, co sedí u počítače, kluci, ajťáci, ještě tam sedí nakřivo, ajťáci jsou výborní, to zdravím všechny inženýry, protože sedí nakřivo, s nohou přes nohu, někdo dokonce má ještě nohu na stole a u toho ještě ohnutý k té klávesnici, dokážou tam lidi vyprodukovat hezké, zajímavé pozice. Tak ty trpí na záda určitě. A děcka to mají proto, protože mají růst. Oni mají, říkáme tomu, akcelerace růstu a kost roste rychleji než sval. Takže ten svalový aparát nestíhá nabírat takovou sílu, aby tu kost udržel proti gravitaci zpřímenou dobře. Takže těm dětem vlastně ochabnutím svalstva, než to dožene tu sílu, se hroutí ty obratle na sobě, pak vznikají vlastně skoliotické držení těla. A když ten obratel změní už svůj tvar, tak tomu říkáme skolioza. Ale skoliotické držení těla znamená, že jenom ten sval je slabý. Na jedné straně se mi to dítě křiví, ale neznamená to, že ta páteř je poškozená. Ta poškozená je až s tou skoliozou.
0: Takže je potřeba ty svaly
1: naposilovat, udržovat proti gravitaci.
0: Iva Bílková, fyzioterapeutka, je hostem Kávy o čtvrté. Dnes protahujeme stuhlé tělo. Budeme v tom pokračovat. Otázky stále můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Jelen, písnička Všude zdejší a my se vracíme na dvojce v Kávě o čtvrté k našemu povídání s Ivou Bílkovou, fyzioterapeutkou, o tom, jak rozhýbat stuhlé tělo. Je tu dotaz od naší posluchačky Moniky. Mám revmatoidní artritidu už 20 let a artrózu kolena a kyčle. A prakticky každé ráno bez cvičení na posteli nebo takzvané líné jogy a protažení bych vůbec nemohla fungovat. Během dne pak můžu jezdit na kole, jít několik kilometrů, plavat, přiměřeně se hýbat, ale bez toho rozcvičení by to opravdu nešlo, protože bederní páteř je hodně stuhlá. Je mi 58 a neumím si život bez pohybu představit, i když je to někdy boj s tím revmatem. Tak děkujeme za váš příběh, Moniko, za to, že jste
1: ani
0: nám
1: ne dotaz, ale
0: ano,
1: příběh
0: sdělala, jak vám to, jak to vlastně dobře funguje po tom rozcvičení. Tam revmatoidní artritída a artróza kolene a kyčle. Ivo, co to je?
1: Je to pro mnohem cizí slova. Moniko, já zdravím a hrozně vás chválím, že cvičíte, to je pro mě jako ohromná pozitivní zpráva a máte můj obdiv, že vydržíte, že to máte pravidelně. A chtěla bych, aby takhle existovali všichni lidi, aby byli pravidelní a houževnatí v tom cvičení. A teď se vrátíme k té artritidě a artróze. Spousta lidí neví, pro ně jsou to synonyma, ale pro nás artritída, představte si ruce, hodně starý babičky a víte, že tam jsou také křivé prsty. Jo, spousta lidí to určitě viděla. Je to porucha vlastně auto, je to, patří to mezi autoimunitní onemocnění. Váš imunitní systém útočí na ty kloubní pouzdra, na ty chrupavky, na ty prostě kloubečky. Napadá to cokoliv, krční obratle, ruce, nohy, páteř, ale na rukách je to nejvíc vidět, protože prostě tam nemáme ani tuk, ani svaly, takže tam se to obnaží vlastně nejdřív a deformuje to ty klouby. Jo? Ten imunitní systém sežere ty měkké struktury a prostě ty klouby se nám křiví, tuhnou, vlastně můžou až jako srůstat. Tam je velký problém u lidí, kteří mají ty artritídu na rukách, aby vůbec zachovali svoji schopnost soběstačnosti, aby udrželi lžíci, zavázali si tkaničku, aby byla ta ruka funkční.
0: A tomu říkáme zjednodušně revma.
1: No, správně se to asi jo. Správně se to jmenuje revmatoidní artritis. Jo, artritis, to itis je zánět. A revma je asi ten kloub, nebo nějak tak se bych to přeložila, a to itis je prostě zánět. A pak je artróza, a to je vlastně ošoupání. To je degenerace. Hodně často jsem běhala, skákala, prostě ošoupala jsem si koleno, ošoupala jsem si kyčel, nemám tam tu chrupavku, dře mi tam tak téměř kost vo kost. A v tomhle úseku vlastně nejvíc lidí vědí, že si dáváme nový kolena, nový kyčle, protože tam tu náhradu tím titanem prostě děláme velmi snadno. Uh-huh. Oni se i u té artritidy nahrazují klouby, ale nedělá se to zas tak často a nahrazuje se třeba jenom jeden, dva, tři kloubky z té ruky, nenahrazuje se komplet celá ruka, je to komplexní orgán, tam je to
0: takže
1: těžké.
0: Takže revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, kdežto artroza je přirozený, řekněme,
1: degenerativní
0: proces.
1: Ano.
0: Našich kloubů. Nicméně obojí nás asi hodně limituje, mm-hmm. Takže pokud to někdo má tyto potíže, tak je pro něj to protažení, to cvičení ráno
1: rozhýbání
0: opravdu zásadní.
1: Ono je tam ještě trošičku rozdíl. Ta artritida, ta vysloveně ráno potřebuje rozhýbat. Ta bývá stuhlá, oteklá, tuhá prostě. Takže ty lidi opravdu potřebují se pohybovat, protahovat, kroužit, vytahovat, prostě různě ty kloubečky veškeré na celém těle rozhýbat. A ta artróza je naopak opak, ta s pohybem bolí. Ta dře, tam to prostě se šoupe materiál po materiál a ty lidi se neradi hýbou. A většinou bývají ještě obézní. A aby je vzali na operaci kyčle nebo kolene, tak jim doktor nutí zhubnout. Ale oni nemůžou zhubnout, protože se nemůžou hýbat. Tak tam je takový jako zacyklený cyklus.
0: Takže co dělat?
1: No, samozřejmě držet tu životosprávu, nejíst ty tuky, cukry, ale věnovat se víc těm bílkovinám a pohybovat se, snažit se prostě to rozhýbávat. A v rámci artrózy prevence je velká prevence je pohyb, protože když budete rozhýbávat ten kloub, třeba to rameno, kroužím ramenem v maximálním rozsahu nebo kyčlí maximálním rozsahu všemi směry, tak ten kloub promazávám. Vám tuhne nebo ničí se pouze, když máte zátěž omezenou v daném úhlu. Jo, třeba sedím, mám nohu přes nohu. Tak v tom úhlu, noha přes nohu, se mi ten kloub nejvíc ošoupává, nejvíc se mi tam tlačí kost na kost v té vnitřní straně stehna. Ale když ten kloub budu rozhýbávat všemi směry, tak tu synoviální tekutinu si pěkně rozetřu po celém tom kloubu, promažu si to, jo, dám si tam volejt všude a krásně to klouže a neničí se mi ten kloub. Mm-hmm. Takže pohyb je prevence.
0: Pohyb, ale asi bez zátěže. Takže třeba v posteli, jak jste říkala, kroužit.
1: Může být v posteli, nebo může jezdit na tom kole, může si jít zaplavat, může i běhat. Dokonce plotínky se vyživují tím běháním, nebo i ty klouby se vyživují běháním, protože vy v letové fázi odlehčíte ty dvě kosti od sebe, nasaje se vám tam ta synoviální tekutina, té meziobratlové plotínky nebo do toho do té kloubní štěrbiny toho kolena nebo kyčle. A při tom dopadu vy ty měkké tkáně, ty chrupavčité zmáčknete, takže vy tu houbu nasajete, zmáčknu, nasaju, zmáčknu. A já si takhle vlastně tím procesem obnovuju, filtruju tu synoviální tekutinu tou chrupavkou nebo tím chrupavčitým materiálem a tím si ho vyživuju. Takže zase preventivně působím proti poškození.
0: Je to ještě jeden dotaz na revmatoidní artritidu od našeho posluchače. Jaké cviky tedy doporučujete? Vy jste vlastně říkala, že to je zánět. Tak...
1: Je to zánět. V tom akutním stádiu, kdy to mám červené, oteklé, bolavé, teď momentálně strašné, tak necvičíme. To necháváme v klidu, chladíme, prostě chováme se k tomu, jako kdyby jsme měli zánět v zubu nebo ve slepáku. A nebo někomu naopak pomáhá teplo, dávají se parafínové zábaly, nebo se dávají v mikrovlnce třešňové polštářky nebo gelové sáčky, prostě prohřeju to. Každému to vyhovuje jinak. Jo? Někdo teplo, někdo chlad. To si musí lidi vyzkoušet sami na sobě. A pak, když to není ta akutní fáze o 2-3 dny později, tak opravdu se snažit rozhýbávat. Vzít si třeba ty prstíky a druhou rukou si ten malíček roztáhnout, vytáhnout, vytvářet, tomu říkáme trakce, povytahovat ty klouby v té ose té kosti. Nebo rotovat, ať s páteří, nebo s tím prstem. Prostě rozhýbávat všemi směry.
0: Iva Bílková, fyzioterapeutka, je hostem Kávy o čtvrté. Dnes rozhýbáváme stuhlé tělo z mnoha důvodů. Tak asi na každou stuhlost patří nějaké jiné cviky. Dostaneme se i k tomu, kde to tělo radši nerozhýbávat, protože bychom se mohli ublížit. A co dělat? A taky k vašim dotazům. Už po telefonu na čísle 22 155 25 25.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Lucy trpí záhadnou nemocí.
4: Slečna patrně ztratila velké množství krve. Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
5: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
2: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
6: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
3: Hrabě Drákula.
2: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
3: V neděli ve 20 hodin.
2: Na dvojce. Radioservis představuje
7: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
8: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
7: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
8: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli bychom hrozně sami.
7: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Jak rozhýbat stuhlé tělo? To je otázka, kterou dnes pokládám Ivě Bílkové, hlavní fyzioterapeutce fyziokliniky. Teď se do Kávy o čtvrté dovolala naše posluchačka. Dobrý den.
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím paní fyzioterapeutku a chtěla bych se takhle. Je mi 76 roků, mám vyměněny obě kolena, ale já mám problém ten, že neudělám zhyb kolenou maximálně 30 stupňů. Chci se zeptat, jestli by na to nebyl nějaký cvik, protože pan doktor mi řekl, že je to nevratné.
2: A to je váš celý dotaz. To je mi líto, 30 stupňů je opravdu málo, s tím se nedá ani jezdit na kole, blbě se s tím chodí po schodech, nebo respektive ze schodu, i když do schodu asi taky. A jediné, co můžete, je prostě furt to zkoušet, klekat, na něčem někém, optimálně na koberci nebo na posteli, snažit se dosednout v kleče na paty. To je prostě jediný cvik, který vám můžu teď poradit, nic lepšího vlastně není. Samozřejmě můžete masírovat stehno, můžete masírovat ty kloubní pouzdra, vazy, co máte kolem kolenů, snažit se zkrátka povolit všechny ty měkké tkáně, které to tam fyzicky drží, ale prostě stalo se, nevím, jak se mohlo stát, nebo trošku tuším, ale jako patří to vlastně jako do komplikací té operace, není to tak časté, většinou s tou operací bývají lidi velmi spokojení, že výměna kloubů v koleni je vlastně jednoduchá, velmi rychle se to hojí, bývá to jenom pohyb směr dopředu ve směru skrčím, napnu, bývají lidi velmi rychle rozhýbaní, takže tam se někde muselo stát něco po té operaci.
0: Protože můj blízký člověk byl na vlastně dvojité takové operaci a ještě v té bolesti, ale musel právě
2: nezatuhnout,
0: i nějakým přístupem, aby se ten klub právě rozhýbal a nezatuhl. Mm-hmm. Takže možná tam je ta včasná rehabilitace.
2: Je možné, že paní měla záněty té kosti, se to hůř hojilo, mohla být nějak jako imunosupresivní, nevím, bývají to lidé, kteří mají prostě poškozenou imunitu z nějakých dalších jiných svých vedlejších onemocnění. Prostě tento koleno se nehojilo dobře tak, jak by mělo. Tak je mi to líto, musíte prostě setrvat a snažit se opravdu pořád pokrčovat tu nohu, aby vám prostě netuhla.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme.
2: Ano, dobrý den.
3: Pěkně vás zdravím, Karel. Prosím vás, já mám dotaz k ischiasu. V akutním stavu je možný se podrobit masáži a jestli k tomu něco můžete říct, děkuju.
2: Mm-hmm. Tak doufám, že ischiasem myslíte, ohnul jsem se a nemůžu se narovnat, nebo bolesti prostě v té křížové oblasti. A většinou to tak lidi...
0: Říká se tomu houser? Taky,
2: ano, taky. A Hexenschuss.
0: Je to teda vyhřezlá plotenka?
2: Ano, přesně tak. Hexen je vlastně čarodějnice a šus je jako střelba, takže ta čarodějnice vás začaruje a vy jste prostě jako na tom koštěti letíte dál. V tom ohnutí. Mm-hmm. To je hezký název, myslím, že němčina to vystihuje velmi pěkně. Tak, jde o výhřez plotínky, tady paní Tereza to řekla správně. Pointa je v tom, že vy byste měl v té akutní fázi optimálně ležet na břiše a snažit se dostat se na předloktí, jako když si na pláži čtu knížku. Když to zvládnu, jsou lidé, teda, kteří to nezvládnou ani lehnou na břicho, takže tam se potom snažíme dostat je na břicho s tím, že mají vypodložený prostor mezi břichem. Takže vlastně i v tom leže na břiše jsou stále ohnutí dopředu. A postupně jim obíráme ty polštáře nebo ty deky, aby jsme je dostávali do té horizontály ucho, rameno, kyčel, kotník. A pak se snaží dostávat do toho záklonu, protože potřebujeme zašoupnout tu plotínku tam, kam patří, aby nebyla vyhřezlá dozadu. Potřebujeme ji vrátit zpátky na ten střed. Takže dělají lidi ten záklon přes to předloktí. Čtu si na pláži knížku. Nebo pak si dám ruce pod ramena a snažím se lokty natáhnout, takže dělám kobru. Nebo jsem ve stoji, dám si ruce na zadek a udělám záklon, takže se podívám do nebe. Ten záklon nedělám čistě v krku nebo přes pokrčená kolena, ale opravdu se zakloním v té bederní páteři. Vždycky sledujte to, jestli vás to bolí. Jestliže se bolest zvýší o 1-2 stupínky z 10, tak jste správně, děláte to dobře. Jakmile by se zvýšil o 3, o 4, o 5 stupňů, je to výrazná bolest, vystřelující víc do nohy, podklesne vám koleno, tak víte, že jste ten pohyb udělali moc ve velkém rozsahu nebo moc rychle, moc intenzivně, prostě rvete se tam na sílu. To ne, nechceme jít přes velkou bolest. Ale do nějaké bolesti, kterou dokážu rozdýchat, to ano.
0: Na vyřezlou plotínku je tady ještě jeden dotaz na e-mailu. Ptá se Jaromír, jestli je vhodné hned po ránu jít na trakční lehátko. je mu 69 a někdy má velké bolesti.
2: Mm-hmm. Představme si, že máme ty dva obratle, mezi nimi je ta meziobratlová plotínka, je vyjetá proti té míše, bolí mě to, ještě je tam jako lehce nateklá, třeba ono, když máte něco zaťatého, říkáme tomu ischemický zánět, ono to i trošku oteče, o to víc to tlačí na nerv, ten taky oteče, takže se dostává do ischemického zánětu i ten nerv. Když půjdu na trakční lehátko, to znamená ty dvě kosti od sebe oddálím, tak ta plotínka má prostor tam lehonce pomalinku se zatlačit nebo zahoupnout, pod tlakem se vlastně jako vcucnout zpátky mezi ty dvě kosti tam, kam patří. Takže za mě trakční lehátko má smysl, ale zase dělejte to jenom tak, jak vy cítíte, že vám to pomáhá. Kdybyste se zhoupli na tom tračním lehátku rychle, nebo v tom byli moc dlouho, nebo prostě nějakým způsobem vznikaly nějaký parestézie na nohou, brněli by něco, nebo jste ztráceli vůbec vnímání té nohy, tak samozřejmě zase jdete na moc velkou sílu, musíte ubrat.
0: To už jsou vlastně rady, kdy to radši nerozhýbávat, ale obecně, když nás najednou začne něco bolet, tak si řekneme, to rozhýbu.
2: No, ano, naopak. Vy jste říká nerozhýbávat. Plotínku potřebujeme rozhýbat. To není tak, jako že ji zasáhnu.
0: I v té bolesti, ale když nás to hodně bolí.
2: Jo, tak přesně tak. Potřebuji z té míchy a z těch míšních kořenů dostat co nejdál. Nechci, aby mi na tu míchu tlačila, protože to mi způsobuje to bolest. Takže já ji tím lehkým pohybem, pohyb myšleno třeba jenom, že ležím na břiše, protože jsem prostě předtím byla v předklonu, tak dostat se do záklonu znamená jenom lehnout si rovně. Jo. Tak tímhle způsobem já si postupně můžu dostat zpátky. Ale vy myslíte určitě nějaký zánět, zlomeninu, vyhrznutí, tam to nerozhýbávám. Jakmile mám nalomenou kost a budu u toho dělat ještě rotace, mám třeba, mám osteoporózu, jo, mám řídnutí kostí, obratel je tenký, vlastně dutý, když to tak vezmu, spadla jsem, zakopla jsem, bolí mě páteř, mám jinými slovy, hrozí mi, že mám ten obratel zlomený a ještě si lehnu na záda a budu dělat rotace hlavou tam, nohama na druhou stranu, tak hrozí, že si ho dorvu ten obratel. Takže byste si mohli vlastně ulomit výběžek díky tahu svalu a pak byste byli teda 4 měsíce ležící, protože byste prostě museli zhojit tu zlomeninu.
0: Fyzioterapeutka Eva Bílková je hostem Kávy o čtvrté, ještě bude i po písničce Miraž Birky, stále se můžete ptát 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Iva Bílková, fyzioterapeutka, hostka. Vy o čtvrté dnes rozhýbáváme stuhlé tělo z mnoha důvodů a taky samozřejmě na každý důvod jiný typ cvičení. Máme další dotaz na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
1: To je jednoduchý, krátký dotaz. Vytahování prstů s takovým tím lupáním. Dělat to nebo to nedělat?
0: Já se vždycky úplně oklepu, když to někdo dělá.
2: Ano, já jsem zvuku, pět, omlouvám se. Teresu jsem tady viděla, jak roztáhla prsty a zaječela jako hrůzou. Otřásla se v zádech. Já to mám ráda. Říká se, že ne, že jako kloubní pozdro se vytahuje, že ty prsty potom lupou sami. Já zase zastávám názor, a to neplatí jenom na prsty, to platí prostě na celou páteř. Pokud jsem schopná, cítím, že tam mám někde nějakou blokádu a jsem schopná si to sama odblokovat, to znamená odlupnout, tak jsem za to radši, protože se vám pak nefixují svalové napětí nebo vazivové napětí, fasciální prostě tahy do dalších vzdálenějších míst a vy si ten problém nefixujete někde jinde dál. Takže já jsem klidně za to odlupávat.
0: Dobře, to někdo ale vytahuje prsty, ale když to někdo vyvrací, teď většinou ty lidi ty prsty různě vyvrací a tak dále. To taky neškodí.
2: No, teď jste ukázala, že si vyvrací prst, ale vlastně to popíšu s posluchačům.
0: Ne, dělejte to.
2: Jo, teda zase vzala prsty a vlastně zalomila je směrem do té. Mám z jedné strany dlaň a z druhé strany mám hřbet ruky.
0: Tak to ty prsty.
2: Ano, ty prsty vlastně jako zalomila směrem k tomu hřbetu ruky, takže si pořádně protáhla šlachy v dlani. A to my chceme, protože my furt pracujeme na těch klávesnicích, my držíme ty volanty, ty hřebeny a nůžky v ruce, se kterými pracujeme 8 hodin denně. Takže my si ty šlachy potřebujeme protáhnout.
0: Tak dobře, no, ať vám to u toho ale nelupe. To by bylo fajn. Máme ještě jeden dotaz po telefonu. Dobrý den. Poprosím vás o stlumení rádia, abychom se dobře slyšeli bez ozvěny. Dobrý den.
3: Dobře slyšeli bez ozvěny.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
0: Slumte si prosím rádio nebo vypněte nejlépe, abychom se slyšeli, jinak se asi nedorozumíme spolu.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, výborně.
4: Z Havířova. Je 86 let, takže ty bolesti, to je samozřejmě, že jsou. Ale mám potíže z bederní páteří jako dlouhodobě, ale takže to prostě bolí každého ty záda nějak. Jenom, že teď poslední do asi půl roku nebo tak nebo díl trochu, ani jsem to nezaregistrovala, že mě to bolí jako hrozně. No tak jsem potom i byla u paní doktorky obvodní. Poslala mě na rentgen a zjistili, že mám zlámaný obratel na krční páteři. Je to možné?
2: Je to možné, to jak jsem říkala o té osteoporóze, vy máte už věk de facto jako žena nad 50, už začíná řídnout kost, protože prostě ztrácíme estrogen a ten nám udržuje ten vápník v kostech. Vy jste zmínila vyšší věk než 50 let, takže očekáváme, že v těch kostech bude ta hmota menší, takže ta krční páteř klidně může být uvnitř nalomená, naštípnutá, nebude asi pravděpodobně úplně zlomená, že to jako neočekávejme, protože to byste nehýbala rukou, nemohla byste mluvit, nemohla byste ráno vstát, prostě ta krční páteř by byla oddělená, ta mícha, to takhle nemáte. Ale je klidně možné, že tam může být nějaká vlásenková zlomenina. To klidně může být.
0: A jste říkala na zlomeniny, ale nebo na nalomeniny necvičit, a co má naše paní posluchačka dělat?
2: Měla by posilovat ty svalíky, říkáme tomu izometrické kontrakce. Že třeba sedím na židli a zatlačím nohama do země. Nebo zatlačím rukama do opěrky křesla. Jo, sedím rovně. A tím posilováním já si posílím svaly kolem té páteře a ta svalová hmota mi bude zpevňovat tu páteř. Když už ta kost není pevná, tak tomu pomůže ta svalová hmota.
0: Uh-huh. Jaké dobré stereotypy zařadit do svého života, abychom nebyli natolik stuhlí, že potom se nám něco při nějakém neobratném protahování stane.
2: Určitě vnímejte pohyb jako kamaráda, který vás chrání proti nějakému poškození, natržení nebo naopak té osteoporóze. Osteoporóze je taky jako degenerativní onemocnění z důvodu, že jsme se dostatečně nehýbali v tom věku do 35 let, pak v tom věku do 50 nebo v tom vyšším dospělém věku. Pohyb je teda kamarád. A ten kamarád by s váma měl být každý den. Každý den byste si s ním měli povídat a je mi jedno, jestli ráno, v poledne nebo večer. A měli byste toho kamaráda mít jako dobrého kamaráda, se kterým si rádi povídáte, ne že s ním jste, protože prostě musíte, protože to nějaká Bílková řekla, nebo protože se o tom píše v knížkách, že pohybovat se musím. Prostě berte sport jako aktivitu, kterou máte rádi. Najděte si takový sport, proto jich je hodně, aby vás to bavilo.
0: Stačí chůze obyčejná? Nebo je obyčejná? Potřeba opravdu po té 50, hodně se o tom mluví, posilovat?
2: To posilování...
0: Dneska se to několikrát zmínila.
2: Jo. Ta chůze mi mě bohatě stačí, mě jako fyzioterapeutovi, který se dívá na vás. Protože pokud mám kancelářskou myšku, která vůbec, myslím člověka, která nemá ráda kolo, nemá ráda nic, tak mu říkám, pořiďte si aspoň psa, ten vás vytáhne ven. Pohyb je prostě důležitý, nebo i ta chůze je důležitá. Když budu chodit rychlostí 6 km za hodinu a víc, třeba 6,5, je to opravdu svižná chůze. Není to žádná couračka kolem baráku, ale je to vlastně chůze, která zadýchám se, srdce mi zabuší, hnu s lymfatickým systémem, zredukuju trošku svoji hmotnost, zrychlím si metabolismus, srdíčko mi tam pracuje, mozek, jo, ten mozek, degenerativní onemocnění, to je velmi spojený s pohybem. Lidé, co se hýbají, co chodí nebo cvičí tajči taky pomalá věc, tak mají mnohem menší procento degenerativního Alzheimer, demence, prostě Parkinson. To všechno patří do degenerativních onemocnění mozku a ten člověk, co se hýbe, ho nemá. Takže opravdu kamarád, pohyb je kamarád. A další doporučení by byly masáže, plavání nebo sauna. Jo? Rozehřát to tělo, dát mu tou krví, mu donést živiny, kyslík, odvést katabolity.
0: Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky. Moc děkuji za vaše povídání, těším se příště. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kouř, který stoupá z hořící budovy 34 ve Zlíně, může obsahovat toxické látky a maďarská opoziční strana Fidesz svolala na dnešek demonstraci na podporu prezidenta. Zítra bude slunečno, během dne na severovýchodě až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kouř, který stoupá z hořící budovy číslo 34 ve Zlíně, může obsahovat toxické látky. V objektu se nacházel velký sklad a logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Při hoření kůže a lepidel se do ovzduší může uvolňovat oxid uhelnatý i těkavé látky, podle typu lepidla i kyanovodík, chlorovodík a další. Pokračuje David Jaška z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
3: Vdechování takového kouře může způsobit pálení očí a dýchacích cest, kašel, bolest hlavy, závratě, nevolnost a ve vážnějších případech i otravu.
2: Podstatná část budovy už spadla a podle hasičů se ji asi nepodaří zachránit. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Oznámil to po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry, při nichž hodnotili kroky resortů. Premiér ocenil, jak vláda zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Kabinet podle něj plní sliby v oblasti migrace i bydlení a angažuje se i na evropské úrovni. Opoziční strany hodnotí první půlrok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky vláda nenaplnila programové prohlášení v oblasti školství anebo sociálních služeb.
4: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let? Kde je celá řada dalších populistických slibů?
2: Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána svolala demonstraci na podporu prezidenta, začít má za hodinu. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šujok opakovaně vzkázal, že se prezidentského úřadu nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády.
5: Demonstraci s názvem Stop tyranii svolali poslanci nyní opozičního Fidesu. Vadí jim červnový návrh premiéra Pétera Maďára na změnu ústavy, který by mimo jiné ukončil mandát prezidenta Šujoka. Toho šéf vlády opakovaně označuje za loutku Viktora Orbána. Podle Fidesu je tento návrh koncem ústavní demokracie v Maďarsku. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Prezident se podle ní nikdy neozval vůči zneužívání moci bývalou vládou. Zároveň mu ale prý navrhovaný dodatek bere právo na spravedlivý proces. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, během dne zejména na severu a severovýchodě až oblačno a nižší teploty větší.

0: kolona asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí po nich Honza a Jitka, která má slovo.
1: Dobrý den, milí posluchači. Ve studiu Dvojky jsou připraveni Jitka Novotná
2: a Jan Kovařík. Dobrý den.
1: Máme 9. července, prázdniny jsou v plném proudu, ale o příběhy z kalendáře pochopitelně nepřijdete ani dnes.
2: No právě dnes by to totiž byla věčná škoda.
1: To by snad byla kdykoliv, Honzo, ne?
2: No, to sice máš pravdu, ale náš dnešní oslavenec je, alespoň pro mne, přece jen trochu výjimečnější.
1: Já ti sice rozumím, ale pojďme raději ke kvízu, než našim posluchačům prozradíš úplně všechno.
2: No tak dobře, moje první indicie zní, život je jako bomboniéra.
1: Já přidám druhou, šerif Woody.
2: A je vymalováno, řekl bych, co dodat. Myslíme si, že už kde kdo má jasno.
1: Ale já mám ještě jednu nápovědu, která není úplně známá, můžu?
2: No to jsem zvědav.
1: Příbuzný 16. prezidenta Spojených států amerických.
2: No a teď si to, myslím, dost zásadně zamotala. Pokud jste jméno našeho oslavence uhádli správně, radost z toho budete mít až za malou chvíli.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte 9. červencové příběhy z kalendáře a právě v nich nastává okamžik pravdy. Tak tedy uhodli jste, o kom bude v následující hodince řeč? Nebo stále ještě váháte?
1: Opravdu si, Honzo, myslíš, že někdo z našich posluchačů může být ještě na těch váškách?
0: No nejspíš ne, ale kdyby náhodou ano, nenecháme ho již déle tápat v nejistotě. Naším dnešním hrdinou a zároveň oslavencem, protože se 9. července narodil, není nikdo jiný než americký herec a filmář, známý jak svými komediálními, tak dramatickými rolemi.
1: Jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších filmových hvězd na světě, totiž Tom Hanks.
0: A tady je na místě vysvětlit to moje úvodní teoretické litování. Přijít o příběhy z kalendáře o Tomu Hanksovi bych opravdu nechtěl. Nechci se dotknout těch ostatních, ale pro mě je největším oblíbencem z pánské herecké osádky Hollywoodu. Tak tedy, tato ikona americké kultury se v roce 2020 umístila na 4. místě v žebříčku amerických filmových herců s nejvyššími tržbami všech dob.
1: Čísla asi prozatím vynecháme, aby se nám nezatočila hlava hned na začátku. O Hanksově úspěchu ostatně vypovídají i četná ocenění, která za svou práci obdržel. Patří mezi ně namátkou 2 Oscary, 7 sošek Emmy a 4 Zlaté glóby.
0: Vidíš, a to si říkala, že čísla vynecháme. A mohli bychom pokračovat přes prezidentskou medaili až po Zlatý glóbus za celoživotní přínos v oblasti filmu.
1: Krom všech těchto profesních poct, pak před Tomem Hanksem smekl ještě někdo. Někdo, od koho byste to možná nečekali.
0: Ano, to je pravda. Za film Zachraňte vojína Ryana obdržel náš protagonista jedno z nejvýznamnějších civilních ocenění od námořnictva Spojených států. A to se nejspíš jen tak ledajakému herci nepodaří.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Thomas Jeffrey Hanks, celosvětově známý jako Tom Hanks, se narodil 9. července 1956 a k naší velké radosti mu věnujeme tyto příběhy z kalendáře.
1: Na svět přišel v Concordu, což je předměstí kalifornského San Franciska. Jak Hanks sám často zmiňoval, pochází z dělnické třídy. Jeho maminka pracovala v nemocnici a otec působil jako sezónní kuchař.
0: Zatímco Hanksová maminka pocházela z portugalské rodiny, tatínek měl předky anglické. A právě díky jeho rodové linii můžeme najít příbuzenský vztah mezi naším hrdinou a Nancy Hanksovou.
1: Že vám tohle jméno nic neříká, z toho si vůbec nic nedělejte. Jméno jejího syna vám už něco říkat bude. Byl jim Abraham Lincoln, tedy 16. americký prezident.
0: Ano, tak to je ta naše třetí indicie. Hanksovi rodiče se v roce 1960 rozvedli. Nejmladší syn zůstal s matkou a tři starší sourozenci, mezi něž patřil i čtyřletý Tom, žili nadále s otcem. Kvůli jeho zaměstnání, připomínám, že byl kuchařem, se rodina často stěhovala a tak do svých 10 let žil Tom v 10 různých domech.
1: Ve škole prý nebyl oblíbený ani u spolužáků, ani u učitelů. To časté stěhování tomu asi taky moc nepomohlo. Později časopisu Rolling Stone řekl, cituji, byl jsem podivín, trochu pošuk, byl jsem strašně až bolestivě plachý, ale zároveň jsem byl ten, kdo při promítání filmů vykřikoval vtipné komentáře.
0: Po střední škole Hanks studoval herectví na univerzitě v Kalifornii. Vzhledem k finanční situaci rodiny si musel během studií přivydělávat a tak pracoval například jako prodejce občerstvení na stadionu během baseballových zápasů.
1: Nebo jako hotelový poslíček v hotelu Hilton. Mezi hosty, kterým tenkrát nosil zavazadla, byly i různé celebrity a dokonce jednou i taková hvězda, jako je Cher.
0: Tuhle historku pak Hanks o mnoho let později vyprávěl v jedné televizní show přímo před šokovanou zpěvačkou.

0: Náš dnešní hrdina a oslavenec Tom Hanks se stal jednou z ikon stříbrného plátna. Hvězdou jejíž jméno bylo a je po právu skloňováno snad ve všech světových jazycích. Ale upřímně, i takový velikáni jako on přece museli někde začínat.
1: Během studia herectví na univerzitě se Hanks seznámil s ředitelem divadelního festivalu, který se specializuje především na dílo Williama Shakespearea.
0: A na jeho návrh na festival Great Lake Theatre nastoupil jako stážista. Ta stáž se malinko protáhla, celkem na 3letou praxi, během níž se seznámil s většinou profesí, které s divadlem souvisejí. Od osvětlení přes scénografii až třeba po jevištní management.
1: Nepochybně užitečná záležitost. Práce byla honorována částkou pouhých $45 za týden, ale sám herec toto období označuje za své skutečné vzdělání, které mu dalo disciplínu a základy pro celou budoucí kariéru. Studium herectví na univerzitě dokonce kvůli zdejší praxi ani nedokončil.
0: Festival Hanksovi poskytl i první významnou profesionální hereckou zkušenost. Ve svých 21 letech zde debutoval malou rolí v Hamletovi a jen o rok později už získal divadelní cenu za nejlepší mužský herecký výkon.
1: A to za roli Protea v Shakespeareově hře Dva šlechtici z Verony. Zajímavé je, že to byla jedna z mála rolí, ve kterých stvárňoval za pornou postavu.
0: Tenhle festival byl pro Toma Hankse skutečně zásadní srdeční záležitostí. Už jako hvězda se tam ještě několikrát vrátil a v rámci benefičních vystoupení pomohl vybrat miliony na financování rekonstrukce místního divadla.

0: Za prvních 10 let svého života vystřídal hrdina dnešních příběhů z kalendáře Tom Hanks 10 adres. Dost možná právě to ho vycvičilo k přizpůsobivosti a vybavilo do života jistou odolností, ale moc příjemné dětství to určitě nebylo. Ani na studiích nezažil procházku růžovým sadem, prodával pivo a hot dogy na baseballu a jako hotelový portýr odnesl kufry nejedné hudební či filmové hvězdě. Sám si ovšem cestu ke své zářivé kariéře vyšlapával od píky, přesněji od kulis, přes světla, scénický provoz až po první hereckou roli, pochopitelně v Shakespeareovi. Festival Great Lakes Theatre byl tou skutečnou školou, v níž Tom Hanks vyrostl v opravdového herce. Rozumějte, uvěřitelného a pravdivého v každé roli.
1: Zdá se to, milí posluchači, neuvěřitelné, ale i takový sympatiák, jako je Tom Hanks, mívá občas vrtochy a nálady. Přihodilo se to třeba při natáčení filmu Samotář v Seattlu. Hodláme se přesto ovšem přenést a nadále pokračovat převážně v pozitivním duchu. Tak vám ku příkladu povyprávíme, jak při panu herci stálo štěstí, když se značným rizikem vrhl do jedné nejisté transakce, samozřejmě s uměleckým pozadím. Také se dotkneme jeho zálib, zájmů a zkusíme vystopovat umělecké geny mezi jeho potomky.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Noční můry ožívají.
2: Každý stín může být nebezpečný.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na dvojce.

0: Hrdina a protagonista těchto příběhů z kalendáře, americký herec Tom Hanks, prohlásil, že jeho výkony z rané filmové éry nebyly nijak skvělé, ale že se později zlepšil.
1: V rozhovoru pro jeden časopis tuto proměnu nazval svou moderní érou filmování a jak k tomu došlo, vysvětloval následovně.
0: Protože jsem sám sebe lépe poznal jako člověka, moje práce už nebyla tak velkou přetvářkou, byla mnohem skutečnější.
1: Tahle takzvaně moderní éra podle Hankse začala v roce 1993. Odstartoval ji film Samotář v Seattlu, hned poté následovaný snímkem Philadelphia.
0: Časopis Time označil Hanksův výkon ve filmu Samotář v Seattlu za okouzlující a většina kritiků se shodla, že právě tato role mu zajistila místo mezi předními hvězdami romantických komedií své generace.
1: Úspěch se dostavil, přestože Hanks roli původně odmítl a byl dle svých slov během natáčení extrémně protivný.
0: Zdálo se mu totiž, že dětská role má lepší repliky než on. No uznejte sami, to člověku na náladě nepřidá.
1: Bodejť, protivný Tom Hanks, umíte si to vůbec představit? Já teda rozhodně ne.
0: Ani já.
1: Následovala Philadelphia, snímek, v němž hrál homosexuálního právníka z AIDS, který žaluje svou firmu za diskriminaci.
0: Kvůli roli nemocného musel Tom drasticky zhubnout, a to skoro o 16 kilogramů. Na rozdíl od většiny filmů se Philadelphia točila chronologicky, a to právě proto, aby se štábu podařilo zachytit Hanksův skutečný fyzický úpadek.
1: Kritika ocenila, že Hanks vytvořil portrét skutečného člověka a nikoli trpícího světce. Za svůj hluboce procítěný, pečlivě vykreslený výkon obdržel svého prvního Oscara. A titulní píseň Streets of Philadelphia od Bruce Springsteena získala Grammy.
0: A aby toho nebylo málo, hned dalším Hanksovým filmem byl Forrest Gump. Titulní role v tomto kultovním skvostu z něj definitivně udělala legendu.
1: Ale o tom si řekneme víc až za chvíli.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: příbězích z kalendáře vás teď možná trochu překvapíme. Stále si povídáme o životě a práci Toma Hankse a teď zazní věta, která vám nebude nijak zvlášť povědomá. Být idiotem není žádná bomboniéra. Tak takhle drsně zní původní věta z knihy Forrest Gump, podle níž byl natočen dnes již legendární film. Pro účely Hollywoodu byla ovšem tak trochu přislazená na variantu život je jako bomboniéra.
1: Nikdy nevíš, co ochutnáš. Tenhle film vynesl našemu dnešnímu hrdinovi jeho druhého Oscara za nejlepšího herce v hlavní roli.
0: Film, jak asi víte, vypráví příběh muže s IQ 75, který se náhodou opakovaně ocitá v centru dění mnoha významných historických událostí. Ať už jde o válku ve Vietnamu, aféru Watergate či založení společnosti Apple. Mimo jiné, tak trochu omylem naučí Elvise Presleyho jeho taneční kroky nebo inspiruje Johna Lennona k napsání písně Imagine.
1: Mnohé scény z filmu se staly kultovními. Hodně se citují a my se samozřejmě alespoň u jedné z nich zastavíme.
0: Natáčení totiž doprovázelo jedno riskantní rozhodnutí, které se představiteli hlavní role Tomu Hanksovi a také režisérovi snímku Robertu Zemeckisovi nakonec královsky vyplatilo. Šlo o použití jejich vlastních peněz na natočení úsměvné a přitom nesmírně dojemné běžecké scény.
1: Ono totiž studio chtělo během natáčení poměrně drasticky krátit rozpočet a jednou ze scén, které se měly škrtnout, byl právě Forrestův běh napříč Amerikou.
0: A tak se Hanks s režisérem rozhodli financovat tuto scénu nebo spíš pasáž ze svého. Výměnou za tuhle investici si pak Hanks vyjednal podíl ze zisku filmu na místo fixního honoráře.
1: Tenhle obchod mu prý nakonec vynesl něco mezi 40 a 65 miliony dolarů.
0: Tomu říkám investice, která se podařila. A když už jsme u onoho slavného běhu, možná nevíte, že Hanks neběžel sám, ale měl dvojníka, ačkoliv to pořád byl Hanks. Jestli se vám to zdá poněkud zmatené, nebojte se, Jitka vám to ráda vysvětlí.
1: Ano, v záběrech z dálky totiž zastupoval Toma jeho mladší bratr Jim. A to prý z toho jediného důvodu, že on jako jediný dokázal napodobit Tomův specifický, mírně strnulý běžecký styl.
0: No, kdo ví, zda to byl skutečný důvod. No vážně, když uvážíme, že dívku ve školním autobuse, kterým jede malý Forrest, si pro změnu zahrála Hanksova dcera.

0: 9. července věnujeme příběhy z kalendáře herci Tomu Hanksovi a nemáte-li nic proti, v následujících minutách bychom se rádi blíže podívali na jeho osobní život.
1: Tom Hanks se oženil celkem dvakrát, poprvé v roce 1978. To si vzal americkou herečku Samantu Louisovou, se kterou mají společně syna Colina a dceru Elizabeth. Pár se ovšem rozvedl po 9 letech.
0: Se svou druhou ženou, Ritou Wilsonovou, byl Tom Hanks sezdán roku 1988.
1: Tahle paní Wilsonová Hanksová je řecko-bulharského původu a je členkou řecké pravoslavné církve. A tak, než ji herec pojal za manželku, konvertoval k její víře. Společně mají dva syny. Ten druhorozený si v roce 2002 ve filmu Muž jménem Otto zahrál mladší verzi postavy, kterou stvárňoval jeho otec.
0: Zase jedno jablko, které evidentně nepadlo daleko od stromu.
1: Co o Tomovi možná také nevíte, je skutečnost, že je vášnivým a velmi pravděpodobně nejslavnějším sběratelem psacích strojů. Má jich přes 250 a, teď si to zkusím nějak představit, ale zatím se mi to moc nedaří, bere si je prý sebou dokonce na cesty.
0: No, prostě má o 2-3 kufříky víc a jedou s ním jeho oblíbené stroje. O jeho vášni vypovídá i fakt, že napsal sbírku povídek, která se jmenuje Neobvyklý typ. A v každém jednom příběhu hraje psací stroj nějakou roli.
1: Tak si to přečteme. No a jaký je Tom Hanks společník?
0: No, má pověst nejmilejšího člověka v Hollywoodu a potvrzuje to prý řada historek. A také třeba jeho zvláštní zvyk fotit si na ulici ztracené rukavice či boty a s vtipným komentářem je dávat na Instagram. Asi si umíte představit, že jsou to ty nejsledovanější ztráty a nálezy na světě.
1: Ještě jedna perlička, Tom je jedním z nejvýraznějších celosvětových podporovatelů pilotovaných letů do vesmíru a organizace NASA. Jeho vášeň pro astronautiku začala už v dětství, kdy fascinovaně sledoval program Apollo. Původně se chtěl sám stát astronautem, ale podle svých slov neměl buňky na matematiku. Budiž mu útěchou, že jedna planetka s číslem 12818 nese jeho jméno.
0: A taky pevně věřím, že svou roli ve filmu Apollo 13 zahrál s velkým gustem. Naopak, když v roce 2021 dostal nabídku opravdu letět do vesmíru, rozhodl se, že mu těch 12 minut za 28 milionů dolarů nestojí. No řekněte, správnej chlap jménem Tom.

0: Tahle malá narozeninová párty, ke které nás všechny pozval scénárista Jakub Šafránek, pomalu končí a je čas se rozloučit.
1: Velmi rádi jsme dnes oslavovali, alespoň verbálně, jednu z největších ikon filmového plátna. Dobrého muže a také příbuzného Abrahama Lincolna, zkrátka Toma Hankse.
0: Dnešní příběhy z kalendáře si tedy, doufejme, pan Hanks připisuje k těm mnoha oceněním, která už obdržel.
1: O tomu Hanksovi je známo, že je fanouškem vesmírných letů, psacích strojů a taky, to stojí za zmínku, fotbalového klubu z Birminghamu.
0: A jeho fanoušci nedají dopustit zase na něj. Připomeňme třeba situace, kdy účinkoval na Broadwayi a po každém představení ho čekali stovky obdivovatelů, kteří ho chtěli alespoň na chvilinku zahlédnout.
1: Takové davy čekajících prý ani na Broadway nepamatují.
0: Neuvěřitelná filmografie Toma Hankse čítá více než 60 filmů, proto se onomu výčtu raději vyhneme. Čemu bych se ale vyhnula jen velmi nerada, je citát na závěr.
1: No prosím, tady je. Nikdy to nevzdávejte, protože nikdy nevíte, co příliv přinese druhý den. To řekl Tom Hanks.
0: Skoro jako ta bomboněra. Také nikdy nevíte, co z ní ochutnáte.
1: Ano, ani my nevíme, co vám dáme ochutnat příště, až naladíte příběhy z kalendáře, ale pevně doufáme, že to zase zkusíte.
0: Těšíme se na vás, naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vláda podle premiéra Babiše plní programové prohlášení a budovu číslo 34 v Baťovském areálu ve Zlíně se hasičům nepodaří zachránit. Zítra bude slunečno, během dne na severovýchodě až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Řekl to na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím celý den postupně jednal s jednotlivými šéfy resortů. Babiš se teď chce zaměřit na český státní rozpočet pro příští rok i rozpočet Evropské unie.
4: To bude Evropská rada koncem listopadu tohoto roku, která bude vyjednávat a možná i rozhodne o příštím rozpočtu Evropské unie na leta 2028 až 2034.
3: Opoziční strany hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle šéfa ODS Martina Kupky nenaplnila své předvolební sliby v oblasti školství nebo sociálních služeb. Po celodenním požáru v Baťovském areálu ve Zlíně se budovu 34 nepodaří zachránit. Po rozšíření ohně na střechu se propadl i střed budovy. Následně se zřítila její další část. Hasiči na místě stále zasahují. Ve vzduchu jsou i dva vrtulníky z bambivaky. Více k poškození budovy dodává hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO.
5: Tak v tuto chvíli se s tou budovou musíme rozloučit. To už je hasičům jasné a ten vzkaz je jasný. Bohužel to nevydrželo to zatížení toho požáru a samozřejmě byla to jedna z velkých dominant toho Baťového areálu, který jsme všichni měli rádi, ale život jde dál a my se musíme dívat dopředu.
3: Na místě zasahuje víc než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 lidí. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes oficiálně převzal velení českých vzdušných sil Petr Tománek. Vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce pokračovat v modernizaci letectva.
6: Budu pokračovat v tom, co jsme dělali s panem generálem Čepelkou. Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopnosti protivzdušné obrany České republiky. Máme modernizační projekty, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál.
3: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchbolu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Goffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V historicky prvním českém grandslamovém finále by mohla narazit na Lindu Noskovou, která bude dnes hrát s Ukrajinkou Kostukovou.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, během dne zejména na severu a severovýchodě území oblačno a nejvyšší teploty převážně 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách 19 a na Šumavě tepleji až 22.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte půl hodiny před omezením na 196. kilometru, kamiony podstatně déle. Na 40. kilometru D10 směrem na Prahu stále likvidují následky nehody, zdržíte se v koloně asi čtvrt hodiny. A opatrně ve sjezdu z Pražského okruhu do Novopatské ulice, hoří tam auto, čekejte tvorbu kolon. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které

0: Pána právě rakovina děložního čípku u 800 žen. Svůj příběh přijde vyprávět paní Vladislava, které bylo toto onemocnění diagnostikováno a ona se imunoterapií léčí. Poslouchejte s námi.
1: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
0: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se Filip Frýhauf, jsem onkoginekolog a pracuji na klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Rakovina děložního čípku by nemusela existovat v takovém měřítku jako dnes, protože proti původci tohoto onemocnění, tedy lidskému papilomaviru, jsme schopni očkovat a detekovat případná předrakovinová stádia.
0: Pane doktore, vítejte.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Vysvětlete prosím na začátek diagnózu rakovina děložního čípku. O jaké onemocnění jde?
2: Rakovina děložního čípku je tedy zhoubné onemocnění, které postihuje takovou nejspodnější část dělohy, které říkáme děložní hrdlo nebo také děložní čípek. Jedná se o onemocnění, které postihuje především ženy ve věku kolem 40 let, druhý pík potom ve věku kolem 55-60 let. A typicky je to onemocnění přímo vázané na přítomnost dlouhodobé persistující infekce lidským papilomavirem, respektive jeho vysoce rizikovými typy. V 80% případů se jedná o tzv. Dlaždicobuněčný karcinom, s ním se setkáváme tedy nejčastěji, ve 20% případů o adenokarcinom, méně častý. Nicméně léčba je pro oba dva typy tohoto nádoru stejná.
0: K typům léčby se určitě dneska ještě dostaneme, včetně té nové. Vy jste teď zmínil dva pojmy, a to byla rakovina děložního čípku a rakovina děložního hrdla. Jedná se o rozdílnou diagnózu, nebo je to diagnóza jedna?
2: Tohle je možná dobré vysvětlit. Děložní hrdlo je tedy část dělohy, která odděluje jako bariéra pochvu od děložní dutiny. Má svůj význam například pro porod, kde udržuje po dlouhou dobu uzavřené to vnitřní prostředí, ve kterém se vyvíjí právě plod. Jeho nejspodnější část, která vyčnívá do pochvy, tedy tato část toho děložního hrdla se nazývá děložní čípek. V zásadě ale platí, že můžeme oba dva pojmy zaměňovat. Děložní hrdlo a děložní čípek v tomto ohledu jsou jedna věc pro nás.
0: Já děkuji za to do vysvětlení. Vy jste zmínil možná léta největšího výskytu tohoto karcinomu. Existuje nějaká ohrožená skupina?
2: Pokud se týká ohrožené skupiny, musíme se podívat na rizikové faktory karcinomu děložního hrdla nebo děložního čípku. Jedná se tedy o pacientky, které nejsou očkovány proti lidskému papilomaviru nebo které se neúčastní pravidelného screeningu. Další, co můžeme vypíchnout, jsou ženy, které trpí nějakými imunodeficity, tedy poruchy imunity, případně jsou na imunosupresivní léčbě. Rizikovým faktorem je jistě kouření, které nám narušuje imunitu, především tu slizniční imunitu. Můžeme také zmínit častější sexuální kontakty.
0: Vy jste tady zmínil lidský papilomavirus, infekci HPV. O jakou infekci jde a proč je to očkování důležité?
2: V současnosti je infekce lidským papilomavirem vůbec nejčastější sexuálně přenosné onemocnění. My rozlišujeme přibližně 130 různých typů papilomavirů. Z toho přibližně 40 má přímou vazbu na genitál, na pohlavní orgány. A z těchto 40, 14 má takzvaný onkogenní potenciál, to znamená, že může při dlouhodobé persistenci v organismu vést k rozvoji nádorového onemocnění. Ty papilomaviry se můžou hromadit nejenom v děložním hrdle, může to být i jinde. Můžou postihnout pochvu, zevní genitál, ale právě oblast toho děložního hrdla je naprosto nejčastější. Řekl bych, že tato sliznice v tom hrdle je nejzranitelnější a má největší afinitu.
0: V čem nám pomůže to zmíněné očkování?
2: Očkování je zásadní krok, který může každá žena udělat v rámci prevence karcinomu děložního hrdla. Je to ta primární prevence. Očkování vede k navození imunitního stavu, při kterém protilátky, které se vytvoří, brání persistenci, tedy přetrvávání infekce papilomavirem v děložním čípku, a tím zabrání i případné maligní transformaci, tomu zvratu následně v rakovinu.
0: Pane doktore, my se dnes budeme povídat mimo jiné o imunoterapii v souvislosti s léčbou rakoviny děložního čípku a pokročilých stádiích. V čem je pacientkám prospěšná?
2: Imunoterapie představuje velkou inovaci v léčbě karcinomu děložního hrdla. Dá se říci, že v současnosti je to taková klíčová léčba, kterou se snažíme poskytnout pacientkám především s pokročilým zhoubným nádorem děložního hrdla. Ukazuje se, že právě v případě toho karcinomu čípku je velmi účinná, umožňuje probudit imunitní systém ženy tak, aby sám vyhledával nádorové buňky a následně je likvidoval. Je to tedy léčba, která má minimum nežádoucích účinků, i když některé opravdu existují, je výrazně lépe tolerovaná než například chemoterapie a umožňuje nám ten stav té imunity nabuzené proti rakovinným buňkám udržovat po poměrně dlouhou dobu.
0: Za chvíli vám představím paní Vladislavu. Té bylo pokročilé stádium onemocnění diagnostikováno. Nejprve si ale shrňme zásady prevence rakoviny děložního čípku. Patří tam očkování proti zmíněnému HPV viru, tedy infekci lidským papilomavirem. Očkování se doporučuje ideálně ve věku 9 až 14 let. Důležité je docházet na pravidelné gynekologické preventivní prohlídky. V jejich rámci je prováděna screeningová cytologie. A poslední položkou je bezpečný sex, partnerská stálost nebo důsledné používání prezervativu.
3: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
0: Mým hostem ve studiu je paní Vladislava.
4: Když mi lékař sdělil diagnózu, přišel šok a panika. Na začátku jsem se ptala, proč zrovna já, ale uvědomila jsem si, že je třeba bojovat o svůj život a začala jsem se léčit. Mojí naději je imunologická léčba.
0: Vladislavo, vítejte.
5: Dobrý den.
0: Dovolte mi vrátit vás do července roku 2022. To byl týden po vašich 47. narozeninách. Co se ve vašem životě tehdy odehrálo?
5: Vlastně jsem byla na prohlídce. On mi právě odebral stěr vlastně z čípku děložního a já jsem si za týden zavolala pro výsledky a pan doktor mi řekl, ať přijdu a ať si zavolám a objednám se do nemocnice Kapolináři, tam, že mi řeknou víc.
0: To byla taková informace, která možná vás trošičku vedla do stresu, z toho, jaká informace vás čeká. Na čím jste přemýšlela po tom telefonátu s lékařem?
5: No tak samozřejmě, že obavy tam byly, protože přece jenom se o tom mluví, že jo, že prostě ta rakovina existuje. A hlavně člověk tápe, neví, co to může být, jestli je to rakovina, nebo jestli je to jenom třeba zánět nějaký, s kterým si pan doktor jako prostě neví rady. Hlavně nejhorší na tom všem je to čekání, protože vlastně já jsem si teda zavolala, objednala jsem se, ale protože to bylo vlastně i v době po covidu, všude se čekalo dlouho, takže já jsem čekala vlastně 14 dní, no pak vlastně pan doktor mě vyšetřil a řekl mi, že tam teda jakoby něco vidí, něco, že tam něco je, ale že to může být rakovina nebo taky nemusí. No, takže vlastně jsem šla na kyretáž, tam mi odebrali vzorky a za týden jsem si zavolala znovu a pan doktor mi řekl, že by mě potřeboval okamžitě vidět, že prostě to není v pořádku.
0: Jak zněla ta vaše diagnóza po té, co jste se tady k němu do ordinace dostavila? Co vám řekl?
5: No, moje diagnóza byla, že mám rakovinu děložního čípku. A že potřebuje potom, pan doktor mi potom prostě ještě řekl, že potřebuje další vyšetření, takže mě poslal na ultrazvuk, kde mi vlastně našli ještě jakoby nádor na děloze a dále mi paní doktorka našla další nádor na žloudeční hortě. Takže to byl takovej šílený šok, protože prostě v tu chvíli nevíte, jestli máte křičet, brečet, protože v tu ránu se vám promítne celý život a prostě přemýšlíte, Ježíši Kriste, co budu dělat. Protože u nás je prostě zavedený to, že na rakovinu se prostě umře. Jako je teda pravda, že já jsem podstoupila 3 ty léčby, nejdřív tu klasickou první, pak jsem vlastně podstoupila biologickou, která bohužel mě vrátila zpátky na začátek a teď vlastně rok a něco vlastně už bojuju s tou imunologickou.
0: My si o těch jednotlivých typech léčby budeme spolu za chviličku povídat, ale vy jste zmínila jednu důležitou věc a to byla diagnostika. Pane doktore, Vlaďka tady teď popsala sled všech událostí a také té diagnostiky. Můžete prosím vysvětlit zaprvé všechny ty diagnózy, které tady zazněly v souvislosti s Vlaďkou a také jaká vyšetření vlastně ženu čekají?
2: U paní Vlaďky byla ta rakovina děložního čípku odhalena pomocí cytologického stěru, který tedy ukázal podezřelý patologický nález, a následovalo odeslání pacientky tedy na expertní kolposkopii do takzvaného centra onkologické prevence. Nebylo zcela ještě zřejmé, zda se jedná o invazivní karcinom neboli rakovinu, či pouze přednádorový stav. V těchto případech, tak jako to je u paní Vlaďky, je indikována takzvaná konizace spolu s kyretáží. Tady bych jenom trošku opravil, jedná se tedy o konizaci, to znamená malý chirurgický výkon, při kterém se vypne část děložního čípku a provede se tedy ještě ta kyretáž hrdla děložního a děložní dutiny. Ve finální histologii z tohoto testu vyšel opravdu už invazivní karcinom, tedy rakovina. Tím máme tu histologickou diagnostiku dokončenou, ale musí následovat další stanovení stádia onemocnění pomocí zobrazovacích metod, tak abychom byli schopni zajistit opravdu léčbu šitou na míru. Je potřeba pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance, PET-CT, stanovit přesný rozsah postižení v těle, tak abychom léčili adekvátně. Na ultrazvuku, který byl proveden, jsme objevili postižení relativně velkým nádorem děložního hrdla, který se šířil i do děložního těla a navíc vysílal metastázy do lymfatických uzlin. To je to, co popsala paní Vlaďka právě jako nádor vedle aorty, vedle velké žíly, která se nachází už výše nad úrovní pánve. Následovalo takzvané PET-CT, další důležité vyšetření, které je schopné odhalit to šíření nádorových buněk vlastně v celém těle, někde od bazelební až po tu oblast pánve. Na tom jsme objevili další postiženou uzlinu, tentokrát lokalizovanou v hrudníku. Tím jsme byli schopni říct, že se jedná opravdu o onemocnění pokročilé, které má takzvané vzdálené metastázy. My to označujeme jako stádium 4, tedy opravdu pokročilé onemocnění. V tomto případě není léčba založená na chirurgickém výkonu. My nejsme schopni odstranit kompletně veškerá nádorová ložiska a přistupujeme k jiné variantě léčby. V tomto případě to byla chemoterapie, a to v kombinaci s takzvanou biologickou cílenou léčbou. Jedná se o léčbu antiangiogenní. Tato léčba má za úkol bránit nádoru v tom, aby si přitahoval a tvořil nové cévy.
0: Laďko, pověste, pan doktor vlastně popsal to, a vy jste to říkala také před chvílí, že nejdřív přišla chemoterapie, potom cílená biologická léčba.
4: Ano.
0: Jak jste vlastně to léčení zvládala? Jak jste zvládala chemoterapii, jak tu následnou biologickou léčbu a jak se dařilo vlastně bojovat proti těm nádorům ve vašem těle těmito dvěma metodami?
4: Já musím teda říct, že začátky byly hodně krutý, než to tělo si na to zvyklo. Půl, tři čtvrtě roku teprve tak jakoby je mi dobře. Po tam těch léčbách byly horečky, byly prostě záněty, to je, když na vás někdo hodí prostě chřipku, jo, takže stavy prostě nechutenství, hrozná únava.
0: Vlaďko, vy jste říkala, že biologická léčba vám nezabrala. Jak jste na to přišla? Bylo to po nějakém vyšetření?
4: No, ona, já jsem ji měla vlastně dostávala vlastně ty každý tři týdny, jak to říkám, půl roku, a po půl roce jsem šla na kontrolní CT s kontrastní látkou samozřejmě. A tam vlastně se zjistilo, že ty nádory, ono totiž po té první léčbě, po té půlroční, tak ty nádory se zmenšily. Ale vlastně za těch půl roku po té biologické mi narostly zase zpátky jakoby do té samé velikosti. Takže vlastně já jsem začínala úplně zase od píky, vlastně s tou imunologickou léčbou.
0: Pane doktore, zastavme se u té imunologické léčby. Proč jste zvolil tuto variantu v souvislosti s léčením paní Vladislavy?
2: V zásadě platí, že u paní Vlaďky bychom přistoupili k té imunoterapii s těmi znalostmi, které máme dnes, to znamená po výsledku všech těch klinických studií, také potom, kdy i mimo jiné pojišťovny zajistili úhradu této léčby v první linii, tak přistoupili bychom k tomu dříve, to je potřeba říct. Nicméně v době, kdy začala probíhat léčba u paní Vlaďky, tak nebyly k dispozici tyto výsledky a ani právě léčba. Imunoterapie imunoterapií, ta byla vyhrazena až do té druhé linie. Imunoterapie v současnosti už má, řekl bych, etablované místo. Nabízíme ji pacientkám už právě na počátku léčby po diagnóze pokročilého nebo metastatického karcinomu děložního hrdla, čili nečekáme na to, kdy de facto selže ta první linie léčby. Jak už bylo řečeno, tady to byla chemoterapie a antiangiogenní léčba.
0: Vlaďko, já vám moc krát děkuji za tu upřímnost, se kterou tady mluvíte o tom, jak vlastně vypadají ty vaše poslední 3 roky. Když se zastavím u té nabídky imunoterapie, vnímala jste to tehdy jako naději na život?
4: Určitě, protože vlastně i pan doktor mi vysvětlil, že vlastně to je moje poslední naděje. Jakože už pak nic jiného není. Takže buď a nebo. To je to důležitý pro mě, že tato prostě neubližuje. A hlavně doopravdy je mi po ní dobře.
0: Dnes si povídáme o onemocnění rakoviny děložního čípku a jejich pokročilých stádiích. Mými hosty ve studiu jsou doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře a paní Vladislava, která se léčí formou nové imunoterapie. Pane doktore, možná ještě prosím popište, jak vypadá léčba formou imunoterapie, o které mluvíme, co pacientku čeká, jak se vlastně podává?
2: V současnosti se imunoterapie podává jednak spolu s chemoterapií, následně po skončení chemoterapie, to se bavíme přibližně o 5 měsících léčby, už se pokračuje pouze a jenom imunoterapií. Jedná se o infúze, které se podávají do žíly, tedy intravenózně, zpravidla v intervalu 3 týdnů. V některých případech u některých forem imunoterapie to lze prodloužit ten interval na 6 týdnů. Co se týče délky podávání imunoterapie, tak ta se různí podle druhu, který zvolíme. V současnosti pro právě karcinom děložního hrdla, pro rakovinu čípku děložního, volíme interval 2 roky, pokud se jedná o tu první linii léčby, to znamená právě to první setkání s pokročilým onemocněním. V případě recidivujícího, to znamená vracejícího se karcinomu děložního hrdla, je potom to podávání velmi dlouhé, právě podle efektu léčby, může následovat až do progrese onemocnění, tedy dokud vidíme, že stále účinkuje, nebo podle toxicity léčby.
0: Vlaďko, vy jste tady zmínila v rámci toho našeho povídání chemoterapii a tu biologickou léčbu, že vám nebylo úplně dobře. Ano. Všechny ty vedlejší projevy jste tady popsala. Jak je to s tou imunoterapií? Jak ji snášíte?
4: Tak já musím říct, že ji snáším ze všech 3 úplně nejlíp. A musím říct, že vlastně je tam únava. Samozřejmě ten první týden, tak je to pořád zásah nějakým způsobem jakoby do toho imunitního systému. A já se vždycky snažím prostě ten týden radši nikam ani nechodit, prostě nechodit mezi lidi nikam, abych prostě něco nechytla, protože přece jenom je to opravdu oslabený. Ale je tam jenom jakoby ta únava. Takže já doufám, že se vrátím do práce.
0: Já ťukám, aby to tak bylo, aby všechno dobře dopadlo. Nicméně vy jste popsala ty 3 roky a popravdě i z toho, co tady povídáte, vůbec to nebylo jednoduché. Kde jste brala tu sílu a kde jste brala to rozhodnutí to všechno zvládnout a kde ho berete dodnes?
4: No tak já myslím na děti. Já musím říct, že při životě mě vlastně drží rodina, protože jako bez nich bych to nedala. Mám vnučky, jedna šla teď do školy, druhá do školky a hlavně mám tady syna, který vlastně v tu dobu ještě studoval, takže to člověk nemohl vzdát a nemůže to vzdát. Ty děti vás držejí nad vodou, strašně držejí nad vodou.
0: Vlaďko, vy jste tady zmínila jeden důležitý faktor a to je váš syn. A říkala jste, mám tady syna, vy ho tady máte fyzicky, protože on je celou dobu i tady s námi ve studiu, váš syn Petr. Petře, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
6: Zdravím, děkuji, že jsem tady mohl být.
0: Já děkuji, že jste přišla, že nám věnujete pár minut svého času. Povězte a vzpomeňte, prosím, jak vy jste se dozvěděl o tom, že je vaše maminka nemocná.
6: Dozvěděl jsem se o tom tak, že to zmínila a bylo na ní velmi vidět, že byla z toho zničená, nevěděla, jako jak se má představovat budoucnost. Jako snažila se hledat nějaká ta východiska, potom byly ty různé léčby. Naštěstí tato zabírá, jako už je i na ní vidět to, že se její stav zlepšil, je plná energie, už dělá něco, už to není takový, že prostě je doma a je ráda, že si vůbec může lehnout.
0: Když vzpomenete na to období, které tady mamka popisovala v průběhu těch 3 let, které z vašeho pohledu pro ní bylo asi nejsložitější nebo možná nejtěžší?
6: Tak 100% to bude jako zjištění toho, že to má řečené, že má tu diagnózu, potom možná, že ty období, když se měnily ty různé léčby s tím, že nezabrali, jako zase říct, že se jí to vrací. Asi ty.
0: Vy jste řekl jednu důležitou věc, že teď to zabírá. Teď mluvíme o té imunologické léčbě. Mamka tady řekla před chvilkou, že tím hnacím motorem jste i vy, proto aby to všechno zvládla. Mamka je velká hrdinka, zvládá to krásně celé ty 3 roky a budeme jí určitě všichni držet pěsti. Chtěl byste jí třeba teď něco říct vy nebo jí něco popřát?
6: Jako hodně štěstí jako s tím bojem, protože vidět, že to za celou tu dobu tak to nevzdala. Dokázala se postavit i bez toho, aniž by jako někdo držel za ruku, tak zpátky na nohy a díky tomu, jak bojovala, tak vyhrávala.
0: Vlaďko, chcete na to něco říct? Hezky se to poslouchá.
4: Vidíte?
0: Ano.
4: Je to krásný.
0: Je.
4: Je to krásný. A hlavně já musím říct, že opravdu jsem jako i spokojenější. A právě možná i proto, jako člověk není tak nervózní a nebojí se tolik. Jsem začala znovu i jíst, takže to tělo si má z čeho brát, což jako, já jsem jako za měsíc přibrala 6 kilo, což je strašná, jako, jo. Takže hlavně nesmíte zhubnout, jako nejhorší vlastně u té rakoviny nebo u té léčby je, že nesmíte zhubnout, jakmile začnete hubnout, tak se může stát, že vám ty doktoři tu léčbu ani nedají, takže prostě musíte se snažit prostě bojovat i s tou chutí, prostě i, ono to není jenom jakoby těma lékama a s tou léčbou, ono je to jakoby se vším, co k tomu patří, no.
0: Vlaďko, popravdě, já když jsem četla ten váš příběh a tu vaše diagnózu, tak jsem se polekala, protože opravdu to nebyla jednoduchá diagnóza. Ale zažila jsem dneska takový malý zázrak, když jste sem přišla s panem doktorem, protože vy jste tady mávala posledním vyšetřením. To je neuvěřitelné. Co je tam napsáno?
4: Právě, že vůbec nic. Tam není napsán jeden jediný nádor. Takže proto já jsem se ptala i tady pana doktora, než jsme šli do studia, co to vlastně je, protože jinak já je měla normálně vypsaný prostě jako velikostně všechno. A najednou tady na tom posledním z července toho letošního roku, tak není vůbec napsaný ani jeden. Takže jako já jsem asi fakt zdravá.
0: Pane doktore, co to znamená, že tam není nic?
2: No je to asi ta nejlepší zpráva, kterou můžeme mít pro pacienta. To znamená, že to CT v tomto případě ukáže, že opravdu nikde v těle nenalezená žádná patologická léze. To znamená, my tomu říkáme kompletní odpověď. A opravdu v případě té imunoterapie my máme skupinu pacientek, kterým říkáme takovýhle dlouhodobí respondéři, že takhle krásně a dlouhodobě odpovídají na léčbu.
0: Je to nádherná zpráva, obrovská naděje na život v podobě imunoterapie. Vůbec jsem to nečekala, že něco tak krásného tady dneska společně zažijeme. Pověste, je hrazena pojišťovnou pro všechny ženy, které ji potřebují?
2: Ten vývoj jde rychle dopředu. V současnosti platí, že pojišťovny hradí imunoterapii právě v té první linii, to znamená na počátku té diagnózy pokročilý karcinom těložního hrdla neboli čípku. Co se týče těch vyšších linií, to znamená po selhání terapie, chemoterapie nebo jiné formy biologické léčby, tak stále ta úhrada ještě není zajištěna. To je vlastně i případ paní Vlaďky, kde jsme museli o tu úhradu pojišťovnu speciálně žádat. Dá se na něco, co označujeme jako paragraf 16, takže taková speciální úhrada, kdy se hodnotí ty případy opravdu individuálně.
0: Vlaďko, pan doktor je vaším průvodcem vlastně na cestě zpátky za životem, za kvalitním životem. Ta cesta vaše společná je už poměrně dlouhá. Chtěla byste mu teď něco říct?
4: No víte co, já bych nechtěla jenom tady panu doktorovi, ale všem, který se vlastně o nás starají, a jsou to sestřičky ve stacionáři. Všichni páni doktoři, prostě to je spousta lidí, kterým člověk musí poděkovat, protože prostě na nich závisí váš život. Jsou strašně hodný a obětaví. A za to já bych všem chtěla strašně moc poděkovat za ten přístup k těm pacientům a pacientkám, protože to je prostě něco, co ti nemocní dokáží prostě strašně ocenit.
0: Vlaďko, Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla sem k nám do studia. Mám opravdu velkou radost toho, jak se to všechno vyvíjí a že máte ten skvělý nález, který je nulový na tom posledním vyšetření. Petře, děkuji i vám, že jste přišel a doprovodil svoji maminku. Vám oběma přeju hodně zdraví.
6: Děkujeme.
4: Děkuju.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně prevence rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV viru, dále léčbě rakoviny děložního hrdla, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře.
3: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
3: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
8: Zničila jste mi život.
7: A děsivá minulost.
9: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
10: Co tam?
11: Tady mám šanci.
7: Záře reflektorů a temné stíny duše.
11: Musím žít dál.
7: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
12: Čekají tě krásné věci.
7: Poprvé dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Srdcovky od Dvojky.
13: Je čtvrtek 9. července, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 32 minuty, k tomu 16 vteřin a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Drahoslava a Drahuše. První žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 3292 a druhých 1100. Drahoslava je ženské křestní jméno slovanského původu a vzniklo pravděpodobně spojením slov drahá ve smyslu blízká srdci a slavná. Původ jména Drahuše je neznámý, ale nabízí se vysvětlení, že jde o jiný tvar jména Drahoslava. Drahoslavu ani Drahuši neznám žádnou, nicméně ke všem nositelkám těchto křestních jmen v tomto okamžiku letí éterem sváteční blahopřání a při poslechu čtvrté série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu rozhlasového studia v Praze na Královských Vinohradech vítá a dobrý zvuk přeje Miloš Skálka.

Dnešní hudební setkání otevřela česká verze životního hitu amerického zpěváka, který se narodil jako Charles Westover, ale do hudebního světa vstoupil jako Del Shannon. Český text k jeho zásadní písni Runaway Uprchlice napsal Eduard Krečmar původně pro Tomislava Vašíčka a skupinu Sputnici. Posléze píseň naspíval se stejným textem Karel Gott, no a my jsme poslouchali nahrávku Petry Janu, která píseň naspívala opět se stejným, ale pro dámu zdrobně upraveným Krečmarovým textem na konci dubna roku 82 ve studiu Mozarteum, kde se o doprovod postarala skupina Labyrint Pavla Fosta. Zřejmě už jste zaregistrovali smutnou zprávu, která se objevila dnes na oficiálních facebookových stránkách britské zpěvačky Bonnie Tyler. Cituji: rodina a tým s lítostí oznamují, že Bonnie včera večer, tedy ve středu 8. července, nečekaně zemřela v nemocnici v Portugalsku na následky nemoci, se kterou se léčila. Brzy vydáme další prohlášení, ale prozatím požádáme o soukromí, abychom se mohli vypořádat s touto tragédií. Úvozovky nahoře, tolik prohlášení. Bonnie Tyler byla na konci dubna hospitalizována v portugalském městě Faro, kde měla dům, a následně podstoupila akutní operaci střev, po které se její stav zhoršil. Byla proto uvedena do umělého spánku, ale ani po probuzení se její zdravotní stav nezlepšil. No a včera odešla na věčnost, měsíc po 75. narozeninách. My jsme Bonnie Tyler u nás poprvé viděli na koncertním pódiu v polovině prosince roku 2010 na skvělém koncertu v Kongresovém centru Praha. No a teď už víme, že definitivně naposledy na sklonku července roku 2018 to bylo na festivalu Benátská. Zpěvačka s výjimečným hlasem získala onen charakteristický chraplák poté, co se podrobila nepříliš vydařené operaci uzlíků na hlasivkách, což se ale nakonec ukázalo jako velká výhra. Zpěvačka, která zní v tomto pořadu velice často, nám teď bohužel už jenom in memoriam připomene svůj transatlantický jedničkový baladický hit z léta roku 1983 Total Eclipse of the Heart. Úplné zatmění srdce.

Bohužel už jenom vzpomínka na Bonnie Tyler, která včera zemřela ve věku 75 let. Baladu o úplném zatmění srdce, samozřejmě, že šlo o lásku, jí napsal epicky rozmáchlý Jim Steinman, který také nahrávku produkoval. Belgické trio Vaya con Dios, Bůh s tebou, je víceméně personifikací zpěvačky, instrumentalistky a autorky repertoáru Danny Klein. Zásadním hitem trojice se stala vděčná popsoulová balada What's a Woman, co je žena, kde se v textu říká, co je žena bez muže a muž bez ženy, což je mimochodem svatá pravda. Dosud největší hit trojice Vaya con Dios uspěl na evropském kontinentu v roce 1990 v singlových přehledech následovně. Číslo 1 v Belgii, Holandsku a Polsku, ve Francii místo 5, ve Švýcarsku 6, v Rakousku 7 a ve Spolkové republice Německo příčka 11.

Danny Klein, belgické trio Vaya con Dios, Bůh s tebou a What's a Woman, psal se rok 1990. Si kočka, si kočka, si kočka a perfektně urobená, proti tomu žádná. Jde samozřejmě o jeden z velkých hitů skupiny Elán, kde Jožo Ráš neponechal vůbec nic náhodě. Na repertoáru bratislavské skupiny, která vznikla v roce 1969 jako typická sídlištní kapela, kterou založili spolužáci ze základní školy, se kromě Joža Ráže jako skladatele podíleli či podílejí převážně kytarista Ján Baláš a klávesista Vašo Patejl, zatímco texty jsou vesměs od Borise Filana a občas přispěl také Luboš Zeman. Ale v případě nezvykle vystavěné písničky Kočka, Jože Ráš, jak jsem říkal, opravdu neponechal nic náhodě. Složil hudbu, napsal text, zhostil se Parlanda a písničku také naspíval. Byla doba před 32 lety, psal se rok 1994.

0: Si kočka, si kočka, si kočka. Do roku 1994 jsme se právě vrátili se skupinou Elán. A míříme na jich Evropě, konkrétně do Itálie. Úspěšné trio Ricky e Poveri, které působí od konce 60. let do dnes, i když v posledních letech pouze jako duo, vytvořili zpěvačka Angela Brambati, zpívající hráč na klávesové nástroje Franco Gatti a kytarista, klávesista a zpěvák Angelo Sotiu. Tenhle soubor začal vystupovat jako kvartet v Janově koncem 60. let, potom přesídl do Říma a od začátku 70. let působil v kočovném divadle, které uvádělo pod stanovou plachtou hry vycházející z principů comédie dell'arte. Postupem času se obsazení souboru zmenšilo z kvarteta na trio a na přelomu 70. a 80. let skupina podepsala vytouženou gramofonovou smlouvu. Nedlouho poté se prosadila nahrávkou skladby Sara Perché Ti Amo a právě proto tě mám rád, kterou skupina odstartovala nový způsob interpretace melodických, jednoduchých, chytlavých a charakterem výrazně italských písniček, většinou pak z dílny autorské dvojice Dario Farina a Cristiano Minellono. Mezi velké hity tria patří také rytmická písnička Mama Maria, kterou tandem Těžkej Pokondr svého času natočil ve své parodické verzi pod názvem Mama má rýmu. Ale tohle je originální předloha trojice Ricky e Poveri z roku 1982.
1: Srdcovky od dvojky.

0: Italské trio Bohatí a chudí, Ricky e Poveri a jejich mama Maria, a to v nahrávce z roku 1982. Do dnešní hudební sestavy přispěje také banjo band Ivana Mládka. Vystudovaný a promovaný inženýr ekonom Ivan Mládek napsal v tomto případě hudbu a ve spolupráci s Miloslavem Procházkou také text písničky, která nás čeká, když před léty vyšla k tehdejším 70. narozeninám Ivana Mládka trojcédéčková kompilace nahrávek banjo bandu, kterou si Ivan Mládek sám sestavil, nazval tři disky tohoto kompletu následovně. Písničky, které umím naspaměť, písničky, na které si matně pamatuju a písničky, na které si už nevzpomínám, že jsou moje. Lulu z Honolulu tedy zařadil na disk číslo 2 mezi písničky, na které si matně pamatuje. Sice mu to nevěřím, ale budiš. Nahrávka vznikla na konci dubna roku 1980 v karlínském rozhlasovém studiu A. Ivane, nedej se přemlouvat, zahraj Lulu.
1: Zahraj Lulu z Honolulu. Ne, dejte pokoj. Dejte pokoj. Ale já to neznám pořádně. Ale tak nějakou jinou zahraju.
2: Ne.
1: Tak dobrá, no.

moří, vůně květů, slunce zapadá. Dívky tančí, tváře hoří a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce bečí, bača brečí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Velká láska, velké štěstí, nevěsta mladá, příbuznými blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý tvrdý zápas, my a Kanada,

0: Lulu z Honolulu v podání banjo bandu Ivana Mládka a současně v nahrávce z jara roku 1980.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady už tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta. Léto letos je ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání dvojky jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a také rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a součástí mrazivého léta je už zmíněná klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskuteční vždycky v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz a to vždycky do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Dášu v režii o dnešní ukázku.
3: Můj příběh překročil hranice literatury a inspiroval mistry hudby i filmu. Hudební skladatel Antonín Dvořák mi vdechl život ve své symfonické básni, kde se mé belhavé kroky mění ve znepokojivý orchestrální rytmus. Na stříbrném plátně jsem se pak zjevila ve vizuálně podmanivé kytici F. A. Brabce z roku 2000, kde mou děsivost nečekaně stělesnil Bolek Polívka. V roce 2016 pak tato lidová

1939, i když starší encyklopedie uvádějí jako roky jeho narození 1938, ale vlastně na tom vůbec nesejde. Proslavila se už na začátku 60. let, a to v tandemu se svým manželem, kytaristou, skladatelem a zpěvákem Ikem, a to ve dvojici Ike and Tina Turner. Poté, co se jejich manželství v roce 76 rozpadlo, trvalo poměrně dlouho, než se Tina prosadila jako solistka, ale potom už to šlo ráz na ráz. V roce 84 získala cenu Grammy v kategorii Deska roku, a to za nahrávku What's Love Got to Do With It, Co s tím má společného láska, a její úspěšný návrat na hudební scénu potom pečetilo album Private Dancer, Soukromá tanečnice, ze kterého nahrávka pocházela, a potom už šla Tina od úspěchu k úspěchu. U nás koncertovala celkem třikrát, pokaždé to bylo v Praze, v roce 81 v Lucerně, v létě roku 1996 pod širým nebem na stadionu Bohemians a v roce 2008 v O2 aréně. V posledních letech žila stranou hudebního dění ve Švýcarsku se svým manželem Erwinem Bachem, kterého si vzala po 27letém soužití v roce 2013. Na věčnost odešla na konci května roku 2023, kdy jí bylo 83 let. On Silent Wings, Let na tichých křídlech, právě začínáme podnikat s Tinou Turner a se Stingem, stejně jako v roce 1996.

Nahrávka z roku 1996. Na tichých křídlech jsme se právě proletěli s Tinou Turner, ke které se ve finále přidal Sting. A to v písni, kterou napsal věhlasný americký zpívající autor a kytarista Tony Joe White. Ten odešel na věčnost pár let před Tinou, na konci října roku 2018, kdy mu bylo 75 let. Jiří Štědron je rodák z Vyškova a 23. května oslavil 82. narozeniny. V létech 1959 až 1963 studoval herectví na brněnské Janáčkově akademii muzických umění a už během studií natáčel s orchestrem Gustava Broma, kde měl posléze stálé angažmá. Poté, co přesídlil do Prahy, začal dlouhodobě spolupracovat s orchestrem Karla Vlacha a z kraje 70. let působil spolu s Hanou Zagorovou a Viktorem Sodomou v souboru Sodoma a Gomora, vedeném Václavem Zahradníkem, a vystupoval také v zájezdovém programu Ivety Simonové a Milana Chladila. V polovině 80. let měl vlastní program Štědroň 85-86, ve kterém byla jeho hostem Petra Černocká. No a v posledních letech je k vidění především na jevišti divadla Semafor, kde patří ke stálým hostům divadelního souboru a s velkou chutí vydává autorské novinky, ke kterým skládá hudbu a píše texty. Na konci léta roku 1977 vznikla ve studiu Mozarteum nahrávka písničky Karla Zicha, kterou autor textu Vladimír Poštulka nazval Znáš mě tak málo. O hudební doprovod se tehdy postaral studiový orchestr pod vedením skladatele, aranžera a dirigenta Jiřího Svobody, mladšího bratra skladatele Karla Svobody.

0: Znáš mě tak málo. Jiří Štědroň v nahrávce z léta roku 1977. Máme 19 hodin, 17 minut, 12 vteřin, je čtvrtek 9. července a dvojka vysílá živě. I kdyby někdejší newyorská folk-rocková dvojice Paul Simon a Art Garfunkel, oba ročník 1941, nenahrála nic jiného než písničky Paula Simona The Sounds of Silence, zvuky tichá Bridge over Troubled Water, most nad rozbouřenými vodami, navěky by se zapsala do disneyovských hudebních análů. Říkám-li disneyovských, tak je to proto, že v roce 1957 začali oba působit ve dvojici nazvané Tom and Jerry a v roce 1964 se rozešli. Paul Simon potom vystupoval sólově ve Spojeném království, Velké Británii a Severního Irska, zatímco Art Garfunkel dokončoval vysokoškolská studia. V roce 1965 se potom dali znovu dohromady a vydrželo jim to dalších 6 let. A potom se jako dvojice představili ještě krátce v roce 1981, kdy uspořádali comebackový koncert v newyorském Centrálním parku, který tehdy navštívil neuvěřitelných 400 tisíc posluchačů a vydali se na koncertní turné po Spojených státech. Art Garfunkel, který je profesorem matematiky a geometrie, byl svého času také úspěšný filmový herec. A není to tak dlouho, co jsme Paula Simona viděli na 3 skvělých koncertech v Kongresovém centru Praha. My si teď poslechneme oba ještě hezky pospolu, a to v písničce, která byla po vydání na singlu na konci jara roku 1970 ve Spojených státech v žebříčku Cashboxu a týdeníku Radio and Records na 1. místě a v Billboardu na 4. Simon and Garfunkel a písnička, která má v názvu dívčí jméno Cecilia.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Simon and Garfunkel ve skladbě Paula Simona Cecilia, u nás by jsme řekli Cecílie. Velký zámořský hit z konce jara roku 1970. Další dvojice je před námi, a sice sesterská. Marta a Athena Eleftheriadou se obě narodili v někdejší Jugoslávii, kde se jejich rodiče načas zastavili na útěku před vládou řecké vojenské chunty, aby potom nový domov rodina definitivně našla, stejně jako mnoho dalších Řeků v Brně. Marta je ročník 1946, Athena 1948. Marta získala v roce 1980 po dokončení vysokoškolských studií titul promovaný psycholog. Athena studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Pro její hudební kariéru bylo podstatné spojení s kytaristou, skladatelem, textařem, aranžérem, kapelníkem a také dramaturgem Alešem Sigmundem, který ovšem tragicky zahynul při autohavárii na začátku listopadu roku 2018, kdy mu bylo 74 let. A právě z doby spolupráce Marty a Athény s Alešem Sigmundem pochází dnešní nahrávka. Jde o českou verzi někdejšího velkého hitu Nilsna a poté s odstupem let také Mariah Carey, tedy o baladu nazvanou Without You, Bez tebe. Český text k téhle písně napsal právě Aleš Sigmund, který dal skladbě název Kde se hvězdy očím ztrácejí. V roce 1973 Martu a Athenu Eleftheriadou v brněnském rozhlasovém studiu doprovodili dvě spojené hudební formace, a sice skupina Aleše Sigmunda a orchestr studia Brno pod taktovkou Miloše Machka.

Kde se hvězdy očím ztrácejí. Česká verze baladického hitu Without You Bez tebe, která byla v podání Nilsna jedničkou amerického i britského singlového žebříčku na přelomu let 71-72. Marta Athena Eleftheriadu píseň s textem Aleše Sigmunda naspívali na začátku února roku 1973. Anglická skiflová skupina Mango Jerry v čele se solovým zpěvákem, kytaristou, hráčem na foukací harmoniku a současně tvůrcem repertoáru Rayem Dorsetem vznikla v Londýně. Ve druhé polovině 60. let působila nejprve pod názvem Good Earth Rock'n'Roll Band, tedy něco jako pěkně zemitá rock'n'rollová kapela. Se svým přejmenováním na Mango Jerry na přelomu 60. a 70. let se dočkala v roce 1970 velkého mezinárodního hitu. Ve Spojeném království se single s písničkou In the Summertime v letní čas vyšvihnul na první místo tamního singlového žebříčku a úspěch se opakoval také ve Spojených státech. V týdeníku Record World obsadil místo první, v Cashboxu druhé a v Billboardu třetí. Na jaře roku 1971 byla skupina Mango Jerry v britské dvacítce nejprodávanějších singlů na pátém místě, a to s písničkou, kterou známe také v české verzi Milana Drobného jako Mužný vous. No ale my si poslechneme originál skupiny Mango Jerry, píseň nazvanou Lady Rose, kterou napsal frontman kapely Ray Dorsett.

Lady Rose, anglické skupiny Mango Jerry, jinak britský singlový hit číslo 5 z jara roku 1971. Jitka Zelenková naspívala písničku nazvanou Rád skladatele Jiřího Zmoška a svého dvorního textaře Eduarda Pergnera na začátku roku 1983, kdy také s její anglicky zpívanou verzí jako Dream Your Dream, Sni svůj sen, soutěžila na mezinárodním festivalu v irském Cavanu. Po delší nahrávací pauze potom vydala Jitka Zelenková své další solové album nazvané Jitka 2000, které vyšlo právě na začátku nového století a tisíciletí a byla na něm i nová verze písničky Rád. Při jejímž nahrávání se Jitka spojila s domácí reggae skupinou Švihadlo, takže vznikla reggae verze téhle skladby.

0: moc rád.
1: Reggae verze písničky Rád, kterou Jitka původně naspívala před více než 40 lety v roce 1983. No a v tomto případě ji podpořila reggae skupina Švihadlo a nová nahrávka vyšla na albu Jitka 2000. Mimochodem Jitka má aktuálně na trhu záznam ze svého koncertního vystoupení v pražském divadle Na Vinohradech. CDčko nazvané Mít svůj kout 2025 vydal Radioservis Českého rozhlasu. Kalifornský rodák Tony Carey, ročník 1953, se na hudební scéně uvedl jako člen skupiny Blessings, potom hrál se skupinou Rainbow Richieho Blackmora, s touto formací odehrál dvě světová turné a v roce 77 skupinu Rainbow opustil, aby se v následujícím roce přestěhoval do Evropy, konkrétně do Spolkové republiky Německo, kde se vydal na soulovou dráhu. Začal hostovat v kapelách svých kolegů a současně jim produkoval desky a také psal a nahrával filmovou muziku. Z jeho druhého alba filmových soundtracků pochází singlový hit Room with a View, pokoj s vyhlídkou, který v roce 1988 bodoval na třetím místě někdejšího západoněmeckého žebříčku nejprodávanějších singlů.
2: Miloš Skalka,
3: srdcovky od dvojky.

Pokoj s vyhlídkou nám právě doporučil Tony Carey, jehož autorská nahrávka skladby Room with a View bodovala v žebříčcích v roce 1988. Do dnešního hudebního setkání se nám vejde ještě vzpomínka na Věru Špinarovou, která zatím naposledy potěšila diskofily vinylovou reedicí svého debutového alba z roku 1972 Andromeda a jejím CD dvojčetem, obohaceným o 9 bonusových nahrávek. V roce 1976 vyšlo album Věry Špinarové nazvané Životopis, jehož nahrávky vznikaly v červnu roku 75 opět ve studiu Mozarteum. Mezi tuctem tehdejších novinek byla pouze jedna písnička převzatá a právě ta celé album otevírá. Šlo o výlet do autorského zpěvníku australské zpěvačky Helen Reddy z roku 1972, kdy single nazvaný I am a woman, jsem žena, vévodil všem rozhodujícím americkým žebříčkům. Český text napsal Miroslav Černý, skladbu nazval shodně s originálem Jsem ženská a Věru Špinarovou v nahrávacím studiu doprovodil televizní orchestr pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Zahradníka.

Já jsem ženská. Vzpomínka na Věru Špinarovou měla letopočet 1975. Máme 19 hodin 46 minut, k tomu 16 vteřin, což znamená, že dnešní hudební setkání zvolna končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá 7 dnů v týdnu prostě non-stop. A jen co dozní závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. Je tady ve finále a ve finále dnešního hudebního setkání pustíme do celostátní sítě Dvojky 5000 voltů. 5000 volts je totiž název britského studiového tria, které v polovině 70. let nakrátko zazářilo, aby se pak definitivně odebralo do hudebního zákulisí. 5000 voltů měli doma ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska všeho všudy dva hitparádové singly, ale oba velice úspěšné. Ten první, nazvaný I'm on fire, Hořím, dosáhl na podzim roku 1975 na 4. místo žebříčku nejprodávanějších singlů na britských ostrovech a u nás tuhle písničku známe v podání Marie Rotrové jako Express mléčné dráhy. V souboru 5000 volts působila jako solová zpěvačka Tina Charles, která se po rozpadu souboru prosadila i na solové dráze a se svým debutovým solovým singlem I Love to Laugh, But My Baby Loves to Dance, Já miluju milování, ale můj milý dává přednost tanci, obsadila na jaře roku 76 první místo britské singlové dvacítky. Ale nás čeká onen singlový hit I'm on fire, Hořím. A s ním také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho inzervaného zítřejšího hudebního setkání, posledního v tomto týdnu, loučí Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Jindřišky Kračmarové, pohádky od rybníka Žabince. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. U rybníka Žabince je neděle a naše vodnická rodina Šplouchancových jde na návštěvu k dědečkovi. A vypadá to, že Střapatka dnes bude sekat dobrotu. Zatímco děda Mokřánek vzpomíná na staré časy, Hastrmánek si hezky maluje. A co vlastně namaloval, to nám poví příběh s názvem Jak malý Neplecha maloval kaprům barevné kabátky.

0: Dobrý večer, děti. Přišla neděle a celá rodina se vypravila na návštěvu k dědečkovi Mokřánkovi. Dědeček žil v malém rybníčku Plivátko a z návštěvy svých příbuzných měl velkou radost. Právě maloval lekníny na růžovo, aby byly mezi zeleným lupením dobře vidět. Střapatkovi se barevné květy moc líbily a hned začal škemrat, že by si to chtěl taky zkusit. No proč ne, řekl děda a půjčil vnukovi štětce s barvami. Běž, chlapče, pěkně si hraj a něco natírej. Já si zatím popovídám s tvými rodiči. A tak si Střapatka hrál s barvičkami a velcí hastrmani, pohodlně usazení na dřevěné lavici kolem kachlových kamen, se bavili o všem možném i nemožném. Mluvili páté přes deváté, až došlo na chytání dušiček. Vodník Šplouchanec dědečkovi vypravoval, jak mu Střapatka ze samého lumpačení vypustil všechny polapené dušičky na svobodu a že se tedy rozhodl odnést prázdné hrnečky na půdu.
1: Já už jsem s tímhle řemeslem taky skončil a odešel do vodnického důchodu. Povzdechl si děda smutně. Lidi netopím, ani nezbírám jejich duše. Není po nich mezi hastrmany žádná poptávka, tak co s nimi? Ať si jdou tam, kam patří, do nebe nebo do pekla, mně je to jedno. My vodníci teď máme mnohem důležitější věci na práci, než chytat lidi za nohy a stahovat je pod vodu. Naše krásné řeky, jezera a rybníky jsou celé špinavé a plné všelijakého odpadu. Musíme je dát rychle do pořádku, aby se nám v nich zase dobře žilo.
0: Děda Mokřánek povídal a povídal.
1: Kdepak? To se tak nemůže nechat. Co by se s naším vodním světem stalo, kdybychom se nebránili? To já jsem vám jednou.
0: Náhle se starý vodník zarazil a začal se drbat za uchem.
1: Co jsem vám to vlastně chtěl říct? Úplně mi to vypadlo z hlavy. U všech rybích jiker, co jen to bylo?
0: Dědeček chodil kolem kamen, namáhal svou prošedivělou hlavu, až si konečně vzpomněl. Už to mám, vykřikl radostně.
1: Chci vám vypravovat, jak jsem jednou potrestal sedláka špindíru. Přijel na břeh našeho rybníčka s povozem umazaným od hnoje. Zadními koli vjel do vody a začal si tam vůz kliďánko pucovat. Já jsem tenkrát zrovna počítal nově vylíhnuté půlce, když tu ke mně přivanul strašlivý puch a voda se začala kalit. Šel jsem zjistit, co je toho příčinou a pak jsem to uviděl. Špindíra všechno to neřádstvo z vozu splachoval do naší čisté vodičky. Jak těživ jsem nic ohavnějšího neviděl. Dostal jsem na toho lumpa takovou zlost, že jsem mu vytáhl z obou kol zákolničky. Když pak praskl do koní, vůz se pohnul, zadní kola upadla a odkutálela se do nejhlubšího místa v rybníku. To jste měli, panečku, vidět, jak ten chlap vyváděl. Nezbylo mu, než nechat žebřiňák tam, kde byl a vrátit se domů jen s koňmi. Trvalo mu to 2 měsíce, než sehnal nová kola a mohl si vůz opravit. No, a od té doby už nikdy k našemu rybníčku nepřijel. A víte, co se stalo s těmi dřevěnými koly? Raci si z nich udělali svoje oblíbené prolézačky. Vodnický děda se při vzpomínce na tu veselou příhodu smál, až mu z očí tekly zelené slzy.
0: Zatímco dědeček Mokřánek vzpomínal na časy dávno minulé, Střapatka si hezky maloval. Nejprve vodní květy, ale toho brzy přestalo bavit. A tak vymyslel něco z brusu nového. Chytal kapříky, kteří plavali náhodou okolo, a barvil jim šupiny. Jednomu je namaloval na červeno, druhému na modro, třetímu na žluto a těm dalším udělal barevná kolečka kolem očí nebo pruhy a puntíky na ploutvičkách. Uražení šupináči pouštěli zlostí bubliny, ale nebylo jim to nic platné. Byli jednou provždy strakatí a s tím se nedalo vůbec nic dělat. Když si dospělí hastrmani konečně všimli, že za oknem plují pestře zmalované ryby, bylo už pozdě. Všichni kapříci měli barevné kabátky. Vodník Šplouchanec se velice rozněval a chtěl dát klukovi pár pohlavků, ale děda Mokřánek ho zadržel. Nech ho být, vždyť je to ještě dítě. Ty jsi v jeho věku taky dělal skopičiny. Táta vodník uznal, že má děda pravdu a Střapatkovi jen domluvil. A tak nezbeda vodníček vyvázl z velkého maléru se zdravou kůží. Od té doby plavou v rybníčku plivátko jen samý barevní kapři. Den uběhl jako voda a bylo třeba myslet na návrat. Střapatka dal dědečkovi na rozloučenou sladkou pusu a na oplátku od něho dostal dárek. Byla to stará, odřená knížka nazvaná Vodnické pohádky. Jakmile jí hastrmánek uviděl, zatvářil se, jako by spolkl kyselou okurku. Knížka? Co s ní? Pomyslel si otráveně. Děda se ale na něho usmál, pohladil ho po tváři a řekl, tuhle knihu jsem, Střapatko, dostal, když jsem byl malý kluk. Měl jsem jí moc rád a přinesla mi hodně radosti. Vezmi si ji ode mne na památku a každý večer si přečti jednu pohádku. Uvidíš, jak se ti pak bude hezky usínat. Střapatka dědečkovi poděkoval jen tak, aby se neřeklo, a strčil knížku mamince do kabelky. Ani trošku ho přitom nenapadlo, že jednou bude mít ty staré ohmatané pohádky stejně tak rád jako jeho děda Mokřánek. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Slouží ti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad v 21 hodin. No a ve 22 hodin v rámci Mrazivého léta četba z románu Trhlina. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 656. se ozvala v tuto vysílací dobu znělka tohoto rozhlasového seriálu. Za sebou máme již notný kus cesty krajinou našich dějin. Od prvního člověka, který se nejen vzpřímil, ale zanechal nám o sobě výtvarné svědectví na stěně jeskyně, až po přelom 17. a 18. století, kdy spatřil světlo světa vynález tisku z kamene aneb litografie, jelikož na něj upozorňujeme v pořadu Toulky českou minulostí, je na snadě, že podstatnou roli v něm sehrál Našinec. K vyprávění příběhu Aloise Zenefeldra jsou hotovi jiní Našinci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Rovněž inspirátor Petr Hora Hořejš zůstává stejný, jakož i režisér Jaromír Ostrý.
2: Na starém městě pražském v dnešní Rytířské ulici, v místě, které neslo název Vaječný trh, stojí od konce 19. století velká budova novorenesanční tržnice označená pamětní deskou. Tento objekt vznikl na místě hned 4 domů, k nimž náležel i hostinec s prastarou tradicí. V jeho nádvorní kůlně se odbývaly nesčetné produkce potulných komediantů. S jednou takovou skupinou přibyl do Prahy také Jan Petr Zenefelder. Vzbuzoval dobrý dojem a tak se mohl oženit s dcerou šenkýře Volíka, 20letou Kateřinou. A zde se také dne 6. listopadu roku 1771. narodil Alois Jan František Zenefelder, první a nejproslulejší z potomků přišlých na svět v tomto manželství.
1: A máme tu dalšího z četných, slavných, českých, potažmo pražských rodáků?
3: Máme, ale ne na dlouho.
1: Proč pak?
3: Protože tatík herec ještě před narozením svého prvního syna odešel do Německa.
1: Znovu se táží, proč?
3: Inu z důvodů, jež tenkrát platili a zdá se začínají platit u herecké profese i dnes. Kde je práce, tam jsem i já.
1: Ale co manželka a dítko?
3: Zanedlouho se odstěhovali za tátou do Mannheimu.
0: Dlužno dodat, že otec neměl talent nějak mimořádný.
3: Byl prvním hercem, který si smluvně u vedení divadla pojistil, že v burleskách bude jen spolupůsobit.
0: Zřejmě tušil, že tento žánr nemá budoucnost. Roku 1771 byla burleska na pražské scéně provedena naposledy.
3: Zatímco burleska skomírala, Zenefeldrovic rodina se rychle rozrůstala.
0: A putovala spolu se svým živitelem tam, kde zrovna hrál. Ve Vídni, Heilbronu a nakonec v Mnichově, kde otec získal místo u dvorského divadla.
1: Takže v Mnichově nejspíš chodil jeho syn do školy.
2: Navštěvoval zde nejprve kurfiřtské gymnázium a pak liceum.
1: Praví se ve studii doktora Pravoslava Knajdla o Zenefeldrovi a litografii.
2: Již za studií se projevovalo jeho nadšení.

0: tím prvním křestním jménem. Zdá se, že měl Alois o kariéru postaráno.
1: Jako herec uspěl u Weberovy divadelní společnosti.
2: Její principál, Karel Anton Weber, byl otcem skladatele Karla Marie von Webera.
0: To bylo dobré angažmá.
2: Kromě úspěchu poznal Alois i rub tehdejšího divadelního života u putovních společností. Bídu, nepohodlí, tvrdý chlebíček.
1: Pro nás je důležité, že v jeho povaze nechyběl jistý, možná romantický rys, který podněcoval fantazii. Šlo o hledání něčeho nového, co tu dosud nebylo.
0: Já myslel, že všude šlo a jde hlavně o peníze.
1: Ani ty nebyly v Zenefeldrově případě zanedbatelné.
0: Kdypak jsou zanedbatelné, že?
1: Jako dramatický autor měl zájem na tom, aby jeho divadelní kusy mohly vyjít tiskem levnějším způsobem, než mohl nabídnout knihtisk, dřevořez, dřevoryt a měděryt.
2: Zvlášť obtížný byl tisk not.
1: Zenefeldr byl autorem rovněž komické opery.
2: A tak se rozhodl postavit si malou tiskárnu.
3: Sehnal peníze na lis, ale už nikoli na sazbu. Proto si písmenka vyřezával z hruškového dřeva. Vyrobil 2-3 sady písma a zůstal bez materiálu. Přišel na jiný nápad. Otiskne vysazené stránky do měkké hmoty a tu potom vyleje upraveným pečetním voskem. Matrice může použít pro sazbu dalšího textu.
0: Dařila se mu ta práce?
1: Šlo to stěžka. Vymýšlel si všechno možné i nemožné. Pokoušel se rýt písmena do ocelových hranolků a vyrážet takto vytvořené reliéfy do tvrdého dřeva.
2: Tyto pokusy byly stejně neúspěšné, stejně jako tlačení sazby do těsta z mouky, vody, uhelného prachu a písku. Takto získanou formu vyléval pečetním voskem s přimísenou jemnou sádrou.
0: Měly tyhle ty experimenty vůbec význam?
2: Sám Zenefelder na nich pohořel.
1: Ale jinak se vydal po dobré cestě. Ta nakonec vedla k objevu stereotypie, kterou později domyslel Lord Stanhope.
2: Pokoušel se i o obrácené rytí textu do měděných desek.
1: Jenomže ty byly velice drahé a vybrušováním se rychle tenčily.
2: Zkusil psát po vzoru rytců na měděnou desku a leptat ji.
1: Rozebral kvůli tomu matčin mosazný samovar a při dalších pokusech spotřeboval i její cínové talíře.
2: Ani to však brzy nestačilo.
0: Tak co teď? Jaký materiál zatím unikal jeho pozornosti?
2: Dlaždice.
0: Prosím?
2: Dlaždice, které kryly podlahu síně, byly ze zolenhofenského vápence.
1: Alois na nich třel barvy.
2: A tu se nachomítla šťastná náhoda.
0: Někdy se nachomítne, někdy ne.
2: A nebo se nachomítne, ale člověk si ji nevšimne.
1: Zenefelder si ovšem všiml.
0: Čeho?
1: Na desku tohoto kamene byl ve spěchu kýmsi napsán seznam prádla mastným inkoustem.
2: Když Alois desku blíže pozoroval, všiml si jedné zvláštní vlastnosti tohoto kamene. Mastný text se totiž zatáhl do povrchu vápence a po zaleptání kyselinou dusičnou v klovatině dával věrné otisky.
0: Bylo řečeno, že ty dlaždice pokrývaly síň.
1: No, hodně jich tam bylo.
0: A chce se tím snad naznačit, že je Zenefelder vytrhal?
1: Něco takového.
0: To musela mít chudák matka radost.
1: Co na to říkala, to se nezachovalo.
0: Jo? A co se zachovalo?
1: Že Alois ty dlaždice vykopal a pokud nebyly úplně hladké, vyleštil je a začal s pokusy.
2: Psal na kámen mastným inkoustem.
1: Takový inkoust se skládal z vody, vosku, lojového mýdla a sazí.
2: Když měl text hotový, leptal desky lučavkou, barvil je fermeží nebo jemnou frankfurtskou černí a vinným substrátem, potaší s trochou soli a po všech svých početných pokusech...
1: Marných pokusech?
2: Dosáhl nakonec toho, že napsané písmo opravdu zůstalo po vyleptání zřetelně vyvýšené.
3: Podstata vynálezu byla tím objevena. Nyní šlo o to prosadit jej k širšímu využití a rozšířit jeho užívání v širším měřítku, nejprve v Německu a pak v dalším.

0: dalších evropských zemích. Jelikož Zénefeldrovi chyběly peníze, aby mohl nastoupit tuto cestu, odhodlal se za 200 zlatých na vojnu za jiného odvedence. Odebral se proto do Ingolštátu k odvodu. Protože však byl rodilý Pražan, nebyl přijat a musel se s nepořízenou vrátit do Mnichova.
1: Co člověk neudělá pro pokrok?
2: Alois se vrátil zklamán domů.
3: Zklamán a bez haléře.
2: Náhoda.
1: Zase šťastná náhoda?
2: Zase.
1: Jak říká klasik, přeje připraveným.
2: Aloisovi přála, protože mu na cestě zabalili jídlo do papíru s notovým záznamem.
1: S jakou skladbou?
2: To se už neví.
3: Důležitější bylo, že se ten papír, co by obal, promastil.
2: Zénefelder si uvědomil, jak výhodná může být jeho metoda právě při tisku hudebních skladeb.
1: Toť objev hodný Cimrmana.
2: Aloise Zénefeldera každopádně hodný byl. Spojil se s mnichovským dvorním muzikantem, jistým Gleisnerem, jehož jméno není příliš důležité až na to, že to byl on, kdo do toho pochybného podniku dal všechny svoje peníze.
3: Ono jich zase nebylo moc, ale stačili k tomu, aby Zénefelder do 2 týdnů vydal Gleisnerův cyklus 12 písní, mezi nimiž se vyjímal i polní pochod bavorského vojáka.
2: 100 prvních kamenotisků prodal za 100 zlatých.
1: S jakým ziskem?
2: Cena prvního použití litografie stála 8 krejcarů kus, což byla zhruba 1/5 ceny notového materiálu zhotoveného měděritem.
3: Peníze potřeboval nejenom pro matku a pro sourozence.
1: Ale taky pro Gleisnera, aby i ten měl ze svých peněz profit.
3: Vše ostatní investoval do své práce. Pustil se do ní s plnou vervou.
2: Psal na kámen.
3: Těžkými deskami ničil svůj list.
2: Kupoval papír a materiály.
3: Prodával výtisky.
2: A přitom neustále experimentoval, aby svůj systém co nejvíc vylepšil.
3: Pracoval ve dne v noci, aby dodržel termíny objednávek, aby mohl financovat pokusy a vylepšit situaci v rodině.
0: Litografie byla a je spojována skoro výhradně s tištěným dílem výtvarného umění. Ve svých počátcích však měla být prostředkem písemného sdělení slova a hudby, záznamem písmen a not. Na možnost uplatnění litografie k tisku kreseb upozornil Zénefeldera jistý mnichovský školní rada. Jelikož tento pán byl i ředitelem nakladatelského fondu, vytiskl pro něj Zénefelder nejprve kostelní písně s notami, později pro katechismus drobné obrázky. Nakladatel stále víc naléhal, že by se výtvarné umění mohlo výrazněji uplatnit prostřednictvím litografie, zejména při vydávání svatých obrázků.
1: Nejlépe by bylo, kdyby Zénefelder sám byl zručným kreslířem.
2: Jenomže to nebyl.
3: Proto se snažil získat výtvarníka, který by dokázal pracovat s kamenem.
2: Někoho sehnal, ale za málo peněz, málo muziky. Všichni zájemci odpadli.
3: Za první litografický tisk se pokládá požár v Neuettingu z roku 1797.
2: Několik letáků i s touto grafikou bylo združeno v knížku, která se obracela na bavorské občany se žádostí o pomoc postiženým.
1: Zbohatl Zénefelder z toho svého vynálezu?
2: Ale tak boháčem se zrovna nestál. Ale práce se mu docela dařila.
1: Lépe by bylo, kdyby z ní něco měl.
2: Sestrojil si nový tiskařský lis. Objevil další možnosti kamenotisku a díky jeho bezmeznému úsilí vycházely z jeho dílny, do které přijal své 2 bratry, stále dokonalejší exempláře.
3: Tyto úspěchy vzbuzovaly zájem veřejnosti i snahy po napodobení.
2: Zénefelder věděl, že se jim musí bránit.
3: Usiloval proto o získání panovníkova patentu.
1: A získal jej?
3: Získal. 15-leté privilegium na výlučnost používání kamenotisku.
1: Tak to si mohl oddechnout.
3: Mohl, ale jenom dočasně.
0: Zénefelder s patentem v ruce měl jistotu, že přinejmenším v Bavorsku se nikdo jiný po delší dobu z jeho vynálezu neobohatí. Spolu se svým společníkem Gleisnerem potřeboval splácet dluhy, které vznikaly dalšími jeho experimenty. Proto odcestoval do Londýna a poté i do Vídně, aby tam zařídil nový způsob tisku z kamene. Mezi prvními, kdo odcizil jeho myšlenky, byli však jeho bratři. Znali dobře alespoň část výrobního postupu a přes kurfistův zákaz si otevřeli v Mnichově konkurenční litografický ústav. Vrcholem jejich drzosti bylo, že bezostyšně prodali tajemství bratrových objevů do několika německých států.
2: Zenefelder se nevzdal. Jeho tisky si dali ukázat přímo v dílně rakouský císař, ruský car i další potentáti.
3: Byli ohromeni, jak věrně dokázal reprodukovat kresby Albrechta Dürera, jak se mu dařilo vystihnout dokonale všechny barevné odstíny.
2: Přesto většinu běžných komerčních zakázek získávali Zenfeldrovi bratři.
3: On jako litograf byl nejlepší a hlavně původní.
2: Ale prodělával a ocital se nezřídka ve finanční tísni.
0: Když nevinně utlačený,
1: napsal bavorskému králi a tím nevinně utlačeným myslel sám sebe.
0: Když nevinně utlačený marně používal všech prostředků, aby byl po dobru odškodněn, nebude mu snad nikdo zazlívat, že posléze prosí o pomoc a ochranu spravedlnosti, aby neklesl do skázy, z níž není záchrany.
1: Bavorský panovník měl ovšem jiné starosti.
2: To dozajista měl, ale věc dal svědomitě prošetřit a zjistil, že nekalou činnost povolil bratrům jeho ministr, čímž porušil dříve udělené privilegium a to se muselo napravit.
0: Jeho veličenstvo poručilo,
1: došlo z královské kanceláře,
0: že máte být plně uspokojen a zbaven všech starostí. Přijměte místo inspektora pro zhotovování katastrálních map a sám si určete svoje požitky.
1: Toť gesto hodné šéfa státu.
2: Zenefelder přijal a vykonával tento nepříliš náročný úřad s platem 1500 zlatých ročně a dalšími prebendami.
1: Takže teď zbohatl.
2: Nezbohatl, ale mohl se aspoň konečně oženit.
0: Zenefelder vynalezl řadu metod, jak tisknout barevně. Popisuje je ve své učebnici litografie. Tisk prováděl nejenom z kamene, ale i z kovových desek. Vyjmenoval nejrůznější možnosti, jež skýtá jeho vynález, totiž tisk písma, not, kreseb na papír, ale také na plátno, kartoun, na vlnu i na další materiály. Cílevědomě usiloval o prosazení litografie především v průmyslu. Ve své učebnici hájí i linii užití kamenotisku ve výtvarném umění. Když jej srovnává s měděritem, vyzdvihuje přednosti litografie, zvláště snadnost přípravy, rychlost přitisku, láci celého procesu. Litografii nabídl Zenefelder kreslířům a malířům zcela novou grafickou techniku, která obohatila umění 19. a 20. století.
2: Štěstěna se na Zenefeldra usmívala, ale jenom na litografických tiscích.
3: V soukromém životě tolik štěstí neměl.
2: Jeho žena mu sice darovala syna, ale při porodu zemřela.
3: Aby zapomněl na své neštěstí, vydal se na cestu.
2: V Mannheimu se seznámil se svou druhou ženou, která mu pak byla skutečnou oporou.
3: Zenefelder se osvědčil jako dobrý podnikatel, cestoval, předváděl nové tiskařské způsoby, zařizoval moderní litografické závody.
2: K největším patřila nová továrna v Paříži, na které se sám finančně podílel.
1: Takže dá se konečně říct, že zbohatl.
2: Mohl se stát boháčem.
1: A stal?
2: To se mu nikdy nepodařilo. Získané prostředky neustále rozděloval mezi nesčetné prosebníky.
3: Jeho důvěřivosti velmi často využívali lidé, kteří si to vůbec nezasloužili.
2: Sám žil velmi skromně a pouze prací, což o něm ostatně řekla i jeho žena.
3: Jeho potřeby se daly lehko uspokojit. Měl prostý způsob života. V požívání nápojů byl zvláště střídmý. Luxus, mu byl cizí. Ochotně a rád se podřizoval všemu odříkání, jen když byla kryta vydání na potřeby jeho vynálezů. Vážil si peněz jenom potud, pokud sloužili tomuto účelu.
2: Když se mu podařilo vynalézt chemický tisk z ocelové desky a nahradit kámen tiskem z kartonu, pustil se do hledání, jak by zlepšil umělecké reprodukce olejovými barvami.
3: Aby na tom mohl v klidu pracovat, odešel do penze.
1: Někdo chodí do důchodu odpočívat.
3: To nebyl Zenefeldrův případ. Občas si povzdechl.
0: Kolik lidí bohatne mými vynálezy a já jsem pořád chudý.
1: To je dobrá věta.
3: Z jeho rukou vycházela opravdu jedinečná díla. Reprodukce se co do věrnosti vyrovnaly originálům.
2: Do jeho dílny se přišel podívat i bavorský panovník Ludvík I. Byl nadšen a před ohromeným doprovodem zvýšil Zenefeldrův důchod na částku, o které se nikomu nemohlo ani zdát.
0: Tak konečně nebudu chudý,
1: řekl králi. V jeho učebnici, která se stala biblií uměleckých tiskařů mnoha generací, jsou i tato jeho slova.
0: Přál bych si, aby se litografie rozšířila po celé zemi a svými výsledky přinesla lidstvu užitek a sloužila k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 656. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 657. s podtitulem Profesor obrození vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Ve studiu přivítám klinického onkologa profesora doktora Samuela Vokurku. Proč je podle něj stejně důležité léčit nejen samotnou nemoc, ale také člověka, který s ní žije? Které rozšířené představy o rakovině už dnes neplatí? A jak komplikované bylo rozhodování mezi archeologií, paleontologií, žurnalistikou a medicínou? Také o tom si budeme povídat s profesorem Samuelem Vokurkou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, je tady opět čas a prostor probrat aktuální události v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Jan Ludvík, pedagog katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odborník na mezinárodní bezpečnost. Buďte vítán, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Probereme, jak jinak, výsledky summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, vztahy starého kontinentu s Amerikou, kdo je vítězem této schůzky, která trvala den a půl, jak si vedla česká delegace, respektive delegace 2. No a řeč bude také o hrozných partnerech a podíváme se také na priority nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Summit NATO byl velmi úspěšný, tak zhodnotil setkání spojenců v turecké Ankaře americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu si také pochvaloval velmi dobrou atmosféru a také fakt, že si spojenci konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu. Tak dostal den a půl trvající summit svým ambicím. Jaké vůbec byly, pane Ludvíku?
6: Já si půjčím výraz od jedné kolegyně, která když komentuje výuku, kde nebyl žádný velký průšvih, ale zároveň z toho nemáte úplně skvělý pocit, říká, proběhlo to.
5: Ano, je to za námi, za všemi. V Česku to bylo velmi třaskavé téma, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak lídři Evropy označili alianci po summitu za silnější. Tak co ukázal ten summit? Ano, proběhl, chápu, ale tak pojďme to trošičku rozvést. Tak, bylo to lepší, povedlo se to více než ten loňský v Hágu?
6: Ten loňský byl substantivnější. A dohadovali se tam, respektive stvrdili, oni se většinou dohadují před tím summitem a ten summit je už pak jaksi formalizace, takové předání medailí spíš než ten samotný závod. A tentokrát to spíš byla reflexe a samozřejmě došlo i na stvrzení a projednání určitých kroků, ale nebylo tam nic zas tak zásadního. Podařilo se vyhnout těm největším kontroverzím. Summit podle všeho byl především o tom nenaštvat Donalda Trumpa, jak už to s ním bývá. A Trump na začátku vystupoval v bojovné náladě. Zdálo se, že summit bude pro evropské státníky spíš velmi ožehavý, nicméně ve výsledku Trump odjížděl naopak, zdá se spíš spokojen. Ono u něj jsou ty výkyvy nálad poměrně běžné, na to se nerozpadlo a to a v tuhle chvíli asi všichni považují za docela úspěch.
5: Už jste to naznačil, pane Ludvíku, mohli bychom říct, že Donalda Trumpa trápí nejvíce z té zahraničně politické agendy, jak jinak Irán. Víme, že Amerika opět udeřila na Islámskou republiku, Teherán zase hlásí útoky na americké základny. Vlastně ještě před zahájením summitu v Ankaře Donald Trump řekl, jaksi, že slovně skoncoval s Iránem, že už s Teheránem jednat nechce, že memorandum o porozumění, které platí 3 měsíce, skončilo.
6: To řekl. Já se klidně vsadím, že za nějakou dobu zase jednat bude. Možná dokonce budou jednat i v tuto chvíli, kdy probíhají nebo probíhaly nová eskalace, bojové operace. To není úplně netradiční situace. Představa, že se buď jedná nebo válčí, je mylná, většinou se válčí a jedná najednou. V tomhle případě už jako došlo k eskalaci ve chvíli, kdy existovala dohoda na zastavení palby. Není úplně zřejmé, co bylo tou bezprostřední příčinou, proč k té eskalaci došlo. Ale my víme, že v tom memorandu o porozumění, které tu válku přerušilo na 60 dní, tak bylo zabudováno to, že se jako velká část těch problémů odložila a ty problémy jsou substantivní, navíc jak Spojené státy, tak Irán mají trošku jako jiný pohled, ne na to, jak by se ty věci měly ve výsledku, o kterých se jedná, měly ve výsledku vyřešit, ale taky na to, jak ta válka vlastně dopadla. Irán a je to jako zjednodušení, protože samozřejmě Irán taky není jedna entita, existuje tam řada proudů, ale dominantní dojem je, že oni tu válku vyhráli. A proč by měli dělat nějaké zásadní ústupky? To je něco, co asi Donald Trump vnímá trošku jinak.
5: Pojďme zpět k těm výsledkům nebo vůbec průběhu summitu. Mohli bychom říct, pane Ludvíku, že ty poměrně turbulentní transatlantické vztahy se teda alespoň nyní tak nějak uklidnili, stabilizovali, že všichni víceméně odcházeli spokojeni. Jak se na to díváte?
6: To je asi férové zhodnocení. Ono, mluví se o tom, že příští summit by se za rok vlastně vůbec nemusel konat a do určité míry tento summit mohl být jako manifestací toho, jak to probíhá, když summit konat nechcete, ale stejně ho svoláte. Pokud možno se substanci vyhneme, závěrečná deklarace ze summitu, když jsem si ji přečetl, tak ona obsahuje všechny ta správná, hezká slova, která tam být mají, ale vlastně to nic zásadního neznamená. Napíšeme tam, že potvrzujeme platnost článku 5, no tak pokud to tam potřebujeme napsat, tak to vlastně není úplně jako dobrý signál o síle toho článku, protože prostě je a platí. Pro Donalda Trumpa tam je určitá ulítbička v podobě spojenecké jako deklarace toho, že Irán nás štve taky, rozumíme vám, pane prezidente, ale je tam přístup podpory Ukrajiny, to je velmi pozitivní, velmi důležité pro to, aby mohla Ukrajina kapitalizovat na svých bojových úspěších v průběhu nějakých jednání, budou-li následovat. Zároveň ten příslip je tak klasicky, jako vypadá to hezky, ale dokud není jasné, kdo ty peníze vlastně zaplatí, tak tam existuje prostě potenciální problém v tom, že se na tom potom jako pohádáme později.
5: A odcházelo z toho summitu spokojený také Volodymyr Zelenský, setkal se s Donaldem Trumpem už druhým rokem za sebou v tom závěrečném komuniké summitu. Není žádná zmínka o budoucím členství Ukrajiny v Alianci. To se asi dalo čekat?
6: To se asi dalo čekat a nemyslím si, že Volodymyr Zelenský tam jel s vírou v to, že by spojenci tuhle pozici přehodnotili. Má alespoň neurčitý příslib pokračování finanční podpory, která je pro Ukrajinu naprosto klíčová. Nekonkrétní příslib toho, že...
5: Licence?
6: To je licence, přesně tak, která...
5: Na výrobu Patriotu.
6: Ano.
5: Ano.
6: Takže asi nemá důvod k nespokojenosti. On musí být v tuhle chvíli zvyklý a to je to prostě složité a zvládá to, jak může.
5: Má tedy Washington pořád zájem, nebo nadále bude podporovat Ukrajinu, a protože v podstatě taková ta jednání Amerika-Rusko, je to nějaká stagnace?
6: Ta jednání, zdá se, v tuhle chvíli nějak intenzivně neprobíhají a podle všeho nicméně Spojené státy poskytly Ukrajině velmi důležitou zpravodajskou podporu, která je součástí té její v současnosti probíhající úspěšné kampaně úderů do hlouby ruského území, která je částečně PR propaganda, ale částečně se to taky zakládá na jako reálných úspěších a na tom, že ruské obyvatelstvo v tuto chvíli cítí následky války, což může Vladimíra Putina motivovat k tomu, aby byl ochoten k ústupkům v jednání.
5: Mnoho zemí ještě před summitem v Ankaře ohlásilo velké nákupy zbraní. Lze to interpretovat i tak, pane Ludvíku, že vlastně Evropa buduje dál svou soběstačnost nebo menší závislost na Spojených státech?
6: Určitě. Ono, Evropa má pořád spoustu mezer a problémů a je naprosto v pořádku o nich mluvit, je naprosto v pořádku přemýšlet o tom, jak je řešit, ale zároveň asi jako důležitý taky říct, že Evropa ušla obrovskou cestu. Za posledních 10 let se jednak obranné výdaje Evropy více než zdvojnásobily, ale co je možná jako ještě důležitější, tak Evropa pochopila, na co ozbrojené síly potřebuje, na co je nepotřebuje. A ono bylo velmi těžké stavět pro evropské státy armády, když nebylo vlastně jako jasné, na co se použijí. A v tuhle chvíli tu je nějaká hrozba v podobě možného konfliktu s Ruskou federací a byť si ji v Evropě nepřejeme a snažíme, a ani ten konflikt není jaksi jako podle mě pravděpodobný, vysoce pravděpodobný, ale je možný a ta připravenost na něj snižuje jeho pravděpodobnost a potom je i smysluplněji, lze i smysluplněji vysvětlit voličům, na co potřebujeme spoustu peněz na ozbrojené síly. Mm-hmm.
5: Mimochodem Donald Trump nařídil přerušit veškerý obchod se Španělskem, které označil za hrozného partnera v Severoatlantické alianci. Tak co na to říkáte, pane Ludvíku?
6: A to je jeden z takových jeho zajímavých, až jako ono to trošku hraničí se zábavností, říká věci, které udělat nemůže, je úplně jasné, že jako neudělá, bylo by to proti zájmu amerických společností, ve výsledku samozřejmě i potenciální části jeho voličů a často jako mluví o věcech, které nemá pravomoc ovlivnit.
5: On nebo to nařídil svému ministrovi financí.
6: Nebo, ano, ovlivnit, on je ovlivnit může, ale vlastně jako je tam někdo, kdo mu v tom může zabránit, například kongres. A je to podobné jako s tím, když sliboval ty licence do Patriotů, na Patrioty pro Ukrajinu, byť tady jako je potřeba říct, že vlastně on to i zmínil, že slíbil Ukrajině licenci a pak řekl, no ale vlastně ještě jsme to neřekli těm společnostem, které tu licenci reálně vlastní, a nemůžeme je nutit, aby vám tu licenci předali. Zní to dobře, jsou to taková jako silná prohlášení, jak se ukáže, ale to trošku jako složitější. No. A mimochodem Trumpovi voliči to ale podle všeho jako mají rádi.
5: Už si na ně zvykli. Ostatně je to druhý mandát.
6: Ano.
5: Pane Ludvíku, generální tajemník NATO Mark Rutte na závěrečné tiskové konferenci hovořil o NATO 3.0. Tak jak vy vidíte budoucnost Severoatlantické aliance?
6: To směřování k většímu podílu Evropy v rámci aliance je podle mě nevyhnutelné, logické a je to produktem nejen Trumpa, byť ten tomu dal jako důležitý impuls, ale je to prostě výsledek toho, že centrum globálního rozložení moci se přesunulo do Asie, tam se přesunula i jako velká část pozornosti Spojených států a Evropa si tak bude jako víc starat sama o sebe, zároveň ve chvíli, kdy vznikla ta nová hrozba, tak Evropa jako má ten jednotící prvek, který jí to umožňuje.
5: Výsledky summitu Severoatlantické aliance komentuje Jan Ludvík, bezpečnostní expert.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Jak si v Ankaře vedly obě české delegace, pane Ludvíku, vládní, vedená premiérem Andrejem Babišem a také prezidentova. Pánové se vlastně, obě ty delegace sice byly na stejném místě, ale podle dostupných informací se ani nepotkali osobně. Že by spolu mluvili.
6: Bylo to trochu zvláštní a na druhou stranu se nezdá, že by to mělo nějaké jako samo o sobě důsledky pro Českou republiku, než by nás to nějak extra poškodilo z hlediska hodnověrnosti vůči spojencům. A asi to přešla většina z nich s pozvíženým obočím, ale to bylo vše.
5: Jak se o tom hodně psalo a mluvilo, tak spíše to byl takový bolehlav pro turecké organizátory summitu. Pane Ludvíku, Česko nakonec Kartáč nedostalo, jak řekl premiér Andrej Babiš. Na tom summitu mluvil podle svých slov zhruba 3 minuty jako jeden z posledních nebo úplně poslední. Pak při odchodu je video k dispozici, sám pan premiér podal Donaldu Trumpovi ruku při odchodu amerického prezidenta. Tak proč se nakonec Česko v Ankaře vyhlo veřejné kritice za to, že neplníme závazky 2% HDP? To bylo hodně domácí téma.
6: A ono je to samozřejmě téma i pro Alianci, jenom veřejná kritika na summitu už je poměrně jako extrémní forma trestu jako kolektivního těch jako ostatních, kteří se naštvou. A ten, kdo byl veřejně kritizován, bylo Španělsko, protože na něj má Trump spadeno. A není to jenom kvůli tomu, že neplní, ale je to i prostě proti tomu, že španělský premiér se vůči němu ideologicky vymezuje, což v našem případě jako není, nejsme tak velcí, ale ono, to, že neplníme, nás až jako dostihne, nebudeme schopni i tak dobře prosazovat své priority v Alianci, a to, že premiér mluví 3 minuty a poslední, tak jako je forma toho potrestání a ostatní vás pak jako neberou tak vážně.
5: Estonsko a Litva vynaloží na obranu 7% HDP. Dostaneme tedy svým závazkům?
6: To je velmi těžko předpovídat. Já věřím, že ano, respektive věřím, že dosáhneme těm 2% lehce plus v následujících letech. Ministerstvo obrany pracuje na aktualizaci koncepci výstavby armády. Problém je v tom, že ten závazek vlastně toho navýšení na 3,5%, podle kterého jsou plánovány nové cíle schopností NATO, tak je odsunut až za docela dlouho a to umožňuje domácím politickým reprezentacím hrát různé hry a snažit se tenhle problém jako přehodit až na tu budoucí vládu, za jejíž působnosti se bude kontrolovat, jestli se to splnilo.
5: Česká republika se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci ve výši 70 miliard eur pro Ukrajinu. Jak řekl po summitu, Evropa by se podle něj měla soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Tak jak to hodnotíte?
6: Já bych řekl, hrajou jako roli, no, jak to čtu, tak jsou tam 2 věci. Jednak samozřejmě otázka domácí politiky a premiér, i té zahraniční. A premiér vyvažuje to, že na jednu stranu říká, tak OK, my dáme něco na podporu Ukrajiny do toho amerického fondu, abych v rámci jako zahraniční politiky si lehce si získal očko u Spojených států, u Donalda Trumpa. Zároveň doma jako ví, že jeho koaliční partner SPD zcela odmítá jakoukoliv podporu Ukrajiny, to znamená nechce toho koaličního partnera iritovat. A když mluví o tom výzkumu proti raketové obrany, a tím je jako asi Andrej Babiš docela známý, on má často tendenci blábolit o věcech, kterým nerozumí.
5: Tak. Expresivnější slovo. Pane Ludvíku, prezident Pavel v rozhovoru pro Die Telegraph vyzval spojence k vyvinutí většího tlaku na Rusko a přimět jej tak k mírovým jednáním s Ukrajinou. Vidíte tady nějaký prostor i pro Českou republiku?
6: Česká republika je jedním z partnerů, ta pomoc je efektivní, když se dělá efektivnější, když se dělá kolektivně. Češi mají svoji muniční iniciativu a to je podle mě jako dobrý příspěvek, kterým můžeme dál přispívat. Ale jedna věc, a tam je podle mě jako chybí u v podstatě jako všech evropských vlád, je stále nevyužíváme diplomatické možnosti a tlaku na Rusko, včetně ovšem i jako budoucího příslibu, že pokud Rusko v těch jednáních ustoupí, tak za to dostane nějakou odměnu, že se bude moct jako v nějakém dlouhodobé perspektivě vrátit do té mezinárodní komunity. A tohle podle mě jako s tím neumí Evropa v tuhle chvíli hrát, a nebo to umí a nechce to dělat, protože v domácí politice v řady zemí je stále jako populární tvrdit, že jsme na Rusko vůči Rusku zásadní, tvrdí, neodměníme ho za jeho špatné chování, i když výsledek jako může být horší než ten, kdyby jsme mu něco trochu nabídli.
5: Co se týče vlastně té vize, že se nebudeme podílet na té pomoci ve výši 70 miliard eur, tak přizavírá si Česká republika tím nějak možnosti, co se týče poválečné obnovy této země, která je pořád ve válce? A
6: Ukrajina to určitě jako vnímá, kdo ji podporuje, a byť osobně bych si tipl, že až bude po válce, tak primární motivací v tom, kdo bude a nebude zapojen do obnovy, a budou peníze, a bude to, kdo v tu chvíli bude ochoten to financovat, a méně to, kdo jak moc podpořil. V tomhle bývá mezinárodní politika někdy trochu nevděčná.
5: Pohled Jana Ludvíka z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Armáda České republiky má nového náčelníka generálního štábu, kterým se stal Miroslav Hlaváč. Generál poručík slouží v armádě od 80. let. Jaká byla jeho dosavadní kariéra, pane Ludvíku?
6: Nový náčelník generálního štábu vlastně prošel celým tím jako kariérním procesem u armády, opravdu od těch základních důstojnických funkcí až po pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu, respektive teď náčelníka, jako ten poslední krok, má obrovskou zkušenost, tomu rozhodně nelze jako upřít, a je vnímán jako určitě jako logické pokračování a kontinuita vůči svému předchůdci.
5: Miroslav Hlaváč vystřídal bývalého, teda už svého bývalého šéfa, ano, armády České republiky Karla Řehku. Tak v čem na něm Miroslav Hlaváč naváže, případně v čem se bude lišit?
6: A to je podle mě jako velmi zajímavá otázka, protože pro mě je to opravdu jako s otazníkem, do jaké míry to bude kontinuita. Kontinuita tam samozřejmě nutně být musí v tom, že velké projekty se často už jako nedají moc pozměnit, otočit. A kontinuita tam nepochybně bude v tom, že nový náčelník generálního štábu velmi dobře jako ví a zná ty způsoby přemýšlení, které vedly k těm rozhodnutím, a pravděpodobně je s nimi jako do velké míry ztotožněn. Naopak jako podle mě lze čekat, že lidsky se jedná o dvě rozdílné osoby s jinou zkušeností z armády, generačně trošku odlišných. Nový náčelník generálního štábu například jako na rozdíl od Karla Řehky není zdaleka tak známý tím, že by se často a veřejně vyjadřoval k problematice armády, a tomu na druhou stranu možná i jako hodně pomohlo u pana premiéra v tom, aby byl do té funkce navržen, protože veřejné vystupování Karla Řehky bylo mnohým politikům trnem v oku.
5: Mimochodem spekuluje se o tom, že po konci své vojenské kariéry Karel Řehka zamíří do politiky. Spekuluje se o tom několik měsíců a před pár dny on sám Seznamu Zprávy řekl, že zvažuje kandidaturu do Senátu jako nezávislý kandidát. Ale pojďme zpět ještě teda k Miroslavu Hlaváči. Na jeho jmenování novým šéfem armády se vláda dohodla v květnu jako jediný. Pro něj nehlasoval ministr obrany Zuna. Tak ovlivní to nějak spolupráci?
6: Asi ovlivní. Já si nemůžu jako představit, že by to vůbec neovlivnilo. A zároveň, řekněme si, jako, on to asi jako bude spíš, než to, že by to ovlivnilo spolupráci, jak to bude jako manifestace toho, že ministr Zuna by si asi přál někoho jiného, protože s tímto konkrétním jako kandidátem se mu asi dřív jako spolupracovalo méně dobře než s těmi, které navrhoval. Na druhou stranu oba jsou profesionálové, oba ví, že pokud nebudou tahat za jeden provaz, tak to armádě uškodí a já věřím, že byť to třeba může být s nějakými zádrhely, takže tu společnou řeč najdou a budou spolupracovat efektivně.
5: Nový náčelník generálního štábu armády České republiky za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil například dokončení výstavby těžké brigády. Tak pane Ludvíku, jak vy vnímáte vlastně tu situaci a schopnost armády se přizpůsobit té nové realitě v Severoatlantické alianci?
6: No ona se přizpůsobovat musí. Ona vlastně, a neplatí to jenom pro Českou republiku, ale v podstatě pro většinu menších členských států aliance. Aliance má společný proces obranného plánování, kde se vytvoří ty jaksi nejvíce rizikové scénáře a podle nich se v uvozovkách napočítají, jaké kapacity jsou potřeba, ty se potom rozdělí mezi členské státy v tom takzvaném procesu obranného plánování a ty státy plní tyhle cíle schopností. Když nový nebo starý náčelník generálního štábu mluví o tom, že jeho prioritou je těžká brigáda, tak je potřeba říct, my to prostě máme v těch prioritách, které byly dohodnuty v rámci procesu obranného plánování. Státy tenhle proces můžou ovlivnit určitým způsobem, ale nemůžou se jako úplně vyhnout tomu, že by mohli být černým pasažérem. I proto tam teď máme nejen tu těžkou brigádu, ale i střední brigádu, která nám přibyla v rámci toho, té poslední aktualizace těch cílů schopností. To, co prostě jsou priority, tak jsou priority, které jsme dostali od NATO.
5: Konstatuje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas pro tento pořad a přeji vše dobré. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
1: Mrazivé léto.
0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
1: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
0: Hrabě Drákula.
1: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera
0: v neděli ve 20 hodin
1: na dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle 9. červencového večera tu, přátelé, na dvojce pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Pořadu, který v premiéře vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy slibovaná repríza.
7: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
8: Tady je Ondřej Soukup. Jsem strašně rád, že mě posloucháte a velkou radost mi dělají občas maily, které mi teda posíláte. No, on je dostává můj kolega Ondřej Soukup, což je výzačný ukrajinista a rusista, a tím, že máme stejná jména, tak on to chudák všecko odnáší za mě, ale i jemu tímto strašně děkuju. The House of the Rising Sun, čili Dům u vycházejícího slunce, to je písnička, kterou prostě jednoduše nelze neznat. A zajímavý je, že přitom historikům se dosud nepodařilo vůbec určit, o jaký dům se v písni jedná, ale jsou takové dvě nejrozšířenější teorie. Ta první je, že píseň pojednává o nevěstinci v New Orleans, který se jmenoval The House of the Rising Sun a byl pojmenován po své majitelce Madame Marianne Le Soleil Levant, což je ve francouzštině, nebo znamená to vycházející slunce, a byl v provozu od roku 1862, což byla doba okupace vojsky Unie, a byl do roku 1874, kdy byl uzavřen kvůli stížnostem sousedů. A jenom kdybyste chtěli vědět, kde se nacházel, tak to bylo číslo 826 až 830 St. Louis Street. A druhá teorie je, že ta písnička je o ženské věznici v New Orleans, která se jmenovala Orleans Parish Woman's Prison. A její vstupní brána byla zdobená motivem vycházejícího slunce. To by snad teda vysvětlovalo text, který v písničce je a kde se zpívá o kouli a řetězu. Melodie písničky Dům u vycházejícího slunce je tradiční anglická balada, ale ta píseň se stala populární jako afroamerická lidová píseň. Původně ji nahrál Texas Alexander ve 20. letech 20. století, poté celá řada dalších zpěváků, mezi nima taky Nina Simone. Právě verzi Niny Simone slyšeli Animals jako první a znamená to ještě, a to je docela zajímavý, že nikdo si nemůže nárokovat autorská práva na tuhletu píseň a každý si ji může nahrát a může ji prodávat jakkoliv bez autorských poplatků. A poté se stala obrovským hitem skupiny The Animals a vlastně stala se historicky celosvětově známou písní. A v textu v původní tradiční lidové verzi je hlavní postavou prostitutka, která naříká nad tím, jaký dům u vycházejícího slunce zničil život. No, ale skupina The Animals ji v textu, tu prostitutku, radši změnila na hazardního hráče, aby ta verze byla jako použitelná pro rozhlasové vysílání. A na téhle písni ještě bylo docela pikantní, že Bob Dylan si ji dal na své první album v roce 1962 a on použil tehdy folkové aranžmá plně s akustickýma kytarama. A když ji o dva roky později nahráli Animals, tak to byl pro Dylana takovej hluboký přelomový zážitek a on díky tomu zjistil vlastně, že může do folkové písně klidně aplikovat elektrickou kytaru, rockový rytmus, a tak si teda okamžitě koupil elektrickou kytaru a začal ji používat a na New Yorkském folkovém festivalu v roce 65 vlastně on poprvé odehrál elektrický set. A Eric Burdon, zpěvák Animals, se mu taky na základě toho trochu posmíval, říkal. Bob Dylan, který byl zpočátku na nás naštvaný, se najednou proměnil v rockera, přešel na elektrickou kytaru ve stínu klasického hitu The Animals, The House of the Rising Sun. No, to bylo takový, kluci se škádlili. Animals tuhle skladbu nahráli na jeden zátah, protože ji vybrousili během koncertování na turné. A jejich bubeník John Steele na to vzpomíná. V roce 64 jsme hráli v Liverpoolu a pak jsme jeli do Londýna, kde Mickey Most, to byl jejich producent, rezervoval studio pro pořád Ready Steady Go. A vzhledem k ohlasu, který jsme měli na Rising Sun, jsme požádali, abychom ji mohli nahrát a on řekl, dobře, uděláme to během téže studiové session. Tak jsme si nastavili zvuk, zahráli pár taktů pro zvukaře, bylo to mono bez overdubů, bez ničeho prostě a natočili jsme ji na jeden zátah. A Mickey si to poslechl a řekl, to je ono, to je jasný single. Zvukař ovšem začal mrmlat, že je to příliš dlouhé, ovšem místo toho, aby něco vystřihl, měl Mickey odvahu tehdy zvukařovi, který se tvářil nesmírně autoritativně, říct, hele hochu, teď jsme ve světě mikrorých, neotravuj, vydáme to takhle. A o pár týdnů později to bylo číslo jedna na celém světě. A když jsme v Americe sesadili Beatles z vrcholu, poslali nám telegram, ve kterém stálo gratulace od Beatles. Nádherný, ne?

Asi si všichni pamatujete ruskou dvojici děvčat, která si říkala Tatu. Kolem roku 2000 a po něm měli obrovský úspěch v Rusku a pak ten úspěch byl celosvětový. Jmenovali se Lena Katina a Julia Volkova. A za projektem stál především producent a manažer Ivan Šapovalov. A ten pochopil, že ruská popová dvojice by svět vůbec nezajímala, což měl naprostou pravdu, že jo. A tak vymyslel koncept, který bude zcela srozumitelný a takovej hlavně mediálně přitažlivý. A tak z dvou holek, které byly opravdu heterosexuální, udělal dvě lesby. Prostě dvě malý ruský holky, které jsou do sebe zamilovaný a společnost jim nerozumí a oni vzdorují světu. Jejich první velký hit byl ruský single Já sošla z úma, což česky znamená Zbláznila jsem se. A v Rusku to zafungovalo okamžitě, protože v té době bylo něco tak otevřeně lesbicky stylizovaného. To bylo strašně tehdy provokativní. A krom toho videoklip se dvěma školačkama v uniformách Déšť, plot, líbání, dav za mříží a oni dvě proti celému světu, ten teda opravdu tehdy hodně pomohl. Holky už tehdy měly podepsanou smlouvu s ruskou odnoží Univ.

Erzl Music. A ten, když viděl jejich obrovský úspěch v Rusku, tak se rozhodl je dostat na světový trh. Tak je předal své americké pobočce Interscope Music a ta najala producenta Trevor Horna. A propo, to je ten, co stojí za Frankie Goes to Hollywood, Yes, za Sílem, Grace Jones dělal a strašně moc. Už jsem o něm tady vlastně mluvil a několikrát jsem jeho věci hrál. No a oni, ta společnost gramofonová, původně po Hornovi chtěli jenom napsat text, že hudbu mají nahranou z Ruska. Ovšem Horn, když slyšel tu ruskou nahrávku, tak se z té hrůzy vyděsil a prohlásil, že to vůbec není možný použít a že celý snímek je třeba kompletně předělat. Tehdy na celou produkci dostal jen $25,000, tak se rozhodl, že na muzikanty nejsou peníze a že všechno nahraje sám. Ovšem napřed musel napsat text a tak vzal překlad z ruštiny, přepsal si ho foneticky do angličtiny, aby věděl, kde je dlouhá, kde je krátká. Dost rychle napsal text, který ovšem nebyl tak ostrý jako ten ruský. A on sám o tom říká, že se chvilku trápil s refrénem, ale pak si vzpomněl na starší písničku od Beatles Things We Said Today, no a ta ho inspirovala, trošku to líznul prostě a použil ji k začátku v refrénu i k názvu a nazval píseň All the Things She Said. No a bylo to. A pak přišla Děvčata. Prej teda vypadali starší než v klipu a hned Trevorovi oznámili, že nejsou žádný lesby a že každá má kluka. A začalo se zpívat. A prej to byl naprosto útrpný proces, protože jejich akcent v angličtině byl příšerný. A tak jim Horn vždycky předspíval jednu, dvě fráze a holky je do nekonečna se snažili opakovat, až to natočili. A tatu sebou měli manažera, Rusa. Horn říká, že si byli vzájemně hodně s tím Rusem nesympatičtí. Ten po nějaké době Hornovi řekl, hele, kámo, jsi moc měkej, jsi k ním moc laskavej, počkej chvilku. A šel za holkama do studia. Pak na ně prý začal příšerně řvát něco rusky. Děvčata se po 5 minutách začala hroutit v slzách. A tak ho Horn teda ze studia vyhodil, protože tohle na něj takový dechování bylo moc. Samozřejmě se nic nezlepšilo a trvalo strašně dlouho, než se vždy natočila nějaká část, která by byla aspoň trochu použitelná. Trevor říkal, že po těch několika dnech, co nahrávání zpěvu trvalo, byl tak strašně vyčerpaný jako nikdy. Nakonec písničku sám dodělal, ale pořád mu na ní něco vadilo. A vlastně nejen jemu, ale i Američanům z Interscope Music. A tak si znovu vzal ruský originál a poslouchal ho, jestli mu něco podstatného neuteklo. A říká, že uteklo. Tatu v refrénu zpívají jinak, než to natočili v angličtině. Ovšem tatu už zmizeli někde v Rusku a vůbec nebyla šance je vrátit a dostat naspátek do Ameriky a do studia. A tak chudák Trevor, který byl naprosto zoufalej, tak nakonec ho vlastně zachránila nová technika. On mohl jejich zpěv přesamplovat a přeladit. A ještě se zvukařem ve skladbě udělali nějaký technický fígl, nebudu to vysvětlovat, prostě pod refrény přihráli nějaký power chords, se tomu říká, a vznikl snímek, který zásadně pomohl k úspěchu jejich mezinárodního debutového alba 200 kilometers in hour in the wrong lane, čili 200 kilometrů za hodinu ve špatný lajně. A celosvětově se toho alba prodalo přes 5 milionů kopií. Proč tato uspěli? Píše se, že to bylo proto, že se v jeden okamžik spojili silný písně s dobrou produkcí, chytrý skandální koncept, vizuálně nezapomenutelný klip, téma zakázané lásky, ruská odlišnost a krom toho byla éra MTV a byl mediální hlad po provokaci. Byl to vlastně geniální, ale zároveň morálně takovej trošku sporný popovej konstrukt. Ovšem ono to zafungovalo, protože to bylo provokativní a nějakou dobu to přežilo jen proto, že písně All the Things She Said a Not Gonna Get Us byly opravdu hodně silný. Hrajeme.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Když Louisi Carrollovi vyšla v roce 1865 kniha Alenka v říši divů, tak určitě netušil, jaký bude mít obrovský vliv na tvorbu mnoha hudebníků, filmařů, malířů a co já vím, ještě koho v následujícím století. A jednu z písní, kterou příběh zásadně ovlivnil, tak to je písnička, která se jmenuje White Rabbit a napsala ji frontmanka skupiny Jefferson Airplane Grace Slick. Ke Grace. Grace vyrůstala v zámožné předměstské rodině v Palo Altu v Kalifornii, což je asi 30 mil jižně od San Franciska. No a v 50. letech se opravdu od žen očekávalo, že se budou řídit zavedenými zvyklostmi a budou usilovat o to, aby se staly ženami v domácnosti. Ovšem milá Slick se spíš ztotožňovala s Alenkou a přestěhování do San Franciska a založení rockové kapely bylo jejím momentem králičí nory. A když se pak připojila k Jefferson Airplane, tak to byla další cesta do králičí nory, která je symbol přechodu z obyčejného světa do světa fantazie, snu a převrácené logiky. Vy všichni, kdo jste Alenku v říši divů četli, tak víte, o čem mluvím. A já předpokládám, že ji všichni přečetli, protože to je zločin nečíst Alenku v říši divu. No a Grace Slick pro časopis Q prohlásila, že ta písnička vlastně vůbec nebyla určena malým dětem, ale jejich rodičům, řekla k tomu. Četli nám všechny ty příběhy, kde si vezmete nějakou chemikálii a zažijete velké dobrodružství. Alenka v říši divu je toho jasným příkladem. Ovšem nedošlo jim, že ona je doslova sjetá. Je příliš velká pro místnost, zatímco housenka sedí na psychedelické houbě a kouří opium. V Čaroději ze země Oz přistanou na poli opiových máků, probudí se a uvidí smaragdové město. A Peter Pan posyp si hlavu bílým práškem, což je samozřejmě kokain a můžeš létat. No, knihy pro děti. Samozřejmě, že Grace stejně jako naprostá většina muzikantů v San Francisku často používala drogy a v Karlově knize viděla spoustu narážek na drogy, včetně hulící housenky, houby a mnoho dalších obrazů, které působí fakt dost halucinogeně. A všimla si, že v mnoha dětských příbězích se vyskytuje nějaká látka, která mění realitu a ona jaksi prostě děvče pocítilo nutnost, že je na čase o tom napsat píseň. A nápad na tuhle tu písničku dostala Slick jak jinak než poté, co si vzala LSD a trávila hodiny poslechem alba Milese Davise Sketches of Spain a španělský rytmus, který vymyslela, byl ovlivněn Ravelovým bolerem. Poslechněte si text. Jedna pilulka tě zvětší a druhá pilulka tě zmenší. A ty, co ti dává matka, ti neudělají vůbec nic. Běž se zeptat Alenky, když je 10 stop vysoká a až půjdeš honit králíky a víš, že za nimi spadneš, řekni jim, že housenka s vodní dýmkou tě zavolala. A pak zavolej Alenku, když byla ještě malá, když figury na šachovnici vstávají a říkají ti, kam jít. A ty jsi měl právě nějakou houbičku a tvoje mysl stěžkla. Běž se zeptat Alenky, myslím, že ti poradí. Když se logika a proporce předmětů podivně vychýlí z normálu, když bílý rytíř mluví pospátku a srdcová královna křičí pryč s její hlavou, vzpomeň si, co řekl plch. Rozpínej svou mysl. Nádherný, ne? A ještě pár zajímavostí o písni. White Rabbit byla první píseň ze 70. let, která byla vyloženě o drogách a přesto prošla cenzurou. A ta písnička se objevila ve filmu Četa, což byl americký 4-oscarový snímek zachycující peklo války ve Vietnamu a v mnoha dalších filmech, třeba ve filmu Hra s Michaelem Douglasem. A dost pikantní na tom je, že videoklip k téhle písni byl doslova vykraden ve 29. díle 30 případů majora Zemana s názvem Mimikry. Tahle epizoda byla v podstatě propagandou proti hippies, proti chartě 77, proti plastic people a vůbec proti celé západní kultuře. A zajímavý je, a já jsem se fakt díval, že ke klipu nelze dohledat vůbec žádné informace. Jediné, co je známo, teda právě díky zmíněnému seriálu, že musel vzniknout před rokem 79, kdy se Mimikry vysílaly. Takže tady je Jefferson Aeroplane a Bílý králík.

Tak to byly Jefferson Airplane. No a máme tady další kokain. Pan doktor Nešpor by měl něco udělat, pro boha. Doktore, zasáhni, doktor. Poslechněte si skladbu, pane doktore, od Roberta Palmera. Doktor, ten to tam zpívá přímo. Takže, tahle ta písnička se jmenuje The Girl You Lost to Cocaine a zpívá ji Sia. A já už jsem od australské zpěvačky se jménem Sia už hrál její skvělou písničku Kill and Run ze soundtracku z filmu Velký Gatsby. A abych jí připomněl, to je taková ta zpěvačka, která dělala všechno možné, aby se proslavila. A pak, když se jí to povedlo, tak se z toho zhroutila, na pódium zpívala zády k publikum a nebo na hlavu si narazila obrovskou paruku, aby ji nebylo vidět do obličeje. A písničku The Girl You Lost to Cocaine, čili přeloženo dívka, kterou si ztratil kvůli kokainu, napsala Sia v roce 2008, když už vlastně byla známá a respektovaná zpěvačka a i autorka, ale ještě nebyla taková ta globální popová hvězda, kterou se stala později. Tehdy znali posluchači spíš alternativnějšího popu. Albu Some People Have Real Problems, ze kterého tato písnička je, ji pomohlo rozšířit publikum, ale pořád šlo o fázi před velkým komerčním úspěchem. Tahle písnička, kterou pustím, už vlastně dobře ukazuje její přednosti, které pak pomohly k strašně chtěné, ale pak strašně nechtěné celosvětové slávě. Ona má opravdu takovou neobvyklou barvu hlasu, vlastně ona má takovej mečák, ale v dobrým slova smyslu. Kromě toho má schopnost napsat dobrou hudbu a zároveň si k ní napsat text, který má osobní, ale v tomhletom případě trochu bolestnou pointu. Ona totiž z dnešního pohledu je to spíš taková kultovní fanouškovská skladba než velký hit. Ale myslím, že vlastně ta písnička je zajímavá právě tím, že ukazuje Siu předtím, než její zvuk a ty skladby se staly takový ty stadionově popovými písničkami. A já musím za sebe říct, že se vlastně mě ty její superhity, ty stadionový moc nelíbí a já je nebudu hrát. Ale tahle písnička s tím jejím smažkou je fakt dobrá. Já přečtu ještě kus textu. Byla jsem u tebe v dobrém i zlém. Nemůžeš říct, že jsem tam nebyla, ale sledovala jsem tě jako sněhuláka. Nevidím žádnou změnu, vždy roztaješ. Byla jsem tvoje berle, čich, zrak a dotyk. Vzala jsem tě domů, když jsi moc pil. Nemůžu ale přežít vedle tebe. Nikdy jsem se nezroutila, když jsem utíkala tvým životem, ale už nemůžu, jdu pryč. No a tak je to pořád dál a dál, pořád mu něco vyčítá a nakonec zaspívá. Nepotřebuji drama, jsou pryč. Jsem holka, kterou si ztratil díky kokainu.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, stále vysílám, tady je Ondřej Soukup. Žal se odkládá a Jirka Korn. To je písnička, kterou složil můj opravdu velký kamarád z dob studií na Státní konzervatoři v Praze, Eda Parma. Eda byl z muzikantské rodiny, jeho tatínek, který se též jmenoval Eduard, tak ten měl svůj orchestr a jeho bratříček Jindra, ten taky skládá. On třeba napsal pro Petra Kotvalda opravdu nezapomenutelný hit Mumuland. A Eda chodil na konzervatoř o rok nade mnou. On sice studoval hru na klarinet, ale hrál přitom celou dobu s Petrem Spáleným na baskytaru. Byli jsme tehdy dost malí a naší jedinou zábavou tehdy byly spolužačky a hudba. Bylo to vlastně strašně krásný, protože jsme se často scházeli, teda taky někdy se spolužačkama, ale třeba jsme jen seděli a poslouchali muziku, kterou jsme jeden nebo druhý sehnali. LPčka nebo kazety a často jsme dokázali úplně fascinovaně něco hrát pořád kolem dokola. Kdy Eda začal skládat, tak to si přesně nepamatuju, ale jemu se podařilo složit skvělou píseň, kterou úplně prvotně otextoval Miloš Skalka a jmenovala se You're My Voodoo, čili Ty jsi moje voodoo. A ta písnička vyhrála v roce 79 v Irsku nějaký festival populární písně. A Edu to tehdy strašně nakoplo, měl z toho strašnou radost. A propo, do češtiny ji potom nepřetextoval, napsal svůj originální text Zdeněk Borovec a ta písnička se posléze jmenovala Žal se odkládá. No, a Eda, který zajásal, že prostě je na začátku své velké celosvětové kariéry, tak se rozhodl, že bude dál ve své kariéře pokračovat v Anglii, nebo že to aspoň zkusí. On si sehnal jakousi Angličanku, dali nějaký peníze, když si ho fiktivně vezme, vzal si a vystěhoval se do Londýna. Ovšem, já vím, že tam měl průšvih, protože s tou holkou samozřejmě nežil, to bylo opravdu fiktivní. Ovšem, Angličané po fiktivních sňacích šli a Eda byl odhalen. Oni ho teda sice nevyhostili, ale nemohl opustit Anglii, protože kdyby z ní vyjel, tak oni by ho nepustili naspátek. Já už jsem s ním potom nebyl v častém kontaktu, ale vím, že v Londýně měl malé studio, myslím, že se jmenovalo Soul Kitchen, a on tam točil demosninky pro svoji hudbu a ostatním kamarádům, a já nevím, kdo si ho najal, točil také demosninky. Pamatuju si, že v roce 1982 mu vyšla diskotékovka, která se jmenovala King Kong in Hong Kong, což je docela směšný. A on s ním měl docela úspěch. Já nevím už přesně, kdy se Eda vrátil domů, někdy po revoluci. Občas jsme se viděli, ale ono se mu moc nedařilo. Někdy něco vydal, ale neuvědomuji si, že by se mu už potom něco zásadního povedlo. A přitom teda já musím říct, že on byl opravdu hodně šikovný. Ale já nevím, možná měl jenom smůlu. Ono totiž je fakt, že tenhle obor je dost těžko předvídatelný. Často funguje na základě náhod, občas štěstí, ale i píle, snahy nebo schopnosti prosadit se. A vůbec je tam strašně moc neznámých, které do toho můžou zasáhnout. A já jsem naposledy viděl Edu na oslavě jeho 70, které byly o rok posunuté kvůli covidu. Pak mi volal můj kamarád Honza, že Eda je mrtvej. Prý mu bylo smutno, prostě nějak, já nevím, asi pil, upadl a blbě se potloukl. Přijela záchranka, nějak ho dali dohromady a když se vrátil domů, tak pokračoval a znova upadl asi v koupelně, já nevím, a zabil se. Bylo mu smutno. To je docela takový, nevím, často na něj myslím. Takže Edo, tady je tvá píseň, fakt je skvělá, moc se ti povedla.

Tak to byla písnička od mého kamaráda, velkýho, Eddie Parmy. Edoušku, zdravím tě. No a dál to bude Spandau Ballet. To byla britská skupina z Londýna, která byla spojená hlavně s hnutím New Romantic na počátku 80. let. Pro ně byla typická kombinace módy, taková určitá stylizace do taneční klubové kultury, používání syntezátorů, soulu a později takového elegantního a dejme tomu sofistikovaného popu. To zní krásně, co? A ještě k názvu skupiny Spandau Ballet. Spandau, to je čtvrť v Berlíně, nebo tehdy v západním Berlíně, ve které byla vězeňská pevnost z druhé poloviny 19. století. Po druhé světové válce v ní bylo zavřeno 7 prominentních nacistů, kteří byli postupně propouštěni a nakonec tam zůstal 100členný personál, aby hlídal samotného Rudolfa Hesse, odsouzeného na doživotí, a ten zemřel až v roce 87 ve svých 93 letech. A týden po jeho smrti to celý vězení zbourali. A ještě za existence vězení byl v Berlíně na tripu nějaký kámoš zásadního člena skupiny Gary Kempa, a ten, když šel v klubu na záchod, tak tam uviděl nápis na zdi: Rudolf Hess all alone dancing in Spandau Ballet. Já musím říct ne balej, ale balet, protože to bylo vlastně poloněmecky, poloanglicky, to je jedno. Po návratu Kempovi navrhl, že Spandau Ballet, že by to mohlo být dobrý jméno pro skupinu, a jemu se to strašně zalíbilo a stalo se. A píseň Gold, kterou Gary Kemp napsal, je vedle skladby True jejich nejslavnější skladba. Píše se o ní jako o velkolepé, skoro filmové, popové hymně z roku 1983. A že je to píseň, která zní jako vítězný pochod, jako bondovka, jako romantické sebeujištění a osmdesátkový luxus v jednom. Co? To jsou hyperlativy. No dobře. Dejme tomu, že ano. A nakonec Gary Kemp sám říká, že u Gold chtěl napsat něco jako filmový téma a konkrétně se inspiroval hudbou Johna Berryho, to byl slavný autor bondovských filmových hudeb. A název Gold je podle Kempových vzpomínek spojený s bondovkou Goldfinger, která vlastně je neodlučitelně spojená se zpěvačkou Shirley Bassey. A dobová reakce nebo dobový kritiky na tuhle písničku vůbec nebyly jednotný. Někteří oceňovali její jakousi eleganci, energii a bondovský rozmach a jiným připadala přepjatá, příliš teatrální nebo textově úplně směšná. Gary Kemp si totiž napsal kromě hudby sám i text a dost to teda odnesl, ale poslouchejte ten text. Díky, že si přišla domů. Omlouvám se, židle jsou opotřebované. Nechal jsem je tu, mohl bych přísahat. Jsou to moje salátové dny, pomalu jsou snězeny. Jen další hra pro dnešek, ale jsem na tebe pyšný. Není nic, co by mě donutilo cítit se malým. Štěstí mi je nechalo pyšného. Zlato, věř ve svoji duši, máš sílu k poznání toho, že jsi nezničitelná, vždy tomu věř. Jsou to jen 2 roky, muž v obleku měl své tempo, víš, že tam byl kvůli případu, teď tě miluje. Láska je jako vysoká vězeňská zeď, ale ty jsi mne mohla nechat cítit se pyšným, protože jsi zlato, jsem rád, že jsi zavázána k návratu, je tu něco, co jsem se mohl naučit, jsi nezničitelná, věř tomu. Teda, já si říkám, že ty kritici byli ještě vlastně laskaví, když to je úplná blbost ten text, já nevím, asi byl zhulený. Nebo na druhou stranu, Ondra Hejma vždycky říkal, že čeština, na rozdíl od angličtiny, nesnese lehkých myšlenek. No, ona je to občas pravda, i když dneska člověk, když ty texty slyší, těžko říct. No, dobře. Ale s odstupem času je zřejmý, že Gold přežila všechny kritiky velmi dobře, protože je jednou z těch písní, kterou zná mnoho lidí, kteří by si jinak Spandau Ballet nepustili. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: No a na závěr to bude Lucka Bílá a písnička Zelený démon, kterou skoro nikdo nezná. Ta písnička samozřejmě měla svou genezi. V roce 2008 mě zavolal producent Rudla Rudy Bírman, že točí italsko-český koprodukční film podle literární předlohy Michala Vivega s názvem Případ nevěrné Kláry a že k němu potřebuje závěrečnou píseň, jestli bych ji nenapsal. A text, jestli bych mohl požádat Gabinku Osvaldovou, aby ho napsala. Což jsme samozřejmě s Gabinou rádi udělali a navrhl jsem panu producentovi, že by písničku mohla zpívat Lucka Bílá a on s tím samozřejmě radostně souhlasil. A pamatuju si, že takový ty retro kytary s tremolem, to uslyšíte, mě do písně nahrál kytarista Martin Volák, to je kytarista ze skupiny Debustrol, Harley, on hrál myslím i se Škvorem a já nevím, všude možně. A když já jsem měl hotový základ, tak přijela do studia Lucka, prostě probíhalo to klasicky. Hodinu jsme si povídali, potom já nevím, za půl hodiny jsme měli nahrávku hotovou. A Rudla byl spokojen, dokonce byl nadšen, když přišel refrén. A pak mě dost zarazil, protože on mi nabídl, jestli bych si v tom filmu nechtěl zahrát milence herečky a modelky Pavlíny Němcové. Teda, to se mi fakt nechtělo, jo. Ale on říkal, že milenec ve filmu žádný text nemá, že je to jenom Itala, že se tam jenom někde vyskytuje a že čumí a to je všecko. A ať se druhý den zastavím v Akademii věd proti Národnímu divadlu, že se tam točí a že mě ukáže italskému režisérovi. Tak jsem tam přišel, Rudy mě nechal chvilku čekat, že se mě režisér prohlédne. A pak jsme si nějak povídali a já jsem si u toho všimnul, že nějaký takový divný chlap chodí kolem nás a když se naše pohledy setkají, tak hned sklopí hlavu a rychle jde pryč. A to se stalo několikrát, toho si nešlo nevšimnout prostě. A já jsem se ptal Rudly, pro boha, proč na mě tenhle týpek tak zírá? A Rudla, který si toho nevšiml, tak se mu ho ukázal a on říkal, no počkej, to je ten režisér, tak já se s ním jdu dohodnout. No a já jsem potom viděl, jak tenhle ten režisér, tenhle chlap mává rukama a kroutí zuřivě hlavou doleva a doprava a mně to bylo jasný, prostě nelíbil jsem se mu. A tak jsem byl jako potenciální milenec krasavice Němcové vyhozen. Musím říct, že jsem si připadal jako úplný idiot, protože jít na konkurs na komparzistu a ještě být vyhozen, samozřejmě, že jsem byl kromě toho i zklamán a uražen, ale nedivte se, prostě hrát ve filmu milence krásné modelky, taková šance, to je jednou za život. Přál bych to i panu Hrdinkovi. A tomu se to asi taky nestalo. No, nějak jsem se s tím smířil, ale stejně, když jsem panu producentovi Biermanovi předával zmixovaný snímek, tak jsem měl na rtech takovej trpkej úsměv. Takže s bolestí v srdci se s váma loučím s písní Zelený démon, váš velmi neúspěšný komparzista Ondřej Soukup.

Poslouchali jste reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. A ještě připomínáme, přátelé, že už za pár minut vypukne mrazivé léto dvojky a v něm opět otevřeme román Trhlina.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Tribeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
6: V pondělí ráno jsem se přinutil jít do práce. Nemusím ani říkat, že jsem se ve vile necítil dvakrát příjemně. Jednak jsem v každé chodbě, pokoji nebo zákoutí viděl Waltra Fischera. Jeho fantomový obraz mě strašil natolik, že jsem si dával pozor, abych v domě nezůstal sám. Jednak bylo mrzuté pracovat v budově, do které jsem se vloupal. Zajímavou perličkou bylo snad jenom to, že hned první den dělníci objevili ve druhém patře pelech po bezdomovcích. Tím se vysvětlila moje noční příhoda. Nešlo o výplod fantazie. Odpracoval jsem si 8 hodin. Už ani nevím, co přesně jsme dělali. Myšlenkami jsem byl totiž pořád v Tribeči a zejména u svého článku. Článek jsem zveřejnil v úterý a čekal, co se bude dít. Měl velmi dobrou čtenost i odezvu, ale žádnou díru do virtuálního světa neudělal. Čím méně jsem myslel na Tribeč, tím více nám to zmijou klapalo. Pohodička by určitě trvala déle, kdyby mi v polovině října nedošel e-mail od chlápka jménem David Kerčel. Havadorův článek je smyšlenka. Pokud to nevíš, používej víc Google. A nedělej si z lidí blázny, že máš nějaké dokumenty. Rozhořčený tón na mě nezapůsobil. Daleko víc mě zaujalo, že David zjevně narážel na něco konkrétního, co mělo potvrzovat fiktivní povahu Havadorova článku. Rychle jsem Davidovi odepsal. Pošli mi link, pokud se pletu, rád chybu napravím. Zareagoval za hodinu. Po kliknutí se mi zobrazil text z roku 2010 s titulkem Pozor, resuscituje se stará mystifikace. V zápětí jsem si všiml, že jsem se ocitl na stránkách nazvaných Klub psychotroniky a UFO, což ve mně nevyvolalo velkou důvěru. Autor článku, Martin Todd, se odvolával na více než 10 let starou e-mailovou komunikaci novináře Lubomíra Sedláčika s Havadorem. Sedláčik Havadora vehementně nabádal, aby se veřejně přiznal, že jeho článek je obyčejná kachna. A Havador přislíbil také, že časem odhalí, jak to s jeho článkem skutečně bylo a kdo všechno se na něj nachytal. Rozhodně jsem nechtěl sednout na lep šikovnému mystifikátorovi a rozšiřovat hlouposti. Takže ty tomu nevěříš? Napsal jsem Davidovi. Tentokrát jsem na odpověď nemusel čekat dlouho. Jasně, že ne. Chodím na Tribeč často a nikdy nic. Můžeme o tom hodit řeč přes Skype? Jestli to pomůže... Odepsal David a přihodil svůj Skypeový nick. Neváhal jsem. Ahoj, slyšíš mě? ozval se hluboký hlas. Kamery jsme nechali vypnuté. Slyším. Dík za upozornění i odkaz na článek. Zabýváš se tím dlouho? Bydlím vnitře, takže tribéč mám prošmejděný. Byl jsem tam možná 200krát a nikdy nic zvláštního. Jenže i policie potvrdila, že v pohoří se ztratili nějací lidé. A ve kterém pohoří se nikdo nestratil. No, ale já ty dokumenty opravdu našel. Mám je tady na stole, připomněl jsem mu. Netvrdím, že nějaký Walter Fischer nikdy nežil. Netvrdím ani, že se nestratil, ruplo mu. V bedně 3 měsíce se toulal. Později ho našli a šoupli do blázince. A co přesně to dokazuje? Zaváhal jsem. Když to takhle shrnul, vypadalo to rozumně. Poslyš, a kdybych o tom napsal ještě jeden blok, můžu tě citovat? Hele, cituj si, co chceš, ale neuváděj jméno. Jenom iniciály. Nechci, aby mi psali, kde jací pomatenci. Ufologové, záhadologové, psychotronici nebo rostasovci. OK, dík. Uzavřel jsem. Na jednu stranu mě mrzelo, že senzace se může rázem rozplynout jako pára nad hrncem. Ale zároveň si něco ve mně přálo, aby měl David pravdu. Nakonec jsem všechno hodil za hlavu a soustředil se na to, co mě zajímalo nejvíc. Napsat dobrý blok. Odhalení falešné senzace je z blokerské perspektivy stejně zajímavé jako její vytvoření. V tomhle bodě by příběh mohl skončit. A nic na světě by mě neučinilo šťastnějším. Jenomže neskončil. Koncem října jsem večer seděl u notebooku a chystal další článek o machinacích z pozemky v Žilině. Dokončil jsem odstavec, když do e-mailové schránky přistála zpráva se zajímavým předmětem. Nové info o Tribeči. Jmenuji se Andrej Bežanský. Přečetl jsem si tvůj článek a rád bych něco doplnil. Možná tě to bude zajímat. Tribeč jsem prochodil křížem krážem. Několikrát jsem přespal na hřebeni. Sice jsem nezmizel, ale ten pocit déjà vu je tam neskutečný. Terén je posetý pravěkými zásahy. K Havadorovým článkům. I já jsem to hodil za hlavu, když jsem četl, že je prý osobně na nějaké stránce dementoval. Později jsem ale zjistil, že psal pravdu. Mluvil jsem totiž s lidmi, kteří osobně znali

0: Facebooku zadal jméno Andrej Bežanský. Vyhodilo mi to několik profilů, přičemž jeden k odesílateli mailu obzvlášť seděl. Byl zhruba v mém věku, zrzavé vlasy, úzká ramena a brýle s tlustou obroučkou, takový ušlápnutý šprt. Profil neměl uzamčený, takže jsem viděl hodně fotek. Seznam zájmů i facebookových stránek, které lajknul. Přesně jak jsem tušil. Konspirátorek jako vyšitý. Lajknul stránky Zeme a Veku, Slobodného vysílača, metalových i gotických skupin, záhadologických združení, hluďáckých aktivistů, básnících o prvním slovenském státu, všelijakých hnutí na obnovu památek nebo rozpadajících se hradů, združení podporujících všeslovanskou vzájemnost, stránku přátel Ruska i Novoruska, nechyběla ani ultralevicová politická strana. Aspoň jsem si ujasnil, že Andreje je třeba brát s velkou rezervou. Další e-mail dorazil zanedlouho. Událost týkající se Jarmočného kříže je zaznamenaná i v kronice obce Zlatno. Stalo se to koncem 18. století. Skupinka 8 sedláků šla na jarmark do Topolčan. Tam došli, ale zpátky ne. Vesničané našli na mítince, kde teď stojí ten kříž, jenom jejich těla. Osobně mi právě Javorový vrch a jeho okolí smrdí nejvíc. Pod ním jsme v roce 2008 zaslechli takový zvláštní hudební nástroj. Naštěstí jsem hned zapnul nahrávání na foťáku. Posílám MP3. Když jsem na soubor kliknul, objevil se nezřetelný snímek bukového lesa s haldami napadaného listí. Tři hajkři se zastavili na chodníku a nejistě se rozhlíželi. Z lesa se ozýval táhlý, nepřirozený zvuk, jako kdyby někdo foukal do nějaké píšťaly. Divné ale bylo, že nepříjemný tón se rozléhal bez pauzy na nadechnutí. Navíc se nedalo určit, odkud přichází. Nahrávka trvala asi 30 sekund, potom se přehrávání vypnulo. Zvláštní video. Trochu mě z něho mrazilo v zádech, ale měl jsem vysvětlení. Ezoteričtí nadšenci poslali do lesa kamaráda s flétnou. Zahráli překvapené výrazy a hudební produkci si natočili. Andrej mi poslal i sken článku z časopisu Vitalita. V roce 2009 tam napsal příspěvek Marko Pogačnik. Do té doby jsem o něm neslyšel, ale později jsem zjistil, že je to velká kapacita na záležitosti týkající se energie země, geomantii a energetickou kultivaci prostoru. Ano, zabředli jsme do ezoterické sféry. Ano, je to uhozené a co mě se týče, nevěřím tomu ani zbla. Ale předávám informaci dál, možná někomu pomůže. Článek nebyl dlouhý. Pogačnik v něm popisoval svůj zážitek z výstupu na Javorový vrch. Během výšlapu na vrchol prý upadl do zvláštního rozpoložení a jeho pozornost se rozprostřela za horizont běžného vnímání. Představte si, že jste na safari v nějaké neznámé zemi. Stojíte přímo v obrovském valícím se stádu těch nejpodivnějších tvorů, zvířat, živočichů, bytostí, které tělo na tělo ve zběsilém cvalu míří na vrchol k místu, kam jsme se vydali. A tam někde mizí. Brána, před kterou jsme stáli, byla, jak se zdálo, přírodním fenoménem. Místem, kde se přinejmenším a za určitých okolností dotýkaly světy. A jsme doma. Zamumlal jsem. Andrej mě zavedl do království tisíců zrcadel. Do sféry ezoterických bludů, kde i ta největší hovadina může být pravda a odrážet se v tisících pokřivených odrazů. Velmi průhledná manipulace. Zadal jsem do vyhledávače Marko Pogačnik. Podle informací na Pogačnikově osobní webovce Marko nežije na Slovensku, ale ve Slovinsku. Je to zjevně velice zručný sochař a společensky respektovaná osobnost, jejíž vliv přesahuje hranice ezoterických komunit. Názor na Andreje jsem sice nezměnil, ale dospěl jsem k závěru, že mi neposílá úplné hlouposti. Jak to ale mám využít? Nebo spíš, jak mám využít jeho? A tehdy mě napadla nehezká myšlenka. Přiznávám, byla v tom vypočítavost a možná i trochu cynismu. Jenže tebe by to nenapadlo. Máš chlápka, který zjevně ujíždí na záhadologii a ezoterii, obdivuje konspirátory, ale zároveň dokáže věcně argumentovat a nabízet obstojné informace. A zároveň si v kontaktu s druhým, kterého taky zajímá tribeč, ale je úplně jiný. Strohý až upjatě racionální, horlivě vystupuje proti všemu, co zavání jakýmkoliv náznakem iracionality. A co je základem dobrého příběhu? Pořádný konflikt. Chvíli trvalo, než jsem všechno zorganizoval, ale nakonec jsme se dohodli na konferenčním rozhovoru přes Skype. Když jsem se sedl k počítači, venku zase mrholilo. Trochu mě znervozňovalo, že na dlažbě za mnou seděla Mia a hrála si se želvou, kterou jsem jí dal k narozeninám. Vnímal jsem, jak mě pozoruje. Nějak vycítila moje vzrušení i to, jak se těším. Byla ve střehu. Došlo jí, o co se jedná. Znovu jsem si zahrával s tribečskou záhadou. Když Míji intuice našeptávala, aby dala o něčeho ruce pryč, obvykle poslechla. Proto jí vytáčelo, že jsem tak tvrdohlavý. Ahoj, Davide, začal Andrej. Tak co tajuplného si na tribeči zažil ty? V hlase mu znělo nadšení, naivně totiž věřil, že si jde vyměnit záhadné skutečnosti. Vůbec nic, vystartoval Kerčel, protože tam nic tajuplného není, dodal úsečně. Paráda, už to začíná, pomyslel jsem si spokojeně a zkontroloval nahrávání. Tak s tím bych tak úplně nesouhlasil, oponoval Bežanský. Neděje se tam nic, co by se občas nedělo i v jiných pohořích, tečka, trval na svém David. Ano, k zvláštním tragédiím dochází všude možně, ale když jdeš trochu do hloubky, zjistíš, že se čím dál víc začínáš dostávat někam, kde být nechceš. No, vystihl jsi to přesně, vzdychl Kerčel. Když jdeš trošku do hloubky. Víš, co je to pareidolie? Psychologický fenomén, kdy v úplně náhodném obrazci, například v mracích, na měsíci nebo v kousku pici, najednou vidíš lidskou tvář, víš, nebo panenku Marii. Náhodné prvky se ti spojí tak, že vynikne konkrétní a smysluplný obrazec, i když tam ve skutečnosti není. Přání je otcem myšlenky. Přesně na tomhle principu to funguje. Právě, že je to přesně naopak, pokoušel se Andrej o smířlivý tón. Snažím se udržet si nadhled, ale před některými fakty nezavírám oči. To spíš ty filtruješ informace. Co nezapadá do vzorce, jednoduše nevnímáš. Jestli pareidolie, nebo jak si to nazval, funguje na mě, možná funguje i na tebe. Překvapilo mě, že Andrej argumentuje skutečně věcně a logicky. Jasně jsem vnímal, jak David na okamžik zaváhal. No tak před kterými fakty zavírám oči. Asi nevěříš, že v Havodorově článku je něco pravdivého, že? Je to podvrh. Přiznal to i sám autor. Jenže dvě jména zmizelých, o kterých se v článku píše, mám spolehlivě ověřená u tamních obyvatel. Kdyby Havador jenom mystifikoval, klidně si mohli jména těch osob vymyslet. Internet snese všecko. Byl jsem trochu zklamaný. Čekal jsem plamenou hádku a místo toho oba vcelku kultivovaně diskutovali. Jejich polemika zaujala dokonce i Míju. Vzala Klaudii a sedla si na gauč, aby lépe slyšela. Pánové, nevadilo by vám, kdybych něco z téhle diskuze použil na blogu? Přilil jsem olej do ohně. V pohodě, odvětil Andrej. No to teda vadilo, zafunil Kerčel. Chcete ten podvod šířit dál? Ale já mám dokumenty, podotkl jsem. Já zase videa s divnými zvuky, doplnil Andrej. Hele, nevyjebávejte se mnou, zvulgárnil Kerčel. Hlas se mu chvěl rozčílením. Jedno i druhé jsou podvrhy. Chceš se na to přijít podívat? Zeptal jsem se co nejvláčnějším hlasem. Mia do mě nespokojeně šťouchla, ale ignoroval jsem ji. Nebudu vám dělat užitečného idiota. Když si dokumenty a videa prohlídneš a řekneš, že jsou to podvrhy, napíšu to. Vytáhl jsem poslední trumf. Rozmyslím si to, řekl David a odpojil se. Spokojeně jsem si zamlul ruce a otočil se k Míji. Úsměv mi rychle pohasl. Tvářila se naštvaně.
1: Ty s nimi manipuluješ, Igore.
0: Když mě začne oslovovat jménem, je zle.
1: Překračuješ meze.
0: Možná máš pravdu, připustil jsem. Míja byla moje kotva, už mnohokrát mi pomohla. Dám si na to pozor, slibuju. Jen to setkání už nezruším, v tom mi nebraň. Rozhodil jsem ruce. V pořádku. Počkej, to je jako fakt. Fakt? Přikývla. Ale půjdu tam s tebou. Usadili jsme se u prosklené stěny, přes kterou je vidět na nedalekou fontánu i celé náměstí. Objednali si italskou kávu Muzetti a skrz kapkami pokrytou skleněnou stěnu sledovali náměstí. Na dolním konci se objevila drobná postavička s bílou igelitkou v ruce. Okamžitě jsem poznal Andreje. Kráčel předkloněný, hlavu na dlouhém krku měl vystrčenou dopředu. Neučesané zrzavé vlasy, staromódní větrovka z devadesátek, vysoké hranaté boty, které vypadaly jako ploutve. Jen co vešel do kavárny a přiblížil se k nám, udeřila mě do nosu nasládlá vůně nějakého parfému. Ahoj, rozzářil se a při pohledu na Míju pootevřel ústa. Nazdar, podal jsem mu ruku. Andrej se posadil a z igelitky vytáhl tablet. V zápětí se otevřely dveře a vešel obrovský chlap s plnou, okrouhlou tváří a výraznou pleší. David Kerčel. Všechny si nás přeměřil ostrým pohledem. Nejdéle si prohlížel Andreje. Zdálo se mi, že přitom mírně pokrčil koutky úst. Antipatie na první pohled.
2: No, tak to jsem zvědavý, co máte.
0: Zabručel a přisedl si ke stolu. Vytáhl jsem dokumenty o hospitalizaci a léčbě Waltra Fischera. Záhadolog i skeptik se naklonili nad hromádku. Tak co? Zeptal jsem se po chvíli.
1: Jsou pravé, vydechl Andrej.
2: Jak to mám posoudit takhle narychlo?
0: Reptal David a škrábal se na bradě. Mia mlčela, pohledem přeskakovala z jednoho na druhého. Cítil jsem, že pod stolem nervózně škube chodidlem.
2: Podívej se na video s těmi divnými zvuky, navrhl Bežanský.
0: Kerčel spustil nahrávku a natočil hlavu, aby lépe slyšel. Sledoval jsem Andreje skrčeného nad dokumenty i Davida schrbeného nad tabletem a přemýšlel, jak setkání okořenit.
2: Dokumenty nedokážu posoudit, ozval se David, ale tahle nahrávka je fake. Vůbec nic divného se v těch lesích neděje, už to pochop.
1: Vůbec nic divného?
0: Tak fajn, zasyčel Andrej a vytrhl mu tablet z rukou. Myslel jsem si, že se zbalí a uraženě vypadne. Takové finále by v blogovém příspěvku vypadalo vcelku zábavně. Chlápek si ale místo toho vzdorovitě upravil brýle, chvíli něco ťukal, pak to odeslal a čekal. Tak si přečti tohle, řekl po chvíli a přistrčil displej k Davidovi. Na displeji visela zpráva ze 7.1.2011, kterou publikoval portál čas.sk. Policie a občané pátrají po Lucii Zaďkové 20 let ze Zlatna, okres Zlaté Moravce, která se nevrátila z turistického výletu na Javorový vrch v pohoří Tribeč.
1: Náhoda. Ty se bráníš vidět fakta. Nic tě nepřesvědčí, aby ses na to podíval i z jiného úhlu, co?
2: Ale klidně se na to podívám z jiného úhlu, ale to bys mi musel ukázat něco skutečně zajímavého.
0: A co třeba tohle? Bežanský vyhledal další zprávu. Tentokrát z portálu pluska.sk. Po 30 hodinách se 20-letá zkušená turistka vrátila s pořezanýma rukama. Kerčel popotáhl.
2: Tak není to úplně normální, dostal ze sebe. Ale vůbec nic to nedokazuje.
0: Ale netvrdím, že to něco dokazuje, ale je to přinejmenším zvláštní.
2: Navíc přesně tohle je typické pro případy, kdy někdo záhadně zmizí a zase se objeví.
0: Málo kdy vysvětlí, co se mu stalo.
2: A dalším typickým znakem je, že zmizelý člověk se objeví s divnými řeznými ranami, velmi často i bosí. A to víš odkud? Vmísila se do debaty Mia. Andrej rychle sklopil pohled. Zjevně nebyl zvyklý na to, že mu pěkné holky kladou jakékoliv otázky. Jsou o tom knihy, vykoktal.
1: Záhadologické, doplnil David a v hlase mu zaznělo zarosti učinění.
2: Vůbec ne, bránil se Bežanský. Znáš sérii Missing 411 od Davida Polidese? Elitní policista se sbíral záznamy stovek takových případů v Americe i po celém světě. Žádné smyšlenky nebo spekulace, ale faktografické, policejní nebo archivní záznamy o stovkách podivně zmizelých lidí. Zmapoval takhle několik desetiletí. A víš, co zjistil?
1: To teda netuším.
2: Že tyhle ty případy mají podobné rysy a znaky. Podobné vzorce, bez ohledu na to, jestli se stanou v Americe, v Evropě nebo v Asii.
1: Co ještě zjistil?
2: Zajímala se Mia.
1: Například, že zvláštní zmizení nejsou v zemi nebo státu rozptýlené rovnoměrně. Mají tendenci sdružovat se do nevelkých lokalit, kde se nevysvětlitelně hromadí, a to nezřídka po celá desetiletí. U nás je typickým klastrem pohoří Tribeč.
2: To je zvláštní, řekla Mia. Až v tu chvíli jsem si všiml, že se mezi tím naklonila k Andrejovi, jako by jí to téma opravdu zajímalo.
1: No ještě zvláštnější je další zjištění, rozohnil se Bežanský. Každý klastr má své vlastní chutě.
2: Nerozumím. Možná jsem to vysvětlil špatně. Asi ne úplně každý, ale většina klastrů má své vlastní chutě. Buď tam celé dekády mizí ve zvýšené míře určitý typ lidí, nebo se zmizení dějí za specifických okolností, v konkrétním počasí nebo v určité době.
0: David už neprotestoval, jen mlčky vrtěl hlavou. Já bych se na ten Tribeč šla podívat, oznámila Mia.

Josef Karika Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: tvou nedostižnou tvář nesou dál. Nedopadnou na oltář, jak se zdá.
1: Jednou nebe zavolá.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je krátce po půl jedenácté a na dvojice začíná, tak jako každý den, noční mikroforum. U jeho poslechu vás vítá Jaroslav Sedláček. Přiznám se, že dnešní hodinka povídání na dobrou noc pro mě bude hodně zvláštní. Mým hostem je totiž člověk, kterého znám 35 let. Abych byl úplně přesný, tak ho znám 35 let a jeden měsíc. Studovali jsme spolu na vysoké škole a myslím, že během těch let jsme k sobě měli velmi blízko. Oba jsme tehdy studovali žurnalistiku, spřádali jsme lecjaké plány, některé z nich jsme i uskutečnili, ale nakonec se naše cesty docela záhy zase rozešly. Zatímco on zamířil k divadlu, jak mu jeho rodinné geny velely, myslím, že geneticky opravdu nemohli jinak, já skončil u filmu. Mým dnešním hostem je syn slavných rodičů, vnuk veleslavného herce a režiséra, divadelní režisér Petr Svojtka. Ahoj Petře, vítej na dvojce.
1: Ahoj, děkuji za pozvání, dobrý večer.
0: Petře, my jsme se poprvé viděli na konci srpna roku 1990, oběma nám bylo tehdy 18 let. Oba jsme nastupovali na tehdejší fakultu žurnalistiky, která se během našich studií přejmenovala na fakultu sociálních věd. Já si tě poprvé vybavuji v Janově na Rakovnicku, na Chmelové brigádě před nástupem do školy. Ostatně tam jsme se dali dohromady a začali spolu kamarádit. Jak ty vzpomínáš na konec léta roku 1990? Byl jsi čerstvě plnoletý, padla železná opona, všechno bylo před tebou, mohlo si cokoliv. Jak jsi tehdy představoval svůj život?
1: No tak já myslím, že pro nás to byla úplně forma, nebo aspoň pro mě, ale myslím, že pro všech, celou naší generaci, nebo ty, kterým bylo jakoby před tou dvacítkou prostě, to byly formativní léta prostě. To, co jsme prožili tehdy, jako to nás, myslím, jako nic jiného nás podle mě tak neovlivnilo, jako tyhle ty roky a samozřejmě listopad 89, ale i to, co tomu předcházelo. A,
0: ty jsi byl v maturitním ročníku ostatně jako já, kdy vlastně přišla ta listopadová revoluce.
1: Ano. Já vlastně si myslím, že jako pro nás, jako nebo pro mě osobně jsem to, nebo pro nás, co jsme maturovali třeba v roce 90, tak to vlastně přišlo úplně jako v tu nejsprávnější dobu, protože jsme zažili, co ten jako režim byl zač. Takže nám, když teď někdo říká, jak to prostě předtím bylo bezvadný a tak, tak nás neoblbne, protože víme, jak hrozná, jak strašlivá a tupá doba to jako byla. A vlastně pak vlastně v tomhletom období vlastně těch 18 najednou přijde takovejhle jako ohromný impuls a vlastně svět dostane úplně jako jiný možnosti a všechno a vlastně, no, takže myslím, že z toho doteďka já osobně třeba jako žiju, no. A pamatuju si, vlastně úplně přesně pamatuju ten moment, kdy jsem tě viděl poprvý, protože to bylo tak, že my jsme nějak jeli z Prahy do toho Janova a cestou jsme se někde zastavovali, že vlastně nějaký student nebo budoucí student, nebo už student, ale ještě jsme vlastně ve škole nebyli, takže z nějakých důvodů, a to už nevím z jakých, prostě to nestihl, nepřijel.
0: Protože nás přijelo moc a no. Protože já jsem bydlel relativně blízko, tak mě vysadili s tím, že když bude potřeba, no, že přijedu. A potom první týden byla velká úmrtnost studentů, co se týče práce, takže já dorazil po týdnu a tam jsme se potkali.
1: Ano, je to tak.
0: Ty nosíš stejné jméno jako tvůj tatínek, herec, kterého všichni známe minimálně díky seriálu Arabella, kde hrál psychiatra, který nakonec sám skončí v blázinci. Bylo těžké vyrůstat s tím jménem, myslím, s tím slavným jménem?
1: Vlastně nevím. Ne, tak samozřejmě tam jako, že jo, tak v mých 10 letech se stalo to, že táta umřel, jo, a to si myslím, že vlastně byl jako zásadní moment mýho života, kdy jsem si třeba jako během nějakých pár let myslel, že už to mám nějak zapouzdřený a vyřešený. A vlastně dlouho to jako spalo, ta věc, jo. A ona se pak začala vracet, jo. A vlastně v nějakých jako klíčových momentech jako mýho života, první ten moment byl, když vlastně mi bylo jako stejně jako tátovi, když umřel. Tak tam vlastně najednou se mi začaly jako vlastně strašně intenzivně jako vracet věci s ním a začal jsem si s ním vlastně jako povídat nějak. A no a pak další takový moment byl, když se mi narodilo dítě, první a vlastně dostal jsem se do té opačné pozice, jako, protože já jsem měl s tátou strašně jako vřelej a intenzivní vztah. Jo. A samozřejmě to byla pro to děcko, to byla prostě rána, která se vlastně zdá, že to dítě to jako zvládne líp. No, a, no takže vlastně táta se ke mně furt vrací. No.
0: A na to se budu ptát po písničce. Mým dnešním hostem je divadelní režisér Petr Svojtka.

plane srdce, hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Mým dnešním hostem je divadelní režisér Petr Svojtka, kterého jsem se před písničkou ptal, jaké to je být nositelem slavného jména. Petře, ty už si to nakousl, začal si vzpomínat na svého tatínka, že zemřel v 10 letech. Jaké ty jsou tvoje...
1: Když mě bylo 10 let.
0: Ano, tak správně. No. Jaké jsou tvoje nejranější vzpomínky na něj?
1: Moje úplně nejranější vzpomínka v mém životě, a je s ním i spojená, je, když mi byly asi 2 roky.
0: To si pamatuješ?
1: Mám takový záblesky, jako, který si pamatuju, ale no, a už vlastně si to pamatuju, jako už od těch prostě, já nevím, 8 let, nebo v té době, kdy jako vlastně už začínáš nějak jako vnímat svět a už si to jako ukládá nějakým způsobem jako do té paměti, tak tohle to byl už tehdy můj jako samozřejmě nejranější zážitek. No a to bylo, když jsme byli někde u moře, byla tam moje maminka a můj tatínek, což bylo docela jako mimořádný, protože oni naši se poměrně brzo jako rozvedli, když pak měli jako hezký vztah, nebo to nebylo žádná jako žádný zlej rozvod, ale tehdy byli jako spolu, takže to byla jako harmonická chvíle a já jsem plaval na madračce na moři a oni mě oba podplavávali jako z obou stran, no, tak to mám jako první silný zážitek a ten druhej mám ještě z té madračky, že jsem tam v dálce viděl na horizontu jezdit někoho a pak mi řekli, že to jako je na vodních lyžích a byla to nějaká slečna, který byl asi 15 let a já jsem se úplně bezmezně zamiloval ve 2 letech, úplně si pamatuju intenzivně ten cit, který to ve mně probudilo, prostě, jak mi imponovalo.
0: A lyže nebo slečna?
1: No, mě asi imponovalo to, že někdo takhle může jako jezdit, jako, nebo chodit po hladině, no.
0: Tvůj tatínek, i ty jsi, nebo tatínek byl údajně, a já vím, že ty jsi taková dubová palice, nestřetli jste se někdy, pamatuješ si?
1: Jo, tak to samozřejmě, jo, tak to by, o tom by mohla Jana Boušková povídat, která zase byla na jiný dovolený, která byla vlastně poslední, jako, kterou jsem zažil s tátou v roce 81 a tam prostě často docházelo k tomu, že prostě jsme si oba jako postavili hlavu, byl tam ještě můj brácha, kterýmu tehdy bylo 3/4 roku, jestli se nepovedlo, rok a 3/4, nevím, teď...
0: Málo mu bylo.
1: No, myslím, že rok a 3/4. A prostě my jsme se tam často jsme spolu nemluvili a teď ona se nás snažila, byla naštva, pak se tam ještě nemluvila ani ona, snažila se nás jako nějak udobřovat a tak, no, ale takže jedna hádka vyvrcholila, tím jsme zastavili někde na odpočívadle a já jsem lezl do auta a tam byl ten brácha, který byl opřenej o dveře a vypadl z toho auta, jo, takže naštěstí to nebylo za jízdy, no, takže takový jako veselosti, ale byli tam jsme se častokrát jako to, no, ale když si táta jako usmyslel a chtěl prostě ze mě jako, tak mě vždycky pokořil teda, jako jo, že vlastně ze mě třeba něco vypáčil, nebo jsem se jako šprajcnul, že prostě něco jako neřeknu, nebo že jsem něco prostě zalhal a myslel jsem, že to jako zvládnu, jo, a vlastně jsem tu lež držel jako před mámou a před mým jako nevlastním tátou. Ty to ze mě nevypáčili, ale ten otec to prostě zvládnul.
0: Věděl, jak na tebe. No. Jak ses rozvěděl o tátově smrti?
1: No, tak to jsou věci, které si člověk fakt pamatuje úplně jako takřka jako minutu po minutě. No, já jsem byl na škole v přírodě, když se to stalo takhle. Ještě to bylo tak, že vlastně bylo ve 4. třídě, měl jsem jít na školu v přírodě a vlastně ten den, kdy jsem jako den předtím, co jsem měl odjet, tak měl táta přijít, protože jsme se stýkali hodně a často a jsem tehdy bydlel, to nějaký přechod, když jsme se stěhovali, prostě máma s otčímem někde upravoval nějaký byt, takže jsem přechodně bydlel u babičky a on za mnou měl přijít. A on občas měl zpoždění, jo, půl hodinky, hodinku, jo, ale nikdy se nestalo, že by jako nepřišel, jo. A on ten den jako nepřišel. A já jsem vlastně to nevěděl, ale on už byl tehdy po smrti. No, nicméně jsem vyjel na tu školu v přírodě a možná to bylo ten den, co jsem na tu školu, už přesně nevím ty detaily. Říkal, že si pamatuju všechno a pak se nepamatuju. No, každopádně měl přijít, nepřišel, já jsem na školu v přírodě a vím, že na škole v přírodě jsem byl, tak po několika dnech, co jsem tam byl, tak jsem měl zdálo, že jsem tam viděl někde zaparkovaný, jsme byli v Letči nad Sázavou, nebo u Letče nad Sázavou, auto, který bylo podobný jako auto, kterým jezdila moje máma. No, a tak jsem se ptal jako učitel, mu říkal, ne, ty tady nebyli, no, samozřejmě tam byli a jako jeli za mnou mi to jako říct a vlastně ty učitelky jim to vymluvili, jo, řekli, ale prostě on teď přijede, bude tam 10 dní sám, ani nebude chodit do školy, jako počkejte s tím, no, takže vlastně to tak opravdu bylo, já jsem pak jakož když jsem přijel z té školy v Přírodě, se pamatuju úplně přesně, vystoupal jsem z toho autobusu a taky na mě měl čekat táta. Byli jsme domluveni, že mě jako vyzvedne, protože jsem měl být nějak ten víkend u něj. No a šel jsem z toho autobusu, on tam nebo jsem jako překvapený a tak jsem řekl, on to je nej táta, a s kým teda budu? Budu jako s tátou nebo s tebou, mami? No a právě otčím řekl, no budem tak nějak všichni společně, vlastně to jako obešel, no, jako divný. No pak jsme si sedli do auta, jeli jsme tam od Mariánky na Břevnově a vlastně jsme jeli kolem pumpy, si pamatuju jak teď, pumpy v Ankarské ulici, furt tam je ta pumpa benzinová. No a když jsme právě jeli ta cestou k té pumpě, kde naši brali benzín, tak mi máma řekla větu, kterou si pamatuju jak teď, řekla, Péťo, stala se strašlivá věc, prostě táta je po smrti. No, takže takhle se takováhle pecka to byla a nepřipravený, na to není nikdo připravený samozřejmě takovouhle věc, no a takže takhle jsem se to dozvěděl.
0: Ty jsi před písničkou naznačoval, že vlastně ta smrt tě dohnala, až když ti bylo 35, poprvé a podruhé, když se ti narodilo první dítě. Jaký to byly fáze? Tak první fáze je to asi ten šok, nějaký pokus odmítnout to, nepřijmout to. Co já vím, tak se s tím jako vyrovnával v tom poměrně v dlouhém časovém horizontu.
1: No, tak je to takový zapouzdřování, no. A ty myslíš, že to teď tomu říkám zapouzdřování, jo. Vlastně tehdy jsem měl pocit, že se s tím jako člověk vlastně s tím traumatem jako vyrovná, ale prostě s takovým, s věcma, který se ti takhle vrejou prostě do duše, jo, to je maximálně, jo, tam je nějaká jizva, která má tu ten potenciál se prostě za nějaké okolnosti zase jako otevřít, jo. No, ale takže je to tak, že třeba v těch jako momentech na ně třeba jako intenzivně myslím, o kterých jsem povídal. Pak ještě byl ten poslední moment, kdy se tohle to stalo, když se to vrátilo, a to bylo, když se mi narodil syn, protože mi se první narodila dcera a ještě to pak přišlo s tím, když vlastně přišel jakoby, přišel syn a tam jsem to viděl ještě intenzivně, jakoby zrcadlově, no. A je vlastně furt jako takzvaně děda Péťa je vlastně součástí naší rodiny pořád, jo. Třeba dneska se mě naše nejmladší jsme jeli z klavíru a on říkal, mě mrzí, že já bych toho dědu Péťu, abych s ním někdy chtěla prostě být, ale on nás vidí, jo. Takže takhle to jako řešit, to prostě je to součást naší rodiny, no.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že ty právě svým dětem vyprávíš o svém tatínkovi, jejich dědečkovi, kterého oni neměli šanci poznat, že se snažíš, aby byl pořád součástí té rodiny.
1: Ono to není o snažení, ono to tak nějak je přirozený prostě, no. Je to tak nějak přirozený a možná tím právě, jako jak se mi vracel, jak vlastně v těch určitých momentech, což říkám, první ten moment byl v těch 35 prostě, což je hrozně zvláštní pocit, jako jo, že vlastně ty jako syn najednou jsi starší než tvůj otec, kdy byl, jo, a je to vlastně, to je to zvláštní pocit, no.
0: Nebyl jsi nikdy v pokušení pojmenovat svého syna taky Petr?
1: Nechtěl jsem mu to udělat. No ne, ale ty se vlastně na začátku ptal, jako jestli to, co s tím jménem, tak nevím, já třeba vlastně, já jsem se vlastně, nevím, měl jsem ten pocit, že se spíš snažím být jako anonymní, spíš nějak jako zapadnout, nebo prostě, jo, a jsem si třeba tak jako myslel na tý damu, jako že jsem tam chodil po těch chodbách, jako a vlastně tak jsem se s nikým moc jako nekam kamarádil z těch vyšších, když jsem si trošku jako, no tak samozřejmě všichni věděli, že jsem to já, ale měl jsem trošku pocit, jako že vlastně ne, no.
0: A na to se budu ptát zase po písničce. Mým dnešním hostem je divadelní režisér Petr Svojtka.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým dnešním hostem je divadelní režisér a můj dlouholetý kamarád Petr Svojtka. S ním jsme si zatím povídali převážně o jeho tatínkovi, který tragicky zahynul pod koli tramvaje 9. května 1982. Petře, hráli
3: jsme... Ale já musím říct jednu věc. Vy jste mi dělali strašně radostnou písničkou, protože to byly Beatles a to je moje celoživotní láska a inspirace, takže děkuju moc krát za tuhle pecku.
2: A to tady nebylo náhodou, na to jsem se právě chtěl zeptat, protože my, když jsme se právě poznali, tak ty si Beatles miloval, zejména Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, to byla tvoje naprosto srdcová záležitost, tak jsem se právě chtěl zeptat, jestli máš Beatles pořád v srdci.
3: No já, absolutně, to je prostě, to je vesmír, jo, ta jejich tvorba je pro mě vesmír a miluju je stále.
2: Kdo tě je objevil vůbec? Kdo byl takový tvůj kulturní guru v dětských letech a v dospívání?
3: To zase byla nějaká škola v přírodě, už o něco později, a to jsem byl asi v 6. nebo v 7. třídě. A tam právě některý z mých spolužáků, myslím si, že to byl Marek Kopecký, jestli si dobře pamatuju, tak jsme nějak propašovali na školu v přírodě kazetový magnetofon, tak já už si nepamatuju, jak se to byl, myslím, že to byl Sony a byl to takový ty jako placatý kr, prostě, no prostě moje generace to ví, takový ty prostě klasický
2: kazeťáky. Tady toho moc nebylo.
3: Přesně, nebylo to stereo, to ještě dvojčata nebyly, ale byl takový ten jako mono. No a měl tam právě jednu jako Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, to byla jakoby kazeta nahraná z LPčka. No a tam se mi, tam mě vlastně strašně se zalíbila ta relativně infantilní a dětská skladba, podobně jako Obladý oblada, When I'm 64. A do té jsem se úplně bezmezně zamiloval. A to vlastně byl mu jako takovej jako iniciační zážitek. No a pak postupně jsem jakoby se tím prokousával vlastně celou tou jejich tvorbou a vždycky jako v různém období jako svýho života mám rád jako různý období tý jejich tvorby, jo. No, takže tak, no, ale pak samozřejmě se dálo to, že McCartney jezdí stále, je to neuvěřitelný, ten prostě 80 nebo přes 80 letý pán.
2: A kdykoliv je, tak tam jdeš.
3: No a kdykoliv je někde poblíž, tak jedu, opravdu, jo, takže jsem byl, a jezdíme s mojí maminkou často, poprvé jsme byli, já jsem ho teda poprvé viděl v Praze, to bylo rok 2004, jestli se nepletu, nebo tak nějak, pak jsem ho viděl v Mnichově, jsme jeli do Mnichova a pak jsme jeli ještě do Vídně, no a pak jsem zvažoval ještě, měl túru v roce 20 někde v Německu, ale to už jsme smetl covid, no, tak tam to už jsme nebyli.
2: Povídali jsme si hodně o tatínkovi a ty si před písničkou zmiňoval, že se snad damu, když si chodil po těch chodbách, snažil tvářit, že nejsi syn toho otce a vnuk toho dědy. Pojďme k tvému dědečkovi Miroslavu Macháčkovi. Geniální, je to obrovská legenda českého divadla, skvělý režisér a herec. On ti zakazoval říkat dědo a říkal ti Mácho, což mě tehdy samozřejmě přišlo naprosto divné, jak proč svému dědovi neříkáš dědo, proč mu říkáš Mácho. Tak jak to bylo s tím Máchou a dědou?
3: No, tak protože on byl junák pořád, že jo. On byl prostě fešák a měl furt spoustu kamarádek, že jo. Takže...
2: Já myslel spoustu vlasů, že řekneš.
3: No a takže samozřejmě to jako bylo trošku ponižující pro něj, ale vlastně to byla taková jako velká, my jsme se jako poměrně zkamarádili na posledních pár let jeho života, když jsem byl v tom jako středoškolském věku. A vlastně to začalo přes Itálii, protože my jsme měli jako ohromnou kliku tady na dřívějším gymnáziu Wilhelma Píka, což je nynější budova arcibiskupského gymnázia, když to vnitřek už je úplně jiné, jako mám tím na mysli ten pedagogický sbor a tak dále, se úplně vyměnilo. No, ale měli jsme tu kliku, že tehdy už jak trošku jakoby povolovali ledy, takže se dělali, jak se i teď samozřejmě dělá jako výměny středních škol, takže my jsme dělali výměnu s jedním římským jako liceem. A
2: což je na dobu socialismu úplně neuvěřitelné.
3: No, to byla velká věc. No a můj děda velmi miloval Itálii, kterou častokrát navštívil, prostě měl tu kliku v 60. letech, kdy to tak jako bylo volnější. No a tak mi o tom prostě říkal, já ti musím všechno říct, kam půjdeš. A teď mi přines všechny ty mapy a ukazoval mi prostě Fontánu di Trevi a prostě Vatikán a kam všude, Via Vene, to tam musíš jít, tam jsou ty, a tam chodil ten Mastrojány prostě a ta Sofia Loren a tam to všechno jako. No, takže jsme se někdo několikrát, přesně, několikrát jsme se sešli v italské Trattory, která byla u Violi, kde on hrával, tak to byla jedna z mála italských, tam měli domácí.
2: Dneska je každá druhá, tehdy byla jediná v Praze.
3: Přesně, přesně, tak tam jsem jedl, tam přišel, tak co máš, se ptal toho kuchaře, že má jako čerstvý ravioli, tak jsme si dali ravioli. No, takže tam jsme se přesto jako zkamarádili, no a pro mě, i když jsme se třeba jako o divadle, takhle, tam zažte, který já už teda povídám častokrát a nechci to tím tady to, vlastně on s divadlem jsme se vlastně měl jako jednu jakoby anabázi, kdy vlastně moje maminka nechtěla strašně, abych jako dělal divadlo, furt mě to jako odrazovala.
2: Celý život se snažil.
3: Dávala jiný zájmy, astronomii prostě a pak vlastně výsledkem toho, nechtěl by zkusit tu literární dělu, tak přišla ta žurnalistika. No ale furt mě to tahlo, že my jsme, to si ještě neprozadil, my jsme spolu dělali bakalářskou práci, natáčeli jsme dokumentární film,
2: ano,
3: o divadle.
2: Ano, tam jsme spojili své zájmy, můj film a tvoje divadlo.
3: Ano, přesně, ano. Tak, divadlo na periferii, to bylo úžasné.
2: Divadle pod Palmovkou, ano.
3: Přesně tak. No a takže vlastně, a když teda moje maminka už jednou teda jako fakt jako uvážila, že teda mi to musí vyhnat v těch 16 letech z hlavy, tak inscenátor požádala Macháčka, jako aby nějak to udělal, aby se na mě podíval, a zjistil, že to nejde a prostě mě tak zhruba jako impulzivní režisér, že prostě na to navždy zapomenu. Že? No a on opravdu udělal důsledně, prostě inscenovali jako zkoušky na Damu, takže já jsem dostal prostě to, co dostávají ty jako uchazeči.
2: Monology, básnička, písnička.
3: To jsem všechno tam se nějak naučil, jsem se zahlízala, monolog 80-letý alkoholika, nevím, kde mě to v 16 letech napadlo, jako, no nic. Tak jsem to jako předved, no a teď prostě jenom jsem pamatuju, jak se jak zajížděla ta jeho plešatá hlava, rudá, ze který stříkal krev zlostí, co to má za vnuka, co to je za potomstvo, tak zajížděla.
2: Kde se stala chyba genetická?
3: Přesně, tak mě strašně pak řekl, proč to říkáš ty slova? Tak strašně mě zrobil, rozebral mi to úplně, takže já jsem se tam úplně klepal, skoro plakal, jako že jo. No a pak řekl, jak se tím zamyslí, popřemýšlej o tom a ozvi se mi za 14 dní a budem na tom jako pracovat, že jo. No tak já jsem teda byl tak zdrblý, jsem nevolal, že jo. On volal za 3 týdny, že jo, a zvedla to máma, říkám, pojď, máš telefon. No tak jsem šel k telefonu, že říkám, tak co, proč nevoláš, proč nevoláš? Říkám, hele dědo, no, to byl ten první průšvih, tak vrdy, kdyby dědo. Hele, já na to asi jako nemám. A v tu chvilku se on rozeřval na mě.
2: Cholerik.
3: Přesně, a říkal, co ty srabe, první neúspěch a už to valíš, to chceš něco dokázat. To furt říkám svým dětem, opakuju furt tuhle tu větu, kterou mám úplně jak laserem vtištěnou do mozku. Ty srabe, první neúspěch a už to balíš, to chceš něco dosáhnout. No, takže jsme se pak opravdu sešli asi dvakrát, a on tak jako se mnou něco drobného jako dělal, no a pak jsem teda šel na tu žurnalistiku a vlastně k tomu divadlu jsem šel až po jeho smrti, no.
2: A na to se zeptám zase po písničce. Mým dnešním hostem je režisér Petr Svojtka.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým hostem je dnes divadelní režisér Petr Svojtka, s nímž jsme si povídali o jeho slavném otci Petru Svojtkovi a ještě slavnějším dědečkovi Miroslavu Macháčkovi. Možná bychom ještě měli říct, že tvůj dědeček zemřel v únoru 1991 a ty jsi byl u toho odcházení. Jaké to bylo?
3: Tak máme takové smrtelné hovory na dobrou noc. Je to zase další jako samozřejmě ze silných momentů, kterýma jsem jako prošel. Nás bylo několik, co jsme se tam vlastně v těch posledních týdnech jako o dědu starali, nebo o Máchu starali. No a prostě bylo to vlastně takové jako vyklidněné odcházení, no, v podstatě, jako, no, bylo to, povídali jsme si často taky, vlastně on už zajímal se, že já jsem v tu dobu jako dost chodil do divadel a dost jsem si, jak se zajímal, ptal se mě, no, a tam jsme měli prostě nějaký, jako, hovory, no, tak byly to takový prostě věci, mezní zážitky, no, tak ti to řeknu, milý Jaroslave.
2: Jaké to bylo potom bydlet v tom jeho malém bytě na Kampě, na Čertovce?
3: Jo, tak taky to bylo magický. No, bylo to magický samozřejmě všechno, protože to místo bylo, nebo je úžasný a vlastně jako on si přál, abych tam jako bydlel. Vlastně udělal všechny kroky k tomu, aby se to takhle jako stalo, tak za to jsem mu strašně vděčný, protože to je jako ohromný. No a byl tam s náma, je tam v tom bytě pořád, no.
2: Pojďme k tobě. Ty už to naznačil, že vlastně rodiče se rozvedli, když jsi byl hodně malý, že jsi vlastně stal maminkou a s otčímem. Jak na tu dobu vzpomínáš? Protože já vím, že jako už puberťák, jako teenager jsi měl takové tendence občas utíkat z domova. Snad neprozrazuju něco, co jsi ještě neprozradil.
3: Nevím, jestli jsem to prozradil. No, tak jako ono to všechno souvisí se vším, no, tak samozřejmě ty projevy toho jako vyrovnávání se prostě se ztrátou jako jednoho z nejbližších lidí prostě jsou jako různý a často neracionální a obzvláště u těch dětí prostě, no, takže já si myslím, že to prostě nějak jako souviselo, no, a samozřejmě vyrůstal jsem s otčímem a s maminkou, no, a to samozřejmě jako je komplikovaný, no, je to komplikovaný a pakliže je to komplikovaný za normálních okolností a pakliže to ještě jsou ty okolnosti jako něčím takhle jako vlastně střelený a vykloubený, no, tak to prostě může jako znamenat i věci jako útěky z domu, no. No, zase jako tak fatální nebyly, ale byly, no.
2: Maminka se tě snažila od divadla odrazovat, už si to zmínil, pořád ti vymýšlela různé jiné záliby. Proč nakonec v tom roce 1990 zvítězila ta žurnalistika? To byl nějaký kompromis mezi tvým přáním a maminčinými přáními, nebo?
3: Ne, já ani nemyslím si, že bych se snažil vyhovět v tom, jako, mě vlastně všechno nadchlo, já jsem byl jako fascinovaný astronomií a vesmírem a vlastně mě to v několik let strašně vzrušovalo, jako zásadně. No a tady, tam se zase protnulo spíš to, že trošku jsem k nějakým literárním projevům jako inklinoval, lehce, ne úplně fatálně. A to je jedna věc.
2: Ostatně jsi nejenom divadelní režisér, ale i dramatik, píšeš si řadu svých her, si upravuješ minimálně.
3: S kolegou Janků, no, tak on to napíše a mu to vždycky jako seškrtám.
2: Ano, to ty režiséři rádi dělají.
3: Přesně, no, tak samozřejmě jako dělali jsme, máme za sebou asi 12 her nebo kolik, a což nás samozřejmě hrozně baví stále, i po těch letech spolupracujeme už 30 let takřka. No a takže na tu žurnalistiku to bylo vlastně tohleto jedno puzení. zařízení a i na Gimplu vlastně jsme měli třídní časopis, který jako jsme teď měli sraz prostě Gimplu po 30 letech od maturity a tam to spolužáci přinesli, já už jsem to skoro zapomněl, až mě to jako dojalo. No a takže to byla jedna věc. No a druhá věc, samozřejmě ta žurnalistika v době toho přerodu té společnosti, jo, to prostě najednou vypadalo jako ta nejzásadnější věc jako na světě, jo, prostě jak jít napřed jako demokracii a těmhle těm věcem, a bylo to strašně, strašně vzrušující, no, takže to bylo pod vlivem určité inklinace k tomu psání a určité jako inklinace k tomu, nebo k tomu, že to bylo strašné dobrodružství, no. No a vlastně ale od začátku jakoby nějak to působení jako intuitivní k tomu divadlu, když teda úplně upřímně po té zkušenosti, kterou jsem tady popisoval před chvílí, inscenace těch...
2: Právě to tě muselo znechutit na hodně dlouhou dobu.
3: Docela jo.

0: na premiéře a vlastně, jo, poděkoval, to, tak tato vzpomíná Ivan Raimond, jo, že vlastně poděkoval po premiéře, potřásl si rukou a odešel a vlastně se víc nezdržoval a třeba Ivan Raimond, nastupující šéf, už vlastně nikdy už se jako neviděli, no.
1: Já si pamatuju, protože ta léta jsme byli velmi blízko, na blízko si, že ty si neustále o tom divadle mluvil, nějakým způsobem si ho v hlavě měl, ale přesto, když ses na začátku školního roku 93-94, jestli si to pamatuju dobře, vrátil a přišel s tím skálopevným rozhodnutím, že to zkusíš, tak jsi mě šokoval, mě to překvapilo.
0: No.
1: Navíc jsi se rozhodl zkusit jak režii, tak herectví.
0: No. To bylo, tam totiž to ještě s tím je spojený jeden náš kamarád z té doby, můj spolužák z gymnázia, nyní slavný epidemiolog Petr Smejkal, což je jako jeden z mých a našich jako nejbližších kamarádů. Spolu jsme taky strávili čas výpravou do Albánie v těch úplně dřevních dobách, kdy to opravdu tam padnul ten tuhej režim stalinistický v roce 93. No a vlastně já jsem se rozhodl právě na, že jsme, my jsme s Peťulou, jak si říkáme, tak ano, jsme vždycky
1: panem doktorem,
0: vlastně po té, co byla ta možnost a byl ten šílený hlad jako jezdit ven, tak jsme vždycky jako na celý léto vypadli pryč stopem, no a pak jsme jednu cestu jeli interrailem vlakem, no a já jsem právě, protože mi to furt jako nějak lákalo, tak jsem si řekl, a tady na té letní, během toho léta se rozhodnu, jestli to teda zkusím ty přijímačky na tu Damu nebo ne, a furt jsem myslel, přemýšlel jsem jenom o herectví, o ničem jiným, jako, že to jsem si říkal, to nemám jako režie, prostě to je absurdní, jako.
1: Ty no. Se zbál spíš, abys nebyl horší než dědeček, přiznej se.
0: No, co víš, jo. Což vždycky musím nutně bejt. No a pamatuju si to, jak teď, když jsme se dostali, a vlastně jsme vůbec nevěděli, kam pojedeme, vyjeli jsme do Amsterdamu, mysleli jsme, že pojedeme do Španělska, skončili jsme v Řecku, jo, a tam na ostrově Kytnos jednoho večera prostě zapadlo
1: při západu slunce,
0: přesně takhle kýčovitě to bylo. Jsem seděl na skále, jo, Peťula kousek vedle mě.
1: Že jste byli momentálně rozhádaní, jak jste
0: je to
1: uměli.
0: Možný, to jsme měli často, zapadlo slunce a tam já jsem si řekl, jo, já to prostě zkusím. Byl bych blbej, kdybych to neskusil a zkusím to, budu tak drzej, že to zkusím i na tu režii. A nakonec vlastně mě vzali pan profesor Ostrý, kterýmu jsem tím neskutečně vděčnej, tak mě vlastně, když jsem se dostal v obou jakoby do třetího kola, v obou těch přijímacích zkouškách úplně nakonec, tak vlastně řekl, když už jsem byl furt od rána do večera, prostě se střídali
1: jako kluku hrec, kluku režisér.
0: Tak a už jsem byl úplně unavený, takže jsem v podstatě tak trošku poslal někam už tu komisi, už mě to fakt štvalo celý, co tam s náma dělali. A on si mě vzal mě kolem ramen a vzal mě na chodbu a řekl, Petře, na tý herecký, Petře, už běžte domů z tý herecký, my jsme vás vzali na režii včera, tak už běžte domů.
1: Co ti proběhlo hlavou, když ses tohle dozvěděl? Pocit štěstí, únavy, úlevy, strachu.
0: Nevím, nějaký jako úkolu. Já vždycky jako, vždycky přijde třeba nějaká taková jako radostná zpráva nebo něco, ale já vlastně nikdy úplně nemám takový to jako jupí a budu skákat po stromech, ale vlastně vždycky jako zatím vidím tu, ten úkol a tu práci, která s tím bude spojena a to, že prostě o to nějak se budu muset porvat a bojovat, no a že to není úplně no prostě první neúspěch a už to balíč, no, prostě nemůžeš to zabalit, musíš bojovat, no.
1: Já, když se podíval zpětně, tehdy jsem to neviděl, chytrej jsem až dneska, ale podle mě jsi byl přijatý už ve chvíli, kdy jsi na konci toho září 93 přišel do té školy s tím rozhodnutím, že to zkusíš, protože od té chvíle jsem na tobě viděl, že jsi zcela mentálně odpojený od žurnalistiky a zcela plně tvoje loď otočila kormidlem a zamířila do toho divadelního přístavu. Myslím si, že tam už tvoje hlava si to rozhodla dřív, než tě přijel. Tvoje první stále angažmá bylo na Kladně. Jak na tu dobu vzpomínáš? A je to dobré začínat na oblasti?
0: No, je to nutnost. Je to nutnost. Jo, to říkám všem adeptům jako divadla, ať už jsou prostě herci nebo režiséři, jo, prostě to je základní věc, prostě se otřískat, jo, protože mimo Prahu, zaprvé, úroveň mimo pražských divadel je vysoká. Jo, to prostě, jo, jako já ani moc nemám rád to slovo jako oblast, protože, jo, když prostě kam se podíváte, já teď nechci jmenovat, ale vlastně všechny divadla, kde jsem dělal i kde jsem nedělal, prostě od Uherského Hradiště prostě po Cheb, jo, a od Liberce prostě po Český Budějovice a nemluvím o Ostravách a bla, bla, bla, bla, teď je mi líto, koho jsem jako nevymenoval.
1: Pardubice, přesně,
0: Boleslav a tak dále, jo, tak prostě tam se opravdu dělá jako z těch inscenací jako moc a hodně a opravdu ti adepti poznají taky, co je toto divadlo a co to
1: tam
0: jako
1: se
0: znamená.
1: Taky rychleji točí.
0: Rychleji se to točí, zabírou strašné zkušenosti a taky a poznají, což na té škole nevždy je úplně poznat, jestli tu profesi chtějí dělat. Tam poznají, co to opravdu jako obnáší a co to jako znamená. Takže já třeba, když jsem potom byl jako šéf, tak od určitý doby už jsem věděl, že prostě jako mladýho herce, ten, který prostě, byl jsem jednoho, který prošel, jenom, jakoby absolvoval školu a druhýho, který jako prošel angažmá rok, dva a věděl jsem, že ten, co prošel angažmá rok, dva, tak vlastně má daleko větší potenciál na to zapadnout prostě a fungovat jako v rámci toho souboru daleko větší než ten čerstvý absolvent, že teď není bohat jako úplně přesně vědět jako do čeho jdu, no, po té škole.
1: Zažil jsi nějakou těžkou krizi, kdy jsi zapochyboval, jestli přece jenom to divadlo byla ta správná volba?
0: No tak to mám vždycky, když dělám představy. Jinak vždycky.
1: Člověk začíná vždycky od nuly.
0: No a tak nějak se nadopuješ, ale vždycky tam přijde, u každý, mám je za sebou asi 150 už, ale u každý, a když se začínal, i když teď už jako člověk to pár let dělá, tak vždycky přijímám, že si říkám, ty šmere, tak teď to nedodělám, jako jo. Teď se fakt provalí, že to nemůžu dělat, jako
1: jo. Že to neumím, že to je celý bláhá.
0: Přesně tak, jo. A je to vlastně, po každý. No a je to, ale co vlastně ta zkušenost tě naučí, že to je prostě legitimní fáze, že to je správně, že to takhle je, že vlastně seš takhle otřesenej, jo, a že vlastně pochybuješ o těch věcech, jo, a víš, že to přijde, jo, musí to přijít, ale ty na to, ono to s tebou stejně zatřese, ale ty musíš být připravený a vědět prostě, že co máš, jak se s tím máš začít srovnávat, no, tak, no.
1: Posléze jsi byl uměleckým šéfem městských divadel pražských, to je divadlo s obrovskou tradicí, to je několik divadel a taky obrovskou historií. Měl jsi velký respekt nebo naopak velkou chuť něco měnit, když jsi tam přicházel?
0: Tak asi obojí. A já jsem nezměnil to Kladno pro mě byly nádherný prostě léta s úžasným týmem, s úžasným jako souborem, který strašně chtěl a bylo to tam strašně tektonický, živý a jako jo, to byly prostě nádherný jako čtyři roky, no prostě.
1: Řadu jsem jich viděl, mohu potvrdit.
0: Děkujeme. No, takže to bylo prostě nádherný období a městský byly prostě nádherný období. Samozřejmě my jsme měli to štěstí, že jsme tam prostě jako v tom základním týmu fungovali, jako jsme to budovali jako 12 let, jo, a třeba na tom Kladně opravdu trvalo, dejme tomu, 2 roky, než vlastně jsme ty věci nastavili tak, že začaly fungovat tak, jak jsme chtěli. Jo. V těch městských, protože to bylo tehdy ABC a Rokoko, to byl dvoj až trojnásobek. Jo. A já jsem měl nějaký takový jako váhání po těch 6 letech zhruba, jestli jako v tom pokračovat. No a řekl jsem, ne, tady ještě máme rozdělanou práci, tady jako my jsme měli pokračovat. No a musím říct, že těch jako druhých 6 let v těch městských jako bylo, že jsem udělal dobře, že jsme tam zůstali v tomhletom týmu a že to bylo to jako nejintenzivnější a nejkrásnější období v tom, že to vlastně, že jsme tam měli něco nadbudováno, připraveno, jo, a vlastně tam pak vznikaly inscenace, jako kdo se bojí Virginie Woolfový, nebo Na miskách váh, nebo Listopad, Hráči, prostě těch inscenací bylo moc a to bylo prostě, no, tam pak byla ta žeň, jakoby, no.
1: Mimochodem, když už jsme se bavili o těch různých českých, moravských a slezských divadlech, které divadlo, myslím tím teď sál, máš nejradši, kde je ti nejpříjemněji?
0: To nemůžu takhle říct, nemůžu říct, protože...
1: Teď nemím soubor, protože, nemusím repertoár, myslím jako, kde člověk přijde a říká, tady to je nádherný divadlo.
0: Co jsem poznal docela jako záhy, že každý divadlo jinak voní, jo, A že vlastně pak už jsem jako vlastně si i jako začal rozeznávat divadla po čuchu, jo, má každý trošku jinou prostě vůni a tak dále. A strašně mě potěšilo, protože já jsem někdy v roce 2004, 5, 6 dělal 3 inscenace v divadle na Vinohradech a pak jsem nespolupracoval s divadlem na Vinohradech a teď jsem tam vlastně poprvé dělal před rokem a půl, teď jsem tam dělal nějaký 2 inscenace a vlastně tak jsem takový jako rozechvěl, jak to jako bude. A vonilo to úplně stejně. A dokonce, i když se tam vlastně změnilo všechno, osazenstvo a tak dále, tak v rekvizitárně úplně stejně chutnalo kafe. A specifickým způsobem jiným, než jako ve všech jiných divadlech. Jo. Takže a já musím říct, že
1: ty rozeznáváš divadla po čuchu.
0: Po čuchu a po chuti kávy. Ale vlastně každý divadlo, ve kterém jsem já měl tu čest jako dělat, má něco do sebe, každý si musíš, vlastně, abys tam udělal to inscenace, musíš si to zamilovat, musíš si to osvojit a to jsem upřímně měl s úplně každým divadlem, kde jsem pracoval.
1: Mým dnešním hostem je režisér Petr Svojtka.

0: Mým dnešním hostem je divadelní režisér Petr Svojtka. Petře, my jsme se bavili o tatínkovi, o dědečkovi, tak bychom se měli taky chvíličku bavit o mamince. Vy jste se dlouho vyhýbali tomu spolu pracovat. Kdy se to nakonec zlomilo a co to zlomilo, nebo jak to přišlo? A jak jste si na sebe zvykali, protože se říká, že má buď pravdu režisér nebo maminka a to v tomhle případě nešlo úplně.
1: To je právě ten problém, no. Takže to jsem jako bonmot vždycky říkal, že to jako nejde. Úplně jsem to jako nedokázal nějak jako představit. No a zase je to tak, že věci si sami řeknou, jo. Prostě se to tak nějak, jako jsem dělal inscenaci pro divadlo Míši Dolinový Nejstarší řemeslo, který je o pěti prostitutkách,
0: stárnoucích.
1: Ne, to bylo jinak, jo. Tam vlastně byla Valerie Zavadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Jana Švandová a Míša Dolinová. No a teď se nějak zjistil, že tam nějaká kolize termínů, prostě Jany Švandový a bla. No a Míša najednou přišla s tím, hele Petře, měli bychom to jako alternovat, nenapadá tě někdo? A já říkám, no já si mě nikdo nenapadl. No mě napadla, řekla Míša, no tvoje maminka, jako. Aha, ježíš, tak fakt, no asi by to bylo, no tak takhle se to vlastně jako stalo, no a bylo to vlastně velmi, jako vůbec, bylo to velmi zábavný, jo, protože já jsem vlastně, to jako nemůžeš, jako režisér, vlastně to, nebo mě to nešlo přes pusu, jako říkal, mami prostě, mohla bys udělat tohleto a tohleto, nebo ne, to je prostě, takže my jsme začali na tom, že já jsem svojí mamice začal vykat, jo, a začal jsem s paní Macháčková, mohla byste jako tři kroky doleva, tři
0: jsem
1: kroky
0: na to
1: doprava.
0: Ostatní její kolegyně, no, ty se museli velmi bavit.
1: Ty se velmi bavili tím vším, jako, jo. No a teď vlastně moje maminka...
0: Byla nervózní?
1: No, ne, tam ještě byla jiná. To na začátku byla nervózní a pak ještě byla taková fáze, že vlastně, jako my jsme se někdy při práci neviděli, že jo. Ona jako neviděla mě při práci. A ona byla úplně v němým úžasu, jo, protože ona si vůbec nepředstavovala, jako, že jako pracuju tímhletím způsobem. Pak mi to i říká, jak jsi jako představila, že pracuju jako, no že jsi tak jako seriózní a tady, a ty tam skáčeš prostě a tancuješ jako a děláš prostě nesmyslný zvuky a já nevím co.
0: No to bych na tebe měl prozradit, že ty jsi hodně pohyblivý režisér, rád chodíš, rád gestikuluješ a vůbec jsi takový hyperaktivní za tím režisérským stolečkem.
1: No tak já hlavně, nejsem za stolečkem, že jo, já běhám všude, skáču na jeviště, z jeviště prostě a tak dále.
0: Ale vrátíme se k nejstaršímu
1: řemeslu. Takže maminka byla prostě v němým úžasu vůbec jako si to, takže postupně jsem se teda jako osmělil, jo, a začal jsem jí říkat, Kateřino, prosím vás, jo, tak to byl první krok, jo, ale u Kateřiny jsme skončili, jako dál už to jako nešlo, bohužel to zkoušení trošku ovlivnilo, ono to bylo jako dojezd těch covidů a tak, že vlastně trošku to nemělo úplně regulární generálkový trend, že maminka na konci covid dostala toho zkoušení. No, což naštěstí jako samozřejmě se z toho jako dostala a tak, i když, no, prostě je to, ale bohužel to tím bylo jako trochu jako ovlivněný, že jsme neměli takovou tu generálkovou jako cílovou rovinku, jako že jsme tohle si jako neodžili. No, ale tak, no, takže tak s maminkou. A dobře se nám, já myslím, že se nám docela dobře spolupracuje. A jsme rádi, že jsme to jako, že jsme to zažili. A
0: jste si to zkusili.
1: No a uvidíme, co ještě. Chtěl bys, aby
0: třeba někdy nějaké tvoje představení viděl tatínek nebo děda? Přál bys si to, nebo by se z toho spíš bál?
1: Tak samozřejmě, že to je člověk, furt si člověk říká, hlavně neudělat tu ostudu, ježišmarja, a jako, jo, a maminka mi někdy popisovala, jak hrála v disku prostě v žebrácký opeře a že tam prostě přišel jako dědeček a vlastně ona měla, jako byla samozřejmě ve stresu a tak, ale nějak se to povedlo a bylo to jako super, no a on jí pak představí, říkal, hele, kdyby to nevyšlo, já bych se tam prostě postavil v tom disku a zařval bych amen, amen, jo, takže samozřejmě tohle to nějak jako vnímám a je to. Co si budeme povídat, no je to nějaký asi taky podvědomý motor, nebo jako, jo, že vlastně...
0: Tak je tam tlak toho slavného jména přece,
1: no,
0: jak jsem se ptal na začátku.
1: No, a tak vlastně to jako nezvorat, no, neudělat tu ostudu, no, jakoby, a vlastně se snažit nějak to jako... to jméno v tom jako pokračovat. Já jsem třeba strašně pobavený tím, že já jsem si nikdy vlastně nenechal dávat takový ten přídomek jako ML, jako JR, jako mladší, jako jo. Petr Svojtka mladší, jo. No a já mám z toho strašnou prasečí radost, když jako by to mi ukazovali právě moje děti, že si jako googlovali jako na Wikipedii, a tam jsou úplně zmatený ty dva osudy, jakoby tátův a můj, jo, a vlastně to vůbec, jak máme to stejné jméno. Takže já i tím, že vlastně jsem si ten přídomek jako nedal, tak vlastně nějak mám pocit, že prostě v tom jménu jako pokraču, no, že jsem si to asi možná i nějak podvědomně dal, jako vytyčil jsem si to jako nějakou svoji misi, jako v tom jménu prostě jehož práce byla neukončená, předčasně ukončená, tak vlastně nějak na to jako navázat, no.
0: Tak Petře, já ti přeji, aby tvoje mise dále úspěšně pokračovala. Moc děkuji za tvoji návštěvu i tvůj čas. Ať se ti daří.
1: Děkuji moc krát, děkuji moc za pozvání, bylo to krásné, děkuji.
0: Dnes se s vámi loučí a dobrou noc na Vlnách dvojky vám přeje Jaroslav Sedláček.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Ve studiu přivítám klinického onkologa profesora doktora Samuela Vokurku. Proč je podle něj stejně důležité léčit nejen samotnou nemoc, ale také člověka, který s ní žije? Které rozšířené představy o rakovině už dnes neplatí? A jak komplikované bylo rozhodování mezi archeologií, paleontologií, žurnalistikou a medicínou? Také o tom si budeme povídat s profesorem Samuelem Vokurkou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový čtvrtečně-páteční noční proud, který otevírá kapela Van Halen, a to příznačnou písní Summer Nights.

Summer Nights in My Radio se zpívalo v téhleté písničce kapely Van Halen a tím vaším rádiem, které posloucháte o téhleté letní noci, je Český rozhlas Dvojka a v něm prázdninový letní čtvrtečně páteční noční proud. No a já vám v něm nabídnu nějaký ten pohled do kalendáře a také pár čerstvých novinek, protože i v tomhletom čase léta, čase prázdnin se objevují nějaké nové nahrávky, nějaká nová alba, nějaké nové singly, no a stojí za to se u nich zastavit. Ovšem začneme teď jednu narozeninovou gratulací. František Ringo Čech právě dneska slaví své 83. narozeniny. Textař, manažer, muzikant, člověk, který zásadním způsobem ovlivnil československou populární hudbu. No a my, fanoušci rockové muziky, máme jméno Františka Ringo Čecha samozřejmě spojeno hlavně se jménem Jiřího Schellingera. Pro jehož kariéru udělal spoustu zásadních věcí. No a tak pojďme tu narozeninovou gratulaci spojit právě s písničkou Jirky Schellingera. Hudba radost dává.

Bonnie Tyler a písnička Hold On, bohužel už vzpomínka na tuhle úžasnou dámu. Jak určitě víte, opustila včera, tedy 8. července, tento svět ve věku 75 let v nemocnici v jeho portugalském Faru, kde byla hospitalizována. Tahle ta velšská rodačka byla vybavena jednak mimořádným talentem a cítěním a jednak velice krásným chraplavým hlasem. Měla na svém kontě celou řadu obrovských světových hitů. A zajímavá je jedna věc, když jsem si připravoval to dnešní vysílání, tak jsem se snažil vypátrat, kolik za svou kariéru prodala desek. A z různých zdrojů, na které jsem narazil, se ty počty liší, ale opravdu zásadní měrou od 20 do 100 milionů výlisků, což je rozdíl docela velký, ale je to tak, nebo tak, je to prostě úctyhodné. Každopádně v téhleté dámě prostě ztratila světová pop muzika, rocková muzika, pop rocková muzika, opravdu velký hlas a velkou osobnost.

No a teď událost o pozvání veselější. Courtney Love, zpěvačka, herečka, někdejší manželka Kurta Cobaina, dáma velmi nekonformní a velmi divoká, právě dneska oslavuje své 62. narozeniny. Tak všechno nejlepší.

0: Just one time.
1: Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc a s ní také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Ale po nich samozřejmě čtvrtečně páteční noční proud pokračuje dál. A jak jsem slíbil, tak já vám nabídnu hned několik novinek, několik nových singlů, několik nových alb a můžu také slíbit ještě jednu věc, že to bude výběr, ale opravdu velmi přepestrý. Troufnu si dokonce říct tak trošku stylově ode zdi ke zdi. Tak si to nenechte ujít.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Uvnitř nejspíš schořelo zboží za stovky milionů korun. Spojené státy dál útočí na Irán, ten v odvetě napadá vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve Wimbledonu. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů. Je pátek 10. července, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně schořilo zboží za stovky milionů korun. A část z ní se navíc zřítila a zbytek nejspíš bude nutné zbourat. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
2: Ze zbývající části budovy jdou dál vidět silné plameny. Hasiči je ale v tuto chvíli nehasí. Podle jejich mluvčího Davida Martince tu přes noc zůstává 14 jednotek, které budou především monitorovat požářiště i okolí a hlídat, aby se oheň dál nešířil. Požár vypukl krátce po 8 hodině ráno v 9. patře a rychle se šířil do dalších pater i na střechu. Poté se postupně 2/3 budovy zřítily. Totéž hrozí právě i zbývající části, která je podle statiků nestabilní. Hasiči se proto také nemůžou ke zbytku objektu více přiblížit. Platí, že lidé v okolí by neměli větrat a chodit ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Spojené státy ve čtvrtek dál útočily na Irán, zdůvodňují to íránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
3: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
5: Ukrajina vyznaná Amerikou.
4: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
6: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
7: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
6: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
8: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
6: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
9: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
10: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
11: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
10: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
12: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let. A která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
10: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, ve středu jí bylo 75 let. Díky nezaměnitelné barvě svého hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
13: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolina Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
14: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo.
1: Wimbledonské finále.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na Pražském okruhu u Jesenice i na D5 u Zdic. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště překáží nehoda ve sjezdu na Jesenici. Na exitu na 82. kilometru u ní zasahují hasiči. Je to v zatáčce, tak opatrně sjíždějte. Na D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě za sjezdem do Zdic. Na kilometru 27,5 auto srazilo zvěř. Neprůjezdný už je pouze odstavný pruh. Místo je označené šipkou a vybočuje se v zatáčce. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na kilometru 10,5 stojí kamion. Jsou tam i vozidla policie. Je to dobře vidět, některá vozidla vybočují. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud, teď už v pátek 10. července.

Kapela Mother's Angels a písnička Oscara Petra Napiš, co by úplně čerstvý single a také vzpomínka samozřejmě na Oscara Petra. Písnička, která otevřela další část tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Já jsem slíbil, že v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu, letním, prázdninovém, budu po půlnoci nabízet novinky, nové singly, nová alba a to nejrůznějších stylů a nejrůznějších žánrů. Takže nastal ten čas, kdy je třeba slib splnit. Tak tady jsme měli první nový single, mám nachystán ještě další z Brusu, nový single, ten ovšem nebude z české provenience, ale je dílem irské kapely U2. Ta písnička se jmenuje Street of Dreams a svým způsobem předznamenává album, které U2 slíbili na konec letošního roku. Tak tady je z něj zřejmě jedna z prvních ochutnávek.

plat. Tak tohle to byla titulní skladba z Brusu Nového v pořadí 24. alba britské hardrockové legendy kapely Deep Purple. Deska oficiálně vyšla 3. července, to znamená, že před týdnem, a zatím se jí tedy velmi daří. Ku příkladu na britských ostrovech je pátou nejprodávanější deskou a i v řadě dalších zemí je hodně vysoko v prodejních žebříčcích. Krom toho se deska těší poměrně velké přízni i hudebních kritiků a hudebních novinářů, kteří chválí její energii, náboj, svěžest, syrovost. Pokud se týče toho názvu Splat, tak ten by se s jistou tolerancí dal překládat třeba jako facka nebo závěrečný úder nebo něco takového podobného a souvisí to tak trošku s filozofií téhleté desky, která svým způsobem tedy hovoří o zániku, o konci všeho, konci světa, o konci jako takovém, nicméně ne zas až tak strašně depresivním způsobem.

Simon McBride, připomínám jméno nového, tedy neúplně nového, ale aktuálního kytaristy kapely Deep Purple, ten už s nimi natočil jedno, to předchozí album, a tohleto splat, které si právě představujeme, tu čerstvou novinku, to je vlastně jeho druhý albový zářez v řadách kapely Deep Purple. A já bych se teď ještě jednou odvolal právě na hlasy skalních fanoušků, světových fanoušků a také odborných kritiků a recenzentů, kteří si Simona McBride nemohou vynachválit, protože tvrdí, a možná na tom opravdu něco je, že do kapely tenhle ten muzikant v podstatě skoro o generaci mladší než jeho spoluhráči, takže do kapely vnesl jakousi novou energii, nový náboj, a ta kapela, co se týče těch nových písniček, se svým způsobem vrátila tak trošičku k tomu výrazivu toho silného období v 70. letech. Konec konců budeme se moc přesvědčit na vlastní oči a na vlastní uši, protože 27. října Deep Purple přijedou koncertovat do Prahy, konkrétně do O2 Areny.

0: Poprvé a naposledy Michal Prokop a kapela Framus 5, nahrávka z dalšího nového alba, čerstvě vydaného alba, které si představujeme v tomhletom nočním proudu, které se jmenuje Live 80. A tohleto album bylo natočeno těsně před vánočními svátky v roce 2025. Vyšlo před několika dny a je to vlastně takový první hudební dáveček, který si Michal Prokop nachystal ke svým kulatým, jak je evidentní, tedy 80. narozeninám, které oslaví 13. srpna letošního roku. A ruku na srdce a klobouk se sluší smeknout, když posloucháte z téhleté nahrávky, jak v tomhletom solidním věku Michal Prokop s jakou energií, s jakou silou, s jakou přesvědčivostí zpívá. A ta deska vás v tom určitě utvrdí a stojí za to jí poslouchat.
1: Nebe, anebo cesta do pekel.

Tahle ta deska bude pokřtěna 14. srpna na festivalu Krásný ztráty ve středočeských Všeticích, na festivalu, který už několik let Michal Prokop pravidelně pořádá. No a po něm bude následovat během podzima taky celé osmdesátkové turné. A lze předpokládat, že program toho turné, podobně jako je to na tomhletom živém albu, bude obsahovat poměrně důkladný průřez kariérou Michala Prokopa, a to jak co se týče jeho velkých hitů z 80. let, tak písniček novějších z těch současnějších desek, ale i návraty k jeho naprostým bluesovým a rhythm and bluesovým kořenům do let 60. I ty na tomhletom albu Live 80 najdete.

Mark Embor je velmi úspěšný americký písničkář, indie rockový, indie popový, úspěšný především na sociálních sítích, kde se mu dostává až neuvěřitelné přízně. A teď na počátku léta vydal z Brusu nový single, ten single se jmenuje These Are The Days a je to single, který nás má přesvědčit o tom, abychom neklesali na mysli, abychom nepropadali beznaději, abychom se soustředili na dobré věci mezi svými blížními a abychom si uvědomili, že dobré časy jsou a že dobré časy budou. Je to samozřejmě otázka, ale trocha optimismu rozhodně škodit nemůže, takže si ho pojďme poslechnout.

Harmonikář Rudolf Hálek, houslista Honza Hrubý a samozřejmě nepřeslechnutelný Vladimír Mišík. A písnička, to ufnu si říct v podstatě dneska už zlidověla, písnička Obelisk. My jsme si ji poslechli v nahrávce z roku 2001 z brněnského klubu Alterna, kde tihleti tři pánové společně koncertovali, společně vystupovali a z toho jejich vystoupení vznikla nahrávka. Nicméně, ta nahrávka ležela v podstatě čtvrt století, počítám to správně, ano, čtvrt století v archivu a teď před docela nedávnem se objevila co by živé album, které dostalo název Sladké je žít. No a díky tomu si ji můžeme i v tomhletom nočním proudu představit jako další v podstatě čerstvou novinkou, byť natočenou před 25 lety.

Sladké je žít zhudebněná báseň amerického černošského bluesového básníka Langstona Hughese, která původně vyšla na albu Vladimíra Mišíka a ETC 2. Mimochodem, co se týče Langstona Hughese, pokud jste třeba chodili v 80. letech na střední školu, a možná se vám vybaví, nevím už pro který ročník, ale učebnice angličtiny, tak v jednom ročníku byla taky, co by tedy učební materiál, jedna básnička Langstona Hughese, jmenovala se Park Bench, začínala slovy I live on a park bench, you park avenue,

folkový a bluesový písničkáři, zpěváci, kytaristé, muzikanti. Zásadní osobností právě byl zmíněný Vladimír Mišík. A nemělo to žádné pevné uskupení, kdo přišel, ten hrál a společně vystupovali v různých klubech, na různých více či méně oficiálních akcích. A tam se hrály bluesové, folkové písničky, ať už převzaté, a nebo z repertoáru těch jednotlivých zúčastněných muzikantů. No a my se teď pojďme ještě jednou vrátit na tohleto nové album, byť tedy natočené před čtvrtstoletím na album Sladké je žít.

Cantabile Varhany a kapela Trabant z nového kompilačního alba Montáž 1996 až 2014. To je deska, která čítá celkem 21 nahrávek, ale není to takové to klasické best of, nebo deska chronologicky uspořádaná, která by šla rok po roku, ale ta deska má takový jiný a myslím si, že poměrně zajímavý princip, protože postupně představuje různé podoby kapely Trabant. Ta za těch skoro 20 let své kariéry několikrát proměnila styl, několikrát proměnila svůj sound, svůj žánr. No a tyhle ty různé podoby této velmi osobité, svérázné a svého času taky samozřejmě velmi populární kapely, tak tyhle ty podoby jsou právě na tomhletom kompilačním albu zajímavým způsobem shrnuty a zachyceny.

Druhý břeh, píseň Oldřicha Janoty v podání kapely Trabant. Ústřední osobností kapely Trabant byl po celou dobu její existence Jarda Svoboda, zpěvák, skladatel, textař a multiinstrumentalista, který vytvořil, dal dohromady po své předcházející kapele Otcovi děti, která byla taková trošku folkovější nebo rockovější. A tenhle ten výběr, který si tu teď představujeme jako další albovou novinku, přináší taky některé zajímavosti, nějaké raritní nahrávky. A mezi ně patří i původní verze, jinak posléze dobře známé písničky Trabandu, písničky Sáro. A příběh téhleté písničky je docela zajímavý, protože to byla údajně úplně první písnička, kterou Jarda Svoboda pro tuhletu kapelu a původně ne pro ní vytvořil. Se s ním přihlásil na festival na Portu a tam potřeboval narychlo dát dohromady nějakou doprovodnou kapelu. Tak poskládal muzikanty a když už byli pohromadě, vznikla kapela Trabant. No a v té chvíli nikdo nemohl tušit, že se z ní na bezmála 20 let stane jedna z velice výrazných a velice vyhledávaných kapel tuzemské scény, která se svým originálním repertoárem objede, krom jiného, taky pořádný kus světa.

0: zpět.
1: Noční prout. Dnes s Iljou Kučerou mladším.

Tohle to byl Role Model s písničkou High Hopes 3000. Ještě jeden z Brucu nový single, ale také současně poslední novinka tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Teď se totiž pro změnu zase na chvilku zadíváme do kalendáře. A to proto, abychom si připomněli, že právě dneska by oslavil své 84. narozeniny Ronnie James Dio. Jedna ze skutečných ikon světové rockové muziky, jeden z největších rockových hlasů, zpěvák, který prošel kapelami jako Rainbow nebo Black Sabbath, ale velmi silná byla také jeho solová kariéra. Bohužel zemřel již v roce 2010, tak tady je na něj vzpomínka v den jeho nedožitých 84. narozenin.

No a je tu ještě jeden pohled do kalendáře a po mém soudu docela roztomilý pohled do kalendáře. Dnešní den je totiž na různých místech světa slaven jako den Nikoly Tesly. Připomíná se tak den narození tohoto významného a slavného vynálezce v roce 1856. Mimochodem, my v Praze máme jeho velký bronzový památník z dílny sochaře Stefana Milkova. No a ty připomínky probíhají většinou v nejrůznějších technických muzeích, které připravují různé programy, různé atrakce právě k připomenutí výročí tohoto významného objevitele a vynálezce. Tak pojďme den Nikoly Tesly oslavit také v nočním proudu, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme pořád hudební, tak pochopitelně hudebně. A s kým jiným než s americkou kapelou Tesla.

S písničkou Papers Sun to byly Def Leppard. My si v tomhletom letním prázdninovém nočním proudu pojďme dopřát ještě jednu letní prázdninovou písničku. Tady jsou Cranberries a jejich Summer Song.

Dospěli jsme k samému závěru tohoto letního prázdninového nočního proudu. Pro Češ za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásné léto a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas 2, noční proud, Ilja Kučera mladší a Gary Moore.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Páteční host Lady Klokočníkové.
4: A teď už mi tedy dovolte, abych přivítala tady v naší rozhlasové kavárně nejen ty, kteří přijeli z Červeného Kostelce, z Náchoda, přišli z Hradce Králové, ale hlavního hosta dnešního dopoledního vysílání teď po 10. hodině, písničkáře Michala Horáka. Vítejte, Michale, dobrý den.
5: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Já už jsem říkala do roka a do dne. Minule to bylo na Masarykově náměstí.
5: To je dnes pravda, tedy no. Tady. To je vlastně úplně stejně, že jo?
4: Úplně teďka. Stejně. Nemáte tady tu filharmonii sebou?
5: No, to není potřeba, když tady je takovýhle skvělý publikum, že jo?
4: Dobře, já se zeptám, Michale, jste pověrčivý?
5: Nejsem, asi si myslím teda.
4: Dám se na to, protože v pátek 13. března jste pokřtil svou 4. desku Jsem asi boomer, která navazuje na úspěšné album Ideální čas se nezbláznit. To byl rok 2023. Takže o tom boomerovi si dnes budeme hodně povídat, ale když už tady ta pověrčivost, já mám takový minutový dotazníček, můžeme dát, jste poprvé v naší rozhlasové kavárně, můžu trošku vyzkoušet, no tak jako na ten dotazníček nedošlo.
5: Já myslím,
4: nedošlo.
5: Že podruhý, že jsem no, tady, ale dotazníček nebyl, to je pravda.
4: Tak pojďme na něj. Věříte na náhody?
5: Ano.
4: Je nějaké místo, kam se rád vracíte?
5: Určitě.
4: A to?
5: Rád se vracím třeba do Vysoké nad Labem.
4: Ano. Bez čeho se na cestách neobejdete?
5: Neobejdu se bez hudby.
4: Klavír nebo kytara?
5: Klavír.
4: Hory nebo moře?
5: Hory.
4: Skřivan nebo sova?
5: Skřivan.
4: Vstáváte tedy ráno?
5: Jo, jo, jsem ranní typ, no.
4: Takže máme tady skřivaná.
5: I když to dneska tak nevypadá, ale
4: vypadá.
5: No, já mám ještě trošku jetlag z Kanady totiž. Já mám teďka tak 4 v noci ještě mám teďka.
4: Aha, tak i o tom budeme mluvit. S kým byste se chtěl v životě setkat, kdybyste mohl, ať už tedy z historie současnosti?
5: Asi s Paulem McCartneym.
4: Beatles, vaše láska?
5: Velká, velká. Byl jsem na něm dokonce živě před 1,5 rokem a bylo to úplně nejlepší koncert, co jsem kdy viděl v životě.
4: Takže splněný jsem?
5: Určitě, určitě. Mm-hmm. Velmi intenzivní zážitek pro mě.
4: Co vás v poslední době potěšilo?
5: Třeba ta spolupráce s Vypsanou Fixou, že to ty lidi vzali úplně skvěle, ačkoliv jsme úplně jiný žánry.
4: Ona ví?
5: Ano, ona
4: zahrajeme
5: to
4: si ji dnes, ona to ví.
5: No, já myslím, že ji tam máte v plánu, že jo?
4: Dobře. Máte nějaké životní moto?
5: Jak nejde o život, tak jde o prd.
4: Když se řekne Hradec Králové?
5: Domov.
4: Když se řekne rozhlas?
5: Domov.
4: Krása. Takže vítejte doma a protože kytara k vám neodmyslitelně taky patří, tak poprosíme o úvodní písničku Michal Horáka.